0: vegetačním středisku, což mimo jiné také znamenalo naučit se čelit řadě výzev, mimo jiné třeba manipulaci, která tam byla na denním pořádku, ale člověka to posílilo a zocelilo, takže jsem byla ráda. Pak postupem času pán zase zlomil moje srdce a tentokrát to bylo pro děti na ulicích, protože jsem četla článek o službě Otčího domu, což je křesťanská organizace, která pracuje na Ukrajině. A četla jsem tam právě o dětech, 6-letých, 7-letých, kteří žijou v kanálech. A pamatuju si, jak mě tenkrát úplně začaly tít slzy a říkala jsem si, to prostě není možný, aby takhle malí děti žili v kanálech, to přece není možný. Takže jsem dvakrát na Ukrajinu jela, tu práci jsem tam viděla, zažila, lehce jsem tam pomáhala. A když jsem se pak vrátila domů, tak jsem si říkala, já chci něco podobného začít tady. A takže v rámci Teen Challenge pořád jsem tam zůstávala, ale přišla jsem prostě na novou práci, založili jsme službu dětem z ulice, službu dětem, které vyrůstají v sociálně vyloučených lokalitách a mají třeba rodiče narkomany, alkoholiky, rodiče byli často ve vězeních a ty děti tím všim byly velmi jako postižený. A díky pánu se nám podařilo opravdu vybudovat krásný dětský centrum, který do dneška funguje na Žižkově a za tu dobu už tam prošly stovky, možná i přes 1000 dětí a je to opravdu krásná křesťanská služba těmto dětem. Po čase, pak jsem se vdala a otěhotněla, takže jsem šla na mateřskou a po mateřský jsem přemýšlela, co dál a rozhodla jsem se, že tu službu v Praze předám našim dobrovolníkům, kteří tam v té době pracovali a dělají to dneška naprosto skvěle tu službu. A začala jsem sloužit na tom místě, kde jsem tenkrát žila, což bylo Slaný, Středočeský kraj, protože tam všude okolo byly zase sociálně vyloučené lokality a nikdo tam nesloužil, nikdo tam nedělal nic pro ty děti ani pro ty dospělí. A tak jsem začala tam zase zakládat tyhle ty svoje křesťanské kluby a pracovat s dětmi, doučovat je a schánět jim oblečení a být prostě s nima a sloužit jim Božím slovem. A díky pánu to šlo moc dobře, podařilo se mi dostat se víc i do těch rodin, spolupracovat víc s rodiči, ale pak najednou po čase se stalo, že mnoho z těch rodin, většina těch rodin, se během několika měsíců odstěhovaly do Ústeckého kraje, protože ve Středočeském kraji je dost drahé bydlení a v tom Ústeckém kraji je pořád nejlevnější z celé republiky. A tak jsem čelila výzvě, co dál, jestli teda budu v prázdném Slaném, nebo jestli se odstěhuju za nima. A rozhodla jsem se i s 7 dětma, že se prostě přestěhujeme do Ústeckého kraje. Zapíchli jsme prst do mapy, zjistili jsme, že uprostřed jsou Teplice, tak jsme se přestěhovali do Teplic, čehož nelitujem, protože je to krásné město. A začala jsem zase tady sloužit dětem, spolupracovat s romskými sbory a byl to krásný čas. Ale po čase mě prostě pán zastavil a řekl mi, že chce, abych tu službu dětem předala těm lidem, kteří tam pracují a začala sloužit všem lidem. Takže jsem začala sloužit evangeliem, čistě evangeliem i dospělým lidem, což pro mě byla nová výzva, protože do této doby já jsem vždycky měla buď nějaký sociální program pro narkomany připravený, nebo jsem měla nějaký program biblický pro ty děti, ale najednou jsem neměla v ruce nic. Byla jsem na to sama, jenom já a Duch Svatý, tak jsem řekla, pane, tak je to na tobě. A začala jsem objíždět sociálně vyloučené lokality, kterých je zhruba 30 v Ústeckém kraji. A začala jsem tam přímo na těch ulicích prostě mluvit s lidma o Bohu a neměla jsem opravdu nic v ruce. Říkám jenom prostě Duch Svatý byl se mnou. A díky pánu dneska je to asi kolem 1300 lidí, kteří opravdu si vyslechli evangelium a dovolili mi, abych se za ně modlila. A někteří z nich odevzdali život pánu přímo na ulici, někteří z nich pak začali chodit do církve nebo do nějaké křesťanské skupiny, která tam vznikla, za což jsem ráda. U ostatních se vnímám tak, že jsem prostě zasala Boží slovo. Mnozí ti lidé zažili Boží dotek nebo přímo zázrak uzdravení, nebo jsem pro ně měla slovo poznání nebo nějaké prorocké slovo. A oni se tak mohli skrze to vlastně setkat s Bohem. Takže to je to, kde pracuju a působím teď, že jsem prostě naplno, žiju vírou, to znamená, nemám žádný zaměstnání, žiju jenom z daru, ale pán je věrný a stará se o mě i moje 3 děti naprosto fantasticky věrně a skvěle, je to štědrý otec a díky tomu já můžu být uvolněná k tomu, že můžu opravdu objíždět ty lokality a sloužit tam naplno pánu a je to nádherný život, který bych nikdy neměnila, to, že jsem uvěřila v Boha, přestože jsem předtím neměla žádný problémy, tak to přesto naprosto změnilo můj život a dalo to do toho života úplně novou kvalitu, úplně nový rozměr. Dalo mi to lásku, kterou jsem do té doby poznávala jen velmi omezeně. Dalo mi to smysl života, který bych tady v tom světě prostě nikdy nezískala. Dalo mi to nejbližšího přítele, který je se mnou v každé bolesti, v každé starosti, který o mě pečuje a chrání mě. A to je prostě nádherný. Žít s Kristem je prostě nádherný.
1: Žít s Kristem je prostě nádherný. Zakončila své povídání Lucie Pohanková a my jsme rádi, že jste její příběh cesty k Bohu a životě s ním poslouchali společně s námi. V Ježíši nalezla hlubokou, bezpodmínečnou lásku, smysl i nejbližšího přítele, který o ní pečuje, chrání a který je s ní v každé bolesti a starosti. Lásku a poselství o záchraně v Ježíši Kristu nese všem lidem kolem sebe, i těm nejopuštěnějším a nejposlednějším na okraji lidské společnosti, protože Bůh se ve své milosti sklání ke každému člověku, k nám všem. Přemýšlejme o něm a o tom, co nám říká a nabízí. Pokud byste měli nějaké dotazy o křesťanské víře, o Bohu, Ježíši Kristu, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešnímu příběhu se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Nalézt tam můžete i předešlé díly. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.

0: Je lepší být velmi organizovaný nebo dávat prostor Duchu Svatému a nemít žádnou strukturu? Obě varianty mají své místo, ale jedna nesmí omezovat druhou. Nelly Musilová popisuje nejen svoje zápasy s organizovaností, ale i zkušenosti s vedení. Další 3D Talk v úterý 22. září v 10 hodin a 15 minut se bude věnovat vytváření prostoru pro Boha ve vedení.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

staví, černá jak bota a vůbec nic ji nezajímá. A až se unaví, opře se o kapotu.

černý jak hlubiny duše, jak temno nevědomí, jak požár hněvu, když plane, jak popel ze světa.

0: Jste u nás jako doma. Proglas.
1: Jen se mi zahled, chvíli ne víc, prošla tak rychle, bylo těžké něco říct, proto nechtěl jsem o tom mluvit, ale musím, aspoň dnes.

Jen se mi zahled, neměla červenou nit, odcházela rychle, než já byl schopen jít. Volal jsem má paní, chci ti sloužit, co budu živ.

řekl mi můj doktor, ať neříkám už nic, že podle všeho byl to jen přelud zřítelnic. Řekl, vidím to, co vidím, a ji tu nikde nevidím. Jistě to byl přelud, ale ach, jak tě ten přelud závidím.

Jen se mi zahled, byla krásná jak ty. Měla tvé rysy, měla tvé rty. Bylo mi 60, byl jsem malý hoch. Jen se mi zahled, děkuji, že jsem vůbec mohl. Jen se mi zahled,

0: Tady je Proglas.
1: Hladíte k nám.
2: Vidíš, jak se mění svět každým dnem, sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

0: Posloucháte hudební deník Jak se vám líbí s Milanem Tesařem. Vítejte. V roce 2023 jsem na světovém hudebním veletrhu Vomex ve Španělské a Koruni natáčel rozhovor s belgickým hudebníkem Rafaelem de Kockem, který se věnuje různým tradičním hudebním stylům z Evropy a Asie a hraje na řadu nástrojů, včetně dud a citer. Představil nám tehdy tři své projekty, kapely Osuna a Toa Saves a Griff Trio, soubor tří belgických dudáků. V roce 2025 se mi Rafael před Vomexem, který se tehdy konal ve Finsku, ozval znovu, že by se se mnou rád sešel a představil mi svou novou kapelu Enara Navaira a také nového spoluhráče Oskara Bertena. Já jsem Oskara znal z nahrávek například z mezinárodní skupiny Alterné nebo z dua Raske Drenge, které tvoří s Ragnarem Finsonem z Fajerských ostrovů. Mimochodem toto duo bylo jednou v nejužším výběru na maraton hudby Brno, ale nakonec k pozvání nedošlo. V každém případě jsem rád s rozhovorem souhlasil a s Rafaelem i Oskarem jsem se v Tampere sešel. Následující rozhovor bude sice z větší části věnovaný právě nové kapele Enara Navaira, nicméně ta zatím vydala jednu jedinou skladbu, i když 13-minutovou. Samozřejmě si ji poslechneme a pořad doplníme ukázkami z obou zmíněných Oscarových kapel a také jednoho dalšího projektu, ve kterém hraje Rafael. Nejprve ale dám slovo Oskaru Bertenovi.
1: So my name is Oscar from Belgium, violinist.
2: Jmenuji se Oscar, jsem z Belgie, hraju na housle a tenhle nový projekt vlastně vznikl jako reakce na mých 8 let studií v zahraničí, hlavně v severských zemích. Po dokončení studií jsem se asi před rokem a půl vrátil do Belgie a to, co jsem opravdu potřeboval, bylo najít lidi, se kterými bych mohl hrát. Procházel jsem si různé projekty z minulosti, spolupráce s belgickými hudebníky a narazil jsem na bubeníka a kontrabasistu s výrazně jazzovým zázemím, se kterými jsem dřív hrával v duu. To se pak spojilo s Rafaelem de Kockem, který tu sedí vedle mě a který mě ve stejnou dobu oslovil s tím, jestli bychom neměli založit společný projekt. Měli jsme multiinstrumentalistu Rafaela de Kocka, dále bubeníka, kontrabasistu a mne na housle. Okamžitě jsem v tom viděl potenciál kapely, jak z hlediska obsazení, tak i díky jejich osobním uměleckým zázemím, která jsou velmi zajímavá.
0: Pokračuje Rafael.
1: So I know Oscar when he was really still in school, he was coming to
2: Oscara znám už z doby, kdy byl ještě ve škole. Jezdil na letní kurzy lidové hudby v Belgii, kde jsme se potkali. Tehdy ještě studoval na hudební škole v Herentals, odkud pochází. Pak ale zmizel na sever, do Helsinek, Norska a Estonska. Sledoval jsem ho na sociálních sítích a měl jsem velkou radost, že se posouvá dál a hodně se učí. Jeho návrat do Belgie byl opravdu výjimečný, protože jsme ho pozvali na speciální koncert v lese se světluškami, což je moje další vášeň. Oscar tam hrál v lese a my jsme si řekli, že bychom si tam mohli zahrát spolu. A právě tam se ukázalo, že mezi námi funguje silné hudební propojení. Věděli jsme to už dřív, ale nikdy jsme spolu pořádně nehráli ani nevystupovali. Tam bylo jasné, že to funguje skvěle. Pro mě bylo velmi zvláštní zažít s mladší generací takovýto hudební soulad. Když jsme pak začali zkoušet a tvořit, bylo to pro mě ještě zajímavější, protože další dva členové mě už znali, když byli mladší. Spolu s Oscarem sledovali na YouTube videa a poslouchali nahrávky mých starších projektů. Ani jsem netušil, že tahle generace nás tehdy poslouchala a že je naše hudba před 15-20 lety inspirovala. Je to pro mě hodně výjimečné a cítím se poctěn, že můžu být součástí Enara Navaira.
1: in Enra Navajra.
0: Jak jsem říkal, skupina Enara Navajra má zatím jednu oficiálně vydanou skladbu. Jmenuje se Thila a vyšla na kompilaci The Sound of the Abbey.

0: To byla skupina Enara Navaira z Belgie, o které budeme s Rafaelem de Kockem a Oskarem Bertenem ještě chvíli mluvit. Kapela má zajímavé složení. Je to vlastně jazzová rytmika, kontrabas a bicí, dále housle jako sólový nástroj a samozřejmě Rafael, který ovládá nejrůznější dechové, strunné a další nástroje.
1: Jak jste říkal, nástroje nebo instrumentace jsou často silně spojené s určitým stylem nebo žánrem. My se ale v Enara Navaira snažíme jít jinou cestou. Vycházíme z hudební interakce, kterou jsme si každý z nás za poslední roky vytvořili se svým nástrojem. Rafael k tomu určitě může říct hodně sám, ale oba máme blízko k tradiční hudbě z různých částí světa, k oblastem, které nás dlouhodobě zajímají. Strávili jsme roky objevováním těchto stylů. Já osobně se věnuji hlavně hudbě ze severských zemí, především z Norska, a v jeho rámci konkrétním regionům, které mě zajímají. Ale také švédské hudbě, hudbě z Pobaltí i ze střední Evropy, například polské hudbě nebo hudbě z Karpatské oblasti. Samozřejmě je jasné, že k opravdu hlubokému pochopení těchto tradic by člověk potřeboval celý život. Přesto nás baví věnovat se tomu naplno, poznávat lidi, jezdit do těch zemí, sdílet nástroje i pohledy na hudbu. Právě takový způsob muzicírování mám nejraději. Když vstupuješ do kontaktu s hudbou, která ti není vlastní, ve které si nevyrůstal. Takhle jsem se například dostal ke studiu ve Skandinávii, kde jsem s místní hudbou cítil silnou rezonanci, konkrétně třeba s norskými hardangerskými houslemi. A myslím, že Rafael má v tomhle svůj vlastní příběh. Na Enara Navaira mě fascinuje, že všechny tyhle zkušenosti, které jsme v minulosti nazbírali a které dál rozvíjíme, dáváme dohromady a zkoumáme, jestli mezi nimi existují spojnice. Jestli spolu mohou rezonovat nástroje, které spolu tradičně ani historicky nijak nesouvisí. A právě tyhle prvky se snažíme objevovat v našich vlastních skladbách. A to je to, co dává naší hudbě její specifický charakter.
2: And what makes the music very particular, of course.
3: Yeah, like Oscar said, both of us we are.
1: Jak říkal Oscar, oba máme tendenci jít hodně do hloubky, když nás nějaký zvuk nástroje zaujme. Není to jen o samotném zvuku. V mém případě často i o jazyce, protože také zpívám a přitahují mě různé způsoby zpěvu, hlasové ornamenty, melodika, ale i to, jak se tyhle prvky objevují v instrumentální hudbě. Zajímají mě barvy hlasů a nástrojů, které se liší od toho, co běžně slýcháme a přesto v člověku nějak rezonují. Tak jsem se vlastně dostal k lidové hudbě. Když jsem poprvé slyšel irské loketní dudy, na které hraju, byl to první nástroj, který jsem objevil v 15 letech. Byla to láska na první poslech. Ten zvuk mi připadal exotický a zároveň důvěrně známý. A myslím, že právě o to jde. Nejdřív s hudbou rezonovat. Někdy třeba přes zvuk jazyka ve zpěvu. A pak objevovat i kulturní vrstvy, které s ní souvisejí. V tomhle jsme si s Oskarem blízcí. Beru ho skoro jako mladšího bratra, protože sdílíme vášeň nejen pro hudbu, ale i pro kultury, které s ní přicházejí. V tomto projektu je pro mě zajímavé i to, že používám nástroje, které jinde nevyužívám, například maďarskou citeru, která se dobře propojuje s bračem, ale i norskými hardangerskými houslemi a samozřejmě s hlasy. Skvělé na Enara Navaira je, že všichni čtyři zpíváme a můžeme pracovat s více hlasy. Někdy se tam objevují barvy korzické, sardinské nebo albánské polyfonie, jindy zase zajímavé jazzové akordy nebo téměř bulharské zvukové polohy. To všechno dává té kapele obrovské možnosti, jak instrumentálně, tak vokálně. Zároveň ale nehrajeme tradiční repertoár. Vycházíme z vlastních skladeb. Zatím přináší základní materiál hlavně Oscar. A my jej pak společně rozvíjíme. Organicky zkoumáme jeho možnosti a vytváříme hudbu, která vychází z našich zkušeností, z barev a typických prvků jednotlivých kultur a nástrojů. Snažíme se, aby to všechno přirozeně plynulo, aniž by to sklouzávalo ke klišé nebo povrchnosti. Jde nám o hloubku a intenzitu.
0: I když Enara Navaira hraje autorský repertoár, je tedy přímou inspirací i lidová hudba?
2: Absolutely. I think also the when we talk about the traditional instruments that are involved in this project, we of course.
1: Rozhodně. Myslím, že když mluvíme o tradičních nástrojích, které v tomto projektu používáme, vždycky bereme v úvahu jejich kořeny a ducha té hudby. Je důležité k tradicím jiných zemí, k tradicím, které nejsou naše, přistupovat s určitou pokorou. Vždy tam existuje tenká hranice mezi tím, jestli si z tradiční hudby jen něco půjčíš a přetvoříš po svém. Způsobů, jak to dělat, je dnes na současné folkové scéně spousta. Já se ale snažím vycházet z konkrétních tradičních prvků. Může jít o rytmy, stupnice, ornamentiku, ale také o kontext, kdy se ta hudba hraje, k jakému účelu slouží. To všechno tvoří to, čemu říkám duch. A pro mě je zásadní vycházet právě z těchto prvků a jen po malých krůčcích se od tradice vzdalovat, aby to spíš rozšiřovalo možnosti těch nástrojů mimo jejich původní kontext. Hodně o tom přemýšlím a často o tom mluvím s hudebníky z těch tradic, ze kterých vycházíme. Rafael zmiňoval třeba maďarskou citeru. Proto rád vedu dialog s maďarskými muzikanty, protože i oni mají vlastní současnou scénu. Snažím se tak doladit jejich pohled na to, jak rozvíjet možnosti těch nástrojů. Stejně tak u norských hardangerských houslí, kde dnes řada hudebníků, například Erlend Apneset, velmi hluboce experimentuje s tímto tradičním nástrojem. Nechat se inspirovat lidmi, kteří znají původní zdroj lépe než ty sám, je podle mě zásadní. Má smysl to s nimi nejdřív konfrontovat a doladit, než se do toho pustíš sám a přeneseš to do nahrávek nebo ucelených projektů. Dává to celé větší pevnost a hlubší význam. Dá se tedy říct, že u nástrojů, které používáme, více méně známe jejich původní kontext, zvuk i způsob hry.
0: Hovořil Oscar Berten. My si teď připomeneme jeho duo s faerským kytaristou Ragnarem Finsonem Raske Drenge.

0: Oscar Berten je sice belgický houslista, ale dlouhá léta strávil na skandinávské hudební scéně. Zajímalo mě, jestli vnímá styčné body mezi severskou a belgickou lidovou hudbou.
1: That's a very good question.
2: To je velmi dobrá otázka. Upřímně řečeno, s belgickou hudbou nejsem až tak obeznámený, protože už v poměrně mladém věku mě pohltila skandinávská hudba. Když přemýšlím o folku, většinou si představím hudbu z jiných zemí. Někdy trochu závidím muzikantům, kteří mají silný vztah ke své vlastní tradiční hudbě. To já vlastně nemám. Vždycky jsem se díval spíš jinam, takže na tuhle otázku nedokážu úplně přesně odpovědět. Vím, že ve Flandrech je silná balfolk scéna, ale nedokážu o ní říct nic moc konkrétního. Jak to vidíš ty? Měl jsem to podobně jako Oscar, ale během své kariéry jsem se přece jen dostal víc do kontaktu s belgickou folkovou scénou, třeba ve skupině Griff. A také jsem se věnoval starým vlámským a valonským písním, včetně projektů, kde se zpívalo v dialektech. A myslím, že právě tady vzniká určitá spojnice s Enara Navajra. Máme sice písně, ale pak jsme řešili, v jakém jazyce je zpívat. Anglicky? To jsme nechtěli. Spíš nás zajímaly samotné zvuky. Uvažovali jsme, jestli si nevytvořit nějaký vlastní zvukový jazyk. A pak mě napadlo, že bychom si mohli pohrát s dialekty z našeho regionu, tedy z oblastí Antwerp a jejich okolí. Tak vznikly vlastní nebo upravené texty zpívané v dialektu. Je to zajímavé, protože když to někomu zaspíváš, ani lidé z našeho regionu tomu často nerozumějí, pokud neznají význam. Ten tam je, ale musíš ho znát. Někdy je pak na koncertě zábavné sledovat, jak si dva městští pastýři z Antwerp mezi sebou povídají, i když ve městě žádné ovce ani krávy nejsou, a zpívají si třeba o krmení jehňat. A někteří posluchači najednou začnou chápat, o čem to je. Pro nás je to zábavné, ale zároveň je hezké pracovat s texty, které mají význam, a přitom zkoumat zvukové kvality vlastních dialektů. Hledal jsem také texty ve staré vlámštině, opravdu hodně staré, z dochovaných fragmentů z 8. století. Dá se dokonce pochybovat, jestli je to ještě vůbec vlámština, protože je velmi blízká staré angličtině a staré němčině. Jsou to třeba krásné texty, například Zaklínadlo na uzdravení koní. Pro mě je zajímavé, že jde o velmi starou podobu našeho jazyka, ale zní velmi exoticky, skoro až skandinávsky. A právě tady vzniká spojení mezi starou vlámštinou a severskými prvky, které do projektu přináší Oscar, třeba skrze hardangerské housle a způsob hry.
0: Když tedy například Rafael do kapely přinese maďarský nebo balkánský nástroj, jde pouze o zvuk toho nástroje, nebo se tam rovnou dostanou i prvky lidové hudby toho regionu?
2: Zkoumám především samotné zvukové možnosti těch nástrojů, protože zatím nehrajeme maďarské melodie. Nemám ani nijak silnou vazbu na maďarskou tradiční hudbu. Snad kromě některých rytmů nebo herních technik, ale jinak ne. Skladby, které zatím máme, včetně té, kterou jsme zveřejnili na YouTube, jsou opravdu naše vlastní. Ta píseň, která tam zaznívá, je o řece, která se jmenuje Dejle, ale my používáme její staré vlámské jméno Fila. To je vlastně její význam. Celá skladba funguje jako zvuková krajina, která zachycuje krásu toho místa ve Flandrech, kde ta řeka protéká s poli a lesy kolem.
0: protože oba mí hosté jsou aktivní v řadě projektů, zeptám se na závěr pořadu, čemu se vedle Enara Navaira momentálně věnují. Nejprve má slovo Oscar.
1: Currently I'm mostly active with my trio called Alterne.
2: V současnosti jsem nejvíc aktivní ve skupině Alterne. Je to trio, ve kterém hraje dánská folková zpěvačka Ida Marie Jessen a třetí členkou je Maimu Jegeda z Estonska. Všichni tři jsme studovali na Sibeliově akademii v Helsinkách, jednak na oddělení globální hudby, jednak na katedře lidové hudby, přičemž obě tato oddělení sídlila ve stejné budově, dokonce na stejném patře. Takže bylo jen otázkou času, kdy se potkáme. Ida psala písně už řadu let, ale hledala ideální obsazení. Podobně jako u Enara Navaira šlo o hledání správných barev, nástrojů a celkové instrumentace pro její hudbu. Nakonec nás tak trochu v uvozovkách vtáhla do svého projektu a začali jsme její písně společně hrát, komponovat a aranžovat. První album vyšlo asi před 2 lety. Je to skvělý projekt, ve kterém mě osobně baví právě to spoluvytváření. Když někdo projekt vede, můžu se víc soustředit na to, co do něj přináším. Například zvuk hardangerských houslí, ale i klasických houslí, kytary nebo zpěvu v dánštině, což je teď můj třetí jazyk. V tomhle směru mě to hodně posouvá. Hudebně to má blíž k písničkářství, ale pořád s akustickými nástroji. Teď pracujeme na druhém albu a snažíme se posouvat možnosti téhle instrumentace dál. Hledáme nové zvukové polohy a další směry, které bychom mohli prozkoumat. Je to vlastně neustálý tvůrčí proces, další můj mezikulturní hudební projekt.
1: Again an intercultural musical project of mine.
0: Z prvního alba skupiny Alterne si poslechneme jednu ukázku.

0: A čím hudebně žije Rafael de Kock?
1: So this is Balsam, the project Balsam of Zefiro Torna.
2: Je to projekt Balsam skupiny Zefiro Torna. To je belgický soubor, který původně vycházel z barokní hudby, ale jeho umělecký vedoucí Jürgen de Brain rád zkoumá i další směry, včetně elektronické hudby a podobně. V projektu Balsam se ale pohybujeme spíš na pomezí world music a jazzu. Písně, které hrajeme, se všechny vztahují k rostlinám a stromům. Třeba růže jako symbol lásky, některé jedovaté rostliny, jako třeba Yggdrasil ze severské mytologie, strom života. Celá hudba se ale točí kolem těchto motivů. Zefiro Torna navíc spolupracuje s divadlem Laika, což je divadelní soubor zaměřený na v uvozovkách food theatre. V jejich představeních se často podává jídlo nebo něco k ochutnání. V Balsamu jsou tři herci vlastně kuchaři, nebo spíš alchymisté. Během představení jsou uprostřed a pomocí různých, jakoby alchymistických postupů připravují nápoje, jídlo nebo něco, co můžete cítit či vnímat jinými smysly. Hudebníci jsou rozmístěni kolem nich do tvaru pěticípé hvězdy, takže to působí trochu jako rituál nebo magie. Hudbou a různými frekvencemi se snaží ovlivňovat to, co tito alchymisté vytvářejí. Zpěvačka Ellie Arden pak funguje jako jakási velekněžka, která celý proces vede. Začíná to dost tajemně a temně, ale postupně se to promění. Zaznívají živé písně z Portugalska a Řecka a celé to přejde v oslavu. Diváci zažijí něco, co působí na všechny smysly. Hudbu, vizuální stránku, pohyb a hudebníci se pohybují mezi publikem. Hrál jsem s tímto projektem už hodně a je to nesmírně zajímavé, protože se to nikdy neomrzí. Hudba je součástí zvláštního rituálu a lidé odcházejí z představení opravdu s jiným pocitem.
0: Naše poslední ukázka bude pochopitelně z alba Balsam skupiny Zefiro Torna. Mými hosty byli Rafael de Kock a Oscar Berten, belgičtí hudebníci, kteří se sešli v nové kapele Enara Navaira, ale každý z nich má řadu dalších zajímavých projektů. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař, který se těší na vaše ohlasy. O zvuk se staral Šimon Vítek, překlady odpovědí načetl Milan Šoba.

nad Ostravou. Letíme do noci, do nebytí.

čas rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Tak jenom, máš šťávu, rytmus a to si užijete. A škoda, že sedíte, protože chtěli byste stát a trošičku si to vytrsat.

umělé lidské světy, instantní z konzervy, byly tu proti sobě.

sama. Tady tě nechám a dal bys po svých. Už nemáš strach ani ostych.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 21. září. Když zákon lásky naruší zákon kalkulace, pocítíme radost, řekl papež Lev v promluvě před modlitbou Anděl Páně.
1: Ve čtvrtek 24. září se svatý otec vydá na svou další apoštolskou cestu, tentokrát do Francie.
0: K pastoračnímu tříbení vyzval Lev 14. svou římskou diecézi při zahájení pastoračního roku.
1: Přejeme příjemný poslech. Drazí bratři a sestry, krásnou neděli. V dnešní liturgii nám Pán ústy proroka Izajáše dává velký důvod k naději. Říká, že jeho myšlenky nejsou našimi myšlenkami a jeho cesty nejsou našimi cestami. Ano, Boží plány jsou nekonečně větší a řekněme dokonce, že i ličtější než ty, které my lidé, poznamenaní hříchem, můžeme vymyslet a uskutečnit. Proto je zde proroková výzva aktuálnější dnes jako nikdy předtím. Opustit své pokřivené způsoby jednání a vrátit se k Pánu, který sám je milosrdenství a odpuštění.
0: Ježíšova podobenství v evangeliu popisují novost toho, co pro nás má Pán schováno, ale také všeobecně poukazují na odpor, který jsme připraveni klást šlechetnější spravedlnosti a větší lásce. Zvláště dnes, když nasloucháme příběhu o dělnících povolaných k práci na vinici, jedni na celý den, jiní jen na několik hodin a další těsně před západem slunce. V centru pozornosti tohoto podobenství však stojí moment odměny. Hospodář plní slovo dělníkům první hodiny a platí jim podle dohody. Chce však, aby viděli jeho dobrotu a přímo před jejich očima jedná s těmi posledními zcela stejným způsobem.
1: Je zde jeden detail, který by nám neměl uniknout. Hospodář dává svému správci přesné instrukce, v jakém pořadí má postupovat. Dělníci byli vypláceni od posledních k prvním. Negativní reakci těch, kdo pracovali celý den, by se tedy dalo snadno vyhnout. Jenže právě naopak je součástí plánu, jelikož zjevení Boží dobroty je tu pro každého, nejen pro někoho. Bůh má odlišné způsoby jednání a nové cesty smýšlení. A to i pro ty, kdo se pokládají za první a kdo se domnívají, že si sami od sebe získali to, čím jsou, čím si zasloužili výsledky, jichž dosáhli. Je tomu naopak. Všichni si získáváme radost, porozumění a budoucnost, když zákon lásky naruší zákon vypočítavosti, když zkušenost milosrdenství překoná zkušenost zásluh, když dar pokoje odstraní soupeřivost a přinese vděčnost.
2: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Bratři a sestry, být Božími spolupracovníky, pracovat na jeho vinici, sloužit jeho království spravedlnosti a pokoje. To je milost. Tam, kam se vlamuje Boží novost, není prostor pro závist a rozpor. Hledejme tedy Pána, když se dává nalézt. Vzívejme ho, když je blízko. Opouštějme křivé cesty a smýšlení nepravosti. Pohleďme na naši přesvatou matku. Je stvořením jako my, je však bez poskvrny. A proto nám pomáhá doufat v Boha a svěřovat se jeho milosrdenství, aby se tak jeho cesty staly našimi cestami a jeho myšlenky, aby se staly našimi myšlenkami.
1: V apelech popolední modlitby Anděl Páně papež Lev obrátil pozornost k dramatické situaci v Somálsku. S velkým znepokojením sleduji humanitární krizi, která v současné době postihuje některé oblasti Somálska, kde případy násilí a extrémní klimatické jevy zhoršují beztak obtížné životní podmínky obyvatelstva, zejména žen a dětí. Doufám ve velkorysé zapojení mezinárodního společenství, aby našim bratrům a sestrám nechyběla potřebná pomoc.
0: Papež Lev tak reagoval na významné omezení humanitární pomoci pro tuto africkou zemi ze strany různých agentur OSN. Organizace Lékaři bez hranic vyzvala dárce, aby jí pomohli obnovit a rozšířit služby primární zdravotní péče zaměřené na podvýživu v regionu Muduk, kde bylo uzavřeno více než 70 zdravotnických zařízení. Somálsko zároveň čelí vnitřnímu konfliktu od pádu Mohameda Siada Barreho v roce 1991 a islamističtí extrémisté posílili svou kontrolu nad venkovskými oblastmi.
1: Svatý otec dále pozdravil polskou pouť toruňské diecéze, která v Itálii navštěvuje místa eucharistických zázraků, pouť rodin ze spišské diecéze, jezuitské kněze, kteří začínají v Římě studium, a další skupiny přítomné na náměstí.
0: Zvláštní požehnání pak adresoval obyvatelům Peskantýny u Verony, kteří se shromáždili u památníku internovaných, aby si připomněli ty, kdo byli během druhé světové války deportováni a uvězněni. Chtěl bych tak zdůraznit, že nesmíme zapomínat, nýbrž poučit se z historie, abychom neupadli do chyb minulosti. Papež Lev dnes promluvil ke generálnímu shromáždění Italské federace mnišek Klarisek Kapucínek. Připomněl kontemplativním sestrám Kristova slova z dnešního evangelia: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Znamená to umět se přijmout i s vlastními nedokonalostmi, pokračoval papež. Pán od nás nežádá, abychom byli bezchybní, ale abychom se pokorně den po dni nechali utvářet jeho milostí. Papež odkázal také na slova svaté Kláry, která napsala svaté Anežce České: přetvor svou mysl podle zrcadla věčnosti, přetvor svou duši podle nádhery slávy, přetvor své srdce do podoby jeho božské podstaty a celá se proměň prostřednictvím kontemplace v obraz jeho božství.
2: Nell'immagine della sua divinità.
0: Právě ke sledování mysli v zrcadle věčnosti vyzval papež Klarisky Kapucínky i navzdory obavám ze snižujících se počtů. Nejde tolik o velká čísla, jako spíše o kvalitu. Povolání se nerodí z aplikace organizačních strategií ani z kampaní nastudovaných u psacího stolu, nýbrž z modlitby ticha a důvěrné známosti s evangeliem. Závěrem předložil papež Lev Klariskám Kapucínkám čtyři klíčové prvky řeholního života. Jsou jimi vzájemné naslouchání, koinonia, co by společenství, které předchází izolaci, diakonia, služba jedněch druhým a společná práce, a martyria, totiž svědectví evangeliu. Svěřuji vám je jako bezpečné stezky na vaší cestě životem, rozloučil se Lev 14. s řeholními sestrami a poděkoval jim, že jsou znamením přítomnosti Božího království na zemi.
1: Pátá mezinárodní apoštolská cesta zavede papeže Lva 14. ve dnech 25. až 28. září do Francie. Během 4 dnů navštíví Paříž, Lurdy a Méty. Bohatý program zahrnuje setkání s nejvyššími státními představiteli, návštěvu pařížského sídla UNESCO, setkávání s širokou veřejností i liturgické slavení. Návštěva, která navazuje na předchozí apoštolské cesty, se odehrává na pozadí zajímavého společenského vývoje, kdy Francie znovu objevuje své křesťanské kořeny a zažívá duchovní probuzení. Což dokládá i fakt, že během letošních Velikonoc přijalo křest přes 13 000 dospělých katechumenů. Počet pokřtěných katolíků celkově vzrostl na 49,7 milionu v roce 2020.

0: Společností. Lev XIV. Rovněž navštíví pařížské sídlo UNESCO. Ve své promluvě připomene nezastupitelnou roli vzdělávání, kultury a etického rozměru vědy, včetně výzev spojených s umělou inteligencí. Z hlavního města se papež přesune k úpatí Pyreneí do Lourdes, kde se duchovní poselství zaměří na uzdravení a doprovázení trpících. Poslední etapa apoštolské cesty povede do města Méty. Zde se Lev XIV. Zúčastní setkání nazvaného U kořenů Evropy za mír a jednotu. Zde připomene nezbytnost svobodného a bratrského dialogu mezi evropskými národy. Právě v tomto městě vyrůstal Robert Schuman, jeden z otců Evropské unie.
1: Jakožto římský biskup předsedal papež Lev 18. září v podvečer v Lateránské bazilice zahájení pastoračního roku své diecéze. Před shromážděním, v němž bylo zastoupeno všech 134 římských farností, předložil své diecézi metodu pastoračního tříbení. Jak řekl, neznamená to nic jiného, než hledat pravdu, realisticky uznat, kam směřují naše činnosti, zda se nevzdálili od základního poslání církve. Tříbit ve světle Ducha Svatého znamená zastavit se, znovu si přečíst, co se stalo, rozpoznat, co přineslo ovoce, pochopit, co nefungovalo a společně hledat důvody. Znamená to stručně řečeno hledat pravdu. Řekl papež a předložil 4 hlavní body, kterými se má toto pastorační tříbení řídit. První bod. Setkat se s Kristem a zprostředkovávat setkání s ním. Církev tu není sama pro sebe, ale proto, aby vedla každého člověka k setkání s Pánem. Nestačí tedy ptát se, zda je nějaká činnost dobře zorganizovaná, zda se jí lidé účastní, zda trvá již mnoho let. Je třeba ptát se, zda skutečně vede ke Kristu, zda se v ní evangelium setkává s konkrétním životem člověka. Druhý bod, vytvářet společenství. Mějme odvahu věnovat se tomu podstatnému, abychom vytvořili prostor pro skutečné vztahy, ve kterých se lidé cítí být součástí jednoho lidu. Cítí se přijatí, doprovázení, oceňování a spoluzodpovědní. Věnujme mladým lidem svůj čas a naslouchejme jim v rámci pravidelného programu i mimo něj. Třetí bod, obývat město a sloužit mu. Řím není lhostejným pozadím našich společenství, je místem našeho poslání, zdůraznil svatý otec. A dodal, že k těmto bodům se připojuje čtvrtý, který všemi prostupuje, totiž formace Božího lidu. A odtud také základní otázka, zda pomáhají naše aktivity růstu ve víře. Jádrem metody, kterou vám navrhuji, je však velmi jednoduchá otázka. Proč? Jde o to, abychom se společně zastavili a u každé věci, kterou děláme, si položili otázku, proč to děláme. Jaký evangelní záměr nás vede, na jakou skutečnou potřebu chceme reagovat, jakým způsobem tato volba odpovídá poslání církve. Papež Lev v závěru připojil k nově navržené metodě jednu důležitou poznámku. Tříbení, zdůraznil, nevyžaduje více práce, nýbrž její kvalitu. Pokud by se mělo stát dalším břemenem, míjelo by se svým účelem. Řekl papež Lev XIV. Při setkání se zástupci římských farností. Laudetur Jesus Christus.

Krátce před 6. hodinou nabízíme myšlenku na den papeže Leva 14., kterou pronesl před jeho nedělní polední modlitbou.

Milí bratři a sestry, krásný den. V nedělní liturgii nám pán ústy proroka Izajáše dává velký důvod k naději. Říká, že jeho myšlenky nejsou našimi myšlenkami a jeho cesty nejsou našimi cestami. Ano, boží plány jsou nekonečně větší a řekněme dokonce, že i lidštější než ty, které my lidé poznamenaní hříchem můžeme vymyslet a uskutečnit. Proto je zde proroková výzva aktuálnější než kdy jindy. Opustit pokřivené způsoby jednání a vrátit se k Pánu, který sám je milosrdenství a odpuštění. Ježíšova podobenství v evangeliu popisují novost toho, co pro nás má Pán schováno, ale také všeobecně poukazují na odpor, který jsme připraveni klást šlechetnější spravedlnosti a větší lásce. Zvláště dnes, když nasloucháme příběhu o dělnících povolaných k práci na vinici. Jedni na celý den, jiní jen na jednu hodinu či pár hodin. V centru pozornosti tohoto podobenství však stojí moment odměny. Hospodář plní slovo dělníkům první hodiny a platí jim podle dohody. Chce však, aby viděli jeho dobrotu. A přímo před jejich očima jedná s těmi posledními zcela stejným způsobem. Je zde jeden detail, který by nám neměl uniknout. Hospodář dává svému správci přesné instrukce, v jakém pořadí má postupovat. Dělníci byli vypláceni od posledních k prvním. Negativní reakcí těch, kdo pracovali celý den, by se tedy dalo snadno vyhnout, jenže právě naopak je součástí plánu, jelikož zjevení boží dobroty je tu pro každého, nejen pro někoho. Všichni získáváme radost, porozumění a budoucnost, když zákon lásky naruší zákon kalkulace, když zkušenost milosrdenství překoná zkušenost zásluh, když dar pokoje odstraní soupeřivost a přinese vděčnost. Bratři a sestry, být božími spolupracovníky, pracovat na jeho vinici, sloužit jeho království spravedlnosti a pokoje, to je milost. Tam, kde se vlamuje boží novost, není prostor pro závist a rozpor. Hledejme tedy Pána, když se dává nalézt, vzívejme ho, když je blízko. Pohleďme na naši přesvatou matku. Je stvořením jako my, je však bez poskvrny a proto nám pomáhá doufat v Boha a svěřovat se jeho milosrdenství, aby se tak jeho cesty staly našimi cestami a jeho myšlenky, aby se staly našimi myšlenkami.

Máme krátce po 6. hodině úterý 22. září. Vy posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Prožíváme Mezinárodní den bez aut. Katolický kalendář připomíná svatého Mořice a druhy, římské vojáky egyptského původu, mučedníky pro víru z počátku 4. století z území současného Švýcarska. Mořic se stal patronem vojáků a obchodníků, ochráncem v boji a před onemocněním uší. A svátek dnes slaví Darina, je to jméno jihoslovanské a vykládá se jako dar. Tak Darina, blahopřejeme k dnešnímu svátku. V tuto chvíli vás zveme k ranní modlitbě. Zahájíme ji četbou dnešního evangelia.

Z 8. kapitoly podle Lukáše. Za Ježíšem přišla jeho matka a příbuzní, ale pro množství lidí se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: tvoje matka a příbuzní stojí venku a rádi by tě viděli. Ale on jim odpověděl: moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo.

0: A v tuto chvíli se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chvál. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Jiří.
0: Prožíváme úterý 25. týdne v Mezidobí. Všechny dnešní texty budou pouze z jedné záložky v breviáři, z prvního týdne žaltáře od strany 945. 945 v novějším vydání a ve starším 842. 842. Tedy ještě zopakuji všechny dnešní texty v novějším vydání breviáře od strany 945 ve starším 842. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen. Aleluja. Z celého srdce svého díky vzdávám Tobě, Bože, spasení mého, v této ranní době, že jsi mě všeho zlého uchoval této noci svou předůstojnou mocí pro Syna milého.
1: Otče můj nejmilejší, i dnes mě opatruj a pro život ve zdejší vše potřebné daruj. Zdraví, chléb a pokoj, také věrné přátele, obrať mé nepřátele, zlost jejich upokoj.
0: Ať je tvůj svatý anděl dnes i vždycky se mnou, by neprovedl ďábel moci své nade mnou. Rač mi pomoc dáti, abych světa marnosti, těla svého žádosti, mohl přemáhati.
1: Kdo má nevinné ruce a čisté srdce, vystoupí na Hospodinovu horu.
0: Hospodinu náleží země i to, co je na ní, svět i ti, kdo jej obývají.
1: Neboť on jej založil nad moři, upevnil ho nad proudy vod.
0: Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu? Kdo smí stát na jeho svatém místě?
1: Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti, kdo svému bližnímu křivě nepřísahá.
0: Ten přijme požehnání od Hospodina, odměnu od Boha svého spasitele.
1: To je pokolení těch, kdo po něm touží, kdo hledají tvář Jakubova Boha.
0: Zdvihněte brány své klenby, zvyšte se prastaré vchody, ať vejde král slávy.
1: Kdo je ten král slávy? Silný a mocný Hospodin, Hospodin udatný v boji.
0: Zdvihněte brány své klenby, zvyšte se prastaré vchody, ať vejde král slávy.
1: Kdo je ten král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kdo má nevinné ruce a čisté srdce, vystoupí na Hospodinovu horu.
1: Svými činy velepte věčného krále.
0: Požehnaný Bůh věčně živý i jeho království.
1: Protože on trestá a smilovává se, svrhuje do podsvětí a vyvádí ze záhuby svou vznešeností, nikdo nemůže uniknout jeho ruce.
0: Oslavujte ho před národy, synové Izraele, neboť on vás mezi ně rozptýlil a tam ukázal svoji vznešenost.
1: Ctěte ho především, co žije, protože on je náš pán a on je náš otec, on je náš Bůh po všechny věky.
0: Bude vás trestat pro vaše nepravosti, ale smiluje se nad vámi nade všemi.
1: A zhromáždí vás ze všech národů, kdekoliv jste byli rozptýleni.
0: Když se k němu obrátíte celým svým srdcem a celou svou duší,
2: a budete před ním správně jednat.
1: On se k vám obrátí a už před vámi neskryje svoji tvář.
2: A nyní pohleďte na to, co vám učinil, a splna jej oslavujte svými ústy.
1: Velebte spravedlivého Pána a ctěte věčného krále.
2: Já jej oslavuji v zemi, kde jsem zajatcem, a ukazuji jeho moc a vznešenost hříšnému lidu.
1: Obraťte se, hříšníci, a jednejte před ním spravedlivě. Kdo ví, zda vám ze své přízně neprokáže milosrdenství.
2: Já se z celé duše raduji z krále nebes. Moje duše se bude radovat po všechny dny svého života.
1: Všichni vyvolení, velepte Pána. Všichni chvalte jeho vznešenost. Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svými činy velepte věčného krále.
1: Sluší se, aby dobří chválili Hospodina.
2: Radujte se, spravedliví, z Hospodina. Sluší se, aby ho dobří chválili.
1: Citerou oslavujte Hospodina. Hrejte mu na desetistrunné harfě.
2: Zpívejte mu píseň novou. Dovedně sáhněte do strun, slavnostně je rozezvučte.
1: Neboť Hospodinovo slovo je správné, spolehlivé je celé jeho dílo.
2: Miluje spravedlnost a právo. Země je plná Hospodinovy milosti.
1: Jeho slovem vznikla nebesa, dechem jeho úst všechen jejich zástup.
2: Vodstva moří zrnuje jako do měchu, do nádrží slévá oceány.
1: Nechť se bojí Hospodina celá země, všichni obyvatelé světa, ať se před ním děsí.
2: On totiž řekl a stalo se, on poručil a vše povstalo.
1: Plány pohanů Hospodin maří, v nic uvádí myšlení národů.
2: Hospodinův úmysl trvá na věky, myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.
1: Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
2: Z nebe zhlíží Hospodin, vidí všechny smrtelníky.
1: Z místa, kde sídlí, dívá se na všechny obyvatele země.
2: Každému z nich uhnětl srdce, uvažuje o všech jejich skutcích.
1: Nezvítězí král početným vojskem, ani silák se nezachrání velkou udatností.
2: Zklame kůň, když jde o vítězství, nezachrání svou velikou silou.
1: Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho milost.
2: Aby jejich duše vyrval ze smrti, aby jim život zachoval za hladu.
1: Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše pomoc a štít.
2: V něm se raduje naše srdce, důvěřujeme v jeho svaté jméno.
1: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Sluší se, aby dobří chválili Hospodina.
2: Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve dne.

0: Bůh je má síla, k němu se utíkám.
1: Bůh je má síla, k němu se utíkám.
0: On je mé útočiště, můj zachránce, k němu se utíkám. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému. Bůh je má síla, k němu se utíkám.
1: Bůh nám vzbudil mocného spasitele, jak slíbil od pradávna ústy svých proroků.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z radu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázala našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy, v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh nám vzbudil mocného spasitele, jak slíbil od pradávna ústy svých proroků. Máme účast na nebeském povolání, proto dobro řečme Ježíši, našemu veleknězi, a volejme.
1: Pane, ty jsi náš Bůh a spasitel. Všemohoucí králi, křtem si nám dal podíl na svém kněžství.
0: Dej, ať neustále přinášíme oběť chvály.
1: Dej nám milost zachovávat tvá přikázání.
0: Abychom skrze svatého ducha zůstávali v tobě a ty v nás.
1: Dej nám svou věčnou moudrost.
0: Ať je dnes s námi a projevuje se v našem jednání.
1: Uděl nám, abychom dnes nikoho nezarmoutili.
0: Naopak, ať potěšíme všechny, s nimiž se setkáme.
1: Pane, ty jsi náš Bůh a spasitel.
0: A připojme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vyslyš, Bože, raní modlitbu své církve a naplň hlubiny našeho srdce svou láskou, abychom nežili ve tmě, ale nechali se vést světlem Tvé milosti. Skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: Úterý 25. týdne v mezidobí pokračujeme ve čtení 36. kapitoly knihy proroka Ezechiela pod titul Budoucí obnova Božího lidu, nové srdce, nový duch. Hospodin mě oslovil, synu člověka, když bydlel Izraelův dům ve své vlasti, poskvrnil ji svým chováním i svými skutky. Jejich chování bylo přede mnou jako nečistota ženy v době její měsíční nevolnosti. Proto jsem na ně vylil svůj hněv pro krev, kterou prolili na zemi, znesvěcenou jejich modlami. Rozptýlil jsem je mezi národy, do zemí rozehnal. Soudil jsem je podle jejich chování a skutků. Kamkoliv však přišli mezi národy, znesvěcovali mé svaté jméno, neboť se říkalo, je to lid Hospodinův, a přece museli vyjít z jeho země. Slitoval jsem se tedy nad svým svatým jménem, znesvěceným od Izraelova domu mezi národy, k nimž přišli. Proto řekni Izraelovu domu, tak praví Pán Hospodin, nedělám to pro vás, Izraelův dome, ale pro své svaté jméno, které jste znesvětili mezi národy, k nimž jste přišli. Posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi národy. Vy jste ho mezi nimi znesvětili. Tu poznají národy, že já jsem Hospodin, pravý Pán Hospodin, až na vás před jejich očima dokážu, že jsem svatý. Vezmu vás z národů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší vlasti. Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí ode všech svých nečistot. Očistím vás od všech vašich model. Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha. Odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a já budu vaším Bohem. Ze vší vaší nečistoty vás vysvobodím. Přivolám obilí a rozmnožím ho, nevydám vás už hladu. Rozmnožím ovoce stromů a polní úrodu, abyste už nemuseli kvůli hladu snášet pohanu národů. Tu si vzpomenete na své špatné chování, své nedobré skutky, sebe sami si zošklivíte pro své nepravosti a hanebnosti. Nedělám to kvůli vám, pravý Pán Hospodin, ať je vám to známo. Styďte se a propadněte se hanbou za své chování Izraelův dome. Tak pravý Pán Hospodin, až vás očistím ze všech vašich nepravostí, osídlím města. Až budou obnoveny trosky, bude spustošená země znovu obdělávána. Ta, která byla pouští v očích každého, kdo jí procházel. Tehdy se řekne, tato země, která byla spustošena, je teď jako zahrada v Edenu, zničená, spustošená a vyvrácená města jsou znovu opevněna a obývána. Tu poznají národy, které kolem vás zbudou, že já, Hospodin, jsem vystavěl, co bylo zříceno, znovu zasadil, co bylo spustošeno. Já, Hospodin, jsem to řekl a také vykonám.
1: V rámci duchovního slova jsme naslouchali prvnímu čtení z úterý 25. týdne v mezidobí.

Je to 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Je úterý 22. září, Mezinárodní den bez aut. Katolický kalendář připomíná svatého Mořice a druhy, římské vojáky egyptského původu, mučedníky pro víru z počátku 4. století z území současného Švýcarska. Mořice se stal patronem vojáků a obchodníků, ochráncem v boji a před onemocněním uší. Před 350 lety zemřela hraběnka Františka Slavatová, manželka majitele telčského panství a zakladatelka jezuitské koleje s kostelem jména Ježíš v Telči, vychovatelka budoucího císaře Leopolda I. Před 130 lety se narodil herec, režisér a dramatik Zdeněk Štěpánek. Odešel v roce 1968. Před 125 lety byl vysvěcen pseudorománský kostel svatého Prokopa v Praze Braníku. 105. narozeniny by oslavil páter Bohumil Bílý, někdejší BTPák, dlouholetý kaplan ve farnosti svaté Ludmily v Praze na Vinohradech. Na věčnosti je od roku 2002. 66. narozeniny dnes slaví herečka, recitátorka a lektorka kultury mluveného projevu Martina Pavlíková, bývalá vedoucí olomouckého studia Proglasu, organizátorka pěších poutí za umělce. 68. let se dožívá italský tenorista Andrea Bocelli. 80. slaví dramatik, herec, režisér a pedagog Arnošt Goldflam. Stejně tak houslistka a učitelka hudby, dirigentka a skladatelka Zdeňka Jiřina Vaculovičová, zakladatelka Forfestu, Mezinárodního festivalu soudobého umění s duchovním zaměřením. 86. let se dožívá filozof a komeniolog profesor Pavel Flos. 98. narozeniny slaví páter František Benda z farnosti Ořech na kraji Prahy. A svátek má Darina, jméno je jihoslovanského původu a znamená dar. Tak Darinám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké počasí přinese dnešní den? Převážně bude oblačno. Oblačnost začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se také vyskytne déšť nebo přehánky. A nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 7 a na Šumavě kolem 10 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme proudem písniček s přehledem očekávaných událostí. Potom se můžete těšit na ranní zíváček v 6 hodin a 45 minut. Tam zvu především všechny děti. A od 7 hodiny pak naladíte zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď nám budou hrát Nezmaři Andělskou.

To byly Nezmaři a teď už vám nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 22. září 2026. Papežská Lateránská univerzita v Římě ještě dnes hostí první mezinárodní konferenci AI for Peace. Odborníci i představitelé mezinárodních organizací, včetně UNESCO, se tam od neděle zabývají rolí umělé inteligence v úsilí o mír, řešení konfliktů a jejich předcházení i v podpoře lidských práv. Nadace Josefa Ratzingera, Benedikta XVI., předpoledne ve Vatikánu předá výroční Ratzingerovu cenu za teologii a představí aktivity plánované ke stému výročí narození německého papeže. To se bude slavit příští rok v dubnu. Reformovaná katolická církev v Polsku zve na večerní online setkání s modlitbou Nešpor za Ludmilu Javorovou. Klíčová osobnost podzemní církve za komunistické totality v Československu zemřela minulý týden ve 94 letech. Následuje beseda s novinářem a překladatelem Tomášem Mačkoviakem, autorem knihy o životě a svědectví Javorové. A u příležitosti Světového dne dárců kostní dřeně se po celém Česku rozáří do června 660 památek, významných budov a dalších objektů. Tolik z očekávaných událostí.

Ahoj holky a kluci, krásné ráno vám všem, kteří právě vstáváte nebo se chystáte do školy. Doufám, že jste se hezky vyspali a já už vás teď vítám u ranního zíváčku. Ráda bych vás pozvala do pohádkového bazaru, kam dneska v rámci naší pravidelné soutěže zamíříme. Ale ještě předtím vás zvu k modlitbě, tak pojďme začít znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši, je tady nový den a chceme ti za něj společně děkovat. Prosíme, požehnej všemu, co dnes budeme dělat, ať tu umíme být pro druhé a vzájemně si pomáhat. Amen. Tak se pojďme pustit první dnešní písničku, Když se zamiluje kůň. Tak doufám, že vám udělá radost.

0: A po písničce už je čas pro vás, holky a kluci. Začíná soutěž, tak si připravte telefony a také číslo 739 850 345. 739 850 345. Volejte, pokud budete vědět odpověď na dnešní otázku a můžete si vysoutěžit nějakou písničku. A my tady už otevíráme náš pohádkový bazar. Dneska tady mám skvělý kousek pro každého, kdo si potrpí na upřímnost. Je to rám s vysoce leštěným sklem. Nemusíte se do něj ani moc upravovat, protože tohle sklo umí mluvit. Když se ho zeptáte, kdo je na světě nejkrásnější, bez váhání vám odpoví. Původní majitelka byla sice trochu marnivá královna a hrozně se zlobila, když jí řeklo o jedné dívce se 7 trpaslíky za zády, ale předmět je zcela nepoškozený. Poznáte, co dnes prodávám v bazaru a z jaké je pohádky? Pokud ano, můžete volat na číslo 739 850 345. 739 850 345. Tak já už zvedám telefon. Dobré ráno.
1: Tady Markétka Bezděková.
0: Ahoj Markétko. Tak co dneska nabízíme v bazaru?
1: Kouzelné zrcadlo.
0: Perfektní. A z jaké je pohádky?
1: O Sněhurce.
0: Výborně, je to tak. Markétko, líbilo by se ti mít doma takové mluvící zrcadlo?
1: Jo.
0: Jo, to by bylo fajn. A jak se ti dneska vstává?
1: Celkem dobře.
0: Celkem dobře. Co tě čeká pěkného?
1: Půjdu do školy. První hodinu se budu učit, pak 2 hodiny budem v knihovně a pak ještě, pak nevím, ještě tak už to budem dělat.
0: Mm-hmm, v knihovně. A co tak ráda čteš?
1: Mm-hmm. Něco, co je zajímavé.
0: Mm-hmm, co tě osloví a máš třeba nějakou oblíbenou knížku konkrétní, kterou bys nám mohla doporučit? Která se ti třeba v poslední době líbila?
1: O takovém pejskovi a ono se ta knížka jmenuje Pozor, pleš a je to o jednom pejskovi, který prostě má 3 holky a dělá spolu takový různé věci.
0: Pozor, pes se to jmenuje.

0: Ples.
1: Ples? Dobře, tak Markétko, moc děkujeme za doporučení. Já myslím, že to určitě někoho zaujalo, že si to rád najde v knihovně. A dám ti teďka vybrat tedy písničku za odměnu. Mám tady dneska Koblížka, nebo Když si tě dívko představím, anebo Není nutno.
0: Když si tě dívko představím.
1: Dobře, a komu písničku pošleme?
0: Tatínkovi do práce, bráchovi, mamince, všem, kdo poslouchají a vám do programu.
1: Dobře, děkujeme, všem posíláme. Markétko, tobě přeji krásný den, měj se moc hezky a budu se těšit zase příště naslyšenou. Ahoj.
0: Naschledanou.

Tak dnešní písničku na přání se vysoutěžila Markétka a v našem pohádkovém bazaru jsme našli kouzelné zrcadlo ze Sněhurky. Ono ukrývá hned několik zajímavostí, které děti možná úplně všechny neznáte. Třeba to, že toto kouzelné zrcadlo není tak úplně vymyšlené. Bratři Grimmové, kteří tuto pohádku před více než 200 lety zapsali, se prý inspirovali skutečným příběhem šlechtičny z Německa. Její zlá macecha tehdy opravdu dostala jako dárek obří mluvící zrcadlo. Bylo totiž vyrobené tak šikovně, že když se do něj mluvilo, zvuk se odrážel jako ozvěna. Dneska tohle zrcadlo můžeme dokonce navštívit v jednom německém muzeu. To by tedy bylo k dnešnímu pohádkovému bazaru, ke kouzelnému zrcadlu ze Sněhurky všechno. A protože nám ještě zbývá chvilka času, tak vám na cestu do školy posílám písničku z Macha a Šebestové. A už se s vámi také rozloučím, mějte se krásně, ať se vám dneska povede všechno, co vás čeká. A zítra nezapomeňte opět ladit ranní zíváček v 6.45, zvláště vy, kteří máte rádi hudbu, protože budeme hádat opět hudební nástroje.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Marku, Český rozhlas.
2: Také v 7 hodin vám dělá společnost Ranní Plus a hlavní dění úterý 22. září vám předkládají Tomáš Pavlíček
3: a Šárka Feniková.
4: Český rozhlas Plus.
3: Čemu budeme věnovat pozornost dál? Na jaké kompromisy bude Česká republika ochotná přistoupit při vyjednávání o unijním rozpočtu na další sedmileté období?
2: Jak se od začátku září změnila situace na trhu s pohonnými hmotami?
3: A jak se německá CDU vyrovnává s tím, že se po zemských volbách Mecklenbursku, předním Pomořansku, vůbec nedostala do zemského parlamentu?
2: I na to budeme hledat odpověď, teď ale ještě zprávy, které má Ondřej Látal.
5: A přeju hezké úterý 22. září. Rada bezpečnosti by se podle českého prezidenta Petra Pavla měla zásadně reformovat. Pavel to řekl generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi. Organizace Spojených národů musí podle českého prezidenta bránit tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
6: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídili společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prezidentovi řekl, že svět čelí dvěma konfliktům, jejichž řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraj Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí snížila deficit o 3 miliardy korun. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Opozice návrh rozpočtu na příští rok kritizuje. Třeba poslanec rozpočtového výboru Jan Papajanovský z Hnutí STAN.
7: To, že nakonec došlo ke škrtům nebo ke snížení toho schodku za nějaké 3 miliardy korun, no tak to v kontextu té částky opravdu není podstatné a ukazuje to na to, že tato vláda hazarduje s budoucností České republiky, hazarduje s budoucností naší země.
5: Návrh státního rozpočtu na příští rok teď míří do sněmovny. Vláda ho tam musí předložit do konce září. Poslanci by ho měli začít projednávat v říjnu, definitivně pak schvalovat v prosinci. Poslanci dnes budou jednat mimo jiné o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Za jejich neplacení nejméně 4 měsíce by podle návrhu znovu hrozilo vězení. Část opozice s tím ale nesouhlasí a upozorňuje na dopad na děti.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Velvyslanci států Evropské unie se dnes ráno opět sejdou, aby projednali prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Jsou platné pouze do dnešní půlnoci. Včerejší jednání nevedlo k dohodě kvůli požadavkům Francie a Slovenska na vyškrtnutí 2 ruských miliardářů ze sankčního seznamu. Proti tomu se podle informací ČTK postavila jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Sankční seznam obsahuje přes 3000 jedinců a subjektů. Rusko dočasně omezilo pohyb svých obyvatel ve Slancevském a Kingisepském rajoně u hranic s Estonskem. Omezení platí do 26. září. Podle Ruské federální bezpečnostní služby jde o prevenci trestných činů v pohraničí a migrační sféře a ochranu vodních a biologických zdrojů.
8: Obyvatelé části ruského příhraničního pásma u estonské Narvy nesmí po setmění cestovat mimo města a vsi, nemohou se přibližovat k břehům řek a nosit u sebe palné zbraně. Podle estonského zpravodajského portálu The Baltic Flank omezení pohybu pravděpodobně souvisí s možnou ruskou mobilizací.
9: Ročně evidujeme 3 až 5 případů nelegálního překročení hranic. V posledních letech šlo zpravidla o mladé muže v odvodovém věku.
8: Řekl českému rozhlasu Erik Líva z estonské policie a pohraniční služby v Narvě. Podle The Baltic Flank chce Rusko zabránit masivnímu útěku svých obyvatel před mobilizací. Pobaltské bezpečnostní služby v současnosti nevidí známky toho, že by ze strany Ruska hrozil bezprostřední útok. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Námořní mise Aspides Evropské unie v Rudém moři by potřebovala přes 10 vojenských lodí. V současnosti disponuje jen 6. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na šéfku unijní diplomacie Kaju Kalasovou. Úkolem mise je od roku 2024 zajišťovat ochranu lodí v Rudém moři před útoky Íránem podporovaných jemenských povstalců Husíů. Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Na 4 pobočkách České národní banky si lidé od rána můžou vyzvednout výroční 5000 bankovku se speciálním přítiskem. Centrální banka ji v nákladu 200 000 kusů vydává ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Na pokladnách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové ji lidé získají výměnou za běžnou 5000 korun v hotovosti a maximálně po 3 kusech, říká mluvčí Jaroslav Krejčí.
10: Hlavním motivem nanostruktury je slavnostní logo České národní banky ke stému výročí zahájení činnosti Národní banky Československé. Součástí přítisku jsou rovněž 2 portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a QR kód odkazující na tematické stránky věnované výročí.
5: 80 let dnes slaví český herec Arnošt Goldflam. Brněnský rodák působí taky jako režisér a spisovatel. Známý je třeba z filmů Dědictví a nebo z pohádky Lotrando a Zubejda. Za svou kariéru napsal zhruba 85 divadelních her a dramatizací, 10 knih pro děti a dalších 10 pro dospělé.
11: Žili byli bratr a jeho malá sestra.
12: Zní úryvek z loňského snímku pohádky po babičce.
13: Tvoje vyprávění mi vrátilo radost.
14: Mluvím tu jednu postavu, která teda vypadá jak já.
12: Říká Arnošt Goldflam. Podle jeho slov jsou pohádky krásný žánr.
13: Tino, svět je malý a o náhody tu není nouze.
14: Musím říct, že jsem si s potěšením zahrál Lotrando Zubejda nebo Dědictví.
13: Jak říká klasik, jsem ateista. Díky bohu.
12: Arnošt Goldflam se ale neproslavil jen jako herec. Píše divadelní hry, režíruje a věnuje se literatuře. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Tady jsou dopravní informace na Plusu. Na D1 v Brně směrem do Prahy za systém na Bratislavu na kilometru 196 vyšetřují nehodu, jede se pomalu pravým pruhem. Kolona je dlouhá, brzdí se už před sjezdem na Slavkov na 212. kilometru. Je to navíc než hodinu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Benešov na 20. kilometru vyšetřují nehodu v levém pruhu. Zpomalíte už za sjezdem na Divišov na 36. kilometru. Tam je to na 40 minut. Na trojce z Benešova do Prahy stojí před D1 kolona za odbočkou na 4 koly. Kvůli zmíněné nehodě na D1 fronta je tam už na hodinu. Na silnici 7 z Chomotova do Prahy je na obchvatu Slaného uzavřená silnice po nehodě nákladního auta. Objíždí se to přes Slaný. Ve městě kvůli tomu kolabuje provoz. A na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru popojíždí kolona. Provoz brzdí omezení na začátku Rozvadovské spojky. Zdržení do 20 minut. Dobře dojďte. Bude oblačno, oblačnost začne odpoledne a večer ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty dnes přes den 12 až 17 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

fact, nobody's friend has got nothing.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Připomínat dětské oběti válek a ocenit ty, kteří jim pomáhají, chce nový spolek Poselství lidických dětí. První nositelkou ocenění se stane dnes večer prezidentova manželka Eva Pavlová, která prostřednictvím svého nadačního fondu pomáhá dětem a rodinám zasaženým válkou na Ukrajině a podporuje humanitární a zdravotnické projekty. Spolek podle senátorky za Kladensko, právničky Adély Suchardy Šípové, vzniká proto, aby příběh 82 lidických dětí zavražděných nacisty po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha nezůstal jen připomínkou minulosti. I názvem se odkazuje na sousoší od Marie Uchytilové, které v prostoru vypálené obce na Kladensku přesahuje svým poselstvím samotnou tragédii, vysvětlila senátorka. Ocenění předají Evě Pavlové kromě ní také dcera sochařky Silvia Klánová a Jiří Pitín, který jako jedno z lidických dětí přežil vyhlazení rodné obce.

0: Festival Na Havla dnes začíná v Ústí nad Labem. Koná se k nedožitým 90. spisovatele, dramatika a prezidenta, odpůrce a vězně totality. Ve dvou týdnech nabídne 20 akcí, divadelní představení, koncerty, výstavy, čtení poezie, besedy nebo výlet po místech spojených s ústeckým undergroundem. Do programu se zapojily kulturní a další instituce v krajském městě.
1: Budeme uvádět promítání dobových záznamů, které jsou z cesty Václava Havla. Byla to jedna jeho z prvních prezidentských cest, ale ta cesty, stopy té cesty nevedou přímo do Ústí, vedou do dnešního ústeckého kraje, odkud už nahoří. Takže neodkazujeme na nic konkrétního, co by souviselo s Václavem Havlem a Ústím nad Labem, ale odkazujeme na to, že jsme skupina lidí, kteří si dala za cíl k tomu jubileu udělat takový dárek. Vlastně ten festival vnímáme jako takový dárek.
0: Ozřejmil mluvčí ústeckého festivalu Na Havla Jiří Poživil.
2: Prý se občas někde zjeví, kdy a kde, to nikdo neví. Netuší to,

0: Další den úcty ke svatému Šarbelovi se dnes uskuteční v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Program začne v 16 hodin setkáním v sále exercičního domu.
1: Od 17 hodin bude možnost svátosti smíření. 17.30 bude v kostele mše svatá sloužena na vaše úmysly. Po mši svaté bude modlitba ke svatému Šarbelovi za uzdravení, uctívání relikví a mazání olejem svatou Šarbela. Od 17.30 bude program vysílán na kanále YouTube Rodina Šarbela. Srdečně zve pater Vojnar Jan.
0: Podrobné informace o dní úcty jsou na webových stránkách Rodiny svatého Šarbela.

0: západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:30, úterý 22. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Dnešní den je Mezinárodním dnem bez aut. Katolický kalendář připomíná svatého Mořice a druhy, římské vojáky egyptského původu, mučedníky pro víru z počátku 4. století z území současného Švýcarska. Mořic se stal patronem vojáků a obchodníků, ochráncem v boji a před onemocněním uší. Před 350 lety zemřela hraběnka Františka Slavatová, manželka majitele telčského panství a zakladatelka jezuitské koleje s kostelem jména Ježíš v Telči, vychovatelka budoucího císaře Leopolda I. Před 130 lety se narodil herec, režisér a dramatik Zdeněk Štěpánek. Odešel v roce 1968. Před 125 lety byl vysvěcen pseudorománský kostel svatého Prokopa v Praze Braníku. 105. narozeniny by oslavil páter Bohumil Bílý, někdejší PT Pák, dlouholetý kaplan ve farnosti svaté Ludmily v Praze na Vinohradech. Na věčnosti od roku 2002. Před 45 lety poprvé vyjel nejrychlejší vlak světa TGV na trati Paříž-Lyon. 66. narozeniny dnes slaví herečka, recitátorka a lektorka kultury mluveného projevu Martina Pavlíková, bývalá vedoucí olomouckého studia Proglasu, organizátorka pěších poutí za umělce. 68 let se dožívá italský tenorista Andrea Bocelli. 80. slaví dramatik, herec, režisér a pedagog Arnošt Goldflam. Stejně tak houslistka a učitelka hudby, dirigentka a skladatelka Zdeňka Jiřina Vaculovičová, zakladatelka Forfestu, Mezinárodního festivalu soudobého umění s duchovním zaměřením. 86 let se dožívá filozof a komeniolog profesor Pavel Flos. 98. narozeniny slaví páter František Benda, svarnosti Ořech na okraji Prahy. A svátek má Darina. Jeho slovanské jméno se vykládá jako dar nebo dáreček. Tak Darinám blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Převážně oblačno. Oblačnost začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. A nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů Celsia, tisíci metrech na horách kolem 7 a na Šumavě kolem 10 stupňů a bude vát mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, na Moravě a ve Slezsku místy čerstvý 4 až 8 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Tolik o počasí. Na Proglasu nás v následujícím čase čeká ranní hudební kompas, konkrétně v 7 hodin a 45 minut. Tam se nám představí písničkářka Květach a podíváme se na její album Rozkousaný svět. V 8 hodin nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9. hodiny se můžete těšit na Na stole je téma. Dnes to bude velmi zajímavé, protože Martin Holík si pohovoří s výraznou postavou veřejné sféry Janem Grolichem. To je tedy tip pro vás na dnešní ráno. Já se v tom nevyznám, to je písnička, kterou si teď pustíme, hrají bratři Ebenové.

Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

0: Dospíval Marek Eben. Pozvánku na říjnový víkend pro mladé muže má z Prahy jezuitský kněz Samuel Prývara, promotor povolání v české provincii Tovaristva Ježíšova.
1: Chtěl bys smysluplně naplnit svůj život? Dokážeš si představit, že bys uskutečnil tuto touhu ve službě druhým? Přitahuje tě tato služba ve spojení s duchovním životem? Možná je tvoje cesta v Tovaristvu Ježíšově v jezuitském řádu. Pokud chceš hledat odpovědi na tyto a další otázky s jezuity a jsi muž ve věku od 18 do 35 let, přihlaš se na víkendovku, kterou my jezuité pořádáme v Praze Věčné ulici od 2. do 4. října letošního roku. Jak se přihlásit? Jednoduše napiš na mailovou adresu povolání@jesuit.cz a domluvíme se. Těšíme se na tebe.

0: Příběh Anny Frankové představuje putovní výstava Nechte mě být, jaká jsem. Součástí jsou vzkazy současných mladých lidí, reflektující předsudky a škatulkování. V Česku výstavu půjčuje nezisková organizace Antikomplex. Od tohoto týdne je k vidění v Červeném kostele v centru Brna. Vernisáž se koná dnes od 17 hodin. Zve kaplanka Evangelického gymnázia a Základní školy Brno Alžběta Macková.
1: Ta podoba je taková, že v Červeném kostele budou vystaveny panely s texty, ale důležitý rozměr této výstavy je, že ta výstava je průvodcovaná a průvodce budou dělat studenti a žáci Evangelického gymnázia a Základní školy Brno, kteří budou speciálně proškoleni organizací, která tu výstavu tady v Čechách pořádá, a to je organizace Antikomplex. Může dojít k takovému vrstevnickému předávání zkušeností a informací Anny Frankové a jejího života přes to uchopení studentů, jak oni uchopí její příběh. Až pak vlastně ta výstava je dovedena do současnosti a na konci jsou představeny příběhy několika mladých lidí, kteří hledají svoji identitu a setkali se s nějakými předsudky, bojují vlastně s věcmi, které jsou pro dnešní mladé lidi zvlášť aktuální.
0: Řekla pro Glasu duchovní Českobratrské církve evangelické a kaplanka jejich škol v Brně Alžběta Macková. Výstavu v Červeném kostele můžete navštívit ode dneška celý měsíc.

0: To byl Andy Stewart a 15 minut před 8 hodinou se vám hlásí ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Dnes se budeme věnovat zpěvačce, která se říká Květach. Její nové album se jmenuje Rozkousaný svět a my si z něj na úvod poslechneme skladbu Dálka.

květách vlastním jménem Magdalena Fendrichová je pražská zpěvačka, skladatelka a textařka. Zpívá o všedních věcech pomocí nevšedních obrazů. Letos v létě obdržela od našeho rádia cenu za krásu slova a nyní vydává své nové album s názvem Rozkousaný svět. Jedná se o velmi osobní nahrávku. Některé písně vyprávějí příběhy lidí z autorčina blízkého okolí. Například titulní skladba je věnovaná její nejlepší kamarádce Divišce. Jiná píseň vychází z příběhu ženy bezdomova Moniky. Květách tak postupně opouští pocit, že by měla zpívat především o velkých společenských problémech a dovoluje si věnovat pozornost také vlastním zkušenostem a lidem, kteří jsou jí blízcí. Album vznikalo v poměrně krátkém časovém úseku. Kapela s prací začala v únoru a na realizaci desky měla pevný termín do konce června. Květách současně dokončovala školu a intenzivně koncertovala. Právě časový tlak podle ní paradoxně pomohl nahrávce získat soudržnost. Písně vznikaly a kapela je zpracovávala v krátké době a díky tomu autorka album vnímá jako skutečně kompaktní celek. Vedle osobních příběhů se na albu objevují také reakce na společenské a politické dění. Zpěvačka říká, že citlivost k podobným otázkám si přinesla z rodiny a z evangelického prostředí, ve kterém vyrůstala. Už v době dospívání proto začala psát o událostech, které přesahují její vlastní život. My si poslechneme píseň Laila Tov, inspirovanou aktuálním děním v Palestině, a na závěr skladbu Studená.

0: Představili jsme si album Rozkousaný svět zpěvačky Květach. Dnes odpoledne se v hudebním kompasu budeme věnovat společnému albu německých kapel Quadro Nuevo a Marion a Sobo. Zítra ráno si pak představíme argentinského hudebníka Marka Grancelliho. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: A teď už zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: A to ještě počkej, co nás čeká po 8.
3: To si řekneme za chviličku. V 8 hodin jste na ledění na Ranní Plus v úterý 22. září s Šárkou Fenikovou
2: a Tomášem Pavlíčkem.
4: Český rozhlas Plus.
2: A teď krátký pohled do scénáře příštích minut. Sníží vládní regulace ceny paliv a na čí to bude účet?
3: Proč z evropského seznamu sankcionovaných Rusů a Bělorusů zmizeli 2 miliardáři?
2: A na Petřín vyjede poprvé nová lanovka, jakou tváří vtiskla oceňovaná designérka Marešová.
3: Zprávy připravil Ondřej Látal.
5: Přeju dobré úterní ráno. Rafinérie budou nově platit sektorovou daň. Rozhodla o tom vláda. Platit má za letošní i příští rok. Vláda zavedením daně reaguje na nárůst rafinérských marží. Krok se dotkne i rafinérie Orlen Unipetrol v Litvínově. Mluvčí společnosti Pavel Kajdl upozorňuje na to, že v odvětví se pravidelně střídají období vyšší a nižší ziskovosti.
6: Jsme proto toho názoru, že aktuální krátkodobé období vyšších rafinérských marží tedy nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu, kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
5: Výnos daně podle Schillerové pomůže kompenzovat náklady za opatření, kterými se vláda snaží reagovat na zdražování pohonných hmot. Vláda od října zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Podrobně o tom budeme v ranním vysílání Plusu mluvit hned po zprávách. Poslanci se vrátí k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují, aby neplatičům znovu hrozilo vězení. Za mříže by soudci mohli poslat ty, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Část opozice s tím nesouhlasí. Varuje, že to může poškodit i děti, které na peníze čekají. Podle poslankyně ODS Evy de Croa totiž jejich neplatící rodič ve vězení peníze nemusí vydělat.
7: Ne, všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
5: Podle koalice má hrozba vězení rodiče odradit od toho, aby alimenty neplatili. Návrh dnes míří už do druhého čtení. A poslanci by se taky mohli zabývat navyšováním důchodů pro starší seniory. Penze se mají po dosažení 80 let navyšovat navíc o 500 korun, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori pak dostanou přidáno 1000 korun.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: V americkém New Yorku se dnes setká prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský a americký prezident Donald Trump. Informovala o tom agentura AFP. V New Yorku začíná všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN. Na jeho okraji by se Trump měl setkat i s britským premiérem Andym Bernemem nebo francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Křesťanští a sociální demokraté v Německu budou po porážkách v regionálních volbách jednat o dalším programu vládní koalice. Hlavním tématem budou reformy, které naráží na odpor obyvatelstva. Potvrdil to německý kancléř Friedrich Merz.
8: Podle německého kancléře vládní koalice nastartovala změny, které přispívají k mírnému růstu německé ekonomiky. Zároveň je ale ve společnosti široce sdílený pocit, že se věci nedělají spravedlivě.
9: in erster Linie für Kürzung.
8: Předseda sociálně demokratické frakce v Bundestagu Matthias Mirsch řekl televizi ARD, že reformy penzí, zdravotnictví a péče jsou vnímány hlavně jako škrty a že je potřeba je provádět víc empaticky. Ani jedna vládní strana ale nespochybňuje pokračování koalice. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server iRozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Rezort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
10: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
5: A další detaily najdete na serveru iRozhlas.cz. Vědci Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd dostanou dnes ve Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku EP's Europhysic Prize. Objevili novou třídu magnetických látek, takzvané altermagnety. Ty by mohly zrychlit například ukládání dat.
11: Já nevím, jestli budeme mít počítaček tisíckrát rychlejší, ale ty fyzikální bariéry altermagnety odstranily.
12: Přibližuje Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd hlavní výhodu látek, které nejsou magnetické na povrchu, ale pouze uvnitř. Českým odborníkům se podle Libora Šmejkala podařilo najít mechanismus jejich fungování a to nabízí velké možnosti využití.
13: Našli jsme kolem 200 materiálů, které zapadají právě do té třetí kategorie.
12: Tento zásadní objev, který přepisuje učebnice, jim jako prvním českým vědcům vynesl prestižní evropskou cenu za fyziku. Mnozí jejich držitelé pak získali i Nobelovu cenu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Tady je ranní doprava na Plusu. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vítkov západ z kilometru 221 čekejte kolonu. Nesouvisle pokračuje do omezení v Brně. Osobními auty je to celé na asi hodinu. Pozor, plná je i souběžná silnice. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim ze 43. kilometru počítejte s pomalejším provozem. Z 21. kilometru se už více popojíždí a to až na 14. kilometr. Tam je po nehodě uzavřený pravý pruh. Celý úsek pojedete od Divišova asi hodinu. Silnice 7 z Chomutova do Prahy je na obchvatu Slaného stále uzavřená po nehodě nákladního auta. Objíždí se to přes Slaný a ve městě jsou kvůli tomu velmi dlouhé kolony. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se teď popojíždí od sjezdu na Rudnou z 5.5. kilometru. K okruhu je to na více než 20 minut, ucpaný je průjezd Rudnou. Na Pražském okruhu ve směru na letiště teď regulují provoz v tunelech. Zpomalíte za sjezdem na Vestec. K Ořechu čekejte 20 minut navíc. Ve Strakonické ulici směrem na Smíchov se brzdí už před sjezdem na okruh. Různě pomalu se pak jede až k tunelu Mrázovka. Ucpané jsou příjezdy do Radotína směrem z Třebotova i Černošic. V Liberecké směrem do centra jede tradičně krokem. Z Letňan do Holešoveček je to teď na 20 minut. Plná je taky Libeň a okolí Balabenky. A ve spojovací směrem na Balabenku se stojí z Jarova. Je to kvůli omezení. Dobře, dojeďte. Dnes bude převažovat oblačná oblaha, oblačnost pak začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě republiky zůstane většinou zataženo, místy se vyskytne déšť a nebo přehánky. A teploty 12 až 17, na horách kolem 7 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: jak bat, zase skřípa.
1: Přiblížila se 11. minuta po 8. hodině a s ní také přehled očekávaných událostí s datem 22. září 2026. Papežská lateránská univerzita v Římě ještě dnes hostí první mezinárodní konferenci AI for Peace. Odborníci i představitelé mezinárodních organizací, včetně UNESCO, se tam od neděle zabývají rolí umělé inteligence v úsilí o mír, řešení konfliktů a jejich předcházení i v podpoře lidských práv. Nadace Josefa Ratzingera, Benedikta XVI., předpoledne ve Vatikánu předá výroční Ratzingerovu cenu za teologii a představí aktivity plánované ke stému výročí narození německého papeže. To se bude slavit příští rok v dubnu. Reformovaná katolická církev v Polsku zve na večerní online setkání s modlitbou Nešpor za Ludmilu Javorovou. Klíčová osobnost podzemní církve za komunistické totality v Československu zemřela minulý týden ve 94 letech. Následuje beseda s novinářem a překladatelem Tomášem Mačkovjakem, autorem knihy o životě a svědectví Javorové. U příležitosti Světového dne dárců kostní dřeně se po celém Česku rozzáří do červena 660 památek, významných budov a dalších objektů. Muzeum města Brna odpoledne otevře veřejnosti k první komentované prohlídce byt manželů Herdanových, kteří se roku 1938 zachránili před nacisty odchodem za prací do Jihoafrické republiky. Místní skupina České křesťanské akademie v Boskovicích pořádá přednášku religionisty, teologa a kazatele profesora Pavla Hoška Sloužím tajnému ohni, duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena. Nový probožd bude uveden do úřadu při bohoslužbě v Kroměříži u svatého Mořice. A benefiční koncert pro hospic svatého Štěpána se uskuteční v kostele Všech svatých v Litoměřicích. Hoboista Vilém Veverka vystoupí s projektem The Electric Recital. Spojil se v něm se skladatelem Martinem Hiblerem. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Živnostníkem roku v Plzeňském kraji se stala Veronika Pešková z Kazniova u Plzně. Svůj region bude reprezentovat v celostátním finále 10. prosince v Praze na Žofíně. Věnuje se výrobě přírodní kosmetiky pro atopiky, lidi se sklonem k alergiím. Impulzem pro ní byly starosti s ekzémy v rodině.
2: A vzhledem k tomu, že jsem zdravotní sestra, tak jsem si udělala takový jako alternativy toho, co jsem znala v nemocnici. A použila jsem to vlastně na ty různý druhy ekzému. Ta kosmetika vlastně neobsahuje žádnou syntetiku, neobsahuje eterický olej ani vlastně žádné látky, které by mohly jakkoliv dráždit tu pokožku. A já se teď vlastně snažím dostat tu kosmetiku mezi lidi, kteří atopický ekzém trápí a jsou to většinou maminky, kterým se to udělá u dětí.

jen dětský oblečení, ačkoliv už dávno dítě není. Vyspat se ve stanu bez krčení můžou jenom malí lidi. Ušetřit na množství jídla, taky sprcháče a mídla, jak Napoleon všechny řídit.

ventilací, schovat se jak drogy pod matrací. Po dvou pivech se totálně zřídit, můžou jenom malí lidi. V letadle se vejít do sedadla, v buse držet se nižšího mantla. Kdekoliv tajně slídit, můžou jenom malí lidi.

jste hezký, říkávali mi na dobrou noc. A neboj se, když to není hezký, tak naštěstí toho není moc. Tak naštěstí toho není moc. Nakopat někoho do

0: Tři premiéry nabídne v nové sezóně Vršovecké divadlo Mana. První bude 6. října autorská hra režiséra Doda Gombára Tak nám zabili Švejka. Včera večer zahájila scénu svoji 9. sezónu uvedením inscenace Návod na přežití s Danielou Kolářovou. Oslavilo tak 80. herečky. Hrát v narozeninový den není podle Kolářové nic neobvyklého.
1: Nevadí mi to, jo, protože jsme vlastně zvyklí hrát i o některých svátcích a tak dále, takže jako z toho profesního hlediska to není nic neobvyklé.
0: Návod na přežití je hořkosladká tragikomedie amerického dramatika Maya Simona. Daniela Kolářová hraje Nety, racionální starší dámu, která je rozhodnutá zvládat život bez cizí pomoci a za každou cenu si zachovat důstojnost a nezávislost. Její partnerkou na jevišti v roli mírně popletené šprince je Lenka Termerová.

0: AI a bezpečnost je název přednášky, kterou dnes pořádá Česká křesťanská akademie a arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. O využití umělé inteligence a bezpečnosti promluví od 19 hodin na gymnáziu Václav Adamec, obchodní a marketingový ředitel společnosti Gauss Algorithmic. Diskuze pak bude moderovat Štěpán Bekárek, který nám v pozvání řekl.
1: Jde o téma, které je stále aktuálnější, neboť moduly umělé inteligence zasahují stále častěji do běžného života lidí a firem. Pan Adamec se zabývá přímo vývojem a prodejem a výrobou těchto modulů. Myslím si, že je to téma, které je důležité pro všechny vrstvy obyvatel a měli by se s ním seznámit.

a cesta se krátí. Jedu na kole do Včelína. To kolo mám od babičky, dám se nalevo u kapličky. A taky dům a statek, srdci mír, žádný zmatek. To všechno mám od babičky.

Našel jsem ten starosvětský klid. Kdo si nezažil, nemůžeš pochopit. Tady jinak se dýchá, když slyší svět ticha. Tady našel jsem ten starosvětský

Je 9. úterý 22. září. Vy máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Dnešek je Mezinárodním dnem bez aut. Katolický kalendář připomíná svatého Mořice a druhy, římské vojáky egyptského původu, mučedníky pro víru z počátku 4. století z území současného Švýcarska. Mořic se stal patronem vojáků a obchodníků, ochráncem v boji a před onemocněním uší. Před 350 lety zemřela hraběnka Františka Slavatová, manželka majitele telčského panství a zakladatelka jezuitské koleje s kostelem jména Ježíš v Telči, vychovatelka budoucího císaře Leopolda I. Před 130 lety se narodil herec, režisér a dramatik Zdeněk Štěpánek. Odešel v roce 1968. Před 125 lety byl vysvěcen pseudorománský kostel svatého Prokopa v Praze Braníku. 105. narozeniny by oslavil páter Bohumil Bílý, někdejší PTPák, dlouholetý kaplan ve farnosti svaté Ludmily v Praze na Vinohradech. Na věčnosti je od roku 2002. Před 45 lety poprvé vyjel nejrychlejší vlak světa TGV na trati Paříž-Lyon. 66. narozeniny dnes slaví herečka, recitátorka a lektorka kultury mluveného projevu Martina Pavlíková, bývalá vedoucí olomouckého studia Proglasu, organizátorka pěších poutí za umělce. 68 let se dožívá italský tenorista Andrea Bocelli. 80. slaví dramatik, herec, režisér a pedagog Arnošt Goldflam. Stejně tak houslistka a učitelka hudby, dirigentka a skladatelka Zdeňka Jiřina Vaculovičová. Zakladatelka Forfestu, Mezinárodního festivalu soudobého umění s duchovním zaměřením. 86. let se dožívá filozof a komeniolog profesor Pavel Flos. A 98. narozeniny slaví páter František Benda z farnosti Ořech na okraji Prahy. Podle občanského kalendáře má svátek Darina, jméno je jihoslovanské a překládá se jako dar, dáreček. Tak všem Darinám blahopřejeme k dnešnímu svátku. Ještě krátce k počasí, převážně dnes bude oblačno. Oblačnost začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 7 a na Šumavě kolem 10 stupňů. A bude vát mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, na Moravě a ve Slezsku místy čerstvý 4 až 8 a večer bude slábnout. Tolik o počasí. Na Proglasu stále pokračujeme ranním hudebním proudem se zprávami a pozvánkami z regionů. Od 9. hodiny naladíte pořad Na stole je téma. Dnes se bude Martin Holík povídat s výraznou postavou veřejné sféry Janem Grolichem. V 10 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, potom se můžete těšit na relaci Rádia 7 3D Talk v 10 hodin 15 minut. V 10.30 naladíte Voničku pro milovníky dechovky. A od 11. hodiny čteme na pokračování. Dnes otevřeme už poslední část knihy podepsána Charlotte Sophie de Millenheim. To je tedy pozvánka na dnešní dopoledne. Skřivánek je další píseň, kterou si teď pustíme, zpívá Pavel Žalman Lohonka.

0: Tradiční svatováclavská pěší pouť z Velehradu na svatý Hostýn se uskuteční od 26. do 28. září. Třídenní putování spojí dvě významná moravská poutní místa v duchovní jednotě s národní svatováclavskou poutí ve Staré Boleslavi i s olomouckou katedrálou, sdělil nám za organizátory páter Jan Peňáz.
1: Začínáme v kapli Panny Marie Matky Jednoty na Velehradě, v Bazilice tedy, v sobotu před svatým Václavem, to znamená 26. září, 10 hodin. Chceme dojít s Boží pomocí tu sobotu do Napajedel, na faře přenocovat. Další den chceme jít do Štípy přes Olčichovice, kostel svaté Zdislavy, poutní místo Kamenka v lesích tam nad Zlínem a Zlín. Tam by měla být mše svatá v neděli 27. v 7 hodin večer v tom starém kostelíku, ne teda přímo na poutním místě, ale nás bude asi méně, tak se tam vyjdeme. No a ráno v 7 v pondělí vycházíme ze Štípy přes Lukoveček, kde bude malé občerstvení a vystoupáme na svatý Hostýn, kde teda budeme mít tu mši svatou, jak bývá o svátých a neděli 14.40 nebo 14.45. Tak aby se zase stihli ty autobusy domů. Tak to je plán, dá-li pán Bůh.
0: Vedle fyzického putování má chystaná akce především duchovní rozměr. S jakým úmyslem se podle pátera Peňáze půjde na svatý Hostým?
1: Úmysl je pořád stejný, je trošku praktický, protože chodíme na Velehrad dvakrát za rok, no ale místní nás čekají a místní nemůžou nikam jít, protože mají tam poutníky a tak se řeklo, aspoň jedno za rok, kolem svatého Václava, že ještě není taková zima, se půjde na svatý Hostýn. Ale ten hlavní úmysl je vlastně stejný, my chodíme na Velehrad děkovat svatým Cyrilu a Metoději za jejich poselství a prosit, aby žilo a žilo. No tak je vlastně to samé. Z Velehradu jim také děkujeme. A na svém Hostýně prosíme ještě samozřejmě i panu Marii, pomocnici křesťanů a matku Dobré rady a taky trošku hvězdu nové evangelizace. Protože skrytě doufáme, že když by průměrný český občan a jiný uvidí poutníky pohybu, tak si řekne, co napadne asi každého, co je živé, to se ještě hýbe, co se hýbe, to je ještě živé, čili církev se pohybuje na mení takového života. Kéž by to tak zapůsobilo.
0: Zdůraznil na Proglasu Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a čestný předseda Matice Velehradské. Zájemci o tuto svatováclavskou pěší pouť se mají hlásit do pátku v infocentru na Velehradě osobně nebo e-mailem. Těžší zavazadla poutníkům po celou dobu poveze doprovodné vozidlo.

krát 1,25 m, pak zašklápnutých cigaret, klec bez oken i bez pehýrky, kde všechno chrastí jako sýrky, tam odsoudil mě svět na 30 vteřin každý den, všech práv a vzduchu pozbaven.

ven. Dnes ale nejsem v úzkých sám, to tuple nevím kudy kam, je tady se mnou ještě žena, tak drobná a tak rozsvícená, jak v blátě drahokam, a voní taj úplněji, než cesta noční alej.

snad bych ji stihl oslovit, jen kdybych na to našel klid. Proč vteřiny se neustrnou, je chvíle mezi psem a zrnou. Já si však zvykl snít a z branše hráčů na tahu prachobyčejnou odvahu. Tu

slovo třeba nesmělé, jak při zpovědi v kostele. A něco by se možná stalo, už by se mi však nezazdál, že měla hvězdu na čele, tu hvězdu připnu na svůj sen a teprve

0: Dobrý den.
1: Mateřská škola Hlaholka se otevřela v Brně Masarykově čtvrti. Požehnal ji emeritní biskup Vojtěch Cikrle při sobotní slavnosti třicetin Cyrilometodějského gymnázia a střední pedagogické školy. V jejich areálu v Lerchově ulici vznikla. Všechny tři školy zřizuje Česká provincie Kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje.
2: Stavba mateřské školy je naplněním naší opravdu velké touhy, která stála na začátku už před 30 lety, kdy se nám vrátily obě naše školní budovy tady v Brně na Lerchově ulici a kdy jsme vnímali, že bychom vedle školy základní a střední rádi měli také školu mateřskou, ale zpočátku to vzhledem k technickému stavu budov a našim financím nebylo možné. Takže jsme velice vděčné, že se stavbou školky Hlaholka vršila naše nabídka uceleného vzdělání a naplnila se taková naše dlouhodobá opravdu vnitřní touha. A přáli bychom si, aby to bylo místo plné radosti. Věříme, že Hlaholka bude pro děti bezpečným a laskavým prostředím, kam se budou těšit, kde jim bude dobře a kde rodiny najdou otevřené a podporující společenství.
1: Řekla pro Glasu sestra Hedvika Ludmila Šimšíková.

čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. A nad nimi srdce, i kdyby se živly spikly, dostanu tě přece. I kdyby se živly spikly,

0: Česká křesťanská akademie v Boskovicích chystá na dnešní večer přednášku Pavla Hoška Sloužím tajnému ohni, duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena. Marek Ženata za organizátory doplňuje.
1: Bude se to týkat světa Středozemí, Hobita a Pána prstenů. Pavel Hošek je profesor teologie, religionista a zabývá se vztahem teologie a kultury a religionistickým výkladem krásné literatury, zejména u Luise, který napsal Letopisy Narnie, u Tolkiena, který napsal Pána prstenů a také zabýval Jaroslavem Foglara. A vlastně toho, jak tito autoři v jejich knihách odráží duchovní cesty, teologie a podobně. Takže vás všechny srdečně zvu.

0: Milí posluchači, vítejte v cyklu pořadu Na stole je téma. Dnes s Janem Grolichem. Dobrý den, Honzo.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Prosím tě, ty pocházíš z Velatic a pro nás Brno město a Brno venkov jsou vesnice okolo Velatic jako Pošukov, Pozořice, Šumice, Kovalovice. Není ti líto, že Velatice netvoří čtveřici, jako že by to bylo Pošukové?
1: To mě nenapadlo nikdy, ale myslím si, že ten Pošukov stačí a mezi náma a Pošukovem jsou ještě další dvě obce, takže my už jsme jako trošku, patříme tam do té oblasti, ale jsme trošku už jako vzdálenější. Ale mikroregion obcí, tak s těma třema obcema tvoříme.
0: Uh-huh. A jezera to je součást...
1: Pozořic.
0: Pozořic, jasně, jasně. No, ty jsi rozený v roce 84 a jsi stále životně ve své oblasti.
1: No, já tam žiju celý život, narodil jsem se ve Velaticích a celou dobu jsem tady bydlel, teď tam taky s rodinou bydlíme, takže počítám s tím, že to je v podstatě na celý život, no.
0: No, a takže základka tam?
1: My, co se týká základní školy, tak my máme Spádovou v sousední obci Mokrá Horákov, my už tam jako dlouho školu nemáme, takže jsem byl tam a po základní škole jsem šel na Bigy. Vlastně ještě v době, kdy vy jste byli taky na Bigy, tak jsme vlastně byli spolužáci, dá se říct.
0: My jsme se potkávali na chodbách, o přestávkách, ale my jsme se vám studentům snažili vždycky vyhnout a když jsme šli na oběd, tak jsme úplně přesně viděli, bacha, za 3 minuty bude zvonit, takže za 3 minuty už bude pozdě, protože půjde v podstatě o život, že v tom, jak to tam poběží k těm výdejním pultům, ano, tak jsme se tam potkávali. No a teď je tam v tom zadním traktu, jsou tam školka. A myslím, jaké odborné učebny.
1: Tak, tak.
0: No, paráda. No a jaké bylo další tvoje směrování, takhle střední a...
1: No, když jsem byl na střední, tak jsem potom chtěl jít na práva, tam jsem se první rok nedostal, takže jsem rok studoval státní jazykovou školu angličtinu. Udělal jsem si nějakou zkoušku z angličtiny a potom už jsem studoval na právech a tím jsem to vlastně studium zakončil a od té doby jsem už nějakým způsobem v úvozovkách jenom pracoval. Už během studií a potom i krátce po studiích jsem dělal v advokátní kanceláři, takové větší, co měla pobočku tady v Brně a během toho se naskytly volby a já jsem kandidoval na starostu a z hodou okolností jsem se tím starostou dokonce stal hned v těch prvních volbách ve 26 letech, takže jsem ještě svou koncipientskou praxi dokončoval ještě jako starosta, potom jsem složil advokátní zkoušky během starostování a od té doby vlastně jsem, dá se říct, v té regionální politice. No.
0: Takže většina radních byla starších než jejich starosta?
1: No, já si myslím, že asi všichni. Já si myslím, že všichni, možná jeden kluk tam byl o rok, o dva mladší než já. No,
0: a to je dost drsný teda.
1: Jo, tak vtipný bylo, a vždycky jsem říkal, že třeba můj jako největší opozicí byl můj otec zastupitelstvu, jo, protože vlastně kandidoval se mnou a teď nevím, jestli 2 nebo 3 volební období tam byl, kdy já jsem byl starosta a tam jsme řešili spoustu věcí potom ještě i doma nebo na nějakých jako setkáních. Já to říkám spíš jako s nadsázkou, protože jsme tam vždycky měli ty vztahy skoro celou dobu naprosto jako přátelský v rámci té vesnice a zastupitelství.
0: No ale jediný on mohl někdy říct synu, tohle není dobrý nápad.
1: Ne, tak spíš tu zpětnou vazbu od toho otce berete trošku jinak, než od standardního zastupitele, takže to bylo takový jako ano. Spíš úsměvný. No.
0: Ano, ano, ano. A tvoje žena Magdalena má nádherný podnik, Picnic Box v Björnsonově sadu. My jsme říkali na vyhlídce, tam jsme chodívali s kočárkem, jsme tam chodívali a bez kočárku, to je naše oblast. Já pocházím z Kotlářské a tady ze Žabin úplně na začátku života. A tam teda je hrozně rádi tam chodíme, akorát, že tam jsou samí právníci, protože ti, když se vyhrnou z té budovy vedle, tak je tam dlouhá fronta.
1: No ono, podle mě je tam možná víc než právníků, tak je tam borců ze stavárny, protože když tu kavárnu se chtěli, nebo ty prostory, ono jsou to vlastně z kontejnerů poskládaná taková kavárna, tak když si to chtěli pronajmout, tak ten business plán, co jsme si kreslili na papír, tak bylo o tom, že právě studenti práv po cestě do školy nebo ze školy si budou chtít dát dobrý kafe a ono to nakonec živí víc studenti ze stavárny, kteří tam jdou na pivo. A určitě jsou to i právníci, ale hodně tam chodí i ze stavárny. kavárny a hodně tam chodí maminky s dětma přes den.
0: A je to teda krásné místo, ono vlastně ještě před 100 lety to bylo konec Brna a vím, že tam ten stavitel slavný, co postavil Konečného náměstí, to jsou ty domy.
1: Ty voly, vím, že tam je.
0: Ano, to jsou ty domy, které proslavili a tam právě byla velká výletní restaurace a odsud ti návštěvníci té restaurace, to bylo vlastně v dnešní právě té fakultě, to jsou ty veliké slavnostní domy, bylo vidět vlastně až na hády a bylo vlastně prázdno. A po revoluci, teda po první válce, tam vlastně byly ty lazaretní baráky, kde byly teda váleční invalidé, takže to bylo taky těžce zkoušené místo. Tivoli, teď to mě vypadlo. To bylo jedno z mála, my jsme si říkali, že to určitě nějaké sprosté slovo, které můžeme říkat Tivoli. Nádherné stavby. No a máte synka?
1: No, máme syna 8 let, teď nastupuje do druhé třídy, tak jsme rádi, že po prázdninách zase ženě trošku rozvolnili ruce, ale teď zrovna zase plánujeme, ona hlavně kroužky a je to v dnešní době trošku celkem jako náročný i s tím jako jedním dítětem, tak zrovna jsme se o tom bavili na jedné teďka debatě, kde jsem byl, že to rodičovství mě přijde teď jako mnohem víc náročný, že my jsme dřív byli vypuštěni z baráku a našli jsme za barák hrát fotbal a bylo to naprosto běžná věc, nebo když jsme začali hrát fotbal tady v sousední obci, tak jsme tam jezdili na kole a zase to byla úplně běžná věc a dnes je naopak naprosto běžný, že na všechny ty koníčky, zájmy, ty rodiče a jsou to často matky, ty děti vozí kvůli bezpečnosti a tak a je ten standard v tomhle někde úplně jinde a zabírá to strašnou spoustu času, no, takže velký respekt ke všem, co tohle zvládají. No.
0: Mm-hmm. No, já jsem se ptal, když se církev rozhodla stavět tu základní školu tady dole na Jánské Novobranské Brně, jak tam budou právě rodiče dovážet. A tak říkali mi hnedka, jo, to jsme domluvili s magistrátem, že by byla výjimka od 7.00 do 7.50 nebo tak nějak, že by tam mohli najíždět měnínskou bránou právě. No, je to náročnější.
1: No, tak ve městě určitě funguje městská hromadná, ale bavili jsme se taky s otcem biskupem, protože jsme se o tom projektu bavili a teď jsme na to schvalovali i nějakou dotaci na tu první etapu, tak víme, že tam určitě budou jezdit i ze širokého okolí, jako věřím, že o tu školu bude zájem. No.
0: Jezdíš Šalinou jak často?
1: Poměrně málo, já se přiznám na rovinu, že jezdím do práce, z práce autem a já mám spoustu schůzek tady po Brně, jako v blízko centru, blízko Žerotinova náměstí, kde máme krajský úřad, takže tam chodím pěšky a občas jenom když nestíhám, tak jako jsem teďka nestíhal, tak se nechám hodit řidičem, ale třeba naspátek už se projdu, takže Šalinou jezdím, ale málo, párkrát do měsíce.
0: Co řekneš o městské hromadné dopravě města Brna a co o JMK?
1: Tak za mě jako městská hromadná doprava funguje dobře a teď tady jsme měli jednu známou, která u nás přespávala a bavili jsme se o tom, jak jako jednoduchý to kupování těch lízdenek tady vlastně je přes tu platební kartu, že když sem přijedou jako lidi z cizího města, tak jsou vlastně nervózní z toho, jestli si to vlastně koupili nebo ne, protože to přišlo strašně moc jako jednoduchý a mysleli si, že to ještě nedotáhli ty kroky, takže to si myslím, že je jako opravdu na velice dobré úrovni, to se nám začíná postupně právě propisovat i do té krajské dopravy, že to taky jako zjednodušujeme a vždycky je co zlepšovat a každý rok řešíme s nějakými starosty nějaké lepší spojení do těch měst kolem Brna a ne vždycky jde víc stříc, protože to je celkem složitý to naplánovat, ale byli jsme vlastně první kraj, který takovouhle dopravu zavedl a postupně to přebírají ostatní kraje, třeba jižní Čechy to zaváděli až letos, jo, takže to, že tady takovýhle dobrý systém máme, jsme byli my jako Jihomoravský kraj a Standa Juránek, v tom jsme byli jako průkopníci, já jsem za to rád. A ono často si na to, občas lidi stěžují, že něco nepřijede, autobus nebo jo, nebo že by měl být líp naplánovaný, ale když to srovnám kdekoliv se zahraničím, tak si myslím, že obecně jako Česká republika v tom jsme strašně moc daleko, ať už spolehlivost těch spojů, tak četnost těch spojů, jako nesnese srovnání se světem a vůbec jako tady v Evropě. Městské hromadné dopravy jsou dobrý jako všude, ale ty meziměstské si myslím, že to máme jako dobře vychytaný. Ale je to zlepšovat pořád, to jako samozřejmě.
0: No, jako brněnský patriot jsem nadšen. Teďka jsme byli s kněžím na rekolekci na Brněnské přehradě, kdy jsme si pronajali parník. A tak to opravdu, my si tak zamáváme s panem kapitánem a známe se křestním jménem. A přijde nás pozdravit náčelník přístaviště. Jo, a je to takové, a paní, když jsem napsal mail, jestli mají na které palubě 230 voltů, nesl aparaturu, tak napsala, a my se také těšíme na vaši rekolekci. Máme zásuvky, ale jenom dole. Jo, a tak jsme to zvládli, takže já jsem patriot. My máme teda výhodu možná tou geografickou, že to krajské město leží uprostřed regionu, takže to může být jakoby hvězdice, že jo? Jasně. Což třeba na Vysočině nemají.
1: Jo, jo, jo, je to každý kraj má samozřejmě svoje, ale já to beru jako celek, jako v rámci České republiky, tak si myslím, že to máme jako nastavený tohle fakt dobře a že nám to řada zemí může závidět přes to, že bychom si někde představovali jako ještě lepší to spojení. Já vím, že to není vychytaný do detailů úplně všude, tak si myslím, že to fakt je na velmi vysoké úrovni.
0: Co jsi četl za mladá?
1: Tak za mladá já jsem teďka synovi dočetl první díl Harryho Pottera, zrovna dneska máme naplánované, že si se stavíme do knihovny pro dvojku, takže toto jsem určitě četl a já bych řekl takové ty klasiky, jako Pán prstenů, Hobbit a tyhle věci jsem četl za mladá určitě několikrát a jsou to knížky, které musím zmínit jako na prvním místě. Teď mám třeba rozečtenou ale knihu Sudecký dům od spisovatele Javurka a to už čtu.
0: To je těžká věc.
1: Druhý díl. Jo, ale je to psaný velice dobrým jako způsobem a mě tady ta tématika je poměrně blízká a i vlastně vzhledem k tomu, co se dělo letos tady kolem sudetoněmeckého sjezdu, tak jsem si to chtěl načíst, i když je to román a není to jako podle jako nějaká jako popis skutečné události, taky mi to téma poměrně blízký a celkem mě to chytlo, takže to mám rozečtené teď.
0: A z češtiny na Bigi jste měli...
1: Jo, já si pamatuju paní profesorku Malou, Markétu Malou, aha, která nás měla poslední 2 nebo 3 roky.
0: Čili i na literaturu. Tedy,
1: No. Taková mladá hnedka po škole. To jsme taky zažili právě takovou zvláštní situaci, protože jak se chodí na praxe, tak ona u nás byla na praxi na týden a samozřejmě tak jako studentka, že jo, mladí kluci, tak jsme tam řekněme mírně řečeno jako zlobili, trošku provokovali, protože když byl supl, že jo, tak to jako, jo, tak jsme si to trošku užili,
0: vlastně,
1: no.
0: Že?
1: No a potom další rok ona přišla a oznamovala nás, že nás má jako kmenová, jako na češtinu literaturu a to jsme jako
0: zatuhli
1: trošku, no, ale byla výborná.
0: To je výborný. No, já jenom na okraj, jak jsi to zmínil, byl jsem minulý týden s přáteli z meetingu Brno v Mnichově, přebírali tam tu evropskou bavorskou medaili Svobodného státu Bavorsko a tam teda jednak ten bavorský minister pro evropské záležitosti, ale také paralelně vlastně i spolkoví ministři, asi dva, prohlásili, že byli v Brně a že to byl pro ně zázrak, že to bylo pro ně něco, na co nikdy nezapomenou. A pamatuju si, že asi o 14 dní předtím také papež Lev zmínil město Brno jako město smíření a tak si myslím, že můžeme být oba na něco hrdí.
1: Mně se vlastně nelíbilo, jak se kolem toho rozvířila ta politická debata a spousta lidí to začalo odsuzovat a najednou 14 dní před akcí jako se přijímali jako nějaké usnesení na půdě sněmovny, jakože s tím nesouhlasí a podobně. Za mě teda, když opravdu s tím nesouhlasí jako političtí reprezentanti, tak se to musí řešit půl roku dopředu, kdy se ta akce dá odvolat a nebo jako upravit, ale 14 dní dopředu už opravdu ne. Ale díky tomu, že se tyhle kroky začaly dít, tak najednou se vzedmula strašná jako velká vlna podpory jako té akce jako takové. A protože vždycky tady je pochod smíření a různé ty akce v rámci meetingu Brno a musím říct, že vždycky jsem si říkal, jako na kterou tu akci jako ještě má smysl, nemá smysl, aby nám to ty lidi jako nevyčítali, protože to téma je velice citlivý, ale tenhle rok jsem věděl, že tam jako jednoznačně musí mít, že ty lidi vlastně chtějí, aby tam ty politici šli, ti, co o tom smýšlí, o tom tématu jako rozumně, takže jsem vlastně rád, že se to úplně otočilo, že i když ta vlna, která byla vlastně proti, tak zvednula obrovskou jako zase vlnu tu podporující. a do které já určitě patřím a byl jsem vlastně rád, že jsem cítil velkou podporu k tomu, aby se k tomu ti politici přihlásili, že jako je naprosto normální se k těmhle věcem hlásit a prostě to smíření tady podporovat. No.
0: Já moc děkuju, že jste se o to vy vlastně jako celek a ty jako jednotlivec vlastně k tomu vyjádřili ve smyslu podpory, stejně tak teda municipalita, magistrát, to bylo velmi významné. A potom jsem potkal jednou u Otmara Olivy, když se odlévalo naposledy možná v jeho životě, protože už má vysoký věk, tak tam asi o půl šesté ráno přijelo asi 5 senátorů a říkám, co tady děláš, břiťo? Jo. A on říkal, no my potom jedeme do Brna, jedeme podpořit ty mítingáče, víš. Jo, tak jsem si říkal, jo, tak to je dobře uchopený. No, no, no. On říkal právě ten ministr pro evropské záležitosti, že vlastně bylo by marné, kdyby byla ta česko-německá deklarace, která je svým způsobem jako vynikající a podepsána tenkrát jako velmi včas. Jo, je otázka, jak by to bylo, kdyby to bylo později. Ale říkal, no ale pokud by nebyla naplňována ze spodu aktivitou občanů, lidí, jo, tak k čemu by byla? Byla by prázdná. Jo? A toto je prostě vlastně to naplnění. Takže já jsem zažil také mnoho, protože jsme tak jako hodně při sobě s nimi, to jsou naši kamarádi, skoro všichni. Právě říkali, že čekali, kdo je ještě podpoří a kdo ne a že to někdy bylo zklamání, ale někdy ta vlna té podpory byla tak nevídaná, že to opravdu jako posílilo. Takže jsem rád, že se tady dějí dobré věci. No a nevím, byl jsi na blahořečení a na bulě Václava Trbovi?
1: Jo, byl jsem samozřejmě.
0: No, tak tam jako, tam, když potom ty maminky chodili a říkali, je, oni tady mají tolik těch skákacích hradů a těch prolézaček pro děti, všecko to dělá orel. My kdybychom to věděli, tak bychom ještě řekli našim, ať se nebojí a přijedou taky. Mě to připadalo jako neuvěřitelně neokázalé, krásné, slavnostní. Jo, dokonce bych řekl, že Michael Černý mluvil česky lépe než někteří naší politici.
1: Chápu to narážku. Za mě to byla naprosto výborně zorganizovaná akce, což vlastně ten člověk, když to bere jako samozřejmost, když tam přijde na to místo a všechno tam funguje, tak si to prostě v uvozovkách jenom užije, ale myslím si, že zorganizovat tak obrovskou akci jako není vůbec jednoduchý a já jsem rád, že se to našemu brněnskému biskupství a tomu týmu kolem jako povedlo tak dobře a myslím si, že to byla opravdu moc, moc pěkná akce a byla tam nádherná atmosféra. Prostě no, byla to nádherná atmosféra.
0: Ono to vlastně je věc celého kraje, celé diecéze. Jak vycházíte z diecézí, s jejím vedením, případně pokud je potřeba?
1: Jo, tak já si myslím, že vlastně s otcem biskupem nejde jako nevycházet v dobrým, ale se celým tím triumviátem Pavlů jsme se vlastně znali už předtím z nějakého působení, že s Pavlem Šenkyříkem pocházíme z jedné obce, takže jako tam cokoliv potřebujeme vyřešit, tak je naprosto bez problému shodou okolností. Zrovna v těchto dnech jako bude zase nějaké další jednání, protože my jako, teď zabrousím trošku do politiky, ale také praktické, my jako lidovci chceme vlastně převzít od brněnského biskupství systém donátor na výběr našich jako poplatků, protože to vlastně funguje u nás úplně stejně a znám ten systém, takže jsme se s Pavlem Kavkou domlouvali, že bychom to vlastně nějakým způsobem převzali a používali to, takže tam vlastně shodou okolností tam řešíme úplně i takovýhle jako praktické věci a je to občas v obou straně výhodný, tu školu, kterou si zmiňoval, tak taky jsme samozřejmě o tom spolu jednali a protože se uvažuje o tom, že i naše Zuška, kde se učí jako varhaní hra, takže by se tam jako měla stěhovat do jednoho patra, takže pořád jsme jako v kontaktu kolem takových jako praktických věcí a to spolupráce je tam, bych řekl, tam jako naprosto výborná. No. A jsem rád, že se občas máme jako možnost potkat i neformálně na některých jako akcích samozřejmě a jsem rád, že i vlastně s celým tím jako týmem, co je teďka tady na biskupství, se dá vždycky řešit ty věci i jako s nějakým nadhledem a Pavel Konzbult má výborný smysl pro humor, to já jsem říkal, že jsme vlastně měli spolu debatu v Čebíně, to bylo, jsme měli společnou debatu a tam jsem říkal, že jako je to na pováženou, když má jako biskup lepší smysl pro humor než já a je vtipnější než já, tak jako v tomto jako jsem za něj velice rád.
0: Proč tady máte toho Grolicha jako? No, to jako no, co? No, tady nemáte dost svýho starostu?
1: Já myslím, že Tady to formát videa s kšeltovkou, už nevím vlastně, jaký to téma, ale natáčeli jsme tam taky, no, natáčeli jsme přímo v Čebíně.
0: No, to je jedno lepší než druhé. Hele, to já si taky trošku přihřeju svoji polívčičku, protože než se rozběhl donátor, tak za náma chodíval Pavel Kavka, další biskupský vikář, vlastně generální vikář, a právě my jsme mu ukazovali, jak to dělá Proglas 30 let, že máme vlastně ten klub přátel, který dneska má, když na to započítám i s těmi, kteří odešli do Boží náruče, tak je to třeba 80 000 lidí a z těch darů vlastně my žijeme, z těch 95%, takže dával hodně pozor, a potom se mi ohromně líbilo, že on nejenom, že to sestavil, připasoval to na ty potřeby, ale že on opravdu asi za rok a půl snad objel úplně všechny kostely, kde je v neděli mše, nebo farnosti prostě, takže nenechal nic náhodě.
1: Jo. Já si pamatuju tehdy taky ty schůzky, když to úplně začínalo, tak jsme měli ve Šlapanicích schůzku těch okolních farností. Já jsem tam byl jako starosta nebo jako zástupce farní rady, už vlastně nevím, v jaké titulaké funkce, ale tehdy nám to vysvětloval, když to bylo úplně na začátku. A za mě je to skvělý systém, který přebírá celá Česká republika postupně, a budeme to přebírat i my jako politická strana, úplně náhoda.
0: Krásný, no. Krásný. A vy jako rodina jezdíte do Šlapanic?
1: Nejvíc asi do Podolí, patříme pod Tvarožnou, ale časově nám to vyhovuje víc Podolí, do Šlapanic jezdím často. A já osobně navíc jsem tam jedu na nějakou poutní mši nebo jako hodovou mši, takže to mám ještě občas takový jako rozlítaný, a přiznám se, že to mám rád, aby tam nebyl ten jako stereotyp, jako, ale mám rád, když navštěvuji nějaký ty cizí mše někde jinde, a moc rád mám, když to vyjde, když jsou ty mše venku na nějakým úplně jako atypickým jako prostředí, tak to mám hodně rád. No.
0: My máme vlastně ty Žarošice asi jako jedno z nejstarších poutních míst vůbec v našem kraji, a teďka jsou teda ta dvě krásná místa působení teda Jana Bulí a Václava Drbulí. Tam jsem si dal závazek, že než proběhne blahořečení, že to tam navštívím, no ne, navštívil. Ale na jednom, že je tam nějaká ta ze skla udělaná křížová cesta. No, krásné věci jsou to. Já bych do toho našeho mluvení možná zakomponoval, jestli bys souhlasil, jde po ulici Grolich.
1: Můžem, no.
0: Ale já nevím, jestli to existuje, nebo jestli je to pustit v originále asi.
1: Zrovna tahle písnička, kterou mě Pavel Helan jako složil do kampaně, tak on má na melodii písně, kterou normálně standardně má, která se jmenuje Reper, takže Repra, se pustit dá.
0: Dobře. No, a ty jsi, potom teda máš jako tu zkušenost u těch advokátů, ty advokátní zkoušky, co to přinese člověkovi, taková práce?
1: Tak já jsem v tom pracoval několik let a já to spíš teďka beru z té pozice, kde jsem, tak jsem se motal kolem veřejných zakázek a vůbec zpracovávání jako dost věcí pro různá ministerstva a podobně, tak jednak to dá tu zkušenost s tím, jak o těch problémech se dá právně přemýšlet, protože když to řeknu úplně zjednodušeně, stává se samozřejmě, že úředníci řeknou, tohle nejde, a já jsem schopný vymyslet 2, 3, 4 varianty, jak si myslím, že by to šlo, někdy jsou to slepý cesty, ale vůbec, že jsem schopný o tom právně jako uvažovat. Člověk, který nemá právní vzdělání, tak to bere prostě jako hotovou věc. Právník řekl, že nejde to. Já mám v některých věcech jako prostor něco vymyslet, i když neříkám, že vždycky je to realizovatelný, ale prostě vůbec o tom přemýšlet, to je jedna věc. A za mě, co byla velká zkušenost, tak vzhledem k tomu, že jsem dělal v té poměrně velké advokátní kanceláři a poměrně mladý, tak jsem chodil na různá ta jednání, například na ministerstvo, dělali jsme tehdy hodně pro ministerstvo zemědělství, tak se jako vlastně dostal na jednání na nějaké vysoké úrovni a mohl tam jako navnímat tu atmosféru, navnímat, jací lidi tam pracují, kdo je v které situaci ten důležitý, kdo tam rozhoduje, protože taky jsem měl zážitky, že jednáte s nějakým ředitelem a je strašně důležitý na té schůzce a všechno rozhoduje, no a potom jdete na jednání s náměstkem a tam on už jde jako se skloněnou hlavou, a pochopil jsem, jak ta hierarchie na těch ministerstvech funguje. A vidět to trošku jako spouzdálí jako z jiné strany, tak to pro mě určitě ta zkušenost do té práce, kterou dneska dělám, byla taky jako velice, velice důležitá.
0: Takže se člověk nemusí nechat opít rohlíkem, nebo oni aspoň cítí, že mají třeba partnera k jednání. To je určitě hodně důležité. Dobře, dejme si toho rapera.
1: Okay.
2: reper a má na krku kříž. Zastaví ho kněz, co to máš na krku, víš? Reper řekne, respekt kam, to znamená Ježíš. A jestli víš,

0: S Martinem Holíkem a s Janem Grolichem posloucháte Na stole je téma s Janem Grolichem. Honzo, ty jsi hodně dlouho a známý také jako hejtman Jihomoravského kraje, takže když začnu zakládajícím, vynikajícím Standou Juránkem, který ještě také se zasloužil, aby se to nemenovalo Brněnský kraj, ale Jihomoravský, tak ty tak jako krásně navazuješ na ty věci. Co to stojí, takové hejtmanování?
1: No, hlavně spoustu času, spoustu energie a obecně tady ty jako funkce, které nejsou jenom práce na 8 hodin denně a jsou s nimi spojený jako strašná spousta toho času, které je po večerech a o víkendech, protože musíte chodit na ty společenské akce každý den bych mohl odbavovat spoustu pozvánek na různé akce, tak to je samozřejmě jako na úkor rodiny a toho soukromého času jako sám na sebe, na sport a na nějaký koníčky, tak to je v tomto je to jako tako hodně náročný. Mě to práce baví, jako nestěžuju si vůbec, ale na čas to náročný je.
0: A potřebuješ vlastně každý den novou košili, asi čistou.
1: No, tak občas si vezmu pomuchlanou nějakou a narychlo, ale jako spotřeba košil je poměrně velká, no.
0: Čili tvůj oděv slavnostní je vlastně, jsou takové montérky hejtmana.
1: Tak, já se snažím, jako já moc nechodím v obleku vyloženě, takže se snažím chodit trošku jako míň slavnostně oblečený, protože mám oblíbený botasky, vysloveně boty, botasky, tak se vždycky snažím podívat na ten program ten den, jestli musím mít oblek a kravatu, ke kterým se to samozřejmě nehodí, anebo jestli můžu vzít jenom kalhoty, košily a nějaký sportovnější sako, abych mohl jít tak trošku víc na lehko, a to chodím jako většinu doby.
0: Mm-hmm. To byl takový slavný Jiránkův vtip kreslený. Posílají vás do prčic? Jděte v botaskách. No, oni se obnovili teďka, jo? Jsou dražší a jsou výborní. Jsou to ty pravé botasky. No a v tvém životopise nemůžeme vynechat roli stand-up komika. Jak se k takové roli přijde?
1: Tak já jsem vlastně s kamarádem, když se bavíme o, jsme zmiňovali Pavla Šenky, říká, že ze stejné obce, tak jeho nejmladší bratr je jako kamarád, s kterým jsme zakládali divadelní spolek a hráli jsme v sousedním divadle, potom jsme vlastně, dá se říct, spolu založili, on psal ty hry, režíroval nebo spolu režírovali jsme to, hráli jsme toho víc, takže jsem hodně dělal tady toho divadla a potom přes společný známý, zase jeden kamarád z Rosic, který se přidružil k takové skupině, která tady dělala pravidelně tady ty výstupy stand-upu, kdy ještě nebyli až tak známí, tak vlastně mě k tomu přitáhnul a postupně jsem se tam taky jako začlenil na nějakou dobu, ale už to delší dobu nedělám.
0: A ty divadelní věci, to byly autorské nebo převzaté?
1: Vlastně oboje, začali jsme s převzatými věcmi, ale potom právě ten kamarád, ten Honza Šenkyřík, tak ten napsal několik svých her a ty jsme hráli a v určitým období jsme toho odehráli opravdu spoustu, jezdili jsme po různých festivalech soutěžních a tak, to bylo jako hodně velká náplň toho našeho života, ale to mě vlastně přivedlo i k tomu starostování, protože my vedle toho, že jsme hráli divadlo, tak jsme tam dělali kulturní společenský akce, obnovili jsme takovou burčákovou slavnost po zahrádkáři, kteří tam zanikli a začali jsme dělat ples a myslím si, že celkem dobrý ples a i díky tady těm aktivitám, nebo hlavně díky těm aktivitám, které na té obci byly vidět, tak nás vlastně tu partu kolem toho divadla potom s poměrně velkou silou zvolili do zastupitelstva a já, protože jsem to lídroval, tak jsem se stal tím starostou, takže mě tam opravdu si myslím, že vytáhlo tady to ochotnické divadlo a ty aktivity kolem toho divadla.
0: No tak to je krásné. No a kde se uplatní stand-up komik? Jo, ty říkal jsi teda na nějakých veřejných vystoupeních, kdy asi na akci pozvou prostě zábavné chlapíky.
1: No my jsme to měli tak, že jsme měli tady stálý místo v Brně, když jsme se stěhovali, podle toho, jak se to rozšiřovalo to publikum, tak jsme vystupovali každý měsíc tady v Brně, kromě prázdnin a měli jsme to právě nastavené tak, že každý měsíc jsme mohli vystupovat jedním starým výstupem a jedním novým. Ti profesionální stand-up komici, co objíždí celou republiku, tak oni mají třeba 3-4 kousky nový do roka a proto apelujou to a objíždí celou Českou republiku. Proto, aby to pro ty naše diváky nebylo pořád stejný, tak jsme museli mít ty nový věci a to je strašně náročný. Vymyslet jako 10 těch věcí do roka nebo 9-10, aby byly jako opravdu dobrý, to je náročný a já ve chvíli, kdy už jsem cítil, že už jako trpím spíš, že musím něco jako novýho vymyslet a necítil jsem se v tom jako už jako dobře, tak jsem s tím radši seknul a bylo to vlastně ještě dřív, než jsem začal hejtmanovat. Takže jsme pravidelně vystupovali v Brně a samozřejmě si nás zvali občas na nějaký firemní nebo kulturní společenský akce, kam jsme vyjížděli, ale vždycky to bylo pro mě forma nějaké zábavy, nebyl to, abych ani řekl, o přivýdělek, ty peníze, jako těch pár korun, co jsme to dostávali a těch vystoupení bylo tak málo, že to jako nikdy nebylo moje zaměstnání, jo. Spíš to byla vždycky zábava.
0: Mm-hmm. Stará pravda praví, že dělat legraci není žádná legrace.
1: Tak, tak. No. Ale ještě, myslím si, že ještě větší jako průprava na tu práci, co dělám teď, tak my jsme dělali ještě i improvizační divadlo s tou partou lidí, kterými jsme dělali to standardní divadlo, tak potom už jsme postupně se rozpadli, a aby jsme se úplně jako nerozešli, protože nebyl tolik čas na zkoušení, jak jsme právě začali dělat improvizaci a tady z těch lidí se postupně vytříbila i z ostatních divadel taková skupinka, kde jsme taky vystupovali pravidelně každý měsíc v Brně a možná jsme s tou improvizací jezdili i na nějaké vystoupení víc než s tím stand-upem a to si myslím, že byla hodně dobrá průprava, protože tam člověk musí mít vytrénované to, že když chcete být pro diváka zajímavý, tak musíte být schopný zahodit první asociaci, druhou asociaci, jako reakci, která napadne úplně každýho, protože to potom není zajímavý. Takže vy strašně jako rychle v hlavě musíte ty asociace odhodit a říct něco, co ten divák nečeká a v tom je ta situace buď vtipná, nebo aspoň zajímavá a to si myslím, že je strašně důležité i v té politice. Zase, když tam chcete nějak jako vyniknout a říct něco zajímavého, tak člověk už tohle, ten návyk mám, že automaticky odhodím v hlavě tu asociaci, kterou by řekl úplně každý a jsem schopný tam říct něco nového a překvapivého a vůbec to, že máte co říct, je taky jako velká průprava, protože v té improvizaci tam nemůžete najednou stát 5 minut mlčet. Musíte to vystřelit hned, ať už je to cokoliv a to se v té politice samozřejmě taky hodí.
0: Ano, je to pravda, že někteří naši politici by měli začít mluvit až ve chvíli, kdy je něco napadne, že jo. No a potom, no. A myslíš, že se taková schopnost improvizace může projevit třeba na zasedání rady kraje?
1: No určitě to, ta rada bych řekl, není až tak jako zajímavá, protože to je interní jednání, jsme tam jenom my a je to spíš v té radě, už jsou předjednané, předchystané materiály a fakticky tam jenom formálně schválíme, takže tam nic zajímavého není, ale na zastupitelstvu určitě, protože zase je to tam o dotazech a když tomu člověk předsedá a zvlášť před volbami, když obhajuje ten post, tak jsem byl určitě terčem nějakých útoků od té opozice, takže tam člověk musí jako vážit slova a přiznám se, že jsem zažil vlastně jedno zastupitelstvo, asi to bylo před těmi posledními volbami, když se začaly blížit, tak to se jako hodně přiostřilo a že jsem potom sám ze sebe měl takový špatný pocit, že jsem vlastně na tu notu naskočil, že když oni útočili na mě, tak já jsem to jako vracel a pak jsem si uvědomil, já jako nechci přispívat k té negativní atmosféře na tom zastupitelstvu, protože ve sněmovně například ta atmosféra takhle přirozená je, ale vzhledem k tomu, že já tomu předsedám, na mě jsou primárně ty útoky jako na hejtmana, tak já vlastně do velké míry můžu ovlivnit to, jaká ta atmosféra toho jednání je. A proto jsem si říkal, hele, zatím to nechám po sobě jako stéct a budu odpovídat čistě věcně, nebudu si ty lidi dobírat, protože mě napadají samozřejmě nějaký narážky a myslím si, že jsem jako možná jako dobrý tady v té argumentaci a v tom nějakým protiútoku a je to z té improvizace, jo, ve mně jako, že mě napadají ty věci a říkal jsem si, radši to nedělej, protože já, když to vrátím, ten vtípek, tak oni zase se přihlásí do diskuze a potom se budeme pořád vracet. Mm-hmm. Tak jsem si řekl, nebudu z toho právě dělat žádný představení, budu odpovídat věcně a snažím se to držet co nejvíc v té věcné a stručné rovině, aby jsme tam zbytečně nerozmíchávali ty emoce, protože na rovinu to nesnímá televize, tam je pár novinářů, ale tohle je vlastně nezajímá, zajímají až ty závěry, o čem my rozhodneme, a je to jenom o nás, o těch 65 lidech, co jsme zastupitelstvu, a je to úplně zbytečný, aby jsme tam do sebe jako kopali, takže to jsem si jako dost uvědomil a snažím se to od té doby jako držet se v tomto zkrátka.
0: No a tato výbava je, myslím, výtečná právě pro práci s médií, protože ty se tam logicky objevuješ čím dál častěji, nebo si prostě tvář, která je vidět více než kdy jindy. Je to jednak teda z tvé role předsedy strany lidovců a jednak také z toho, že bys rád byl senátorem, a je jasné, že dneska, kdo je v čele strany, takže potřebuje mít kontakt vlastně s tím děním, které je, a to senátní místo je takovým středním článkem, že mezi tou úplně výkonnou složkou a mezi tím vedením, takže to je dobré. Jak si myslíš, že tam bude ta práce jinačí? Když už ti teda jistá paní politička řekla, že tam budeš.
1: No, tak my jako lidi zvenku mají podle mě hodně představu o tom, jak funguje poslanecká sněmovna, protože ta je pod větším drobnohledem médií a z toho senátu vlastně vůbec nic nevidíme a často máme představu, že to tam funguje stejně. Ale ta kultura v tom senátu je úplně jiná. Jednak co se týče, jak jsem s tebou byl, o nějakých útocích a podobně, tak to tam téměř není. Ta debata je tam opravdu kultivovaná a vůbec to, že jak ten senát má jako program, jo, že zasedá teda méně často, protože tam jako se to projednává kratší čas, ale to mnohem organizovanější, že víte, kdy přicházíte do práce, kdy odcházíte z práce, což v té sněmovně nevíte. Jo. To teďka je pro mě úplně jako novum, že opravdu my přijedeme v úterý jako do Prahy a plánuje se ten týden a teď je tam porada, z které všech předsedů klubů a když tam Marián se vrátí z té porady, tak říká, no tak dneska tady budeme asi do 10, možná to zařídíme, takže skončíme už v 8, ale možná to bude až v 11, zítra se bude pokračovat zase do 10, to je úplně jako příšerný. To jako v tom se nedá normálně existovat a naprosto chápu, proč je to vlastně strašně složitý pro ženy, zvlášť s dětmi.
0: Pro maminky, jak, ano.
1: To je není možný ten jako reálný život jako v tomhle ukočírovat. Jo. To je příšerný a v tomto ten senát je mnohem víc organizovaný, prostě tam víte, do čeho jdete a ten čas se dá plánovat mnohem líp a jak už jsem říkal, zasedá vlastně mnohem méně často než sněmovna, takže tady já čekám, že to nezabere až tolik času, co se týče Prahy a je to spíš o té práci v tom regionu a tam je za mě celkem jedno, jestli tam zrovna řeším ten problém z pozice hejtmana nebo senátora, jenom mi to otevře nějaký nový dveře, dá mi to k dispozici víc kontaktů, který můžu zprostředkovat starostům a tak z toho mýho regionu.
0: Takže skloubit se to podle tebe dá?
1: Já si myslím, že jo, podle toho, tak jak jsem se bavil s nějakými kolegy, vůbec bych si to nedokázal představit právě s tou sněmovnou, i když někteří hejtmani jsou i ve sněmovně, nechápu, jak to dělají. Ten senát si myslím, že se skloubit dá, ale já na rovinu říkám, že to, že jsem vlastně se stal předsedou jako politické strany, tak je nějakým krokem do té celostátní politiky a prostě jednou přijde ten čas, kdy, no pokud tu celostátní politiku udělá teda dobře, taky nemusím, takže vlastně vstoupím do té celostátní politiky a jednou tím hejtmanem přestanu být a kdy to bude, to je jako otázka času, ale pokud to budu dělat dobře, tu celostátní politiku, tak jednou jako hejtman prostě skončím. No.
0: Ano, jasně. Když to tady jsou ty 6leté intervaly, my jsme tady dělali už rozhovory s několika tedy kandidáty na senátorství, tak nás bude potom těšit, jestli něco z toho klapne, třeba Jožka Bazala.
1: Jo, určitě. Jo.
0: A tak ta výbava komunálního politika, protože pořád je to asi víc komunál, než teda ta právničina vyplývající ze schvalování zákonů a jejich úprav. Jo? Někdo asi se někdy vyjádřil, a to ty víš, v tom smyslu, že on je výborný jako hejtman a věcnej a praktický a rychlej a rozhodnej, ale tam nahoře to je něco úplně jiného.
1: Já si to tak úplně nemyslím, mám to jako nějak jako navnímaný a znám zase kolegy, kteří třeba byli přímo na ministerstvech a myslím, že to zvládali dobře, přestože tam šli vlastně s podobnou výbavou, jako mám já. Zmíním třeba Petra Hladíka tady z Brna. Tak já si myslím, že to není jako jiný. A ty lidi vlastně často mají jako představu, že my neděláme nic jiného, než že si u nás jako lobbysti podávají dveře. Ale já tady rád říkám jednu věc, co mi říkal jeden kamarád, a to jsem byl ještě starosta, tak protože on má jako podnikání, který navazuje jako kdyby subdodavatelem stavebních firm, a on říkal, podívej, mě stačí vědět, že mezi těma stavebníma firmama se prostě ví, za kterým starostou má smysl chodit a za kterým nemá smysl chodit. A mně stačí vědět, že o tobě se říká, že za tvou nemá smysl chodit. A ono si to v okolí to jako vlastně řekne a prostě za mnou žádný takovýhle lobbysti vlastně nechodí. A ono je to jedno, na které té pozici jste, protože oni jako ví, jestli to má smysl, nemá smysl, jakou člověk má pověst a ví se, jestli jako s nimi komunikuje nebo jde na ruku, nebo jak to nazvat. A tím pádem já to mám možná v tomhle jako jednodušší, protože se o mě ví, že za mnou jako smysl chodit nemá. No.
0: Mě někde napadá, okolik by naše společnost byla bohatější a asi i spokojenější, kdybychom uměli být pravdiví a nepodvádět. A jo, protože to jsou takové úniky sil, energie a nakonec teda i peněz, jo, i když ty se vždycky nějak protočí.
1: No já teda zase na druhou stranu říkám, my jsme tak svázaní strašně pravidlama, ať už je to zadávání veřejných zakázek, jak se každý může odvolat, zdržet to na úřadu pro ochranu hospodářskou soutěž, že my tady těma procesama možná tolik proadministrujeme, že jako se to ani nikdy nenakradlo v těch zakázkách, jo? Protože ten, kdo jako chce krást, chce to ovlivnit, jo, to výběrové řízení, tak se vždycky tu jako skulinku najde, ale zase ty pravidla jsou tak strašně svazující, tak strašně dlouho to všechno trvá, že v mezičase se ty práce prodlouží, že mě by vlastně zajímalo jako co by se stalo, kdyby jsme to, a to se nikdy nestane samozřejmě, to, že to vůbec říkám jako politik teďka do rády, já jsem si uvědomil, tak jako kdyby jsme všechny tyhle pravidla, co vlastně svazují ty politiky, zrušili, tak si myslím, že by se stavilo vlastně mnohem jako rychleji a já si vlastně nemyslím, že by se v tom systému ztratilo tolik peněz, jo, ale možná se pletu, no.
0: No jo. Co obkoukat od jiných západních demokracií, aby nám bylo lépe.
1: No, ale tak ono je tohle jsou jako zase pravidla, které jsou na úrovni Evropské unie jako systematizovaný a za mě to jako dává jako smysl, aby to bylo všechny ten systém co nejtransparentnější a tak, ale když tam máte prostě výběrový řízení, který vám trvá work deal, tak si jenom řekněme, o kolik jako stoupnou ceny stavebních hmot a všeho za rok, jo.
0: No. To jo. No, ptám se možná víc na tu roli předsedy strany, protože tam teda opravdu asi je to fičák.
1: No, teď poslední dobou je, no. To jako je náročný a člověk jako, nemyslím si, že ani ze strany těch médií a tak, ale na to máme pořád ještě moc malou viditelnost. Ale že na mě útočí nějak ti politici a nebo naopak, že nechtějí s náma chodit do nějakých debat a podobně, tak to už se teďka zažívá i díky té kandidatuře do Senátu, tak je to jako umocněný samozřejmě, takže toto na tom zajímavý je.
0: Jaké má pěkné plány rozvoj Jihomoravského kraje, když je teda svázán hodně mandatorními výdaji? Teďka víme, že ty třetí a čtvrté třídy ozovek prostě budou chuděrky, jako co se dá dělat, i když něco se vždycky udělat dá. Co se rýsuje teď jako velká věc?
1: No, já musím říct, že teďka jsme to zrovna řešili i s opozičními předsedy jako klubů, který jsou z těch vládních stran, tak jsem jim to schválně říkal, že my jako možná máme před sebou období, kdy toho rozvoje nebude jako moc, protože jenom pro představu my třeba hospodaříme reálně s nějakými 12 miliardami a dáváme spoustu peněz do veřejné dopravy, jako doplácíme autobusy, vlaky, to je jako obrovská položka a spousta peněz jsou ty mandatorní výdaje, jak si uvedl, že s nimi vlastně nic moc neuděláme. Ale pokud projde vlastně všechno, co je teďka na stole, tak my bychom ten příští rok mohli mít o 1 až 4 miliardy míň peněz kvůli tomu, že se z zvednou platy, my automaticky musíme doplatit, nedostaneme na to od státu a za tu veřejnou dopravu začneme platit DPH a stát nám to jako nijak asi nebude kompenzovat, tak jsme najednou, jako děláme furt to stejný a najednou máme o miliardu a čtvrt míň. To bude jako strašný zásah do toho rozpočtu a vlastně já vůbec nevím, jak ho budeme sestavovat na příští rok, protože v době, kdy my ho budeme sestavovat, tak teprve vláda bude rozhodovat, jestli to, co říkám, tak teda platí, neplatí, bude se to kompenzovat, nebude se to kompenzovat. A v takové situaci je to jako strašně náročný. Ale z čeho mám radost, co se povedlo zrovna tento týden, už se to uvedlo do praxe, tak máme tady nové sanatorium v Pasohlávkách, které už od tohoto týdne přijímá pacienty vyloženě. A to je pro lidi, kteří vlastně mají po mozkové mrtvici anebo utrpěli nějaký úraz míchy nebo mozku. A potřebují jako složitější, delší rehabilitaci, aby se vrátili do života, tak to je taková jako velká věc, co se povedla. A další věc, co my plánujeme, tak už jsme vlastně pořídili na Jihomoravském kraji nové vlaky a teď nás čeká ještě na trati směrem Veslí nad Moravou, tak teď právě rozjíždíme výběrové řízení na pořízení nových vlaků, to bude trvat 4 roky přibližně, jo, než se celý ten proces jako podaří a než se ty vlaky vyrobí, ale je to celkem zásadní rozhodnutí, aby jsme i tady měli nový vlaky, to si myslím, že lidi jako hodně oceňují jako ten projekt, který tady byl a tím pádem i tady toto by jako mohlo být jako velice dobře jako pozitivně vnímaný a dotkne se to poměrně hodně lidí a každodenního jejich fungování.
0: My když jsme jezdili s našimi na výlet v neděli odpoledne, tak jsme jezdili vlaky samozřejmě tenkrát s lokomotivami na uhlí a my jsme měli bílé košilky a maminka vždycky řekla, kluci, zavřete to v okno a my když jsme to neudělali hned, tak jsme měli černé saze na bílých košilkách, takže ty šly hnedka potom.

0: tak to mi prostě dělá radost, no, že to vidí.
1: Ono teda i v tom technické kvalitě to opravdu potom jako zrychlí a, a teď jsem viděl, jak se všude vlastně dostavují ta malá, aspoň malá parkovišťátka v každé obci, aby opravdu ten člověk, protože když se má táhnout z té strany, tak to tím autem nemá šanci být tak rychle jako tím vlakem.
0: A je to poznat i v těch číslech, že jak se zavedly ty nový vlaky, tak tam jako víc lidí začalo těma vlakama jezdit naprosto přirozeně a to byl hlavní ten účel, proč jsme to dělali.
1: A oni jsou to teda, to je majetek kraje a ano. Potom se to vždycky vysoutěží na nějakou dobu nějakému dopravci.
0: Tak jenom provozovatel, který tam dá v uvozovkách machine fíru, protože máme vlastně teď nevím, jestli na 20 nebo na 30, myslím dokonce, ale teď nevím, vlastně nasmlouvaný i servis těch vozidel, takže to je vlastně všechno naše smlouva a vlastně si pronajímáme nebo soutěžíme jenom lidi, kteří ty vlaky umí řídit.
1: Mm-hmm. A myslím, že kraj byl jeden z prvních, neli vůbec první, který řekl, obejdeme se bez průvodčí. Jak to dopadlo?
0: No, tam jako samozřejmě na začátku byla nějaká nevole, protože to není, že bychom se obešli bez průvodčích, ale my jsme to vlastně měli jako službu od Českých drah a to je strašně drahý a vlastně oni měli nastavený ten systém tak, že v městské hromadné dopravě to znáte, že prostě jakou chvilku jezdím v téhle šalině, přestoupí si revizor a jde do druhé šaliny. Tady ty průvodčí byly čistě vázaní na ten vlak jako takovej a nemohli přestupovat, protože i vyprovázeli ten vlak, ale s těma dnešníma technologiema, to už vlastně vůbec není potřeba a proto jsme se rozhodli, že to budou přímo naši zaměstnanci a my jsme schopni dělat vlastně stejné kontroly, ty lidi můžou přesedat mezi vlakama, takže kontrolovat jednou na tomhle spoji, po druhý na tomhle spoji v průběhu dne a ušetříme na tom jako až 100 milionů nebo přes 100 milionů jako ročně, jako opravdu jako fakt velký peníze.
1: Ty, a už někdo opisuje? Nějaký kolega hejtman?
0: Přiznám se, že nemám tu zprávu, ale to jak jako samozřejmě, když se tato služba jako rušila, ono měnila, tak proti tomu byla nevole od těch zaměstnanců, od rodin, těch lidí, co jako pracovali jako ty průvodčí, ale my jsme jim samozřejmě nabízeli možnost právě přestoupit na tu pozici k nám a obsadili jsme to a vlastně to funguje bez problému a jako nenastal tady vůbec žádný problém.
1: No, tak to je spousta dobrých zpráv a my se z nich těšíme a děkujeme za tuhletu službu. Přejeme taky hodně úspěchu, aby se podařilo teda jednak ty strašné kilometry v autě, a protože že tak, jak Pražák řekne, no, já možná na jaře pojedu na tu Moravu. A my řekneme, no, já to teďka odpoledne otočím Prahu a v noci zpátky a další den tam asi pojedu taky. Jo, takže my na těch východních stepích jsme jako trošku vedle, ale přitom vůbec ne, jo, s takovými hejtmany a s takovými představiteli. Takže Jene, já ti moc děkuji za tuhletu výpověď. Moc držíme palce i tvojí paní, aby tvojí absenci velkoryse zvládala, protože není to na krátkou dobu, ale třeba taky není na doživotí, že jo? Takže člověk ve chvíli, kdy má síly a dává je ve prospěch druhých, tak je to výborná věc.
0: Přesně tak, já jsem říkal ženě, že do toho musí mít zavčas, abych jako včas taky mohl selhat a potom jsme si to jako trochu jako užili ten čas, protože ta politika není na doživotí a takže mně to je jasný, že když do ní člověk jako nastoupí, tak už se mu vlastně odečítá ten čas, kdy tam automaticky skončí, takže uvidíme, kdy to nastane.
1: Moc krát děkuju. Martin Holík hovořil s Janem Grolichem.
0: Díky moc za pozvání.

jednou mě napadlo, že všechny moje písně jsou příliš měkké. Proto jsem se rozhodl, že napíšu nějakou tvrdou. Doufám, že se vám to líbí, protože mě zatím moc ne.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: S 10. hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Krásný den.
2: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Sněmovna bude znovu jednat o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. A český prezident Pavel vyzval generálního tajemníka OSN k reformě Rady bezpečnosti. Je úterý 22. září. Dobré dopoledne u zpráv Plusu vám přeje Ondřej Hlátal. Poslanci se vracejí k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují, aby neplatičům znovu hrozilo vězení. Za mříže by soudci mohli poslat ty, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Část opozice s tím nesouhlasí. Varuje, že to může poškodit i děti, které na peníze čekají. Podle poslankyně ODS Evide Kroa totiž jejich neplatící rodič ve vězení peníze nemusí vydělat.
5: Ne, všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
3: Podle koalice má hrozba vězení rodiče odradit od toho, aby alimenty neplatili. Návrh dnes míří do druhého čtení. A poslanci by se taky mohli zabývat navyšováním důchodů pro starší seniory. Penze se mají po dosažení 80 let navyšovat navíc o 500 korun, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. A století seniori dostanou přidáno 1000 korun. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy anebo předsedů spolků. Server iRozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Resort potom obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Hřebka.
6: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
3: Detaily najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Rada bezpečnosti by se podle českého prezidenta Petra Pavla měla zásadně reformovat. Pavel to řekl generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi. Organizace Spojených národů musí podle českého prezidenta bránit tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
7: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídili společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prezidentovi řekl, že svět čelí dvěma konfliktům, jejichž řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraj Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Kanadská provincie Britská Kolumbie žaluje společnost OpenAI a jejího šéfa Sama Altmana. Důvodem je únorová střelba ve škole Tumble Ridge, které bylo podle obžaloby možné zabránit. Při neštěstí zemřelo 9 lidí, včetně útočnice, která svůj čin předem plánovala s chatem GPT. Bezpečnostní tým společnosti OpenAI konverzace střelkyně s chatbotem označil za rizikové. Informace firma ale nepředala policii. Píše o tom britský server Guardian. Máme taky dopravní informace na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Ostrovačice na kilometru 178. Silničáři malují značení, projíždí se teď pouze levým pruhem, kolona začíná na kilometru 177, je na 20 minut. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 215, počítejte s kolonou, osobními auty čekejte 15 minut navíc do zúžení v Brně. Na D7 z Prahy do Chomutova za sjezdem na Stehelčeves ze 16. kilometru zůstává kolona. Obchvat Slaného je po noční nehodě nákladního auta dál uzavřený. Jen ke sjezdu na Slaný se tak zdržíte asi půl hodiny. A v Praze v Liberecké směrem do centra je fronta pod Holešovičkami na 10 minut. V Povltavské směrem k tunelu Blanka se popojíždí před odbočkou na Bulovku a ve Vilsnově se jede krokem od Florence k muzeu. Dobře dojeďte. Bude oblačno, odpoledne čekáme ubývání oblačnosti, na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo, místy s deštěm, teploty do 17 stupňů. Tolik zprávy.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

ono by stačilo jen dostat se z kolíbky ven.

0: A čtvrt hodinku po 10. hodině nabízíme relaci Rádia 7.
1: Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou opět sedí Nelča Muselová, lékařka, nyní částečně na fundraisingu v odboru mládeže apoštolské církve a také hyperorganizovaný člověk, který se nechává Bohem proměňovat. Říkám to správně, Nelčo?
3: Říkáš to naprosto správně. Já jsem šla s Pánem Bohem z jednoho extrému do druhého extrému a teďko se pohybuju snad někde uprostřed, co se týče nějakého organizování a zároveň nechávání prostoru pro něj.
2: Dnes o tom budeme mluvit o autoritě a o vytváření prostoru pro Boha. Začněme u té autority. Co pro tebe znamená, že vedoucí dostává od Boha autoritu?
3: Za mě to, že já dostávám od Boha autoritu nebo nějaké povolání být někde autoritou, znamená, že dostávám zodpovědnost a vliv na určitou skupinu lidí, se kterou budu Boží království a který zajišťují prostředí, aby oni se mohli setkat s Bohem a měli prostor ho poznávat a doprovázím je na kousku cesty, kde jdou s Bohem.
2: Proč myslíš, že se někteří křesťanští vedoucí bojí svou autoritu skutečně použít?
3: To je velká otázka. Já mám taky oblasti, kde se občas bojím používat autoritu nebo do ní vstoupit. Podle mě je to hodně o tom, jak tu autoritu chápeme. Pokud ji chápeme tak, že je to o nás, my neseme celý to břemeno, teď se tady musíme o všechny postarat a musíme být nejlepší, pak je to taková tíha, že chápu, že do toho nikdo nechce vstupovat. Jo, to může být jeden z důvodů, jak chápeme vlastně tu roli autority, co to ta autorita je. A za mě, pokud se v tom ukotvím takovým způsobem, že Bůh tady dělá ty věci a já mu mohu být dobrým nástrojem v tom, aby si mohl dělat ty věci, pak je to za mě trošku lépe uchopitelný, trochu snadněji do toho vstupu, než že to je celý o mě a já to musím celý držet. Ale můžou tam za mě být třeba i kulturní aspekty. U nás v Česku ne každý chceme vstoupit do té první linie, do toho vůdcovství, protože je u nás taková ta kultura toho, kdo nic nedělá, nic nepokazí, takže je to trošku v nás nebýt hlavně vidět, protože jsme často byli třeba zklamaní z autory. Může tam být spousta důvodů, ale za mě je to asi hodně o to, jak se díváme na tu roli autority, co to pro nás znamená.
2: Jak pak rozlišit mezi zdravým používáním autority a nějakým mocenským nebo až manipulativním vedením?
3: Já si myslím, že asi takovou nejjednodušší odpovědí je Ježíš. Ježíš, když vedl, tak to vlastně nikdy nedělal o sobě. Vždycky ukazoval na Boha a na to, co nám zaslíbil, co nás jako čeká potom v nebi a k čemu my směřujeme. A to, co nám zanechal, jsou vlastně hrozně jednoduché věci. Milujte Boha a milujte druhý lidi, jako jsem já miloval vás. Ve chvíli, kdy je to mocenský, kdy je to o nás, kdy ukazujeme na sebe, kdy děláme něco pro to, abychom my byli vidět, aby se nám něco povedlo, tak se hodně míjíme tady tohohle cíle. A Ježíš nám tady zanechal to, že je to vlastně celý o Bohu a o lidech, které vedeme blíž k němu. Že to nemůže být mocenský, nemůže to být autoritářský, pokud to hlavní autoritou vlastně není Bůh, pokud jsme to my.
2: A je tedy možné mít nějakou autoritu a zároveň dávat prostor Bohu?
3: V křesťanském prostředí je to velmi důležitý, aby Bůh ten prostor měl, protože ano, my můžeme být autoritou, můžeme být všechno perfektně zorganizovaný, můžeme jako mít velký sbor, kde všechno rádoby funguje a může tam být spousta lidí, co nezná Boha, protože mu nedáváme prostor, protože nemá vůbec prostor tam cokoliv dělat. Za mě to, že já dostávám od Boha autoritu, fakt znamená, že já tady po nějaký čas mám být na nějakém místě a mám mít vliv na lidi, ale ten vliv není o tom, že já jim předávám nějaké své zkušenosti, jak můžu, pokud to tomu pomůže, ale tím hlavním je, že mě Pán Bůh dá třeba uvidět, kam ty lidi směřovat, kam chce směřovat tu církev, kam chce směřovat ten tým, já jsem tím prostředkem, který to komunikuje lidem, který zařizuje třeba ty zdroje nebo cokoliv, aby se to mohlo stát, ale musím pochopit tu svou roli. Já jsem jakoby správce toho místa, ale Bůh je tou hlavní autoritou. Bůh si tam bude dělat ty úžasné věci a ano, já jsem ty jeho ruce, nohy a já můžu spolupracovat na tom díle. Ale mě to o Bohu a já musím zajistit, aby on měl dostatek prostoru do toho mluvit, dotýkat se lidí. Pokud já to zaseknu na tom, že já si tady něco myslím a teď vám to předám a teď to takhle poorganizuju, ale nebude to to, co by Bůh chtěl, tak to můžu hrozně zablokovat. Můžu zablokovat to úžasné, co si tam Bůh chce dělat.
2: A jak to pak vypadá prakticky? Co to vlastně znamená reálně vytvářet prostor pro Boha? Jak to vypadá třeba při nedělním shromážení, nebo v týmu na setkání, nebo v běžném životě církve?
3: Já myslím, že těch způsobů je obrovská spousta, protože Bůh se může projevovat různými způsoby, dal nám různá obdarování, že už jenom to, že my jsme nějak tvoření a fungujeme v tom svém obdarování, je něco, co si Bůh může používat, v čem jedna. Ale za mě je to hodně o nastavení našeho srdce. Já, abyste to nepochopili špatně, předtím já nemám nic proti strukturám, nic proti organizaci. Já jsem byla hyperorganizovaný člověk a za mě ty struktury a ta organizace má své místo, aby třeba i větší sbor mohl nějakým způsobem fungovat. Musí se vidět, proč to má takhle fungovat, aby to třeba bylo srozumitelnější pro nový lidi, nebo aby se týmy setkávaly, věděli jsme, kam jdeme, na to musíme zorganizovat to setkání a tak. Ale v ruku v ruce s tím je potřeba, abychom se my, a hlavně třeba klíčoví vedoucí pastoři, abychom se ptali, co chce Bůh dělat dál, jestli ty struktury tak, jak fungují, mají takhle fungovat dále, nebo máme udělat něco jiného, nebo se chce projevovat nějak jinak. Jeden z příkladů, asi dobrým, je ta nedělní bohoslužba. Ty sbory nějak fungují, neděle nějak fungují. Aby to bylo dlouhodobě udržitelné, tak to má nějaký jasný řád, povětšinou stejně se opakující, že jsou nějaké chvály, například slovo, a potom třeba nějaký prostor pro modlitby. Ale říká nám Bible, že to má být pořád takhle stejně. Neříkám, ta církev může vypadat různě a můžeme se před tou bohoslužbou zeptat Pána Boha, hele, co si tady teď chceš dělat? Máme dát větší prostor na modlitby, protože se chceš skrze modlitby dotýkat lidí, nebo máme dát větší důraz na chvály, protože chceš se tady v tomhle prostoru víc dotýkat lidí skrz to, jak tě budou chválit. Za mě, a to je veliký téma, církev má nějaký účel, má nějak fungovat, ale občas s tím strukturám ty organizace dávám moc veliký důraz a přestáváme se ptát Pána Boha, jestli chce třeba dělat něco nového, něco jinak, jestli potřebuje nějaký prostor. Za mě, když se ho ptáme, když mu dáme prostor při modlitbách například předtím, když člověk, který vytváří kázání, který má na starost moderace, nebo ten modlitební tým se zeptá Pána Boha, co by si chtěl dělat, tak věřím, že Pán Bůh na to zareaguje. A my to můžeme podle toho upravit, protože nám jde o to, aby se dotýkal lidí, aby ho poznali.
2: Ty jsi bývala hyperorganizovaná, teď už tedy jenom organizovaná. Může být naše církev tak dobře zorganizovaná, naplánovaná, že v ní už vlastně nezbývá prostor pro Boha?
3: Může. A jsou to častější případy, než bychom si možná mysleli. Setkala jsem se například se sbory, který už dlouhou dobu nerostly, nebo se jim tam rozpadla mládež, nebo byly v nějaký takovýto dlouhodobě tíživý situaci. Velmi často jsme se dostali k tomu, že jim to dobře funguje. Oni mají třeba chválicí týmy, oni mají zorganizovaný ty neděle, ale dělají to 30 let furt stejně. A já věřím, že pokud Bohu jde o lidi a jde jim o to, aby se setkávali s ním, a nesmíme opomenout to, že se ten svět nějak vyvíjí, že se kultura nějak vyvíjí, že lidi jsou úplně jiní, tak ta církev nemůže být přece 30 let pořád stejná. Ono to bylo možná něco, co fungovalo, a ve chvíli, kdy se lidi přestali ptát, tak už to byly jenom holé struktury. Ale Pán Bůh tam neměl moc prostor cokoliv měnit, cokoliv dělat a ta církev třeba nezareagovala na to, co potřebují ti lidi, kteří by tam měli přijít do té církve, kteří už jsou jiní, než byli před 30 lety.
2: A jak tedy může ten vedoucí vytvořit prostor, aby Duch Svatý stále mohl překvapit a vstupovat a mít prostor a přitom nezpůsobit chaos?
3: To je úžasná otázka. Já myslím, že jako vedoucí v tomhle musíme mít moudrost, kde co patří. Za mě už jsem viděla neděle, kde se jen tak zahlásilo, pojďme se prostě modlit v jazycích, prorokovat si a nechat Ducha Svatýho si tady vano. A nedokážu si představit, jak to třeba vnímali nově příchozí, kteří Boha neznají a poprvé přišli do církve. Ale pak jsem viděla modlitevní setkání vedoucích, kde se modlilo v jazyci, kde jsme si prorokovali a prorokovali jsme si úžasné věci, které se potom třeba naplnily, my jsme mohli být povzbuzení a mohlo to určit třeba směr té církve, směr toho, kam jsme šli. Takže za mě je hodně důležitý jako mít moudrost v tom, kde jaký prostor dávám, ale že ho dávám. Že už to není jenom o tom, co já jsem si načetl v leadershipových knížkách a aplikoval jsem to tady a chvíli to fungovalo, ale abychom se ptali Pána Boha, jak se chcem budovat svoje církev, protože to je jeho dílo. A dokud se ptáme, věřím, že Pán Bůh bude odpovídat a my pak můžeme na to nějak reagovat i v těch praktických organizačních věcech.
2: A je nějak možné poznat ten moment, kdy je potřeba jako vedoucí něco připravit a řídit a kdy je naopak potřeba ustoupit a nechat věci v Božích rukou?
3: To je otázka, na kterou asi nemám jasnou odpověď. Za mě to není buď a nebo, ale že to potřebuje jít obojí ruku v ruce. My potřebujeme organizovat a řídit a nastavovat procesy a struktury, protože vedeme lidi a čím větší je sbor, tím víc potřebujeme ty struktury a organizace, abychom třeba podchytili ty lidi, aby nezůstal nikdo opomenutý, protože jich tam je hodně, nemůže se pastor postarat o všechny, ale zároveň jsme Ježíšova církev a potřebujeme se nechat vést tím a potřebujeme mu naslouchat. A my nikdy neuvidíme ten celý obrázek. My potřebujeme se ptát, aby nám odkryl ten obrázek, abychom věděli, kam ty lidi vést. Takže za mě to není, že buď organizujeme, anebo nasloucháme Bohu, ale nasloucháme Bohu a na to reagujeme praktickými kroky, strukturami organizací a dalšími věcmi.
2: Máš nějakou zkušenost, kdy jsi jako vedoucí vytvořila prostor a Bůh udělal něco, co si sama naplánovat nedokázala?
3: Jo, bylo to hnedka na začátku, když jsem převzala mládež v apoštolské církvi. Klasika, mladý člověk dostane prostor, nemá žádné zkušenosti, jde před Boha a vylije se mu tam celý, že Bože, já na tohle nemám, co mám dělat. A ještě jsme se ocitli v takové situaci, kdy vlastně z našeho sboru vznikl další sbor, City House, a většina těch lidí byly mládežníci, takže ta mládež najednou ze 100 lidí jich bylo třeba 20, ale ta struktura byla stejná, my jsme fungovali ve velkých bohoslužbách, každý týden velký bohoslužby, chvály. Tím, že ten tým se zmenšil, tak to nemohlo fungovat stejně, protože by všichni vyhořeli a už byli na té cestě, už byli frustrovaní, už byli unavení. A já jsem se ptala právě Pána Boha, co mám dělat. Ono to nemůže fungovat stejně, to vidíme všichni, že to nemůže fungovat stejně, protože ti lidi by vyhořeli a jde tady o lidi. A tehdy právě, když jsem se modlila, tak Pán Bůh mě na to odpověděl takovou hrozně jako hezkou jednoduchou odpovědí, a to, že ta církev může vypadat úplně jakkoliv. Dokud budeme hledat jeho a dokud budeme milovat druhý lidi, je úplně jedno, jak to uděláme, že to nemusí být bohoslužby, můžou to být skupinky. Udělej to, jak chceš, dokud zachováš ty dvě přikázání, které jsem ti zanechal. Takže my jsme zrušili, úplně jsme zrušili celý koncert ty mládeže a místo bohoslužeb společných jsme začali dělat domácí skupinky, kde jsme se začali setkávat, kde jsme se začali sdílet a z toho pak organicky vznikla zase větší mládež a pak jsme na to zareagovali tím, že jsme znovu začali bohoslužby, znovu začali nějaký další jiný akce, ale vlastně museli jsme zareagovat na tu situaci, která byla a Bůh nám dal vědět, jak to udělat.
2: Když se vrátíme zpátky k té autoritě, co bys řekla vedoucímu, který má nějakou autoritu, ale bojí se ji použít, protože buď nechce působit příliš duchovně, nebo naopak příliš autoritativně.
3: Já bych se ho zeptala, koho se jako bojí. Jestli mu jde o to, jak ho vidějí lidi, anebo mu jde opravdu o to, aby stál tam, kde ho Bůh povolal a dělal to, pro co ho povolal. Protože pokud tou naší hlavní autoritou je Bůh, tak my se musíme tak trošku srovnat s tím, že hele, o mě tady nejde, a pokud Bůh si mě tady povolal, tak asi mi dá všechno to, co potřebuji, abych mohl být tou zdravou autoritou tady těmhle lidem, pro který mě povolal. Takže pokud tady mám být, no tak tady prostě budu. A bože, ty mě nauč, jak to mám dělat. Ale myslím si, že pokud ten člověk má problém s tím, aby nějak nepůsobil, nebo tak asi bych se koukla trošku hloub, proč má problém s tím, jak působí, kdo je to jeho hlavní autoritou, jestli to jsou lidi a jak před nima vypadá, anebo je to pán Bůh, který ho tam povolal, aby proč ho tam povolal.
2: Kdybys měla jednou větou říct nějakému vedoucímu, tvoje autorita není o tom, aby ses prosadil nebo prosadila, ale aby, jak bys dokončila tuto větu?
3: Aby více lidí mohlo poznat milujícího otce. Protože církev není nějaký náš hyperzorganizovaný projekt, ale je to dílo, který se vede Bůh a my toho můžeme, anebo nemusíme být součástí.
2: To je skvělé pozbuzení. Na závěr, tak věřím, že vás to mnohé namotivovalo k tomu, abychom dávali větší prostor Bohu a nebáli se použít autoritu, kterou on nám dal. Od mikrofonu se loučím já, Vojta.
3: A Nelča, ahoj.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Chudák ženská, říká paní Serisejová, když odkládá noviny. Jaká jen pro ní musí být muka zjištění, že její syn je vrah. Ještě navíc, když to ani není její syn, poznamenává Konstancie, která šije vedle ní. Jaký je v tom rozdíl? Odpovídá matka. Ta žena dobře říká, že byl jako její vlastní syn. Dělala všechno, aby byl šťastný. Dala mu všechno. Emílie, která se také účastní šití kostýmu na představení živých jesliček, zvedá prudce hlavu. Vždyť to vysvětluje všechno, zvolá. Paní Serisejová s Konstancí k ní udiveně vzhlédly. O kom mluvíte? Ptá se jí její hostitelka. Promiňte, ale to, co jste právě řekla, mi připomnělo Elizabet z naděje. Paní Serisejová se usmála. Podaří se vám jednou zapomenout na sestry z naděje? Ptá se Emílie něžným hlasem. Dívka se rozpačitě červená. Buďte ujištěna, říká rychle paní Serisejová, že nikdo po vás nechce, abyste na ně zapomněla. A nebudu to já, kdo by vám vyčítal, že jste se na ně tak upnula. Proč vám to, co maminka právě řekla, připomnělo Elizabet? Ptá se jí Konstancie, která začala být okamžitě zvědavá. Ta žena řekla, že přijala svého synovce v raném věku a že ho vychovávala jako vlastního syna. Ano, souhlasí Konstancie. A co dál? Pokud Elizabet přijala Agátu Barbierovou do svého siročince, pokračuje Emílie, je docela dobře možné, že k ní přilnula. Konstancie začíná rozumět, kam její přítelkyně míří. Je dost dobře možné, že ji vychovávala jako svou vlastní dceru, když neměla svoje děti, pokračuje Emílie. A než zemřela, předala jí, co jí bylo nejdražší, dopisy a miniaturní portrét své zesnulé sestry Charlotte z naděje spolu s ostatními předměty, které měla obzvlášť ráda. Paní Serisejová si odložila šití na klín a uznale zatleskala. Právě jste objevila část skládačky, která vám chyběla.

Je půlnoc. Zvony na věži katedrály vyzvánějí na celé město Lyon. Zvou křesťany k oslavě Ježíšova narození. Paní de Košetová přidala do kroku. Slíbila své dceři Emílii, že také přijde na půlnoční mši. Přichází se podívat na představení živých jesliček, které po 2 týdny mobilizovalo veškerou energii její dcery. Už je to skoro věčnost, co paní de Košetová nevkročila do kostela. Když to bylo naposledy, musela být ve věku Emílie. Nenavštěvovala pobožnosti nijak zvlášť často, ale ráda chodila na mši spolu s celou rodinou. Později se seznámila se svým budoucím manželem, který jí dokázal, že jim Bůh nebude nijak zvlášť potřebný v jejich budoucím manželství. Paní de Košetová měla svého manžela ráda a věřila mu. Paní de Košetovou naplnil při vstupu do katedrály zaplavené světlem ze svíček na lustrech zvláštní pocit. Má dojem, jako by se po dlouhé době vrátila domů. Po velmi dlouhé době.

Emílie přišla na místo už dlouho předtím. Odešla brzo s paní Serisejovou a s Konstancií, aby společně připravili děti účinkující v představení živých jesliček. Ty teď rozechvěle čekají ve velké zákristí katedrály, až jim dají znamení a budou moci vstoupit do kostelní lodi. Všechny děti jsou zrůžovělé tím, jak si důkladně drhly tváře mýdlem, aby byly čisté a mohly hrát v představení Božího narození. Blonďaté dívence, která snila o zlatých šatech, se splnil její sen. Představuje anděla a její dlouhá bílá říza je lemovaná zlatou stuhou. Nejstarší z dětí nakonec nehrál roli svatého Josefa. Byl vybrán za hlavního pastýře. Svatého Josefa představuje jiný chlapec, který je trochu mladší a stojí po boku dívenky s dlouhými tmavými copy, jež je oblečena jako Panna Maria. Zkoušky byly četné, někdy dokonce příliš okázalé, ale výsledek je na úrovni očekávání paní Serisejové i obou dívek.

Velké katedrální varhany naplňují prostor svým mocným a radostným zvukem. Kněz a všichni ministranti, za nimiž jdou stydlivě malí herci, vycházejí ze zákristie. Zatímco celebrant a ministranti přistupují k oltáři, začíná shromáždění věřících zpívat jednohlasně vstupní zpěv. Přijď, božský spasiteli, dárci naděje a spásy. Emílie se vměstnala za Konstancí hned do první řady za dětmi. Celá rodina Serisejových je přítomna. Samozřejmě pan Serisej, ale také Honorý s manželem, Alfons, Timotej i Teofil. Mladý muž se na Emílii usmívá, když ji vidí přicházet. Je šťastný, že ji zase může spatřit. Emílie mu úsměv opětuje. Konstancí, která stojí hned vedle svého bratra, z této němé konverzace nic neuniklo. Beze slova se posouvá o jedno sedadlo stranou a vybízí svou přítelkyni, aby se posadila na její místo vedle bratra. Teofil podává Emílii misál a prstem jí ukazuje místo v textu, kde má číst, aby mohla sledovat bohoslužbu. Dívka se dnes poprvé účastní mše svaté. Emílie sklonila hlavu a začala číst v misálu, ale po chvíli se jí zamlžily oči. Velká slza jí stéká po tváři a padá na stránku knihy. Emílie je zaplavena vlnou emocí, kterou nedokáže zadržet. Ze zpěvu shromáždění věřících jí běhá mráz po zádech a cítí vroucí společenství, které je navzájem spojuje. Teofilova tak blízká přítomnost ji přivádí do rozpaků. Cítí, jak se jeho ruka lehce dotýká její a jak se něžný dotyk prodlužuje. Je také celá pryč z čistých hlásků dětí, stojících před ní a přidávajících se ke shromáždění a z jejich andělských tváří. Pokradmu si setřela konečky prstů slzy z očí a pohledem hledá svou matku. Paní Dekošetová není daleko. Dav lidí přivedl hodně dopředu katedrální lodě, takže také sedí v předních řadách. Když ji Emílie konečně našla, odpovídá jí šťastným úsměvem, který dívku znovu přivedl do rovnováhy. Vstupní zpěv skončil. Shromáždění věřících pokleká a Emílie napodobuje každé gesto podle Konstancie nebo jejího bratra. Paní Serisejová klečí vedle Teofila a noří ruku do maličké kabelky z béžové krajky. Vytahuje z ní růženec patřící její matce, obtáčí si ho kolem ruky a ztrácí se v modlitbě. Emílie ji skrytě pozoruje. Obdivuje její krásný profil, který se rýsuje pod závojíčkem, elegantní držení hlavy, vkusné oblečení, pěstěné ruce. Dívce náhle poskočilo srdce a krev jí rychle vstoupila do tváří. Teofil, který nedokáže od dívky otrhnout zrak, si hned povšiml, že se s ní něco děje. Děje se něco? Ptá se jí tiše a sklání se k jejímu uchu. Ano, šeptá Emílie. Ano, všechno je v pořádku, děkuji. Znovu obrací oči k rukám paní Serisejové a bedlivě je pozoruje. Paní Serisejová si ničeho nevšimla. Pokračuje zrníčko po zrníčku v modlitbě růžence. Ta zrníčka se podobají černým růžím a jeho křížek na konci je mírně zdeformovaný. Emílii se velmi intenzivně vybavují slova Charlotte z naděje. Má stejný růženec jako já, se zrníčky připomínajícími malinké černé růžičky. Jen kříž je jiný. Ten na mém růženci je mírně zdeformovaný. Když jsem ten růženec uviděla v rukou kněze, uvědomila jsem si, že ten můj je někde zakopán, kde ho nikdo do mého návratu nenajde. To tedy znamená, že Charlotte se vrátila a vykopala svůj růženec, přemýšlí Emílie s pohnutím. Potom ho svěřila své sestře. Sestry z naděje se tedy znovu setkaly. Charlotte během revoluce nezemřela. Emílii na radost je nezměrná.
Gloria in excelsis Deo, zanotuje shromáždění. Dívka se přidává k ostatním, zpočátku stydlivě, později už pevným hlasem. Ano, sláva Bohu. Sláva Bohu a díky za Teofilovu lásku. Sláva Bohu a díky za Charlotte, která vyvázla a přežila tu těžkou a smutnou dobu, kdy riskovala život pro Krista. Věřila a nestrácela naději. A měla pravdu.

0: Zámek Naděje 26. prosince 1886. Slečny. Matka Markéta Marie, naše představená, mě pověřila úkolem, abych vám napsala a tím vám sdělila další podrobnosti týkající se vašeho pátrání v záležitosti bývalých majitelek našeho ústavu. Matka představená vám nemohla dát všechny informace, jak by si byla přála, neboť je velmi zaneprázdněna. Ujala jsem se tedy hledání v našem archivu a mohu vám tak dnes sdělit následující. Sirotčinec Naděje byl založen v roce 1802 slečnou Charlotte z Naděje, dcerou Karla a Louise z Naděje, kteří oba dva zesnuli v roce 1790. Založení sirotčince je výsledkem slibu a jednoho setkání. Slibu, který učinila Charlotte z Naděje své sestře Elizabeth, že po skončení revoluce založí útulek pro osiřelé děti. U zrodu stálo rovněž setkání s osiřelou dívenkou původem z Rochefortu, která byla první chovankou ústavu a kterou slečna z Naděje okamžitě považovala za svou vlastní dceru. Dívenka se jmenovala Agáta Barbierová. Rok po otevření útulku se slečna z Naděje provdala za mladého muže lékaře. Jehož jméno bylo Tomáš Stertru. Jejich šťastné manželství zůstalo bohužel bez potomků. Paní Stertru zemřela v roce 1832, ani ne rok před svým manželem. Agáta Barbierová, jejich adoptivní dcera, se zřekla dědictví po svých adoptivních rodičích. Dala přednost tomu, aby zámek dále sloužil charitativnímu dílu, které započala a v němž trpělivě pokračovala paní Stertru. Tak připadl sirotčinec naší kongregaci. Agáta Barbierová si ponechala na paní Stertru jen drahou vzpomínku a několik osobních drobností. Slečny, doufám, že tyto doplňující informace ozřejmí vaše pátrání. Budete-li chtít vědět více, zůstávám vám plně k dispozici. Ať vás pán ochraňuje, sestra Marie Aneška. PS. O mladší sestře paní Stertru, Elizabeth z Naděje, nemáme žádné informace. Jen jedna prostá věta v ústavním deníku, kam paní Stertru pečlivě zaznamenávala i ty nejmenší události, se zmiňuje o jejím osudu.
1: Dnes ráno jsem dostala balíček od našich příbuzných Andriézových, kteří žijí v Anglii. Posílají mi v něm všechny mé dopisy adresované Elizabeth, které jsem jí psala během období, jež se teď nazývá revoluce. Elizabeth k ním nikdy nedorazila. Kde jenom může být, můj Bože?

0: Poslouchali jsme závěrečnou část četby na pokračování z knihy Podepsána Charlotte od Sophie de Milnheim. Knihu vydalo nakladatelství Paulínky v Praze. A zítra poprvé otevřeme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

opuštěným nebi. Navrch krásný barvy, ale uvnitř vždyť víš. A pak ten balón zmizel, jako by nikdy nebyl. Co jednou vezme vítr, to nedohoníš. Jedovnický potok mizí mezi skály. Jak ta černá voda, chceš se do země vpít. Že okradlo tě nebe a lidi se ti smáli. Když nad námi Bůh není, tak...

vždycky tě bylo líto, že míň než málo umíš na křídlovku hrát. I kdyby nebe bylo, ani v něm nezmění to, že jsou věci, co potkáš jen jedenkrát. A v jedovnické vodě umyješ si nohy, jsi slepý jak ten potok, ale není to trest. Když nevidíš své chyby, jak střílí ze zálohy, tak tvá ponorná řeka může tě pod zemím nést. Ten tvůj ponorný smutek až tě na svět vrátí, až ti srdce schladí a rozbije štít. Jak v jedné písni zpíváš, pak stanou se z nás svatí a v nebi zase bude

Máme 11 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas, teď už s Alenou Rubášovou v úterý 22. září. Máme Mezinárodní den bez aut. Katolický kalendář připomíná svatého Mořice a druhy, římské vojáky egyptského původu, mučedníky pro víru z počátku 4. století z území současného Švýcarska. Mořic se stal patronem vojáků a obchodníků, ochráncem v boji a také před onemocněním uší. Před 350 lety zemřela hraběnka Františka Slavatová, manželka majitele telčského panství a zakladatelka jezuitské koleje s kostelem jména Ježíš v Telči, také vychovatelka budoucího císaře Leopolda I. 105. narozeniny by dnes oslavil pater Bohumil Bílý, někdejší PTPák, dlouholetý kaplan ve farnosti svaté Ludmily v Praze na Vinohradech. Na věčnosti je od roku 2002. A 95 let by se dožil český a švédský jaderný fyzik profesor František Janouch, zakladatel a předseda nadace Charty 77, který zemřel předloni. 66. narozeniny dnes slaví herečka, recitátorka a lektorka kultury mluveného projevu Martina Pavlíková, bývalá vedoucí olomouckého studia Proglasu, organizátorka pěších poutí za umělce. 68 let se dožívá italský tenorista Andrea Bocelli, 80. slaví dramatik, herec, režisér a pedagog Arnošt Goldflam. A stejně tak i houslistka a učitelka hudby, dirigentka a skladatelka Zdeňka Jiřina Vaculovičová. Zakladatelka Forfestu, Mezinárodního festivalu soudobého umění s duchovním zaměřením. Svátek dnes slaví všechny dariny. Jejich jméno je jihoslovanského původu a znamená dar či dáreček. Na našich vlnách nás unáší dopolední proud písní a zpráv a plujeme vstříc 12. hodině, tedy myšlence na den, která dnes je z promluvy papeže Lva 14. Po ní zazní polední modlitba z kaple Ducha Svatého od nás z Proglasu a dále hudební siesta. Dnes budeme poslouchat 4 koncerty 4 různých skladatelů, a sice Johanna Sebastiana Bacha, Georga Filipa Telemana, Antonia Vivaldiho a Arkanžela Corelliho. Příjemný poslech a zůstaňte s Proglasem.

0: To byla Zuzana Navarová a Bolero z alba Skleněná vrba. Diecézní pouť seniorů se uskuteční zítra ve Frýdku. Začíná se v 9 hodin a 30 minut mší svatou v nově opravené bazilice Panny Marie. Celebruje biskup Martin David.
1: Po mši svaté bude následovat komentovaná prohlídka baziliky a možnost návštěvy krypty. Po modlitbě Anděl Páně bude přednáška Kateřiny Lachmanové Milovaní Bohem. Prosíme o individuální dopravu, není jinak organizovaná. Těšíme se na setkání s vámi.
0: Upřesnila a pozvala pracovnice Centra pro rodinu Ludmila Kaňoková.

0: Poslouchali jsme kapelu Noi. Mateřská škola Hlaholka se otevřela v Brně Masarykově čtvrti. Požehnal ji emeritní biskup Vojtěch Cikadle při sobotní slavnosti 30. Cyrilometodějského gymnázia a střední pedagogické školy. V jejich areálu v Lerchově ulici vznikla. Všechny tři školy zřizuje česká provincie Kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje.
1: Stavba mateřské školy je naplněním naší opravdu velké touhy, která stála na začátku už před 30 lety, kdy se nám vrátily obě naše školní budovy tady v Brně na Lerchově ulici a kdy jsme vnímali, že bychom vedle školy základní a střední rádi měli také školu mateřskou, ale zpočátku to vzhledem k technickému stavu budov a našim financím nebylo možné. Takže jsme velice vděčné, že se stavbou školky Hlaholka završila naše nabídka uceleného vzdělání a naplnila se taková naše dlouhodobá opravdu vnitřní touha. A přáli bychom si, aby to bylo místo plné radosti. Věříme, že Hlaholka bude pro děti bezpečným a laskavým prostředím, kam se budou těšit, kde jim bude dobře a kde rodiny najdou otevřené a podporující společenství.
0: Řekla Proglasu sestra Hedvika Ludmila Šimšíková, provinční představená Kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje. Na společném webu trojice brněnských cyrilometodějských škol se píše: Přijď, je to tady boží.

hledám štěstí, štěstí uprostřed bolestí. Jako démant v prstenu, jako duše v rakvi ze skla, jež by úsvitem se leskla. Zemřelému na čele štěstí jako pramen vody, záhadné a chladné hody plachých tvorů ve hvozdech.

jako hluboký chléb denní z pšenice neb ze žita.

do něhož se láska ztrácí. Jako zrno v dobrou zem, plné úrody a tíže, jako Ježíš, jehož z kříže sňali v lůno Marie.

0: štěstí uprostřed bolestí. Jako démant v prstenu.
1: Poslouchali jsme zhudebněnou báseň Bohuslava Reynka v podání Karla Vepřka. A duchovní centrum na Vranově u Brna, které provozuje řád nejmenších bratří svatého Františka z Pauly, rozšiřuje svůj tým, hledá nové kolegy na dvě pracovní pozice, sdělila Proglasu personalistka Jana Cejpková.
2: Bezmála 800 let přicházejí poutníci k paní Marii na Vranov u Brna složit své prosby do jejich sepjatých dlaní. Dnes máte možnost stát se pomocnou rukou, která zde bude sloužit poutníkům. Duchovní centrum rozšiřuje tým a přijme personál do úklidu a na recepci. Bližší informace najdete na webu duchovního centra dc-vranov.cz, sekci o nás / kariéra a na sociálních sítích.

pospěš, už ho vedou. Chátra se blahem pomine, tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryje rouškou před synem, i nejlepší chlap hostí hada. S nevinou vždycky chodí hřích, v bankovních domech dneska zrada.

650 minut. Myšlenkou na den je promluva papeže Lva 14. před nedělní polední modlitbou o 25. neděli v liturgickém mezidobí 20. září.

Milí bratři a sestry, krásný den. V nedělní liturgii nám pán ústy proroka Izajáše dává velký důvod k naději. Říká, že jeho myšlenky nejsou našimi myšlenkami a jeho cesty nejsou našimi cestami. Ano, boží plány jsou nekonečně větší a řekněme dokonce, že i lidštější než ty, které my lidé poznamenaní hříchem můžeme vymyslet a uskutečnit. Proto je zde prorokova výzva aktuálnější než kdy jindy. Opustit pokřivené způsoby jednání a vrátit se k Pánu, který sám je milosrdenství a odpuštění. Ježíšova podobenství v evangeliu popisují novost toho, co pro nás má Pán schováno, ale také všeobecně poukazují na odpor, který jsme připraveni klást šlechetnější spravedlnosti a větší lásce. Zvláště dnes, když nasloucháme příběhu o dělnících povolaných k práci na vinici. Jedni na celý den, jiní jen na jednu hodinu či pár hodin. V centru pozornosti tohoto podobenství však stojí moment odměny. Hospodář plní slovo dělníkům první hodiny a platí jim podle dohody. Chce však, aby viděli jeho dobrotu. A přímo před jejich očima jedná s těmi posledními zcela stejným způsobem. Je zde jeden detail, který by nám neměl uniknout. Hospodář dává svému správci přesné instrukce, v jakém pořadí má postupovat. Dělníci byli vypláceni od posledních k prvním. Negativní reakcí těch, kdo pracovali celý den, by se tedy dalo snadno vyhnout. Jenže právě naopak je součástí plánu, jelikož zjevení boží dobroty je tu pro každého, nejen pro někoho. Všichni získáváme radost, porozumění a budoucnost, když zákon lásky naruší zákon kalkulace, když zkušenost milosrdenství překoná zkušenost zásluh, když dar pokoje odstraní soupeřivost a přinese vděčnost. Bratři a sestry, být božími spolupracovníky, pracovat na jeho vinici, sloužit jeho království spravedlnosti a pokoje, to je milost. Tam, kde se vlamuje boží novost, není prostor pro závist a rozpor. Hledejme tedy Pána, když se dává nalézt, vzívejme ho, když je blízko. Pohleďme na naši přesvatou matku. Je stvořením jako my, je však bez poskvrny, a proto nám pomáhá doufat v Boha a svěřovat se jeho milosrdenství, aby se tak jeho cesty staly našimi cestami a jeho myšlenky, aby se staly našimi myšlenkami.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na všechny, se kterými jsme se o víkendu setkali v Tetíně. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
1: A přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství od tělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné a tím svítí, ale odpočívají v pokoji. Amen.
0: Přidáme modlitbu za stvoření z encykliky Laudato si. Všemohoucí Bože, jenž jsi přítomen v celém světě i v nejmenším ze všech tvých tvorů, ty, který obklopuješ svou něžností všechno, co existuje, vlij do nás sílu své lásky, ať se staráme o život a krásu. Zahrni nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry, nikomu neškodili. Bože chudých, pomoz nám zachránit opuštěné a zapomenuté této země, kteří jsou tak vzácní ve tvých očích. Uzdrav náš život, abychom chránili svět a ne ho pustošili, abychom rozsévali krásu, ne znečištění a zkázu. Dotkni se srdcí všech, kdo hledají pouze prospěch na úkor chudých a země. Nauč nás objevit hodnotu každé věci, s úžasem ji kontemplovat a poznat, že jsme hluboce spojeni se všemi tvory na naší cestě k tvému nekonečnému světlu. Díky za to, že jsi s námi po všechny dny. Podpírej nás, prosíme, v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj.
1: Amen.
0: Svatí Mořici a druhové,
1: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
2: Pán s vámi,
1: i s tebou.
2: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
2: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Několik minut po 12. hodině vysíláme na Proglasu hudební siestu. Uvede jí koncert F-dur pro trubku, smyčce a kontinuo Johanna Sebastiana Bacha. Morise André doprovází Württembergisches Kammerorchester Heilbronn. Provedení řídí Jörg Ferber.

Dozněl koncert F-dur pro trubku, smyčce a kontinuo Johanna Sebastiana Bacha. Morise André doprovázel Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, dirigoval Jörg Ferber. Dále budeme poslouchat koncert pro hoboj, smyčce a kontinuo E-moll Georga Filipa Telemana. Hobojové solo přednese Thomas Indermale, doprovází English Chamber Orchestra, diriguje Thomas Indermale.

Vyslechli jsme koncert pro hoboj, smyčce a kontinuo e-moll Georga Filipa Telemana. Hobojové solo přednesl Thomas Indermale, doprovázela English Chamber Orchestra. Provedení řídil Thomas Indermale. Hudební siesta na Proglasu pokračuje koncertem B-dur pro housle, violončelo, smyčce a čembalo Antonia Vivaldiho. Zahraje soubor Barocco Sempre Giovane. Solo na housle přednese Iva Kramperová, na violončelo Helena Matyášová. Dirikuje...

Na vlnách Proglasu dozněl koncert B-dur pro housle, violončelo, smyčce a čembalo Antonia Vivaldiho. Soubor Barocco Sempre Giovane řídil Josef Krečmer. Solo na housle přednesla Iva Kramperová, solo na violončelo Helena Matyášová. A v závěru hudební siesty na Proglasu ještě vyslechneme Concerto Grosso F-dur Arcangela Corelliho. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal. V sólech uslyšíme Bohdana Varchala a Milana Tedlu housle a Juraje Alexandra

Na vlnách Proglasu doznělo Concerto Grosso F-dur Arcangela Corelliho. Slovenský komorní orchestr řídil Bohdan Varchal.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Kriminalisté zasahují v Akademii věd. Ministerstvu spravedlnosti mohla uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí. Ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele přerušil nejvyšší soud trest vězení. Dobré odpoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze. Potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej. Podle informací deníku N jde o podezření z fiktivních dohod o provedení práce. Mluvčí Akademie věd Markéta Růžičková zásah potvrdila.
3: Probíhá zásah policie České republiky v prostorách střediska společných činností Akademie věd. Poskytujeme policii veškerou potřebnou součinnost. A s ohledem na probíhající úkony v tuto chvíli zásah ani jeho okolnosti blíže komentovat nebudeme.
2: Mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala potvrdil, že situaci prověřují, ale že ještě nikoho neobvinili. Ministerstvo spravedlnosti mohla omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server i rozhlas. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server i rozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Rezort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
4: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
2: Detaily najdete na serveru irozhlas.cz.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: O válce na Ukrajině a Blízkém východě jednal francouzský prezident Emmanuel Macron s Donaldem Trumpem. S americkým prezidentem se sešel v New Yorku na okraji valného shromáždění OSN. Macron Trumpovi navrhl moratorium na ukrajinské a ruské údery na ropnou infrastrukturu.
5: Francouzský prezident Emmanuel Macron po jednání novinářům řekl, že s Donaldem Trumpem mluvil například o tom, jak znovu otevřít Hormuzský průliv. Irán ho uzavřel po americko-izraelských útocích na začátku roku a od té doby prudce vzrostly ceny ropy. Macron a Trump mluvili taky o ruské agresi na Ukrajině. Macron Trumpovi navrhl, aby Rusko i Ukrajina před zimou omezili útoky na ropnou infrastrukturu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je taky v New Yorku, na síti X napsal, že Rusko musí válku ukončit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě, informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Zubařka Magdalena a učitelka tělocviku v důchodu Irena byly pravomocně odsouzené na 9 a 12 let vězení. Předseda senátu po předběžném posouzení jejich dovolání připustil, že by dřívější rozsudky mohly být zrušeny. Přerušení trestu ale nepředjímá konečný výsledek dovolání, ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení. Ještě tu máme informace pro řidiče. Na D1 z Prahy do Brna se u Kývalky na 182. kilometru projíždí v omezení jen levým pruhem. Kolona ze 179. kilometru vás zdrží kolem 10 minut. Silnice 7 z Chomutova do Německa je za horou svatého Šebestiána po nehodě kamionu s osobním autem opět průjezdná. Provoz se řídí kyvadlově a kolony hlavně směrem do Německa se postupně rozjíždějí. A na konci dálnice D8 před Prahou pracují silničáři u sjezdu na Diby projíždí se jen jedním pruhem a v koloně ze 4. kilometru se zdržíte 20 až 25 minut. Dobře, dojeďte. Dnes je oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami, oblačnosti už ale ubývá, místy se může i vyjasnit. Na východě a severovýchodě ovšem zůstane zataženo s lokálními přeháňkami nebo deštěm a teploty dnes vystoupí na 12 až 17 stupňů. To byly zprávy.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 13 hodin a 8 minut. Ladíte Proglas v úterý 22. září. Od mikrofonu vás zdraví Alena Rubášová. Písní Jako dým Romana Dragouna odstartoval odpolední proud písní a zpráv na Proglasu. Provázet nás bude až do 16. hodiny, kdy začíná pořad Slyšte lidé Milana Tesaře s hudebním výletem do Brazílie 2026. V mezičase si řekneme bližší informace o dnešních výročích. Ve 14 hodin v rámci hudebního kompasu představíme společné album německých skupin Quadro Nuevo a Marion and Sobo. A v 15 hodin pak přineseme zprávy Českého rozhlasu Plus. Přeji vám dobrý poslech a nalaďte se na pohodu s Proglasem.

Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: To byla brněnská kapela Band of Hejsek. A teď vás pozveme na Noc vědy. Uskuteční se tento pátek po celé republice. Nabídne vědecké přednášky, workshopy, pokusy i další program ve více než 75 městech. Letos s hlavním tématem komunikace. O tom, co letošní ročník nabídne a proč je právě komunikace pro vědu důležitá, si teď budeme povídat s Ondřejem Martínkem, zástupcem Národního koordinátora Noci vědy. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Tak co tedy letos Noc vědy nabídne návštěvníkům?
1: Nabídne určitě stejně bohatý program, ne-li bohatší jako v předchozích letech. Letos slavíme už 21. rok s novým názvem. Do loňského roku jsme byli Noc vědců, od letošního roku Noc vědy, ale to je jediná věc, která se mění, protože, jak jste říkala, v více než 75 městech se mohou pátek návštěvníci těšit odpoledne a hlavně večer a v noci na bohatý program, který popularizuje vědu, který přibližuje vědu nejen dospělým, ale také těm nejmenším. A můžeme se těšit na filmové projekce, divadelní představení, přednášky, workshopy, pokusy, všechno, co vás napadne.
0: Čím se tedy v programu projeví to letošní téma komunikace?
1: My si každý rok vybíráme nějaké téma, které je nosním pilířem vlastně toho ročníku. Letos jsme zvolili komunikaci, protože komunikovat nebo komunikujeme každý den a stejně tak je potřeba, aby byla správně komunikována věda, aby byla přibližována veřejnosti. A to téma se prolne vlastně do všech vědních oborů, nejenom jak komunikují mezi sebou třeba rostliny, jak komunikují lidé, ale jaký vliv na komunikaci má třeba AI, a jak komunikovat krizově, a nebo jak vlastně funguje náš mozek při komunikování čehokoliv.
0: No a na co se těšíte nejvíc vy osobně, kam byste se vydal?
1: Já myslím, že ať se návštěvníci vydají do kteréhokoliv města nebo městečka nebo obce, tak se mají na co těšit. Zapojeny nejsou jenom vysoké školy, které jsou nositeli toho programu, ale i spousta středních základních škol, muzea, planetária, a dokonce i firmy, které otevírají své provozy a návštěvníci si je mohou projít. A já osobně tím, že působím v Olomouci, tak se budu pohybovat hlavně v Olomouci, kde ta návštěvnost je opravdu vysoká, kolem 14 000 lidí. A program v Olomouci je asi na 20 místech a stejně tak v Olomouckém kraji se snažíme neustále noc vědy rozšiřovat. To znamená, že návštěvníci třeba v Olomouckém kraji si můžou zajet i do Přerova, Prostějova, Jeseníku nebo do Hluboček, kde na ně čeká také program.
0: Tak to říká na vlnách Proglasu Ondřej Martínek, zástupce Národního koordinátora Noci vědy. Děkuji vám za rozhovor a přeju, ať se celá akce vydaří. Naslyšenou.
1: Děkuji krásně, naschledanou.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám v životě stejnej sklus. Až ho budu mít všude, budu hned. Všichni kámoši budou čubrnět. Do ticha zazní šokovaný hlas. To snad není možný, Filip přišel včas. Tango.

Poslouchali jsme Filipa Píchu, doprovázeli jej Martin Kišperský a Martin Novák. Připomínat dětské oběti válek a ocenit ty, kteří jim pomáhají, chce nový spolek Poselství lidických dětí. První nositelkou ocenění se stane dnes večer prezidentova manželka Eva Pavlová, která prostřednictvím svého nadačního fondu pomáhá dětem a rodinám zasaženým válkou na Ukrajině a podporuje humanitární a zdravotnické projekty. Spolek podle senátorky za Kladensko, právničky Adély Suchardy Šípové, vzniká proto, aby příběh 82 lidických dětí zavražděných nacisty po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha nezůstal jen připomínkou minulosti. I název se odkazuje na sousoší od Marie Uchytilové, které v prostoru vypálené obce na Kladensku přesahuje svým poselstvím samotnou tragédii, vysvětlila senátorka. Ocenění předají Evě Pavlové, kromě ní také dcera sochařky Silvia Klánová a Jiří Pitín, který jako jedno z lidických dětí přežil vyhlazení rodné obce.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Krátce po půl druhé začíná na Proglasu dnešek v kalendáři, který připravila Kateřina Vitouchová. Prožíváme úterý 22. září 2026. Je Mezinárodní den bez aut a jeho cíle podporuje i křesťanská iniciativa Do kostela na kole. Katolický kalendář připomíná památku svatého Mořice a druhů. Podle tradice, zaznamenané prvně kolem poloviny 5. století, se římská legie křesťanských vojáků z Egypta, zvaná Thébská, vzbouřila v oblasti současného švýcarského kantonu Valais. Dostala totiž příkaz obětovat pohanským bohům, podle jiného podání týrat pokřtěné. Za nesplnění příkazu prý opakovaně čelili decimaci. S podporou svého velitele Mořice pak odmítli poslušnost a byli pobiti do posledního muže. Stalo se roku 302. V místě, kde Mořic a souputníci obětovali život pro věrnost Kristu, pak v 6. století vyrostl klášter. Svatý Mořic je uctíván jako patron vojáků, obchodníků, malířů skla a koní, ochránce v boji a také například před nemocemi uší. V Tuzemsku mu zasvětili gotické chrámy v Olomouci a Kroměříži. A ještě přidejme dnešní pranostiku. Je-li jasno na svatého Mořice, bude v zimě mnoho větrů.

To byl americký hudebník Gitkin a my teď budeme pokračovat v dnešku v kalendáři. V Jindřichově Hradci právě před 350 lety vydechla naposled hraběnka Františka Slavatová, manželka majitele telčského panství, zakladatelka jezuitské koleje s kostelem jména Ježíš v Telči a vychovatelka budoucího císaře Leopolda I. Nadace, kterou v Telči založila pro chudé a osiřelé dívky, byla snad první svého druhu v Evropě. Církevní historik profesor Martin Weiss mluvil pro naše vysílání v cyklu Svaté královny o Františce Slavatové jako o české světici. A 105. narozeniny by dnes oslavil kněz Bohumil Bílý, někdejší PTPák, dlouholetý kaplan ve farnosti svaté Ludmily v Praze na Vinohradech. Tam se intenzivně věnoval duchovní a intelektuální formaci vysokoškolsky vzdělaných laiků. Na věčnosti je od roku 2002. Bývalý letohradský farář Václav Vacek napsal: Bohouž bral boží slovo velice vážně, houževnatě pracoval na tom, aby mu rozuměl. Jeho zbožnost a úcta k boží velikosti byla cudná. Byl to chlap a dělník Bible. A toto uvedl ve vzpomínce rektor kostela v Klecanech Pavel Kuneš. Měl rád fyziku. Lidem, kteří za ním chodili, věnoval mnoho péče a pomocí tohoto oboru se jim například snažil přiblížit neviditelnost boží. Podobně názorným vyučováním jim umožňoval pochopit i Ježíšův reálný přístup k životu. Kdykoliv mi Bohumil Bílý vysvětloval písmo, hořelo mi srdce.

To byla kapela Papíroví draci a my si teď připomeneme dnešní oslavence. 66. narozeniny slaví herečka, recitátorka a lektorka kultury mluveného slova Martina Pavlíková z Olomouckého arcibiskupství. Bývalá vedoucí studia proglasu v Olomouci, organizátorka pěších poutí za umělce. 68 let se dožívá italský tenorista Andrea Bocelli. 80. slaví dramatik, herec, režisér a pedagog Arnošt Goldflam. A stejně tak i houslistka a učitelka hudby, dirigentka, skladatelka a organizátorka hudebního života Zdeňka Jiřina Vaculovičová. Tato naše někdejší kroměřížská spolupracovnice s manželem Václavem založila Forfest, mezinárodní festival soudobého umění s duchovním zaměřením. Česká biskupská konference ji vyznamenala řádem svatých Cyrila a Metoděje. 86 let se dožívá filozof a komeniolog profesor Pavel Flos a 98. narozeniny má pater František Benda z farnosti Ořech na okraji Prahy. Svátek dnes slaví všechny ženy a dívky jménem Darina, je jihoslovanského původu a znamená dar či dáreček. Přejeme vše nejlepší.

Zek si odpovíme od 17 hodin a 10 minut. A zpěvačka Dana Chytilová vydala album V mladé duši spoutaná, na kterém se vrací k několika známým šanzonům z repertoáru Hany Hegerové a doplňuje je písněmi, které přímo pro ni napsala Lenka Marková. Kromě toho album obsahuje také dvě skladby od autorské dvojice Richard Pogoda a Pavel Dostál. O svém osobním vztahu k šanzonům a o různých hudebních spolupracích bude zpěvačka hovořit v pořadu Jak se vám líbí v 19.15. Moderuje Milan Tesař.

Po písni Vlastním tělem od písničkářky Květy nyní na Proglasu začíná odpolední hudební kompas na úterý 22. září. Společné album vydali dvě německé kapely, Quadro Nuevo a Marion and Sobo. Z nahrávky nazvané Belle Histoire si na úvod poslechneme skladbu By dir war es immer so schön. U tebe bylo vždycky tak krásně.

Quadro Nuevo je instrumentální skupina z Bavorska, která má v repertoáru italské a francouzské tance, středomořskou hudbu, brazilské rytmy, jazz i orientální melodie. Marion en Sobo je duo, které tvoří francouzsko-německá zpěvačka Marion Lanfan-Preuss a polský kytarista Alexander Sobočínsky. Jejich repertoár zahrnuje gypsy jazz, swing, chanson a prvky lidové hudby. My si dnes představujeme jejich společné album Belle Histoire. Jeho název odkazuje k písni Une Belle Histoire, známému francouzskému hitu z roku 1972. Právě tato skladba se stala jedním z ústředních bodů nového projektu. Na albu se přitom vedle nových společných nahrávek objevují i skladby, které Quadro Nuevo hráli už dříve instrumentálně a nyní je nově obohatili o zpěv a kytaru. Mezi skladbami na albu najdeme jak autorskou tvorbu členů obou kapel, tak skladby od autorů jako Astor Piazzolla nebo Charles Trenet. My budeme pokračovat skladbou Vals Folle, Bláznivý valčík, kterou složila Marion Lanfan-Preuss. A poté to bude Mulos Mambo od členů skupiny Quadro Nuevo.

Poslouchali jsme německou skupinu Quadro Nuevo a mezinárodní duo Marion and Sobo z jejich společného alba Bell'Histoire. Zítra ráno si v hudebním kompasu představíme argentinského hudebníka Marka Grancelliho. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

Zhudebněné verše Janka Krále v anglickém překladu jsme slyšeli v podání František Báleš ansámblu. A nyní zaspívá brazilský zpěvák Pedro Volta.

14:30. Na Proglasu je s vámi Alena Rubášová v úterý 22. září. Unáší nás odpolední proud písní a zpráv, který v 15 hodin doplní zprávy Českého rozhlasu Plus. Od 16. hodiny naladíte hudební týdeník Slyšte lidé Milana Tesaře. Dnes s podtitulem Hudební výlet do Brazílie 2026. Od 17:10 pak pozvu na nový barvínek, který jsme pro vás připravili s kolegyní Natálií Fajtovou na téma Výprava do světa zajímavostí. A od 18:00 pak přenášíme mši svatou z kaple Ducha svatého od nás z Proglasu v Brně. Bude sloužena za péči o stvoření. Zůstaňte tedy s námi a přeji vám hezké odpoledne.

a naši mrtví jsou tu stále s námi. Píše jí skácel před narozeninami.

To byl Petr Linhart a píseň z alba Schönau. A teď už Tone of Voice Orchestra, dánská desetičlenná skupina, která vydala album Running from the Devil. Neobvyklé obsazení souboru zahrnuje 4 zpěvačky, niněru, dudy, cistru, housle, saxofony, flétny, kontrabas a 2 bubeníky. Hudba čerpá ze skandinávské lidové hudby, folkloru, jazzu, amerických tradic, brazilské hudby i současného alternativního popu. Výraznou roli mají vícehlasé vokály, taneční rytmy, instrumentální mezihry a improvizace.

0: Festival Na Havla dnes začíná v Ústí nad Labem. Koná se k nedožitým 90. spisovatele, dramatika a prezidenta, odpůrce a vězně totality. Ve 2 týdnech nabídne 20 akcí. Divadelní představení, koncerty, výstavy, čtení poezie, besedy anebo výlet po místech spojených s ústeckým undergroundem. Do programu se zapojili kulturní a další instituce v krajském městě.
1: Budeme uvádět promítání dobových záznamů, které jsou z cesty Václava Havla. Byla to jedna jeho z prvních prezidentských cest, ale ta cesty, stopy té cesty nevedou přímo do Ústí, vedou do dnešního ústeckého kraje, odkud už nahoří. Takže neodkazujeme na nic konkrétního, co by souviselo s Václavem Havlem a Ústím nad Labem, ale odkazujeme na to, že jsme skupina lidí, kteří si dala za cíl k tomu jubileu udělat takový dárek. Vlastně ten festival vnímáme jako takový dárek.
0: Ozřejmil mluvčí ústeckého festivalu Na Havla Jiří Poživil.

0: Poslouchali jsme duet písničkáře Semiše a Elišky Hlubinkové. Desátý ročník pouti pro rodiče, kteří přišli o dítě, se uskuteční od 25. do 28. září nahoře Matky Boží u Králík. Má název Dotkni se nebe. Tradici založila roku 2017 Petra Kolčavová. Od loňska převzala organizaci Oblastní charita Chrudim. Ta pokračuje v původní myšlence vytvořit prostor, kde mohou rodiče se svým příběhem najít přijetí. Více za Oblastní charitu doplní Edita Váňová.
1: Nedělní program je veřejný. Začneme křížovou cestou v Ambitech v 9 hodin. Následovat bude mše a zapálení svíček u pietní sochy Navždy spolu. Pro vás i vaše děti jsme připravili odpoledne plné kultury a lidského setkání. Těšit se můžete na pohádku Na cestě v podání divadelka S radostí od Tomáše Velzla, koncert skupiny Muzika klasika a následné společné posezení u kávy.

Poslouchali jsme píseň z alba To Let Go, které zachycuje spontánní hudební dialog švýcarské zpěvačky Geraldine Schnidr a českého hudebníka Jiřího Slavíka, kteří jako duo působí od začátku roku 2025. Nahrávka vznikla během jediného setkání a oba hudebníci k materiálu přistupovali bez předchozí přípravy, otevřeně a intuitivně. Vedle vlastních skladeb na albu zaznívají bluesové a gospelové písně i jazzové standardy. Geraldine Schnidr zpívá, zatímco Jiří Slavík střídá klávesové nástroje a kontrabas. Nyní si poslechneme Hladiny od kapely Papíroví draci.

0: Na přednášku do Jablonce nad Nisou zve na zítřek naše spolupracovnice v kraji Olga Valentová.
1: Římskokatolická farnost v Jablonci nad Nisou zve na přednášku a následnou besedu na téma Od okultismu ke křesťanství s podtitulem Cestou umění mimo dobro a zlo. Přednášejícím je Jan Hedvík, trvalý jáhen a učitel společenských věd a výtvarnictví. Program začne po středeční mši svaté v 19 hodin na faře na Horním náměstí.

0: Bože moj, dirigent Gradjavoj. Dirigent musmen solun.
1: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Pokračuje naše odpolední vysílání, kterým vás dnes provází Lucie Vopálenská. Přeji příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plus.
2: Poslanci budou znovu jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného a čeká je také debata o navýšení penzí. Vypravíme se do sněmovny. Čtyři zvýšené hráze a speciální ucpávky do podjezdů mají v budoucnu ochránit Ostravu před velkou vodou. Stavby začnou ještě letos. A velvyslanci států Evropské unie od rána opět v Bruselu jednají o prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám. Dva ruští oligarchové se mohou těchto sankcí zbavit. Kdo jsou miliardáři Michail Friedman a Ališer Usmanov? I o tom budeme mluvit v této půlhodině po zprávách Moniky Vrchotové.
4: Dobré odpoledne. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Resort teď únik dat vyšetřuje.
5: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru iRozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
6: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
5: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Český rozhlas.
4: Polská agentura pro vnitřní bezpečnost zadržela 17-letého mladíka, který plánoval masivní teroristický útok. Cílil mimo jiné na školu a mešitu. Státní zástupce už proti muži polské národnosti vznesl 3 obvinění.
7: Polské služby našly při prohlídce bydliště zadrženého 17-letého Poláka bodné zbraně, výbušné materiály i knihy a nášivky s nacistickou symbolikou. Prokuratura ho následně obvinila z přípravy teroristického útoku, účasti v organizované zločinecké skupině, propagování nacismu a fašismu a podněcování k nenávisti. Podle vyšetřovatelů plánoval útoky na školu a mešitu tak, aby měli mnoho obětí. Zadržený se k činům, ze kterých je obviněný, nepřiznal a odmítl vypovídat. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Poslanci by se dnes mohli zabývat navýšením penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc 1000, vysvětluje poslankyně SPD Lucie Šafránková.
8: Ten důvod je jednoznačný, že s rostoucím věkem samozřejmě rostou další náklady, ať už na sociální nebo zdravotní péči. Jsou to mnohdy lidé, kteří pracovali úplně za rozdílných podmínek, to znamená, že měli opravdu nízké platy, které se dneska propisují vlastně do výše jejich důchodu.
4: Na programu mimořádné schůze je taky zpřísnění trestů za neplacení výživného. Nově by hrozilo vězení těm, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Aktuální dění ve sněmovně přiblíží v odpolední Plusu po zprávách naše reportérka. Dánsko, Grónsko a Spojené státy na okraji Valného shromáždění OSN podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody zatím nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump už v pátek uvedl, že se skandinávskou zemí dohodl na tom, že Spojené státy budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy v Grónsku a že žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň trvala na zachování své suverenity a práva Gróňanů rozhodovat o své budoucnosti. Japonské pobřeží zasáhl tajfun Dujuan. Doprovází ho prudký déšť, který komplikuje dopravu. V prefektuře Chiba na východě země po sesuvech půdy zemřeli nejméně 4 lidé. Dalších 6 záchranáři pohřešují. Více než 45 000 domácností zůstává bez elektřiny.
9: Přívalové deště nejhůře zasáhly prefektury Kanagawa a Chiba, kde jsou kvůli záplavám stovky poničených domů. Oběťmi následných sesuvů půdy jsou hlavně starší lidé. Přestože se tajfun navzdory očekávání vyhnul hlavnímu městu Tokiu, kvůli rekordně silným dešťům úřady vyzvaly obyvatele k opatrnosti. V japonské metropoli taky po několika hodinách zrušili příkazy k evakuaci pro téměř 2 miliony lidí. Organizátoři kvůli tomu odvolali několik utkání asijských her a předčasně ukončili jeden z největších veletrhů videoher na světě, Tokyo Game Show. Tajfun Dujuan je letos už 25. tropickou bouří u pobřeží Japonska. Jiří Kordík, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Všem hrozí až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
10: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo a v některých případech z Rumunska.
4: Policisté obžalované zadrželi v Praze na území Ústeckého a Středočeského kraje. Podle obžaloby měli od listopadu 2024 do února 2025 převést nejméně 63 lidí. Skoro 53 tisíc diváků navštívilo uplynulou sezónu otáčivého hlediště v Českém Krumlově. V porovnání s minulým rokem se návštěvnost téměř nezměnila. Příští rok tam Jihočeské divadlo uvede hned dvě nové premiéry. Jednou z nich bude představení Alenka v říši divů, přiblížila ředitelka Jihočeského divadla Martina Šlégelová.
11: Část lístků nabídneme divákům jako takzvané imerzivní lístky. To budou lístky, které, když se diváci koupí, tak jim umožní to, že se chvíli budou dívat z točny a v určité fázi my si je z té točny stáhneme dolů a oni se přímo budou moci podívat do té říše divů. A dokonce tam v jedné potom scéně i vystoupí.
4: My se teď podíváme na silnice. Na D1 z Brna do Prahy je omezení u sjezdu na Trhový Štěpánov. Na 56. kilometru se projíždí jen levým pruhem. Kolona z 58. kilometru je zhruba na 10 minut. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov se za sjezdem na Žebrák na 38. kilometru srazila dvě auta v levém pruhu, ale kolona pokračuje i za nehodou až na 40. kilometr do omezení. Ze 34. kilometru pojedete v koloně asi 20 minut a v Praze se řeší nehoda na jižní spojce směrem na Štěrboholi za Lanovým mostem v prostředním pruhu. Kolona začíná u sjezdu na Vršovice a zdrží vás až 20 minut. Dobře, dojeďte. Středa bude poměrně slunečná. Ráno a dopoledne se výjimečně udrží mlhy nebo nízká oblačnost, jinak bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, na východě ojediněle s přehánkami, teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů, ovšem v noci hrozí místy přízemní mrazíky. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Na Proglasu jsme poslouchali duet Aleše Petrželi a Lucie Urbancové. Významnou část dramaturgie podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc tvoří návraty ke kořenům evropské duchovní hudby. Zítra od 19 hodin čeká návštěvníky velkolepý barokní večer v katedrále svatého Václava, informuje na Proglasu mluvčí festivalu Jitka Korpasová.
1: Zazní mistrovská díla Vivaldiho, Telemana nebo Pergolesiho, a to v podání skvělého souboru Barocco Sempre Giovane. Těžiště programu přirozeně představuje oblíbené Pergolesiho Stabat Mater. Závěr programu bude patřit skladbě Ave Maria soudobého skladatele Williama Gomeze. Koncert bude navíc i vizuální zážitek, protože s nimi vystoupí taneční konzervatoř hlavního města Prahy, choreografii a tanečnice Kláry Jelínkové. Ještě zmíním solistky večera, těmi budou sopranistka Helena Hozová a mezosopranistka Jolana Slavíková. Mimochodem, tenhle koncert bude tak výjimečný, že ho v přímém přenosu odvysílá i televize Noé.
0: A přesně o týden později, ve středu 30. září, rozezní katedrálu svatého Václava v Olomouci další festivalový koncert, pokračuje Jitka Korpasová.
1: Tenhle večer bude patřit hudebnímu dědictví 17. století a přinese jednu obrovskou regionální událost. Zazní totiž slavná Misa Sancti Venceslai od Adama Václava Michny z Ostradovic. Tuhle mši napsal autor přímo pro olomoucký chrám svatého Václava a festival s ní navíc připomene 350. výročí skladatelova úmrtí. Ještě před touto pozoruhodnou mší zazní několik skladeb Samuela Capricorna, jehož životní cesty jsou spojené mimo jiné i s blízkým Slezskem. O autentický a silný zážitek se v chrámu postará renomovaný soubor Ensemble Inagal pod vedením Adama Victory. Máme se tady opravdu na co těšit. Ještě posluchačům připomenu, že vstupenky je možné zakoupit na webu festivalu podzimní-festival.cz, tradičně v infocentru podlobí radnice nebo hodinku před koncertem na místě.
0: Zve na 33. ročník podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci jeho mluvčí Jitka Korpasová.

0: To byla alžírská zpěvačka Suat Massi a píseň z alba Zagaté. Den z pamětí národa se uskuteční tuto sobotu v Brně. Nabídne přednášky, debatu, workshop i prohlídku interaktivní expozice Tichá hrdinství. Více doplní ředitelka brněnské pobočky Karolína Štorková.
1: Bude bohatý program, především se bude jednat o diskuzní formáty, tak jako máme rádi v Institutu paměti národa. Potom večer si zatancujeme na Zelném trhu. Myslíme samozřejmě i na děti, budeme tam mít workshopy. Co se týče diskuzí, tak budeme začínat ve 4 hodiny zákulisí sociologie, kdy proběhne živé natáčení podcastu Kraváry Zajíčkové a Kateřiny Duspivové. Čeká nás workshop mail artu a celý den bude otevřena expozice Tichá hrdinství. Co se týče těch diskuzí, tak přijede Daniel Kortus s klimatomluvou a Anatol Svahilec s nevyžádanou radou. To je zvláštní vystoupení, on tomu říká mystifikačně improvizační diskuze, takže jsme sami zvědaví, jak nás vtáhne do děje. A potom na koncerty se můžete těšit na Háfl a Šoufl Show. Vstupenky jsou v prodeji, najdete je na webu Institutu paměti národa Brno, stejně tak přes facebookovou skupinu a na GoOutu. Nicméně ty vstupinky jsou na ty diskuze a na koncert na Zelený trh za náma můžete přijít, tak s náma užít hezký čas.
0: Prozradila Karolína Štorková, ředitelka brněnské pobočky Paměti národa. Pozvala na tuto sobotu 26. září.

0: Píseň inspirovanou příběhem z 8. století jsme slyšeli v podání španělské hudebnice Anny Alcaide. A pozvánku na říjnový víkend pro mladé muže má z Prahy jezuitský kněz Samuel Prívara, promotor povolání v české provincii Tovarištva Ježíšova.
1: Chtěl bys smysluplně naplnit svůj život? Dokážeš si představit, že bys uskutečnil tuto touhu ve službě druhým? Přitahuje tě tato služba ve spojení s duchovním životem? Možná je tvoje cesta v Tovarištvu Ježíšově v jezuitském řádu. Pokud chceš hledat odpovědi na tyto a další otázky s jezuity a jsi muž ve věku od 18 do 35 let, přihlaš se na víkendovku, kterou my jezuité pořádáme v Praze Věčné ulici od 2. do 4. října letošního roku. Jak se přihlásit? Jednoduše napiš na mailovou adresu povolání@jesuit.cz a domluvíme se. Těšíme se na tebe.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Píseň Krásamota zazněla od Doroty Nuotové. V kostele Zjevení Páně zvaném Cyrilka ve Velehradském poutním areálu se ve čtvrtek 24. září koná vernisáž výstavy ilustrací ke knize Petra Hudce Legenda o snu, a to s autorkou Nanako Ishidou. Japonská ilustrátorka představí svou tvorbu a proběhne také autorské čtení od 17 hodin. Michaela Lužová nám za organizátory okomentovala.
1: Tady se to vlastně krásně spojuje, protože Velehrad se staví do pozice propojení východu a západu. Právě ta japonská umělkyně vystudovala tady v Bratislavě a v Čechách a právě propojuje krásně japonskou kaligrafii s právě středověkou iluminací a ilustrací, ale zároveň působí velmi současně a navazuje na současnou grafiku.
0: Jak se výstava návštěvníkům zatím líbila, to nám přiblížil autor knihy Legenda o snu Petr Hudec.
2: Výstavě se velmi dařilo, byla navštěvovaná během celé poutní sezony, protože je v kostelíku, který je volně přístupný v rámci poutního areálu, tak těch návštěvníků bylo opravdu velké množství, protože je výstava založena především na ilustracích a je tam jenom minimum textu, tak to bylo vlastně i takové návštěvnicky příznivé, že to bylo takové milé podívání a zpestření návštěvy poutního místa.
0: A Petr Hudec doplnil, že jsou všichni zváni a expozice bude možné navštívit až do konce září.

0: Tak to byl brazilský zpěvák Rulau. No a my už míříme ke katolickému týdeníku. Jeho nejnovější 39. číslo představila šéfredaktorka Kateřina Koubová.
1: Na titulní straně přibližujeme důležitou už pátou apoštolskou zahraniční cestu papeže Lva, který se chystá na 4 dny do Francie. A protože francouzská církev je velice zajímavá, přinášíme už nyní 2 články na toto téma a zeptali jsme se i Francouzů, aby nám ji trochu představili. Zejména jsme se pověnovali také fenoménu rostoucího zájmu o křty mezi dospívajícími a dospělými lidmi. Informujeme o tom, že kněží a biskupové říkají, že to není výsledek nějaké kampaně nebo větší pastorace tímto směrem, že se to zkrátka děje jim před očima a jejich úkolem je potom doprovázet tyto nově pokřtěné. Zároveň vychází nový cyrilometodějský kalendář, který už 2 desetiletí sestavuje náš hlavní editor Jan Paulas. Přibližujeme nyní jeho obsah, texty i obrazy a fotky. Poprvé jako pražský arcibiskup přivítá Stanislav Přibyl poutníky 28. září ve Staré Boleslavi a část cesty půjde pěšky. A nyní už i na titulní straně zve, abychom se k němu přidali na svatováclavskou pouť. Zemřela ve svých 94 letech Ludmila Javorová, výrazná osobnost české podzemní církve. V 70. letech jí udělil biskup Felix Davídek, s nímž spolupracovala kněžské svěcení za účelem duchovní služby v ženských věznicích a pracovních táborech. Režisérka a dokumentaristka Olga Somerová nám poskytla krátký rozhovor k tomu, co právě připravuje. Natáčí celovečerní dokument na téma, proč i v dnešní době odcházejí ženy a muži do klášterů.
0: Tematická dvoustrana se věnuje budoucnosti církve, zejména z pohledu organizace diecézí a farností, pokračuje Kateřina Koubová.
1: O tom, jak se proměňuje arcidiecéze olomoucká a jakým procesem prochází, nebo diecéze plzeňská, ale podíváme se i na Slovensko do spišské diecéze. Na této tematické dvoustraně svátek svatého Václava, den české státnosti, věnujeme se i tomuto tématu, a to například v perspektivách v celostránkové eseji, kterou nám napsal religionista Pavel Hošek o křesťanském vlastenectví. Na komentářové straně přinášíme text Petra Pitharta, bývalého premiéra a předsedy senátu, na téma, proč je dobré mít senát. Toto téma jsme nezvolili jen kvůli svátku svatého Václava, patrona české země, nebo kvůli blížícím se senátním volbám, ale proto, že senát letos slaví 30 let.
0: Celostránkový rozhovor přináší periodikum s kardinálem Timothy Radcliffem, bývalým nejvyšším představeným dominikánů a autorem bestselleru, doplňuje Kateřina Koubová.
1: Povídáme si o rozpadu společnosti, o návratu násilí nebo o tom, jak může církev vstupovat do politického prostoru, aniž by se sama stala politickou stranou. Rozhovor nám přinesl přímo z Oxfordu spolupracovník redakce Martin Strašák. Královská důstojnost se jmenuje téma na stránce Doma. Projekt Královsky přibližujeme ve 2 textech. Je to projekt, který umožňuje dětem pochopit, že všichni máme důstojnost božích dětí. No a ještě nahlédnu na stránku, kterou věnujeme vatikánskému zpravodajství papeže Lva 14. Přinášíme tam například text, že vznikl dokument Cesta naděje, v němž se církev ohlíží za 60 lety od vydání koncilní deklarace Nostra Aetate o vztahu katolíkům k věřícím jiných náboženství. A tak přeju inspirativní čtení, krásný podzim a hezké oslavy svatováclavských svátků.
0: Popřála na závěr šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová.

0: Upravenou báseň svatého Františka z Assisi zpíval dětský sbor od svaté Anežky České z Prahy Spořilova. Doprovázeli Bob Flídr a Ondřej Škoch. Malé muzeum Bible v Pelhřimově získalo do svých sbírek soubor nejstarších česky tištěných biblí, včetně Bible pražské z roku 1488. Je nejstarším tiskem kompletního biblického textu ve slovanském jazyce vůbec. Podle Vladislava Donáta, teologa a ředitele muzea ve Starém Pelhřimově, které letos slaví 10 let své existence, se cesta k tiskům muzeu otevřela jen díky ochotě dvou soukromých sběratelů. Majitel Bible pražské muzeum přímo oslovil. Pokračuje Vladislav Donát.
1: On byl ve věku, kdy viděl, že už asi nebude dál pokračovat s touhle činností. Jeho děti o to zájem neměli. A když se díval, kam ty Bible prodat, tak měl tu variantu nabídnout to nějakému kolegovi, biznismenovi, kde věděl, že to z největší pravděpodobností skončí v osobní kanceláři, ne-li v nějakém trezoru uzavřené. Oproti tomu u nás měl tu jistotu, že to skončí, takže to bude používáno a lidi to uvidí.
0: Ve sbírkách muzea ve Starém Pelhřimově je přes 650 vydání Bible v 690 jazycích. K nejstarším tiskům nově vedle pražské Bible patří i Bible Kutnohorská, která je jen o rok mladší, a Bible Benátská z roku 1506.

Blíží se 16. hodina, s ní týdeník Slyšte lidé. Večerním vysíláním Proglasu vás pak provede kolega Ondřej Šidlo. Od mikrofonu se loučí Alena Rubášová.

Příjemný poslech, příští hodiny vysílání Proglasu vám přeje Milan Tesař. Dnes vás v týdeníku Slyšte lidé pozvu na výlet do Brazílie, v letošním roce už po třetí. Vedle nových alb brazilských umělců dostávám do redakce také pravidelné výběry nových singlů z této velké země, a to v rámci programu Brazil Calling. V dnešním pořadu budu vybírat z větší části právě z nich, ale sáhnu i po několika albových novinkách, které se ke mně přes léto 2026 dostaly. Jako první budeme poslouchat trio Gistančiš, pro které je vedle hudby samotné důležitý sociální a politický rozměr písní. Album Cybertropiku pracuje s myšlenkou Marka Fischera, že je snazší představit si konec světa než konec kapitalismu. Album vznikalo v letech 2023 až 2024 v Rio de Janeiro a jeho základním tématem je život na periferii, každodenní práce, doprava, sociální nerovnost, násilí a pocit odcizení ve světě, v němž se hranice mezi člověkem a strojem stále více stírá. Konkrétně název Cybertropiku vystihuje spojení technologií, kapitalistické dystopie a tropické reality. Elektronické nástroje a samplery se tu potkávají s prachem ulic, levným alkoholem, policií, veřejnou dopravou a každodenním přežíváním. Poslechneme si skladbu Latinu.

0: mucho gusto familia.
1: To bylo tedy brazilské trio Gistantes ve skladbě Latinu. Vlastní skladby i přepracované písně jiných autorů nabízí na svém albu Retro Sambas zpěvák Pedro Volta. Pro jeho styl je typická harmonická rafinovanost, jazzové cítění a schopnost rozvíjet brazilskou hudbu i mimo její vlastní žánry. Album se stylově pohybuje mezi sambou, bosanovou a písničkářstvím, přičemž autor čerpá z hudby, která v Brazílii vznikala od 40. let minulého století. Ostatně návrat do minulosti naznačuje i název alba Retro Sambas. Poslechneme si píseň Palhaçada, Pitomost.

0: Que palhaçada você fez?
1: Zpíval nám Pedro Volta. Brazilská zpěvačka, skladatelka a producentka Ellen O'Leary se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá otázkami původu, sounáležitosti a kulturní identity. Název skladby Abya Yala odkazuje na původní název amerického kontinentu v jazyce domorodého národa Guna a upozorňuje tak na perspektivy, které v převládajícím výkladu historie často zůstávají opomíjeny. Hudebně skladba propojuje vlivy soulu, R&B, rapu a afrobeatu a odráží stále globálnější a propojenější podobu současné černošské brazilské hudby.

V pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme hudbě z Brazílie a v tuto chvíli si pouštíme singly doporučené v rámci platformy Brazil Calling, což je servis zasílání aktuálních brazilských nahrávek pro hudební novináře. Ve skladbě Adeus Bem Vinda se setkávají tři významné osobnosti brazilské rockové historie. Dadu Villa-Lobos, Humberto Jessinger a Herbert Viana. Každý z nich pomáhal formovat jednu generaci brazilské populární hudby jako člen kapel Legião Urbana, Engenheiros do Havaí a Os Paralamas do Sucesso. Přestože jde o skutečné rockové legendy, skladba je velmi osobní a vychází z témat rodičovství, odloučení a emocionálně složitého okamžiku, kdy člověk sleduje své děti, jak si budují vlastní život v zahraničí.

To byly Dadu Villa-Lobos, Umberto Jezinger a Herbert Viana, tři klíčové postavy brazilské hudební scény v nové nahrávce Adeus Bem-vinda. Baskytarista Moises dos Santos vydal v červnu album Maria, které pojmenoval po své matce a na kterém se vrací ke svým hudebním kořenům. Inspiraci čerpá z hudební kultury brazilského severovýchodu, kde se po staletí propojovaly africké, domorodé a evropské tradice. Dos Santos, který už čtvrt století žije v Londýně, byl doposud známý především jako doprovodný hráč, který spolupracoval například se zpěvákem Gregorym Porterem nebo zpěvačkami Janelle Monáe a Emily Sande. Tentokrát se poprvé představuje jako sólový hráč. Do skladby Boa Viagem nahrál baskytaru a naspíval vokály.

Silný příběh stojí za vznikem alba Sinželíňa, zpěváka Markuse Jobima. Produkci nahrávky totiž přerušily ničivé povodně v brazilském státě Rio Grande do Sul, kde se Jobim a jeho spolupracovníci zapojili do pomoci postiženým. K nahrávání se vrátili později a album dokončili v polovině roku 2025. Jobimová hudební řeč je zakotvena v brazilské tradici, především v odkazu jeho jmenovce Toma Jobima nebo Miltona Nascimenta, ale její záběr je mnohem širší. V jednotlivých skladbách se ozývají také ozvěny argentinského rockového písničkáře Luise Alberta Spinetti nebo Nicka Drakea. Současně se Jobim obrací k mladší generaci brazilských tvůrců, mezi něž patří Tiago Amut, Vanessa Moreno, Tim Bernardes nebo Zé Manuel. Markus Jobim na svém novém albu pracuje s písňovou formou i instrumentálními meditacemi a poprvé ve své kariéře vytváří aranžmá pro malý komorní soubor. Skladba, kterou si pustíme, se jmenuje Silencio.

Hráli jsme si s Alba Sinže Líňa brazilského zpěváka Markuse Jobima. Nahrávka písně Samba Tristči, na které se setkávají Terra Blanco a Marcel Powell, je krásným příkladem kontinuity brazilské písňové tradice. Autorem původní skladby byl Terin dědeček Billy Blanco, který ji napsal společně s Badenem Powellem, jedním z nejvýznamnějších brazilských kytaristů a skladatelů. Nová interpretace, v níž se potkali potomci obou těchto umělců, tak proměňuje klasickou píseň v dialog dvou generací a zároveň připomíná trvalý význam tradice brazilského písničkářství.

Zpívala Terra Blanku, píseň svého dědečka Billyho. Marcel Powell hrál na kytaru. Kolektiv hráčů na perkuse z brazilského státu Bahia, Batucada Tamarindo, se spojil s dalšími dvěma hudebníky, Mauriciem Badem, známým z kapel Ile Aie a Timbalada, a Ederem Orochou ze skupiny Mestre Ambrosio. Společně vytvořili skladbu Ferengenge, energickou afro-brazilskou perkusní jízdu plnou výrazných rytmů. Teď to tedy bude zase jiný charakter brazilské hudby.

Brazilská zpěvačka a skladatelka Dani Cruz pochází z města Natalu na severovýchodě země a ve své hudbě propojuje sambu, brazilskou populární hudbu a vlivy z různých koutů světa. Její píseň Cheirando a Flor, tedy vonící jako květina, vypráví o bolesti z rozchodu a následném hledání nové síly a obnovy. Obraznost textu pracuje s přírodními motivy, například se slovy o padajícím listu a přicházejícím jaru, a bolestnou vzpomínku postupně proměňuje v představu růstu a krásy. V roce 2025 Dani Cruz vydala své první album Canto de Sol, na kterém se věnuje tématům lásky, paměti, spirituality a sebepoznání.

Cestujeme hudební Brazílií, jednou z největších a také kulturně nejzajímavějších zemí světa. Zpěvačka a skladatelka Carla Kazarim se do širšího povědomí dostala díky soutěži The Voice of Brazil, ale její hudební cesta začala mnohem dříve, už v dětských pěveckých sborech a při místních vystoupeních. Postupně si vytvořila vlastní repertoár i osobitý umělecký výraz a od televizního úspěchu se posunula k samostatné kariéře písničkářky. Skladba Ašu ukazuje její schopnost spojovat současný brazilský pop s výrazným pěveckým projevem, který vychází z dlouholetých zkušeností s vystupováním.

Kapela Sidaji Dormitoriu ze severovýchodního státu Sergipe patří k výrazným představitelům současné brazilské alternativní rockové scény. Ve svých písních často zachycuje život mimo velká města, zkušenosti mladé generace a proměny společnosti a přináší tak pohledy, které se v hlavním proudu brazilských médií objevují jen zřídka. Skladba Morcega, na níž se podílí také hudebník a producent Ima, rozšiřuje zvukové možnosti kapely, zároveň si však zachovává její charakteristickou schopnost ostře a pozorně komentovat každodenní realitu.

Jako další se nám v rámci našeho putování za brazilskou hudbou představí Izzy Gordon. Její rodina je hluboce spjata s brazilskou tradicí a proslavila se interpretacemi jazzu, soulu, samby a dalších žánrů černošské brazilské hudby. Ve skladbě Malandru se Izzy Gordon setkává s Biou Ferreirou, která si v Brazílii i v zahraničí získala výrazné publikum propojením písničkářství se společenským aktivismem. Společně se vracejí k jedné z tradičních postav brazilské kultury, archetypu malandra, tedy chytrého, někdy i lehce prohnaného člověka, žijícího na okraji společenských pravidel a nahlížejí jej současným a společensky angažovaným pohledem.

Na závěr dnešního pořadu se nám představí zpěvačka a skladatelka Janine Matias, která se narodila v hlavním městě Brazílii a ve své hudbě propojuje sam.

0: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí: České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 17 hodin a my přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
2: Rozhlas Plus, zprávy.
3: Nafta v Česku zdražila v srpnu nejvíc z celé Evropské unie. Generální tajemník OSN vybídl světové lídry k ukončení bojů a zahájení dialogu. České tenistky porazily Britky a jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. Po tragické nehodě zůstává uzavřená silnice 16, Mělník Slaný za Novou Vsí. A zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 20 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Cena nafty v Česku vzrostla v srpnu nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Podle dat Eurostatu oproti červenci zdražilo o více než 14%. Benzín byl dražší o necelá 3%. Vláda kvůli drahým palivům od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Včera oznámila, že marže obchodníků zastropuje na 2,5 korunách na litr paliva a sníží taky spotřební daně na naftu. Opatření budou v Česku platit minimálně do konce října. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, to popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
4: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky, a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťovám budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
3: Novela má upravit taky fungování pojišťoven na způsob, jakým rozhodují o úhradách péče. Generální tajemník OSN António Guterres vyzval světové vůdce, aby uklidnili vzájemné spory a ukončili boje. Zároveň mají podle něj začít vést dialog a spolupracovat. Řekl to v úvodním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Guterres mluvil o válkách na Blízkém východě anebo konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Dál zmínil taky změny klimatu anebo Afriku. Kontinent by podle něj měl získat trvalé místo v Radě bezpečnosti OSN. Rakouští vědci potvrdili, že více než 500 železných prutů nalezených u Dunaje pochází z doby před více než 2000 lety. Jde zatím o největší takový nález v Evropě. Dělníci na něj narazili při těžbě štěrku v Horním Rakousku už v roce 2019. Jeho stáří teď určil výzkum Univerzity v Innsbrucku.
5: Železné pruty váží dohromady přes 1 tunu a byly připravené k dalšímu zpracování. Z nalezeného množství by tehdejší kováři mohli vyrobit třeba 500 mečů. Archeologové se domnívají, že šlo o náklad obchodní lodi, která se na Dunaji potopila. Železo pravděpodobně pocházelo z oblasti dnešního Bavorska. Vědci ale zjišťují, odkud přesně náklad vyrazil a kam mířil. Jedním z možných cílů je Linec, mohl ale podle nich pokračovat dál po Dunaji přes Vídeň až k dnešní Bratislavě. Z Rakouska Bára Vránová, Radiožurnál.
6: České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Britky porazily už po úvodních dvou hrách. Marie Bousková nejdřív zdolala Kartelovou 6-4 v klíčové třetí sadě. Linda Nosková poté Bulterovou přehrála 6-2 a 7-6. Obhájci mistrovského titulu hokejisté pardubického Dynama přivítají v Tipsport Extralize Liberec. Východočeši odehrají už čtvrté utkání během 7 dní. O nabitém programu mluvil v rozhovoru pro klubový web Dynama útočník Jan Mandát.
7: Nemůžeme se stěžovat na to, že hrajeme tolik zápasů, protože jsme se v létě stěžovali, že moc trénujeme, takže jsme radši, že hrajeme ty zápasy. A je fajn, že jdou takhle rychle po sobě. Každý ten tým má šanci na reparát vlastně hned za 2 dny.
6: Duel mezi Pardubicemi a Libercem začne za necelou hodinu. O půl hodiny později nastoupí pražská Sparta na svém ledě proti Mladé Boleslavi. Oba duely nabídne živě digitální stanice Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
8: Zdržení na D1 v Brně a uzavřená 16 za Novou Vsí. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se kamiony řadí hned za exitem 178 Rosice v pravém pruhu. V levém se brzdí kolem exitu 182 Popůvky a pak se i osobní auta sunou různě pomalu levým pruhem k D2 kolem 20 minut. Na D1 v Brně teď velmi silný provoz i směrem na Prahu. Od nájezdu z D2 ze 196. kilometru se jede pomalu za nájezd od výstaviště na 189. asi čtvrt hodiny. Na D2 před Brnem z Bratislavy je kolona kamionů v pravém pruhu stále z 8. kilometru po nájezd na D1. Silnice 16 Mělník Slaný zůstává mezi Novou Vsí a křižovatkou na Uhy a Velvary nadále uzavřená v obou směrech. Likvidují tam následky polední tragické nehody kamionu a osobního auta. Ucpaná je jak kratší, ale úzká náhradní trasa pro osobní auta přes Sazenou a Chržín a tak i objížďka přes Kralupy ve městě Kolony v okolí kruhových objezdů a přes Vltavu. A v Praze silný odpolední provoz kolony mimo jiné na okruhu od D5 k Ořechu, taky od Lohkova k nájezdu od Barandova. Fronty i ve spojovací směr Balabenka a kvůli omezení je hodně ucpaná i Radlická z centra od Křížové k Valtrovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme ráno ještě ojedinělé mlhy a nebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě republiky ojedinělé přehánky a teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů. To byly zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 17 hodin 9 minut, úterý 22. září a příjemné odpoledne z Proglasu vám přeje Ondřej Šidlo. Za malou chvíli uslyšíte sobotní reprízu pořadu Barvínek. Natálie Fajtová a Alena Rubášová vás pozvou na Barvínkovu dobrodružnou výpravu do světa zajímavostí. V 17.55 můžete poslouchat Myšlenku na den a od 18. hodiny vás zveme k poslechu přenosu mše svaté dnes z kaple Ducha svatého v Proglasu. Přeji vám příjemný poslech.

0: Ahoj, zdravíme všechny kluky, holky, jejich rodiče, babičky, dědečky, no prostě úplně všechny, kteří právě poslouchají. Po delší době vás vítáme u dalšího Barvínku. Za mikrofonem jsou Naty
1: a Elča. Doufám, že máte dost energie a že vám po prázdninách zbyla ještě chuť cestovat a objevovat svět. Dneska nás totiž čeká dlouhá a možná i trochu bláznivá výprava. Ale pozor, nevydáme se jen na jedno jediné místo. Proletíme rovnou celou naši planetu křížem krážem. Ale nechte se překvapit. Naty, máš zbalený kufr?
0: No, kufr nemám. Za to tady mám svůj velký atlas neuvěřitelných faktů. A dneska z něj vytáhnu věci, u kterých budeme všichni kroutit hlavou.
1: Tak to se moc těším. Ale děti, než začneme, musíme se na takhle dlouhou cestu pořádně připravit. Na ty vyzkoušíme spojení.
0: Jasňačka. Děti, děláme si takový rychlý test, jestli nás teď dobře slyšíte. Ať už sedíte v pokojičku, v kuchyni, anebo třeba jedete s rodiči v autě. Jakmile napočítám do tří, tak všichni najednou zakřičíte do vzduchu slovo start. Připraveni? Tak pozor. 1, 2, 3.
1: Teda, to bylo tak hlasité, že se s námi otřásly stěny tady ve studiu. Vypadá to, že signál je stoprocentní. Tak už nám nic nebrání v tom vydat se na naši výpravu za dobrodružstvím.
0: Naše první zastávka nás zavede do teplých krajin, do říše zvířecích superhrdinů.
1: Superhrdinů?
0: Přesně tak. Superhrdinové mají vždycky nějakou superschopnost a ve zvířecí říši máme spoustu takových případů.
1: Tak to mě zajímá.
0: Tak třeba si představ, Ali, že bys měla superschopnost dotknout se čehokoliv na zemi a okamžitě tím zjistit, jak daná věc chutná. Nemusela bys ji dávat vůbec do pusy, jenom by se z toho prostě dotkla.
1: Tak to by bylo bezva, třeba v obchodě, když si nejsem jistá, jestli by mi daná potravina chutnala, hned bych věděla, jestli ji koupit nebo ne.
0: No jo, to by bylo praktické a třeba bychom tím mohli dost ušetřit. Ale představ si, Ali, že přesně takovou superschopnost má jeden z nejkrásnějších hmyzích tvorů na světě.
1: Tak když hmyzích, tak to už asi vím. To bude motýl.
0: Přesně. Většina lidí si myslí, že motýly mají chuťové pohárky na sosáčku nebo na tykadlech. Ale vědci zjistili, že mají tato chuťová čidla, kterým se tedy správně říká chemoreceptory, na chodidlech.
1: Vážně, na nožičkách. Jakože motýl přistane na kytce, dupne si a řekne mňam, tahle má ale sladký nektar.
0: No, zní to vtipně, ale tak nějak to opravdu funguje. Když motýl sedne na list nebo na květ, jeho nohy okamžitě pošlou do mozku takovou zprávu. Tohle je k jídlu, tady můžeš naklást vajíčka, je to bezpečné a chutné. Představ si, že bychom přišli do cukrárny. Stoupli si na dort a hned věděli, jestli nám chutná nebo ne.
1: No tak to by nás paní prodavačka hnala, ale motýlům to trochu závidím. Když už jsme u těch končetin. Já tady mám jedno zvíře, které sice nemá křídla jako motýl, ale má něco, co lidé hledají po celém světě. Vlastní otisky prstů.
0: Počkej, otisky prstů? Ty přece používá policie, když hledá pachatele. Pojďme si jenom říct, co jsou vlastně otisky prstů. Velmi jednoduše řečeno, jsou to takové čárky a spirály na bříškách prstů, které má úplně každý člověk. A každý má své vlastní. Nikdo nemůže mít stejné jako třeba ty nebo já.
1: Taky lidoopy mají své otisky, ale kromě nich existuje ještě další zvířátko s otisky prstů a já se vsadím, že děti neuhodnou, které to je. Dám vám tři možnosti. Za A lev, za B klokan, anebo za C medvídek koala. Co myslíš na ty?
0: Tak já bych typovala Cčko koalu.
1: Přesně tak. Je to ten líný chlupáč, co žije v Austrálii na eukalyptech. Koaly mají na tlapkách tak dokonalé otisky prstů, že jsou téměř k nerozeznání od těch lidských. A dokonce se prý v Austrálii stalo, že policisté na místě činu našli otisky, mysleli si, že tam byl nějaký zloděj. A nakonec zjistili, že tam jenom v noci lezla zvědavá koala a osahala jim stoly.
0: Tak to je skvělé, no úplně vidím tu koalu u výslechu na policii. Ale přesuňme se teď z Austrálie do Afriky. Tam žije jeden zajímavý pták, který sice neumí létat, za to umí něco jiného. Běhat. A to zatraceně rychle. Patří tedy do skupiny takzvaných běžců. Víte, děti, kdo to je?
1: Tak já myslím, že by děti věděli, že je to pštros.
0: Správně. Pštros je ten pták běžec.
1: O pštrosech vím, že snášejí obří vejce. Dokonce si představte, že jedno pštrosí vejce může být velké asi jako 20 slepičích. Z toho by byla míchaná vajíčka pro půlku tábora a já to mám opravdu vyzkoušeno. Letos jsme na táboře jedno pštrosí vejce vyfoukli a ke snídani si ho umíchali a skoro všichni jsme si pochutnali.
0: Jo, je to taková stejná dobrota?
1: Ano, bylo to velmi dobré.
0: Wow teda, ale pštros má ještě jeden rekord. Má větší oko než mozek.
1: Jak to myslíš? Jako, že má obří oči a tak maličký mozeček?
0: Přesně tak. Jeho oko je velké asi jako biliardová koule. Má největší oko ze všech suchozemských zvířat. Ale jeho mozek je menší než to oko. Pštros sice skvěle vidí nebezpečí na kilometry daleko, ale když pak má vymyslet, jak před ním utéct, tak občas zazmatkuje, protože v té jeho hlavičce prostě není tolik místa na přemýšlení a proto strká hlavu do písku.
1: A nejde mít všechno, takže buď chytrost, anebo velké oči.
0: Jasně, ale berme to samozřejmě s nadsázkou. U lidí to nemusí vždycky platit. Nicméně zvířata nás dneska ještě neopustí. Teď si ale dáme naši první výzvu. Doufám, holky a kluci, že nesedíte moc pohodlně, protože vás teď zvedneme ze židlí.
1: Přesně tak. Tak děti, vyskočte, zveme vás k jednomu pokusu. Jmenuje se to tučňáčí test. Samozřejmě, pokud třeba jedete v autě, tak zůstaňte hezky připoutaní sedět, ale vy ostatní, kdo můžete, tak si stoupněte, dejte ruce pevně k tělu, dlaně otočte ven, nohy dejte úplně k sobě a zkuste se začít kolébat ze strany na stranu jako tučňák.
0: Myslíš takhle, dělám to správně?
1: No.
0: Kolébám se zprava doleva.
1: Přesně. Tak a teď v téhle tučňáčí pozici zkuste vyskočit do vzduchu, aniž byste pokrčili kolena. Schválně, zkuste to. Nejde to, co? Tučňáci totiž nemůžou skákat jako klokani, ale věděli jste, že tučňáci přesto mají kolena? Jejich nohy mají téměř stejnou strukturu kostí jako lidské nohy, včetně stehenní kosti, kolené, holení kosti a lýtkové kosti. Jenže kolena mají schovaná hluboko uvnitř těla, pod hustým peřím a silnou vrstvou tuku, takže to vypadá, že mají nohy úplně rovné.
0: Teda mě už se z toho trošinku zamotala hlava. Je to velmi zajímavé, to bych vůbec neřekla, že mají kolena. Ale radši se zase posaďme a mrkněme se dál. Míříme teď do divoké přírody. Ale nevím jak ty, ale já miluju lesy. Mám ráda vůni stromů, dřeva, to šumění listí, houby a celkově ten klid, tu atmosféru.
1: Přesně, já to mám úplně stejně.
0: No ale nedávno jsem se dočetla o jednom lese, kam bych se teda asi trošku bála jít sama. Nachází se v Polsku, v regionu Západní Pomořansko, těsně u hranic s Německem. A lidé mu říkají křivý les.
1: Křivý? To zní jako z pohádky, co je na něm křivého?
0: No, roste tam asi 400 borovic. Akorát, že tyhle stromy nerostou rovně jako u nás, ale každý z těch stromů hned u země uhýbá v ostrém úhlu doprava a tvoří takové jakoby obří písmeno C, nebo bychom mohli říct hokejkový zahnutý tvar. A teprve po metru a půl se ten kmen zase narovnává a roste nahoru do nebe. Viděla jsem obrázky, je to opravdu hodně zajímavé.
1: To já jsem teda ještě nikdy neviděla. Čím je to způsobeno? To na ně foukal vítr nebo je tam nějaká divná gravitace?
0: No to je právě ta největší záhada. Vědci to zkoumají už desítky let a nikdo stoprocentně neví, proč ty stromy takhle vyrostly. Někteří říkají, že když byly stromy malé, napadlo na ně strašně moc těžkého sněhu a ten je ohnul. Jiní si myslí, že to udělali lidé před 100 lety schválně, aby měli ohnuté dřevo na výrobu lodí. No a pak jsou tu samozřejmě teorie o mimozemšťanech, kouzlech a tak dále. Každopádně to fakt vypadá, jako by ten les někdo zaklel. Opravdu jako nějaký kouzelný, zapovězený les z pohádky.
1: Teda. Ale to je nádhera. Já tady v atlase vidím zase místo, které sice není zakleté, ale je to vůbec nejsušší místo na světě. Schválně, děti, co vás napadne, když se řekne sucho? Předpokládám poušť, Sahara?
0: Mně teda napadá peněženka před výplatou, ale poušť je asi lepší odpověď.
1: Většina lidí si myslí, že největší sucho je na Sahaře v Africe. Ale pozor.
0: No ale však se to i tak říká, ne? Že vyschlý jako Sahara, nebo sucho jak na Sahaře a tak dále.
1: Ano, ano, ale největší sucho je v Jižní Americe, v poušti, která se jmenuje Atacama. Představte si, že na některých místech téhle pouště nespadla ani jedna dešťová kapka už více než 400 let.
0: 400 let? Takže tam nepršelo od 30leté války?
1: Přesně tak. Je tam takové sucho a krajina tam tím pádem vypadá tak zvláštně, že tam vědci z organizace NASA jezdí testovat svá vesmírná vozítka, která pak posílají na Mars. Říkají, že Atacama je Marsu podobnější než jakékoliv jiné místo na Zemi. Když tam stojíš, vidíš jen červený písek, skály a na obloze ani jeden mráček. Žádná tráva, žádné stromy, žádný hmyz. Jen absolutní ticho.
0: Tak tam bych teda asi úplně nechtěla jít. Musí to být docela smutný pohled. A kdybych si třeba zapomněla láhev s vodou, tak by to byla moje poslední procházka. Ale když už jsme u té vody, věděla si ale, že na světě existuje jezero, které nevypadá jako jezero, ale jako takový rozlitý jahodový koktejl?
1: Cože? Jahodový koktejl? No, jahody bych si sice dala, ale vždyť jezero přece nemůže být červené nebo růžové. Voda je průhledná, může být zbarvená do modrá, do zelená, do hnědá, pokud je v ní bláto, ale červená.
0: No ale vážně to tak je. V Senegalu v Africe mají jezero, které se jmenuje Redba, ale všichni mu říkají růžové jezero, protože jeho voda má barvu jako zářivě růžová žvíkačka anebo jako jahodové mléko.
1: Jak je to možné? To do něj někdo vylil barvu? A nebo snad jsou tam třeba miliony plameňáků, nevím, něco.
0: No plameňáci ne. Můžou za to speciální řasy a mikroorganismy, které v té vodě žijí. To jezero je navíc strašně moc slané, skoro jako mrtvé moře. No a těmto řasám se v té soli hrozně moc líbí. Když na ně zasvítí sluníčko, začnou vyrábět červené barvivo, které celou tu vodu obarví právě do růžova. No a víte, co je na tom nejlepší? Tím, že je ta voda tak strašně moc slaná, nemusíte v ní vůbec umět plavat. Sůl vás totiž drží nad hladinou jako taková nafukovací matrace. Můžete si tam jenom tak lehnout na záda, třeba si číst nebo jen tak relaxovat a vůbec se nepotopíte.
1: Tak to musí být nádhera. Růžová voda a ještě nadnáší. Ale z divoké přírody se teď přesuneme k něčemu, co máme všichni přímo pod nosem. Tedy vlastně až po písničce.

0: Po písničce jsme zpátky v Barvínku. Dneska cestujeme po světě plném zajímavostí.
1: Už jsme navštívili zvířecí říši, neobvyklá místa a teď je čas prozkoumat záhady lidského těla.
0: Ano, ano, a já mám na vás jednu otázku. Co myslíte, má člověk v těle víc kostí, co by miminko nebo jako dospělák?
1: No, já bych třeba tipla, že jako dospělák, protože je větší, tak potřebuje víc kostí, ne?
0: No, to byl trošku chyták, ale je to přesně naopak. Miminka se rodí s přibližně 300 kostí. No ale jak rostou, tak se ty kosti postupně spojují a srůstají v sebe. Takže když vyrosteme v dospělého člověka, máme v těle už jenom asi 206 kostí. Takže děti, momentálně máte v těle víc kostí než vaši rodiče.
1: Lidské tělo je vlastně ten nejsložitější stroj na světě. Žádný počítač ani robot se mu nevyrovná. Naty, dneska tady hodně mluvíme. Ostatně jako vždycky v Barvínku. Věděla bys, kolik svalů vlastně používáme k mluvení?
0: Těžko říct. No tak je tam určitě zapojený jazyk, rty, mimické svaly, tváře, krkno. Tak nevím, tipnu třeba 10.
1: Kde pak? Jenom k tomu, abychom ze sebe dostali jednu jedinou větu, musí náš mozek skoordinovat víc než 70 různých svalů. Svaly, jak si dobře řekla, na rtech, v jazyku, v krku, na tvářích, dokonce i svaly, které ovládají plíce a dýchání. Mluvení je pro tělo vlastně hrozně těžká posilovna.
0: Tak to tady v rádiu teda slušně posilujeme. Ale když mluvíme o svalech, věděla bys ale, který sval v lidském těle je úplně ten nejsilnější? Všichni kluci teď určitě zatínají bicepsy na rukách a myslí si, že jsou to ruce nebo nohy.
1: Tak co třeba srdce? To přece pracuje non-stop. Celý život, nikdy se neodpočine, ani když spíme.
0: No, srdce je sice nejpracovitější, ale pokud jde o čistou sílu v poměru k jeho velikosti, tak to není správná odpověď. Nejsilnějším svalem v lidském těle je čelistní sval. Ten, kterým koušeme jídlo. Vědci zjistili, že když pořádně stiskneme zuby k sobě, tak náš čelistní sval dokáže vyvinout tlak, jako by nám na ty zuby tlačil předně těžký skoro 100 kilogramů.
1: Cože?
0: No to je třeba, jako by nám na zubech stál nějaký dospělý chlapík. To se neumíme představit vůbec. No ale díky tomu dokážeme rozkousat třeba i tvrdou mrkev, ořechy nebo křupavou kůrku chleba a tak dále.
1: To je síla. No, ale já tu mám o lidském těle ještě jedno tajemství, které se týká našich smyslů, konkrétně čichu a chuti. Schválně, holky a kluci, stalo se vám někdy, že jste měli rýmu, úplně ucpaný nos a maminka vám k večeři udělala vaše nejoblíbenější jídlo, ale ono vám vůbec nechutnalo, přišlo vám vlastně bez chuti?
0: Jo, jo, to úplně dobře znám, když mám rýmu, tak třeba ani kafíčko mi moc nechutná. A proč to teda tak je?
1: No, náš jazyk sám o sobě umí rozpoznat jenom základní chutě, jestli je něco sladké, slané, kyselé nebo hořké. Ale to, jestli ta čokoláda voní jako čokoláda nebo jestli jsou to jahody, tak to poznává náš nos. Až 80% toho, co vnímáme jako chuť, je tedy ve skutečnosti vůně. Když jíme, tak vzduch z pusy stoupá do nosu a mozek tyhle informace spojí dohromady. Takže když máme ucpaný nos, přesná chuť tam prostě chybí.
0: Teda, to znamená, že vlastně jíme nosem. To je neuvěřitelné. To bych pro vás, děti, měla takové doporučení. Příště, až vám maminka uvaří něco, co vám moc nechutná, třeba špenát nebo brokolici, tak si jednoduše kolíčkem na prádlo ucpěte nos a sníte to bez problémů.
1: Tak to by šlo vyzkoušet, ale maminka by děti asi moc nepochválila.
0: No to asi ne. Každopádně, když už jsme u těch smyslů, víte, co je nejrychlejší v lidském těle?
1: No, tak já se nechám poddat.
0: Jsou to přece nervové signály. Když se třeba omylem dotkneme horké plotny nebo se píchneme o trn, rychle to ucítíme. Okamžitě. Je to rychlé jako blesk. No a tyhle zprávy o bolesti nebo doteku létají po našem těle rychlostí až 400 km za hodinu. To je rychlejší než závodní auto Formule 1.
1: Teda Formule 1 v našich nervech. To vysvětluje, proč ucuknu rukou dřív, než mi vůbec stihne dojít, co se stalo. Tělo to prostě vyřeší za mě. Lidské tělo je fakt dokonale promyšlené. Ale víte, co je taky pecka? Podívat se nahoru na oblohu, protože náš poslední blok nás dnes zavede tam, kde končí gravitace. Poletíme do vesmíru.
0: Ale až po písničce.

0: Posloucháte Barvínek s Naty a Alčou a po písničce už míříme na poslední zastávku dnešní dobrodružné výpravy do vesmíru.
1: Vesmír, to je nádhera a samá zajímavost. Naty, víš, že astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici prožívají hrozně divné věci? Třeba tam nemůžou jíst normální chleba?
0: Chleba? Proč by nemohli jíst chleba? Vždyť chleba je dobrý a je základem a každý ho má rád.
1: No, protože když ukousneš chleba, tak z něj padají...
0: Jako drobky?
1: No, ano, přesně. U nás doma ty drobky spadnou na stůl nebo na podlahu a pak je musíme vyluxovat. Ale ve vesmíru, kde věci nepadají dolů, by ty drobky začaly létat po celé vesmírné stanici. Mohly by astronautům vletět třeba do očí, do nosu nebo třeba do nějakého drahého přístroje a rozbít ho. Takže astronauti místo chleba jedí takové speciální... tortily, ze kterých žádné drobky nepadají.
0: Teda to by mě vůbec nenapadlo. Tak ještě, že tady sebou nemáme dneska žádnou takovou svačinu ve vesmíru. No ale ve vesmíru jsou ještě divnější věci než létající drobky přece. Třeba počasí na jiných planetách. U nás na Zemi, když je špatné počasí, tak prší voda, nebo padá sníh, nebo padají kroupy. A tak, jak to dobře známe, ale víte, co prší na planetách, jako je Neptun nebo Saturn?
1: No, tak to teda netuším. Nějaké plyny zahuštěné?
0: Kde pak? Na Saturnu a Neptunu je v atmosféře tak obrovský tlak a takové chemické složení, že tam v mracích vznikají čisté diamanty. Vědci spočítali, že tam normálně z nebe padají diamanty velké jako borůvky a někdy dokonce i jako jablka. Je to doslova diamantový déšť.
1: Diamanty padající z nebe, tak to tam chci okamžitě letět s obřím kýblem a na sbíracích plné auto. Byla bych nejbohatší moderátorka na světě.
0: No to sice ano, ale na Saturnu je taková zima a takový tlak, že by tě to okamžitě rozdrtilo jako plechovku od limonády. Takže ty diamanty tam sice jsou, ale nikdo se k ním nikdy nemůže dostat. Musí nám prostě stačit, že se na ně díváme dalekohledem.
1: No jo, vždyť peníze nejsou všechno, samozřejmě. Ale když mluvíme o vesmírných tělesech, mám tady na závěr jeden absolutní rekord. Všichni víme, že na Zemi máme sopky. Třeba sopka Etna v Itálii nebo sopky na Islandu, které občas vybuchnou, stříká a vytéká z nich láva, valí se spousta kouře. Naty, kde myslíš, že se nachází ta největší sopka, jakou dosud lidstvo zná?
0: Já bych tipovala, že bude někde na dně oceánu.
1: Kde pak? Musíme se podívat k našemu sousedovi. Ta největší sopka v celé naší sluneční soustavě se jmenuje Olympus Mons a nachází se na planetě Mars. A děti, poslouchejte dobře, jak je obrovská, je totiž vysoká 22 kilometrů. Pro srovnání, naše nejvyšší hora Sněžka má 1603 metrů nad mořem. Nejvyšší hora světa, Mount Everest, má necelých 9 kilometrů. Sopka na Marsu je teda třikrát vyšší než Mount Everest. A kdybyste stáli na jejím vrcholu, byli byste vlastně už skoro ve vesmíru.
0: Teda 22 kilometrů do výšky, to je neuvěřitelné, to si vůbec neumím představit. Ta planeta Mars nás nepřestává překvapovat. A vlastně vůbec celý vesmír, celá naše planeta Země, zvířata i my lidé. Svět je prostě jedno obří hřiště plné záhad a tajemství. Už abychom se vrátili zpátky na Zem do bezpečí.
1: A k našemu opakovacímu kvízu. Je to náš tradiční barvínkovský kvíz, takže si nachystejte tušky, papíry, můžete si napsat čísla od 1 do 12 a jdeme na to. Otázka číslo 1. Motýly mají chuťové pohárky za A na sosáčku, za B na tykadlech a nebo za C na nožičkách.
0: Tak otázka druhá, tam máte rozhodnout možnosti ano nebo ne. A já se vás ptám, otisky prstů mají pouze lidé, ano či ne?
1: Otázka třetí. Které z následujících zvířat má největší oči? Je to buď to medvídek koala, nebo pštros, anebo žirafa.
0: Čtvrtá otázka, opět varianty ano, ne. Mají tučňáci kolena?
1: Otázka pátá. Vzpomeneš si na místo, kde je největší sucho na zemi? Je to Sahara, nebo je to poušť v Egyptě zvaná Luxor, anebo je to poušť Atacama v Chile?
0: Otázka šestá. Takzvané růžové jezero Redba se nachází za A v Senegalu, za B v Jižní Americe, anebo za C v Austrálii.
1: Číslo 7. K mluvení používáme kolik asi svalů? Za A 7, za B 70, za C 20.
0: Za osmé, nejsilnější sval v lidském těle je srdce, biceps anebo sval čelistní.
1: Devítka, ptáme se, co je nejrychlejší v lidském těle. Tak buď to je to za A mrkání, za B přenos vzruchu v nervech, anebo za C je to srdeční činnost. Co myslíte?
0: Otázka desátá. Proč nesmí astronauti jíst chleba ve vesmíru? Za A, aby nepřibrali a nespadli dolů, nebo za B, aby tam nenadrobili, nebo za C, ve vesmíru nesmí jíst vůbec.
1: Otázka jedenáctá. Na jaké planetě prší diamanty? Buď toto může být Mars, nebo Saturn, a nebo Venuše.
0: A poslední otázka, 12. se opět bude týkat planet. Na jaké se nachází největší sopka v naší sluneční soustavě? Za A na Zemi, za B na Jupiteru, nebo za C na Marsu?
1: Tak a vyhodnocení si řekneme po písničce.
2: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Po písničce jsme zpátky a jdeme na vyhodnocení dnešního kvízu. Otázka první, tam jsme se ptali, kde mají motýly chuťové pohárky a správně odpověděli ti, kteří zvolili možnost C na nožičkách.
1: Tak ve dvojce jsme se ptali, jestli otisky prstů mají pouze lidé. Ne, není to pravda, otisky prstů mají třeba lidoopy, ale také medvídek koala.
0: Otázka třetí, které z následujících zvířat má největší oči a vy jste jistě odpověděli správně za B, pštros.
1: Ve čtyřce jsme se dotkli tučňáků, ptali jsme se, jestli mají kolena a odpověď je ano, mají.
0: Tak místo, kde je největší sucho na zemi, není to ani Sahara, ani Luxor, ale je to poušť Atacama v Jižní Americe. Správně je za C.
1: Otázka šestá. Růžové jezero Redba se nachází za A v Senegalu.
0: Otázka sedmá. K mluvení používáme cirka 70 svalů za B.
1: Osmička. Nejsilnější sval v lidském těle je sval čelistní. Správná odpověď je za C.
0: Otázka devátá. Nejrychlejší v lidském těle je přenos vzruchu v nervech za B.
1: Desítka. Proč nesmí astronauti jíst chleba ve vesmíru? Tak je to skutečně Bčko, aby tam nenadrobili.
0: Otázka jedenáct. Na jaké planetě prší diamanty? Diamanty prší na Saturnu za B.
1: A dvanáctka. Na jaké planetě se nachází největší sopka v naší sluneční soustavě? Je to na Marsu 12C. Spočítejte si bodíky. Tak a pokud máte 12 či 11 bodů, tak jste nás poslouchali opravdu na 100% a dosáhli jste skvělého výsledku. Pokud máte 10 až 8 bodů, je to ještě víceméně v pořádku. A pokud máte 7 a méně bodů, tak tududum-dum a poslechněte si náš barvínek znova.
0: Dostali jsme se až na konec dnešního barvínku. Naše dnešní cesta za dobrodružstvím je u cíle.
1: Je to tak? Uteklo to jako voda, vidíte? Ale dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Třeba, že motýly ochutnávají jídlo nohama. Koály pletou policii hlavu svými otisky. Pštros má obrovské oči a malý mozek. V Polsku, že roste hokejový les. Na Atacamě nepršelo už 400 let. Mluvením posilujeme 70 svalů a naše čelist má sílu lva. Taky jsme se dozvěděli, že vlastně jíme nosem, že astronauti nesmí drobit chleba. Na Saturnu, že prší drahokamy a na Marsu mají sopku třikrát tak velikou jako Mount Everest.
0: Páni, když to takhle zhrneš, tak mám pocit, že jsme teď zase o hodně chytřejší než ráno. Děti, doufám, že jste si naši velkou dobrodružnou jízdu užili, stejně jako my dvě s Alčou tady ve studiu. Nezapomeňte o všech těchto zajímavostech vyprávět kamarádům ve škole, ve školce, anebo třeba rodičům u večeře. Schválně, jestli to budou vědět.
1: Mějte se krásně, dívejte se kolem sebe s otevřenýma očima, objevujte svět a hlavně si nezapomeňte naladit barvínek zase příště.
0: Loučí se s vámi Naty
1: a Alča.
0: Ahoj! Ahoj.
2: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
3: Tady je Proglas. Ladíme k vám.

Za pár minut bude 18 hodin a to je pravý čas na myšlenku na den. Ta nese název Zákon lásky, narušující zákon kalkulace dává radost. Jedná se o promluvu papeže Leva 14. před nedělní polední modlitbou o 25. neděli v liturgickém mezidobí dne 20. září. Čte pro vás Martin Holík.

Milí bratři a sestry, krásný den. V nedělní liturgii nám pán ústy proroka Izajáše dává velký důvod k naději. Říká, že jeho myšlenky nejsou našimi myšlenkami a jeho cesty nejsou našimi cestami. Ano, boží plány jsou nekonečně větší a řekněme dokonce, že i lidštější než ty, které my lidé poznamenaní hříchem můžeme vymyslet a uskutečnit. Proto je zde prorokova výzva aktuálnější než kdy jindy. Opustit pokřivené způsoby jednání a vrátit se k Pánu, který sám je milosrdenství a odpuštění. Ježíšova podobenství v evangeliu popisují novost toho, co pro nás má Pán schováno, ale také všeobecně poukazují na odpor, který jsme připraveni klást šlechetnější spravedlnosti a větší lásce. Zvláště dnes, když nasloucháme příběhu o dělnících povolaných k práci na vinici. Jedni na celý den, jiní jen na jednu hodinu či pár hodin. V centru pozornosti tohoto podobenství však stojí moment odměny. Hospodář plní slovo dělníkům první hodiny a platí jim podle dohody. Chce však, aby viděli jeho dobrotu. A přímo před jejich očima jedná s těmi posledními zcela stejným způsobem. Je zde jeden detail, který by nám neměl uniknout. Hospodář dává svému správci přesné instrukce, v jakém pořadí má postupovat. Dělníci byli vypláceni od posledních k prvním. Negativní reakcí těch, kdo pracovali celý den, by se tedy dalo snadno vyhnout, jenže právě naopak je součástí plánu, jelikož zjevení boží dobroty je tu pro každého, nejen pro někoho. Všichni získáváme radost, porozumění a budoucnost, když zákon lásky naruší zákon kalkulace, když zkušenost milosrdenství překoná zkušenost zásluh, když dar pokoje odstraní soupeřivost a přinese vděčnost. Bratři a sestry, být božími spolupracovníky, pracovat na jeho vinici, sloužit jeho království spravedlnosti a pokoje, to je milost. Tam, kde se vlamuje boží novost, není prostor pro závist a rozpor. Hledejme tedy Pána, když se dává nalézt, vzívejme ho, když je blízko. Pohleďme na naši přesvatou matku. Je stvořením jako my, je však bez poskvrny a proto nám pomáhá doufat v Boha a svěřovat se jeho milosrdenství, aby se tak jeho cesty staly našimi cestami

0: a jeho myšlenky, aby se staly našimi myšlenkami.
1: Bylo 18 hodin a na Proglasu budeme přenášet přenos mše svaté dnes z kaple Ducha svatého v Proglasu v Brně. Bude obětována za péči o stvoření, celebruje pater Zdeněk Drštka, na varhany zahraje pan Radek Šipka. Hrát budeme písničky Pozdvihni mě duše z prachu z kancionálu číslo 517 a Učin mě pane nástrojem číslo 928. Písničky číslo 517 a 928.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Vítám vás, vážení a milí, zde v kapli Svatého Ducha i u vás doma, či na cestách, či kdekoliv nás právě posloucháte. Chceme prosit dobrého Boha o posilu v úsilí o ochranu stvoření, jeho stvoření. Chceme prosit o odpuštění za to, jak jsme se k životnímu prostředí často chovali netečně či bezohledně. Chceme vytvořit prostředí lásky, smíření, odpuštění. Volejme tedy k Pánu. Smiluj se nad námi, Pane.
1: Zhřešili jsme proti tobě.
0: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
1: A dej nám svou spásu.
0: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: Modleme se. Otče, ty jsi v Kristu, který je zrozený dříve než celé tvorstvo, povolal všechno k bytí. Dej prosíme, abychom se nechali učit dechem života tvého ducha a v lásce chránili dílo tvých rukou. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věku.
1: Amen.
2: Čtení z knihy moudrosti. Od přirozenosti byli zajisté pošetilí všichni lidé, kteří neměli znalost Boha. Z toho, co viděli dobrého, nemohli poznat toho, kdo je, ani při pohledu na díla nepoznali umělce, ale pokládali oheň nebo vítr, nebo hbitý vzduch, nebo okruh hvězd, nebo mohutnou vodu, nebo nebeská světla za bohy, vládce světa. Jestliže uchvácení jejich krásou je považovali za bohy, měli poznat, oč krásnější je jejich pán, vždyť je stvořil sám původce krásy. Jestliže žasli nad jejich silou a působením, měli z toho pochopit, oč je silnější jejich tvůrce. Neboť z velikosti a krásy tvorstva srovnáním lze poznat jejich stvořitele. Avšak ti zasluhují jen malou výtku, vždyť snad jenom bloudí, když hledají Boha v touze ho najít. Vždyť se obírají jeho činy a snaží se je proniknout, ale dávají se strhnout zdáním, protože už to, co vidí, je krásné. Avšak ani ti nejsou bez omluvy. Přece, když mohli tolik poznat, že dovedli prozkoumat svět, jak to, že přitom tím spíše nenašli jeho pána. Slyšeli jsme slovo Boží.
3: Bohu.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Matouše.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Ježíš řekl svým učedníkům: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám, nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky, nesejí ani nežnou, ani nezhromažďují do stodol a váš nebeský Otec je živý. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku? A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou. Nelopotí se, nepředou a říkám vám, ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní. Nedělejte si proto starosti a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo do čeho se oblečeme. Potom všem se zhánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála tobě, Kriste.
0: Starozákonní kniha moudrosti si klade otázku, jak je možné, že někdo hledí na stvoření a nevidí očima víry či očima úvahy, pochopení jeho stvořitele. My jsme někdy vystaveni opačnému pokušení. Víme o stvořiteli, vyznáváme víru v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, ale už máme problém dívat se na stvoření, na všechno kolem sebe. Jsme podobní člověku, který našel na půdě prastarý obraz, drahocenné malířské plátno, téměř nevyčíslitelné hodnoty. A řekl se, to je nějaký kus starého hadru. Vyřízl plátno z rámu, Rembrandt sem, Rembrandt tam, a zabalil si do něj svačinu. A potom možná mastné šroubky a matičky, anebo jiné nářadí. A nakonec si s tím pucoval boty, když se vrátil ze zabahněného venku. Nepoznáváme Rembrandta a tak zacházíme s jeho dílem. A zde je někdo víc než Rembrandt. Jak zacházíme se stvořením, vypovídá o našem vztahu ke stvořiteli. Chceme-li tedy opravdu vyznávat víru v Boha stvořitele, chovejme se k jeho dílu jako k něčemu velice vzácnému a drahocennému. Neboť je pod ním podepsán někdo víc než Šalomoun, někdo víc než Rembrandt, někdo víc než všichni ličtí géniové. Ani Šalomoun ve své nádheře nebyl tak oděn jako jedno dílo stvoření, které vyšlo z Božích rukou. Kéž se z něho budou moci radovat i příští generace. Kéž nebudeme muset škrtat či přepisovat evangelium, protože naši potomci už třeba i pro naši bezohlednost nebudou vědět, jak vypadají polní lilie nebo jak létá ptactvo nebeské.

0: Obraťme se s důvěrou ke svému stvořiteli. Prosme ho o citlivé svědomí, o pochopení vztahu k jeho dílu.
1: Prosíme za tvé stvoření, za celý kosmos, včetně planety Země, která je naším společným domovem, a za ono spletitou rovnováhu v každé části každého ekosystému, která udržuje život na Zemi.
2: Prosíme tě, slyš nás.
1: Prosíme tě za všechny tvory na Zemi, neboť na nás všechny doléhá sucho, extrémní počasí, stoupající mořské hladiny a měnící se klima.
2: Prosíme tě, slyš nás.
1: Prosíme tě za lidi, kteří riskují své životy, když chrání stvoření ohrožované sobeckými zájmy, a za ty, kdo přišli o život při svém úsilí chránit život na Zemi.
2: Prosíme tě, slyš nás.
1: Prosíme tě za církev, aby byla věrným obrazem Ježíše a skrze učení předkládané encyklikou Laudato Si obracela srdce a mysli lidí k láskyplné péči o stvořený svět.
2: Prosíme tě, slyš nás.
1: Prosíme tě, aby v našem světě zavládla sociální a ekologická spravedlnost, aby bylo možné napravit zla, která jsou příčinou znehodnocení našeho společného domova a chudoby jeho obyvatel.
2: Prosíme tě, slyš nás.
0: Vyslyš nás, nebeský Otče, a nauč nás vnímat v celém stvoření otisky tvých rukou a krásu tvého plánu. Skrze Krista, našeho Pána.
3: Amen. Amen.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
1: A ti přijíme ke své slávě a k spáse světa.
0: Přijmi, Otče, tyto plody země a naší práce. Doveď v nich dílo svého stvoření k dokonalosti, aby je Duch Svatý proměnil a stali se nám pokrmem a nápojem věčného života skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Vzhůru srdce.
1: Máme je, Pána.
0: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: Vzdáváme ti díky, Bože, náš Otče, stvořiteli světa a prameni všeho života. Ty nás na naší cestě nenecháváš osamocené, ale mnoha způsoby projevuješ svou přítomnost mezi námi. Mocnou rukou si převedl pouští svůj izraelský lid. Mocí svého svatého ducha stále provázíš i svou církev. Skrze svého syna jí otevíráš cestu, aby po svém putování dějinami vešla do věčné radosti tvého království. A proto s anděli a svatými zpíváme píseň o tvé slávě a bez ustání voláme.

Pravděj si svatý Bože, jsi hodný chvály. Miluješ lidi a stále je provázíš na jejich životních cestách. V pravdě je požehnaný tvůj syn, je zde mezi námi a zhromažďuje nás k hostině lásky. Jako kdysi učedníkům putujícím do Emaus, tak dnes i nám otvírá písmo a láme chléb. Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme, sešli svého svatého ducha, ať posvětí dary chleba a vína, aby se nám staly tělem a krví našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on poslední noc před svým utrpením vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díků, dal ho svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

0: Tajemství víry.
1: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
0: Dobrý Otče, slavíme památku Krista, tvého syna a našeho spasitele. Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl ke slávě vzkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě, a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Zhlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve. Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolévá svou krev, a tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám ducha lásky, ať se účastí na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla. Upevni nás v jednotě, ať spolu s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem, se všemi biskupy, kněžími a jáhny a s celým tvým lidem jdeme ve víře a naději po tvých cestách a všude šíříme lásku a radost. Pamatuj na naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristově pokoji, i na všechny zemřelé, vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář, a ve vzkříšení jim daruj plnost života. Až skončí i naše pozemské putování, přiveď nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Panou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s apoštoly a mučedníky a se všemi svatými budeme navěky chválit a oslavovat skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, se pomodleme, jak nás on sám naučil. Otče náš,
1: jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás zlého.
0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele, Ježíše Krista.
1: Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
1: I s tebou.
0: Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

0: Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně v duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopust, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se.
1: Otče, kéž svátost jednoty, kterou jsme přijali, posiluje naše spojení s tebou i s bratry a sestrami, abychom se v očekávání nového nebe a nové země učili žít v souladu se vším stvořeným. Skrze Krista, našeho Pána.
2: Amen.
1: Děkuji vám za společné slavení a jestli je to možné, ještě se třeba dnes večer podívejte ven, třeba na západ slunce, na oblaka, na hvězdy, pokud nebudou přímo skryty za mračny. A poděkujte Pánu za to, že ještě smíme vidět krásu stvoření. S prosbou, aby nám ponechal otevřené oči pro jeho dílo. Pán s vámi.
2: I s tebou.
1: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
1: Jděte ve jménu Páně.
2: Bohu díky.

Poslouchali jsme přenos mše svaté z kaple Ducha svatého v Proglasu, která byla obětována za péči o stvoření. Celebroval pater Zdeněk Drštka. Další mši svatou budeme přenášet ve čtvrtek 24.9. v 18 hodin z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. A po mši svaté máme pro vás připravené skladby klasické hudby. Uslyšíte kantátu Wie dankt Opfer der Preiset mich, kdo přináší oběd díků od Johanna Sebastiana Bacha v podání souboru Gechinger Kantorei Stuttgart. Doprovází Bach Collegium Stuttgart a diriguje Helmut Rieling.

Poslouchali jsme kantátu Johanna Sebastiana Bacha Wie Dank Offer der Preiset mich, kdo přináší oběd díků, v podání souboru Gechinger Kantorei Stuttgart, doprovázelo Bach Collegium Stuttgart a dirigoval Helmut Rieling. Za chvíli ještě uslyšíte Preludium a Fugu A-dur pro varhany v podání Ivana Sokola.

0: Doznelo preludium a fuga a dur pro varhany od Johanna Sebastiana Bacha v podání Ivana Sokola.
1: Tato kočka poslouchá Proglas.

Písnička Pane Nováku nás přenesla k 19. hodině a to je čas, kdy zveme k poslechu zejména naše nejmenší posluchače.

0: Ahoj, děvčata a kluci. Vítáme vás u poslechu večerního zíváčku. Dneska ho pro vás připravil Ondra
1: a Barča.
0: Baru, co jsme si dnes pro naše posluchače připravili?
1: Připravili jsme si dnes, jako vždycky, pohádku, písničku a modlitbičku.
0: No to je skvělé, tak pojďme na pohádku.
1: Včera pozvala Lucinka na návštěvu spolužačku Gábinu, která nad vším ohrnovala nos a ještě cosi zlého řekla. Lucka tomu moc nerozumí a také jí chybí kamarádi. Vypraví se proto do maminčiny keramické dílny. Tam se jí určitě zlepší nálada.

0: Do rána sněhu ubylo ještě víc. Jezdit na bobech se už nedá. Škoda, že maminka má tolik práce, že musí jezdit do ateliéru i mezi svátky. Kdyby zůstala doma jako loni, šli by spolu jen tak na procházku, nebo by se zajeli podívat třeba do muzea. Ale letos chystá maminka věci na výstavu, ještě ledacos dodělává, takže doma zůstat nemůže. Teď má v práci kávovou soupravu, hrníčky a konvičky čtverečkované jako šachovnice a tolik roztomilé, že z nich musí všechno chutnat. Lucie se rozhodla, že si zajede tramvají za maminkou zkontrolovat, jaký to jde. Když má maminka hodně práce, bývá trochu nervózní a takové kontroly moc nemiluje, to Lucie ví. Ale co pak má v tom rozbláceném čase bloumat po ulicích? Kdyby měla pejska, chodila by ven ráda za každého počasí, ale sama. Maminka byla návštěvou trochu překvapená.
1: Co pak, Lucinko, že jsi za mnou přišla? Potřebuješ něco? Je mi samotné smutno.
0: Oznámila Lucka a už věšila plyšový kabátek na věšák. U ateliéru nebyla přecíň, schodby se vstoupilo rovnou do velmi světlé místnosti. Byla tak světlá, protože okno, které se dívalo na vikýře a na komíny starých domů, nemělo ani záclonu. Byl tady jenom veliký stůl, hrnčířský kruh a skříň, kolem stěn police s maminčinými výrobky a potřebami. V jednom koutě umyvadlo, v druhém elektrická pec. Lucie si sedla na truhlici a vzala opatrně do ruky čerstvě vypálený, už naglazovaný džbánek se dvěma bílými holubičkami.
1: Jak to, že je ti smutno? Vždyť máš doma Barborku. Barborka si pouští gramofon, stále dokola ty stejné pohádky a mě už to nebaví.
0: Postěžovala si Lucie a malíčkem pohladila holubici.
1: Máš si k nám, Luci, někoho pozvat? A koho? Všichni jsou někde pryč. A co ta holčička, kterou jsi přivedla včera, jak mi Baruška říkala? Gábinu Mácalovou už k nám nikdy v životě nevezmu. Proč pak? Udělala ti něco? Gábina řekla...
0: Lucii bylo zatěžko opakovat po spolužačce, co řekla.
1: No tak pověz, měla bych to vědět. Dívala se na tu paní, co se ti podobá, co si dostala pod stromeček. A povídala, že máme na zdech sprostý obrázky.
0: Maminka byla méně překvapená než Lucie včera. Vždycky jen těžko chápala, že se někdo dívá na svět takovýma očima. Že někdo nedokáže vnímat krásu a lidské tělo je taky krásné, jako ji vnímá ona. Jako vůni květin, radost nebo ptačí písničku. Gábina vlastně ze všech nejvíc urazila právě maminku a ona se jí přesto zastává.
1: Ta holčička za to jistě nemůže, když ji nikdo nenaučil dívat se na obrazy. Kdo ví, jak je to u nich doma, jestli se její rodiče mají opravdově rádi, nebo má nějakého zkaženého bratra. Kdo ví, co ošklivého slyšela. Je to vlastně velká chudinka. Nesmíme se na ní zlobit.
0: Přesto však, že Gábinu politovala, rozuměla tomu, že ji Lucie už domů nechce.
1: Víš, Luci, na lidském těle stejně jako na růži, na kocourkovi nebo na papouškovi nic nestydatého není. Nestydaté je to, co člověk dělá nebo mluví zlého. To, co nosí v pokaženém srdci.
0: Lucie tomu rozuměla a byla ráda, že se skutečně nemusí stydět za obrázky, které jim visí doma na stěně. Maminka jí věnovala kousek hlíny, ať si z ní něco vymodeluje. Třeba sebe, jak jede na bobech. Jestli se figurka podaří, za týden ji spolu vypálí v peci a potom si ji může sama naglazovat, aby byla pěkně barevná a lesklá. Ale Lucie si z kousku hlíny udělala raději pejska. Vysokého, štíhlého hafana, hračku i kamaráda, psa, o jakém sní.

0: Ještě, že maminka uměla Lucce všechno dobře vysvětlit. Zítra je čeká slavný den. Barborka už je velká. Půjdou ji zapsat do školy.
1: Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. No a po pohádce jsme slíbili písničku, tak Baru, co jsi vybrala?
0: Vybrala jsem písničku Kolečkové brusle od skupiny Šajtar.
1: Tak dobře, děti, poslouchejte.

0: Dozněla nám písnička Kolečkové brusle a to je ten nejvyšší čas, abychom dnešní den společně uzavřeli, poděkovali Pánu Bohu a zakončili jej společnou modlitbou.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
0: Amen.
1: Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi se mnou. Díky za všechny pěkné chvíle, které mohu prožívat se svými přáteli. Díky, že se o mě staráš. Prosím tě o pokojnou noc pro mě i pro všechny, kteří se chystají ke spánku. Amen.
0: No a to už je z dnešního zíváčku téměř vše. Tak nám zbývá, děvčata a kluci, aby jsme se s váma rozloučili, popřáli vám dobrou noc.
1: No a teď jsme se pomodlili, tak si můžeme pustit písničku s názvem Modlitba od Vojtěcha Dyka.
0: Mějte se moc hezky a ahoj!

A po večerním zíváčku můžete na Proglasu poslouchat pořad Jak se vám líbí. Připravil jej Milan Tesař a bude se zpěvačkou Danou Chytilovou o albu V mladé duši spoutaná.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí. Vítá vás Milan Tesař. Mým dnešním hostem je zpěvačka Dana Chytilová. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, přeji také já posluchačům Proglasu.
0: My se takto naživo potkáváme vlastně poprvé, i když jsme spolu už nějaký pořad dělali, ale to bylo na dálku, ještě s použitím koncertní nahrávky.
1: Ano.
0: To byl program, ve kterém jste zpívala písně Hany Hegerové. Především.
1: Ano.
0: A písně Hany Hegerové některé najdeme i na albu, které mám před sebou, V mladé duši spoutaná, ale vy jste k ním přidala a tvoří velkou část toho alba písně nové. Některé, předpokládám, psané přímo pro vás, vám na tělo, některé to se dozvíme postupně. Takže já jsem moc rád, že si tady vlastně vaše šansony, vaše písně budeme moci představovat. Ještě jednou tedy album V mladé duši spoutaná, Dana Chytilová. A my bychom možná mohli začít hned tou první, nazvanou Šansony. Tak co si pod ní můžeme představit, co můžeme čekat?
1: Ta písnička Šansony, bych řekla, že mi byla úplně napsaná na tělo, protože autorka Lenka Marková mě už trošku v té době znala a já vždycky říkám posluchačům, že tam se o mě všechno hned na začátku doví. Moje cesta k šansonu je dlouhá, prakticky od mládí, takže já myslím, že k té písničce není moc co potřeba říkat, protože to tam všechno je.
0: Tak si ji pojďme poslechnout.

0: Zpívá nám Dana Chytilová. Já přemýšlím, co tedy teď. Vy jste všechno řekla písní, takže bychom teď mohli hned pustit další a pak se rozloučit. Ne, to určitě ne. Já se přece jenom na tu cestu k šansonům i trochu zeptám. Možná spíš takhle. Když jsme si vás představovali minule jako interpretku písní Hany Hegerové, což jsou písničky, které zná několik generací posluchačů, bylo to to, s čím jste začínala, nebo tam byly spíš písně pro vás a od nich jste si jenom k repertoáru Hany Hegerové odskočila?
1: No, já musím o sobě říct, že já jsem takový trošku hudební fanatik a já miluju hudbu, já miluju zpěv, věnuju se mu od svých dětských let, protože i v rodině, ze které pocházím, se hodně zpívalo, takže jsem k tomu byla vedena, ale ani jsem nemusela být moc vedena, protože ten zpěv je skutečně moje největší životní náplň a v určité fázi mi bylo úplně jedno, co zpívám, hlavně, že zpívám. Jo, takže já si v každé písni najdu něco, co mě tam baví. Baví mě bavit lidi, baví mě ta energie, která mezi nimi je. Ale ty šansony, zvláště šansony Hany Hegerové, mě oslovily asi v pubertě, kdy člověk řeší takové ty svoje problémy, že jo, první lásky a trápení. Tak vlastně tím mě ty písně oslovily. A potom to na hodně dlouhou dobu usnulo a vrátili se mi až po nějaké době, kdy jsem měla něco odžito a kdy vlastně jsem si uvědomila, že už znám tu náplň, že ji znám skutečně do hloubky a pořád to tam bylo, pořád tam byla láska tady k této hudbě a hlavně ale k textu. Já ty šansony ani neberu tak, že bych chtěla napodobovat paní Hanu Hegerovou, protože to ani nejde. Já ji mám ve velké úctě, ale zpívám je spíš tak, jako by byly napsané pro mě. Prostě promítám do nich svůj život.
0: Právě to mě zaujalo u písně Šansony, která tady není z repertoáru Hany Hegerové. Tam jste přímo říkala, že vám napsaná na tělo, že je o vaší cestě k šansonům. Když se ale poslechneme některou z těch písní Hany Hegerové, máme tady Když někdo z vás připravenou, tak vlastně musíte se s takovou písní opravdu tedy zžít, aby jste si řekla, ten text mluví o mně, anebo to dokážete sehrát i jako hereckou roli.
1: Já moc nad tím nepřemýšlím. Se mnou ta písnička prostě musí nějakým způsobem souznít. A zrovna tak, když někdo z vás, tak k ní mám i takový krásný příběh, protože já jsem ty šanzony samozřejmě zpívávala na těch soutěžích, jak bývaly v 80. letech a vůbec se to tam nehodilo, ale zpívala jsem je tam. Já jsem si stála skutečně tvrdošíně za svým a zrovna tuhletu jsem tam taky vlastně zpívala. No, ta písnička se mnou taky souzní, protože ten text je o tom, no prostě nějakým způsobem se mnou souzní, já vlastně ani nevím jakým, ale souzní. Tehdy mě doprovázel kolega kytarista a já mám teď moc velkou radost, že na té nahrávce mě doprovází vlastně originální kytarista, který doprovázel i paní Hanu Hegerovou, Zdeněk Fischer.
0: Tak to je krásné vlastně, že tam i takováto návaznost a i to, že ta píseň s vámi vlastně jde taky už spoustu let a že k ní máte takhle blízko, že to není nějaký třeba pro vás objev až z té poslední doby, kdy se třeba znovu těm šansonům věnujete. Tak pojďme si poslechnout, Když někdo z vás.
2: Když někdo z vás tu naspaměť umí pár něžných slov a s tím i noc,

milostnou písničku. Já nechci hit, zdvořile požádám, ať si s tím pospíší, podrobně vysvětlím.

0: Naším hostem je Dana Chytilová, hrajeme si z alba V mladé duši spoutaná. Píseň tohoto názvu, nebo téměř tohoto názvu, ona se jmenuje Sem v mladé duši spoutaná, je na albu také, ale já se zeptám, proč právě ona dala albu název?
1: No, přemýšlela jsem nad tím delší dobu samozřejmě, jak to album nazvat, ale já si myslím, že to ve zkratce hovoří zase o mně, protože já už nejsem úplně nejmladší ročník, ale prostě ta duše je stále mladá a já si myslím, že je mladá i díky tomu, že mám ráda hudbu, že si ráda zpívám, takže je to zase písnička o mně, V mladé duši spoutaná, a já věřím taky, že i posluchačům tato píseň dodá trošku radosti do života, aby si uvědomili, že to, že člověk stárne fyzicky, ještě nemusí znamenat, že skutečně stárne. Že je důležité hodně na tom, jak se cítí.
0: Já můžu potvrdit, že i ta titulní fotografie vyzařuje tu energii. Já si myslím, že je dobře vlastně zvolená i k tomu názvu a že opravdu je z ní cítit ta radost z té hudby. A to radost navzdory tomu, že ty písně nejsou všechny radostné, tak jak to u šansonů bývá, ty nálady jsou tam nejrůznější, ale to je právě i podstata tohoto žánru. Jak to album vznikalo, pokud jde o výběr repertoáru?
1: To album vznikalo vlastně, to se tak nějak vyvinulo, protože úplně první písnička, která vznikla ve spolupráci s Lenkou Markovou, která je autorkou těch všech původních skladeb, byla píseň I bodlák může kvést. A to je vlastně píseň, která dokonce vyhrála hitparádu Českého rozhlasu, v loňském roce získala platinovou 12. A ta její cesta byla strašně rychlá. A šlo to všechno strašně lehce. Já jsem hledala někoho, kdo by mi napsal texty, které se mnou budou souznít, a spolupracuji s Radimem Linhartem jako s pianistou, který tak jednou mezi řečí mi řekl, já mám jednu známou, která u mě nahrává písničky pro děti a píše velice pěkné texty, a tak mě s ní zkontaktoval. Naposílal mi pár písní od ní a tady ta s tím názvem I bodlák může kvést zarezonovala nejenom se mnou, ale i s lidmi, kteří byli při tom, když jsem ji slyšela poprvé. A to se málo kdy stává, že by prostě ti lidé, kteří jsou to vaši kamarádi, sedí s vámi v místnosti, že prostě by fakt zpozornili a poslouchali. A tak jsme se domluvili, natočili jsme ji. Já jsem se skontaktovala s tou Lenkou Markovou. Velice v krátké době byla premiéra u nás ve Velkém Týnci. A pak jsem to poslala Martinovi Hrdinkovi do hitparády a on ji nasadil asi v únoru. A pak během 19 týdnů byla 12krát na prvním místě. Takže to byla velká jízda a vlastně na základě toho začaly vznikat další písně, které ta Lenka Marková, my jsme na sebe nějakým způsobem fakt napojené. Je něco mezi námi a takhle to zafungovalo a já těch písniček mám prakticky ještě na jedno CDčko.
0: Právě to mě zajímá, jak ten příběh vaší spolupráce pokračoval, takhle. Takže jste se pak i osobně scházeli?
1: Ona byla na premiéře a my jsme se nějak nescházeli, prostě to fakt bylo, to je energie, to je...
0: Takže vám posílala už hotové písně?
1: Ona mi vždycky poslala, něco mi poslala a prostě zpracovali jsme to a takhle to prostě vznikalo. No.
0: A bylo to spíš tak, že jste jí dávala volnou ruku, anebo jste jí i říkala témata, o kterých byste ráda zpívala?
1: No, já jsem jí říkala, že bych chtěla šanson. To znamená, ten první šanson, to je vlastně skutečně jakoby šansonového rázu. Takže ten tak možná vznikl trošku jakoby na objednávku, ale já jsem jí neříkala, o čem to má být. My jsme se spolu bavili o životě a vlastně to jsou všechno její pohled na mě a je to souznění. Je to prostě naprosto neskutečné souznění. Pro mě neskutečné souznění.
0: Když jste si takto blízké a ona dokáže vlastně odhadnout, o čem vy byste chtěla nebo mohla zpívat, stalo se někdy, že by naopak se tím tématem vůbec netrefila? A že byste říkala, jo, to se mi jako líbí, ale přece jenom bych...
1: Jako ano, protože ona zasahuje do různých žánrů, jo. Některé ty věci jsou třeba trošku vzdálenější, ale prakticky si myslím, že má velký potenciál. Nejenom třeba ve vztahu ke mně, ale i třeba ve vztahu, že by mohla psát třeba i pro někoho jiného, jo.
0: Tak pojďme si pustit další píseň Lenky Markové. Chtěla bych, může být?
1: Mm-hmm, ano.
0: Tak tady je.

0: S Danou Chytilovou hovoříme o jejím albu V mladé duši spoutaná. Vedle písní z repertoáru Hany Hegerové a vedle autorských písní Lenky Markové, které většinou tedy vznikaly přímo pro Danu Chytilovou, na albu najdeme taky skladby autorské dvojice Pavel Dostál a Richard Pogoda. Pavel Dostál samozřejmě osobnost známá nejenom z kulturního prostředí, ale i jako ministr kultury někdejší. Richard Pogoda na střední Moravě důležitá kulturní osobnost, bych řekl. Takže jak jste se dostala k písním této dvojice?
1: Pokud mám povyprávět úplně celý příběh, já Richarda Pogodu jsem znala, samozřejmě věděla jsem, on dělával diskotéky taky, že jo, takže prostě znala jsem ho jako osobu, vím i o tom, jsem zaznamenala ty jejich divadelní činnost vlastně, kterou měli, já nevím, na konci 60. let, 70. letech, jo, takže já jsem takhle o něm věděla, uznávala jsem ho jako muzikanta. Ale potkala jsem se s ním tak nějak trošku blíže, když jsem zpívala na nějaké akci pro seniory, zpívala jsem tam šanzony a protože můj pianista tehdy nemohl nebo byl nemocný, tak jsem ty šansony zpívala na podklady, na hudební základy a to je teda, to samozřejmě to by vůbec nemělo být, jo. A když se chystalo, že vejdu na pódium, tak vidím, že tam v první řadě sedí Richard Pogoda. Takže jsem se totálně orosila. Nicméně jsem to nějak zvládla, od té doby se nějak blíže bavíme, jo. Že vlastně on to ohodnotil celkem dobře, jako samozřejmě já jsem si vědoma, že je to vždycky lepší naživo, já to tak mám ráda. Ale od té doby spolupracujeme a tak nějak o sobě víme a vlastně teď v poslední době jsme se i bavili o tom, že těch písniček uděláme víc, máme už jich víc připravených. On vlastně sám koncertuje ještě s panem Švihálkem, vynikajícím saxofonistou z Olomouce, takže mají svoje pianotéky a jsem občas přizvána i já. Takže vlastně tak ta spolupráce nějak vznikla. No a domluvili jsme se, že dáme na to CDčko i dvě skladby tady z tohoto repertoáru. Nedoprovází mě tam teda Richard Pogoda, doprovází mě můj kolega Martin Smutný a je to z živé nahrávky, vzniklo to z živé nahrávky v Ostravě.
0: Ty písně tedy, jak říkáme, jsou tam dvě. Jedna se jmenuje Jidáš, jedna stará divadelní opona. Jsou to vlastně velmi různá témata. I to je vlastně dokladem té pestrosti celého alba a i samozřejmě pestrosti repertoáru těchto dvou autorů, Pavla Dostála, Richarda Pogody. Takže my si poslechneme, kterou z nich?
1: No, já teď nad tím přemýšlím. Já teď nad tím přemýšlím, protože my jsme se napřed bavili o té divadelní oponě.
0: Tak víte, nebo klidně pusťme oponu a Jidáše necháme za domácí úkol.
1: Dobře.
0: Kdo si bude chtít poslechnout, tak by si měl dohledat celé album někde a poslechnout si i tuhletu skladbu.
1: Ano.
0: Takže tady je
1: Stará divadelní opona. Jsou to vlastně obě šanzonové písně a přeji příjemný poslech.

a místo zlata jenom mosas tady cinká. To všechno za mnou, to je lidi fikce, co by se v denním světle rozpadlo.

0: Zpěvačka Dana Chytilová je s námi ve studiu, představujeme si album V mladé duši spoutaná. Toto byla tedy koncertní nahrávka, je to tak?
1: To byla koncertní nahrávka, ano.
0: A jinak album jako takové je natáčené ve studiu?
1: Vzniklo ve studiu, ano.
0: Vy říkáte, že nejlepší je to na život ty písničky, když bych to otočil, co vám dává to natáčení ve studiu? Je to jenom tedy nějaké nutné v uvozovkách zlo, aby ta hudba byla konzervována, zachována, anebo naopak v tom taky můžete vidět třeba nějaké potěšení, něco, co vás může naplňovat?
1: Já vidím potěšení ve všem, co se týká hudby, takže i práce ve studiu je velice zajímavá. Já si myslím, že to člověku dává i, že se může posunout někam, jo? Že se tam může pracovat na detailech, ale zase na druhou stranu, když to vezmu přes šansony, kde je důležitý hodně ten výraz a to prostě nemůžete nějak nafilmovat, nebo já to aspoň neumím, jo. Já vlastně každou tu písničku i na koncertech si myslím, že zpívám po každé trošku jinak, jo. Takže v tom studiu možná právě u těch šansonových písní od Hany Hegerové je trošku třeba těžší tam ten výraz dát a nejsem třeba schopna to dávat víckrát po sobě. Takže, ale práce ve studiu je určitě pro mě velice zajímavá, inspirativní a kromě toho ty šansony, ty vznikaly vlastně naživo. Tam vlastně byli oba dva, nebo všichni tři pánové muzikanti a my jsme je vlastně hráli naživo, takže to je vlastně živý záznam také.
0: Když říkáme všichni tři muzikanti, tady už některá jména padla, ale nejsem si jistý, celou tu sestavu jsme, myslím, ještě neřekli.
1: Ano, takže piano Radim Linhart, ten vlastně mají takovou hudební režii, nebo produkci, já vždycky nemůžu najít to slovo, takže Radim Linhart, ten vlastně je nějaká taková hlavní osoba, která dělá aranže, a která vlastně to tak trošku dozoruje. Potom na kontrabas Vít Fiala a na kytaru Zdeněk Fischer, to jsou ty šansony.
0: Tak a plus tedy na albumu už jsme zmínili Martina Smutného, který vás doprovází tedy v těch písních Richarda Pogody a Pavla Dostála. Pak je tam David Vostrý v některých skladbách. A pak je tam ještě zvláštní host Alex McBeat.
1: Ano, na to už skoro zapomněla. Alex McBeat, to je vlastně člověk, který se mnou naspíval ty dva duety, které na tom CDčku jsou. A je to naprosto úžasný člověk, který zpívá úplně jiný žánr. On zpívá metal, já nevím, jak se všechny ty metaly jmenují v současné době. Vlastně hraje s kapelou Vitacit. Ale má ještě spoustu jiných projektů. Jo? Já se ani netroufám se ani ptát, kolik. Má vlastně taky v Praze i takový svůj malý klub. A takže ten se mnou naspíval ty písně. Je původní národnosti Armén, ale umí skvěle česky.
0: Co vás vedlo propojit se hudebně právě s ním? Čili s člověkem z úplně jiného hudebního světa?
1: Mám-li povyprávět úplně celý příběh, jestli na to máme čas, tak je to taky zajímavý příběh, protože já jsem se s Alexem potkala po nějaké době a potkala jsem se s ním v Olomouci v jednom klubu a já jsem se ho šla na něco zeptat a on mi řekl, že mě zná. Tak jsme nakonec zjistili, že se známe z jedné jazykové školy v Praze, kde on vyučoval. A potom, když jsem hledala někoho do duetu, tak jsem se ptala na různé lidi. Já jsem měla takové velké představy jako nějakých hvězdných jmen, ale to samozřejmě nevyšlo a jeden kamarád mě právě na něho nasměroval. A já jsem pak oklikou zjistila, že ho vlastně znám. A prostě jsem dala na toho mého kamaráda, že to zvládne. A já jsem nevěděla tehdy, že dělá ještě jiné žánry. To jsem se dozvěděla až později, jo. Takže Alex přijel, natočil a myslím si, že to byla velice, velice dobrá volba.
0: No a do té mozaiky pestré, tak jak už jsem to naznačil, tady jsou to další kamínky. My si poslechneme jeden z těch duetů. Píseň se jmenuje Káně. Řekneme si k ní ještě něco?
1: No Káně, to je vlastně píseň, která trošku je vyzladěná do roku. Jo, takže je taková možná lehce tvrdšího ražení, ale není to zase nějak úplně moc přehnané. A je to vlastně o tom, jak se člověk dívá z výšky na svět. Je to taková úvaha o tom, že když by se člověk stal ptákem, tak jak by to všechno, jak by to vlastně bylo, co by mu chybělo, co by cítil, co by necítil. A tato písnička ale vznikla ještě předtím, než jsme se, jako ten námět, než jsme se s Lenkou Markovou poznali. Ale je to jedna z těch, která zarezonovala a vlastně ta vznikala hned jako druhá po tom Bodlákovi.
0: Skvěle, takže my se vlastně vracíme k repertoáru Lenky Markové, ano, po té jedné malé odbočce a je to tedy duet s Alexem McBeatem.

0: Posloucháme Danu Chytilovou z alba V mladé duši spoutaná. K písni Jsem v mladé duši spoutaná se za chviličku dostaneme, ale ještě předtím využiju toho, že vás mám stále ve studiu a zeptám se na nějaké plány, co chystáte v nejbližší době, ať už jsou to koncerty nebo třeba nějaké jiné projekty.
1: Tak v nejbližší době vlastně se chystají koncerty. Já vlastně letošní rok jedu trošku ve stylu takového turné k nedožitým 95. narozeninám Hany Hegerové. Takže teď koncertuji převážně s těmi šansony Hany Hegerové. Ale do toho koncertu zařazují i písničky Lenky Markové. Mm. Ale vlastně teď je taková jakoby vlajková loď ty nedožité 95. narozeniny Hany Hegerové. A při té příležitosti kromě jiných koncertů bych možná zmínila dva, na které bych i posluchače Rádia Proglas ráda pozvala. A ten první se koná 18. října v divadle Semafor, což je pro mě velká pocta, že můžu tady v tomhle divadle, kde vlastně Hana Hegerová začínala nebo působila dlouhou dobu, že tady v tomto divadle můžu mít koncert, navíc s muzikanty, kteří vlastně jí byli blízko. Zdeněk Fischer s ní hrál úplně nejdéle vlastně na kytaru se všech hudebníků. Vít Fiala s ní také vystupoval, dokonce v divadle do dneška hraje aktivně. Na piano mě doprovodí Radim Linhart, ale bude přítomen. Přislíbil účast i pan Milan Dvořák, což je vlastně první dvorní pianista Hany Hegerové a možná mě i doprovodí v jedné písni na klavír přímo v divadle Semafor. Takže to je velký koncert, který chystáme 18. října v divadle Semafor. No a druhý, na který bych ráda pozvala, nebo možná na ten koncert se možná nedostanou posluchači, ale rozhodně doporučuji k návštěvě. To je Hurbanovo na Slovensku, kde existuje takové malé muzeum Hany Hegerové. Tam je dům, ve kterém ona žila s maminkou. A je tam mini muzeum, kde jsou věci z její pozůstalosti. Naprosto kouzelné, magické místo. Je tam i penzion, nádherně zařízený. Takže tam můžete zažít večer s vůní levandulovou. A vana plná fialek taky může být.
0: To jsem právě chtěl říct, jestli...
1: Mají tam krásnou vanu.
0: Napadlo.
1: takže vlastně tady tyhle ty dvě věci, samozřejmě kromě toho jiné koncerty v Nové Míčíně. Včera jsme hráli v Bystřici pod Hostýnem. A chystá se i nějaký nový projekt, ale to ještě to bude příští rok, takže chystáme i něco nového. Kromě jiných věcí, které ještě dělám, ale pro mě vlastně... Tady to, o čem se bavíme, je asi úplně na prvním místě.
0: Vy jste ostatně už v průběhu rozhovoru zmiňovala, že třeba těch písní je už ještě víc, takže já se budu těšit třeba i na nějakou příští nahrávku za nějakou dobu, až nazraje čas. A...

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Za malou chvíli bude 20 hodin a na Proglasu budeme přebírat zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Lidé by za účast na prevenci mohli nově získat od pojišťovny příspěvek až 1500 korun. Spojené státy Dánsko a Grónsko podepsali dohodu o amerických bezpečnostních zájmech v Grónsku. Hokejisti Pardubic usilují proti Liberci o třetí extraligovou výhru za sebou. A zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle se přidají přehánky, teploty do 20 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Za absolvování preventivních prohlídek a screeningů by lidé mohli získat příspěvek od pojišťovny ve výši 500 až 1500 korun. Ministerstvo zdravotnictví to navrhuje v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou dnes představilo. Příspěvek by pojišťovna lidem vyplácela automaticky, bez žádosti.
4: Nárok na příspěvek by mohli mít lidé ve věku od 45 do 65 let, pokud absolvují všechna vyšetření dostupná pro jejich věk. Jeho výši by si pojišťovna určila ve stanoveném rozmezí sama, vysvětlí.

0: Je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
1: My si o to slibujeme posílení konkurence pojišťoven.
0: Náklady na příspěvek by podle něj mohly být až 1,7 miliardy korun. Michaela Šebelová z opozičního hnutí STAN změnu kritizuje.
2: Takže za mě tohle je zase takový jako populistický výstřelek, který prohloubí dluh, ale nemáme jistotu, že opravdu přinese ten kýžený efekt.
0: Už teď pojišťovny odměňují za prevenci, příspěvek ale dávají na další zdravotní péči. Novela by mohla být účinná od ledna 2020. 8. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: Spojené státy, Dánsko a Grónsko podepsali na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku dohodu o americké vojenské přítomnosti v Grónsku. To by Američané mohli rozšířit, i když jim budování vojenských základen na ostrově umožňuje už smlouva z 50. let. Podle amerického prezidenta tak k jedné základně Američané přidají další dvě.
4: Americký prezident Donald Trump i dánská premiérka Mette Frederiksenová prohlásili, že dohoda prospěje jak Spojeným státům, tak Evropě. Frederiksenová řekla, že zajistí, aby se nepřátelé Spojených států nedostali k Americe blízko. V narážce na dřívější Trumpova prohlášení o možné anexi Grónska zdůraznila, že dohoda respektuje suverenitu Dánska a právo Gróňanů na sebeurčení. Premiér Grónska, které je autonomní součástí dánského království, Jens Frederik Nielsen označil dohodu za vítězství pro všechny tři zúčastněné strany. Americko-dánské a grónské vztahy odteď budou podle Trumpa bezpečnější. Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: Zhruba čtvrtina žáků Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy na okraji Prahy trpí od pondělního večera zdravotními problémy. Hygienici zjišťují příčinu potíží. Záchranáři odvezli do nemocnic 7 lidí.
5: Pražští záchranáři kvůli tomu řešili 23 volání na tísňovou linku, popisuje mluvčí Karel Kirs.
6: U pacientů převládaly zažívací obtíže, zvracení, průjmy a v některých případech i zvýšené teploty. 7 pacientů bylo vezeno do zdravotnických zařízení.
5: Ve škole nyní pracují epidemiologové, kteří zjišťují příčinu vzniku infekce, potvrdila mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
7: Před dnešním zahájením provozu jsme se školou telefonicky dohodli preventivní opatření v podobě dezinfekce prostor.
5: Ředitel školy Libor Skala na zítra a na čtvrtek preventivně vyhlásil ředitelské volno pro třídy v budově v Polesné a Čentické ulici. Situací se zabývá Rada Prahy 21. Josef Beneda, Radiožurnál.
8: České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Ve čtvrtfinále porazily Britky už po dvou hrách. Vítězství zapsali Marie Bousková a Linda Nosková. V pátečním semifinále se Česko utká se Španělskem nebo Kazachstánem. Hokejisti Pardubic hostí v Tipsport Extralize Liberec. Pět z posledních šesti vzájemných utkání vyhráli Severočeši. Stav a čas zápasu přidá reportér Otagu Tvirt.
9: 50. minuta zápasu a Liberec vede tady v Pardubicích 3-2. Jak to vypadá na Spartě, kam přijela mladá Boleslav? Nový tady je Skalický.
10: 4,5 minuty do konce druhé třetiny a Sparta prohrává s mladou Boleslaví 2-3. Z pražské O2 arény Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
11: Překážka na D1 za Lipníkem a nehoda na D6 u Varů. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy opatrně za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 302 stojí nouzově osobní auto. Je v odstavném pruhu zatím neoznačené, řidič stojí za svodidly. Na dálnici D6 pozor za Karlovými Vary ve směru do Chebu. Ve sjezdu na Plzeň na kilometru 131 havarovala motorka. Je to na exitu za zatáčkou, zpomalte. Na D8 z Drážďan do Prahy čekejte překážku na prvním exitu na české straně. Na 87. kilometru stojí porouchané nákladní auto, blokuje odbočovací pruh na Petrovice. Na D2 z Bratislavy do Brna pracují silničáři za Židlochovicemi. Za dlouhodobým omezením teď na 8. kilometru opravují vozovku v levém pruhu. Projíždějte opatrně, kolona se netvoří. A v Praze Libuši je uzavřená meteorologická ulice mezi Novodvorskou a Libušskou. U fotbalového hřiště vyšetřují nehodu se zraněním, srážku auta s chodcem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až na plus 2. Zítra pak čekáme ráno ještě ojedinělé mlhy anebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojedinělé přehánky. Teploty 14 až 18, na jihu Moravy zítra až 20 stupňů, na horách naměří většinou kolem 9. Tolik zprávy.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 20 hodin 9 minut úterý 22. září a na vlnách Proglasu ve večerním vysílání vás zdraví Ondřej Šidlo. Teď uslyšíte píseň Smutnej svět od skupiny MF Band.

televize tečou výsledky naší ligy. Co vyhráli jsme kdysi, jsme zase projeli. Jazykem lížu u vrus, jsme zbytý jako dogy. A nic mi nevyčítáš,

0: svět nás hobluje.
1: Dnes je Mezinárodní den bez aut a v kalendáři si připomínáme svatého Mořice a druhy, římské vojáky egyptského původu, mučedníky pro víru z počátku 4. století z území současného Švýcarska. Svatý Mořic se stal patronem vojáků a obchodníků a je ochráncem v boji před onemocněním uší.

Krátce po 20. hodině a 16. minutě uvedeme na Proglasu pořad Rudl. Jedná se o reprízu ze včerejška s názvem Po 169. Ve 20 hodin 45 pak budete moci poslouchat slovenské vysílání Radia Vatikán a od 21. hodiny vás zveme ke společné modlitbě večerních chval a živého růžence.

0: Dobrý den, milí posluchači Proglasu, je tu Rudl, každopondělní nahlédnutí do kuchyně Proglasu. Dnes vás jim budou provázet
1: Jaroslav Vojtěch,
0: Martin Holík a ze začátku
2: Milan Tesař.
0: Tak jako obvykle nejprve pozdravíme, poděkujeme vám, kteří jste měli nejprve půlkulaté nebo kulaté narozeniny v tomto měsíci září.
2: Tak a jsou to konkrétně tedy naši kapři, dobrovolní pomocníci, kteří nás podporují. Tak je to Marie Šochová z Dobříše a Ursula Palová z Ostravy. Přejeme všechno dobré.
0: A dále blahopřejeme a děkujeme dárcům, kterým je 70 let a více, mají v tomto měsíci narozeniny a darovali nám v loňském roce vyšší finanční obnos.
1: Jsou to Ludmila Machačová z Bořetic, Josef Hampl z Brna,
0: Václav David z Fulneku, pater Václav Vrba z Veselí nad Moravou, Milada Dítětová z Herálce. Tak vám všem moc děkujeme a možná, že můžeme chlapi dodat, že vlastně teďka máme takový zvýšený zájem jednak při našich plánovaných cestách do regionu. My to pořád tak úplně neumíme, ale moc rádi přivítáme pomoc kamaráda či kamarádky Proglasu, když přijedeme, aby nám pomohl tam s tou návštěvou. Je tam vždycky nějaký ten stolek, něco, co ukazujeme, něco, co rozdáváme, prodáváme, domluvit možnost vystoupit na 3 minuty před požehnáním při mši svaté, mít tam nějakého pomocníka, třeba případně elektřinu ke stolku a tak.
1: Určitě by se nám taková pomoc hodila, znovu takovou činnost oprášit, ona dřív byla běžná, nicméně teď i ten náš personální záběr, pokud mají vyjet, například teď o víkendu jsme byli skutečně jako daleko, je to třeba 250 kilometrů, to znamená několik hodin jdeme tam, několik hodin jdeme zpátky a pokud vyjedou 2 nebo 3 lidi od nás, je to už rozdíl.
0: A ještě více možná, teď se budeme soustředit na ty, kteří jsou trošku technicky fundovaní a to mohou být vaši přátelé, vaši pomocníci, vaši synové, vnukové, že totiž je mnoho území, kde chceme říct, ano, ono to tady je, ale vysílá to jiným způsobem a stačí si opatřit to rádio a teď jaké, jak citlivé, na jaké, s jakou tou výbavou. A my na to máme ty mapy, potom se nám to tak nějak vyvíjí s tím spouštěním dalších nových vysílačů. Pak máme tady seznam těch přijímačů, které jsou nějak ověřené. Chystáme dokonce projekt do domovů seniorů a LDNek a zdravotnických zařízení, kde se to udělá třeba jako hromadný rozvod do společné televizní antény, což v mnoha domech vlastně ve většině stále existuje, že je tam připojení k televizoru, jak dostat Proglas zpátky do televizoru, do DVB-T2.
1: Já na to ještě navážu, teď o víkendu jsme měli nějakou akci, my se k ní později vrátíme, ale je pravdou, že při každém povídání s našimi posluchači přicházíme na to, že třeba ta generace seniorů, anebo ještě starší generace, se skutečně třeba nemůže poprat s tím rozdílným, s tou rozdílnou jako mechanikou nebo s tím rozdílným příjmem, který u toho FM jsme prostě točili kolečkem a nějak to jako šlo a ladili jsme tím ty stanice, ale teď ten DAB vyžaduje trošku jinou jako technologii a je pravdou, že ti starší lidi s tím mají potíže, protože ti, kteří je obsluhují, nám potom říkají, ano, my jim to naladíme, ale za 3 dny to zase mají prostě rozladěný, je to zpátky a už to nemůžou třeba jako naladit, takže stačí, že tam špatně něco vyhledají, znovu zmáčknou.
0: No, tam je to právě naopak, Jardo, protože když se to jednou naladí, tak už se to nikdy neskazí.
1: Já jenom, Martine, reaguju na to, co mi ti lidi jako říkali. Ne, že bych já měl tu zkušenost, ale ti staří lidi jsou teď v tom, prostě takhle to je.
0: Já si myslím, že i mladší jsou na tom úplně stejně. Oni kromě toho, že teda neposlouchají rádio vůbec a potom je tady ten problém s auty, kde se to poslouchá hodně, protože doplnit přijímací vstupní díl do auta není dneska v podstatě snadno řešitelné, protože ty co se prodávají, jsou málo citlivé a tak nezbývá, než čekat, až se dostanu k autu vyrobenému po roce 2020, kde tam ten vstupní díl už je. Nicméně je to jako s televizemi, taky to bylo tak, že se varovalo, vypisovalo celostátně i na náklady státu, se upozorňovalo na tu změnu technologie, ale lidé, až když přestali vidět programy, tak teprve se začali starat o nějaký set-top box a za pár let, za 6 let, myslím, že to bylo znovu a tam už nepomohl ani ten set-top box, tam se musel vlastně rozumně vyměnit celý televizor. Takže tady to probíhá také trochu skrytě, protože stát je skoupí na to, aby podporoval tuhle tu změnu. Je to jednoduché, protože to pásmo FM nikdo neopouští a já bych chtěl jenom, abychom neodrazovali lidi, že to vlastně, i když to spadne na zem a tak, ono to pořád už tam je, jo, na rozdíl od toho kolečka. Takže je to jiné, opravdu je to jiné a není třeba se toho bát. Jo, my teď hodně nabízíme ty 3 systémové přijímače, které vlastně to vyřeší úplně vždycky. Tak a my teď máme za ten týden několik návštěv, několik vystoupení, takže Milane, tebe jsme pozvali, abys řekl o svém huteném nabírání pořadů.
2: Tak je to tak, já jsem vyrazil o víkendu od pátku do neděle na World Music Festival Bratislava, to je moje oblíbená akce, protože se koná blízko Brna, Bratislava je 2 hodiny vlakem a je to možnost vždycky načerpat hodně povědomí o slovenské hudební scéně, řekněme od folkloru až po různých hudební experimenty. Na Slovensku se v tomto ohledu pořád něco zajímavého děje, řekl bych možná víc než u nás, takže se mě povedlo natočit rozhovory s několika slovenskými folkovými i folklorními a třeba s jednou klezmarovou kapelou, takže s různými umělci, plus s některými zahraničními hosty toho festivalu, i když ta zahraniční část je tam spíš v menšině oproti těm slovenským. Možná zmíním jeden příklad, Jan Kružliak, to je klasicky vzdělaný houslista, který v posledních letech vede OLUN, což je Orchester ludových nástrojů slovenského rozhlasu, něco jako Broln, tady u nás v Brně. A on vlastně si říkal, že ten orchestr stagnuje, že už že třeba dlouho nic nového nedělá, takže oslovil skladatele různých žánrů, klasické, jazzové, jiné, aby napsali nové skladby inspirované slovenským folklorem. Vznikla z toho velmi pěkný projekt Obrázky zo Slovenska, který vlastně kombinuje folklorní přístup a klasický přístup. To album teď boduje v mezinárodních hitparádách a v podstatě je to ukázka oživení té lidové hudby vlastně na půdorysu hudby klasické a má to smysl, je to životaschopné. Takže například toto. A jinak ten festival je zajímavý i tím, že tak jako Maraton hudby v Brně ukazuje různá místa toho města, takže člověk se podívá po Bratislavě do různých sálů, divadel, klubů a podobně.
0: Věřím, že tě nezaskočím, když se tě zeptám, patří vlastně tyhle ty věci na vlny Proglasu?
2: Určitě, určitě patří.
0: Proč?
2: Těch důvodů já bych mohl říct několik, ale jedna je, že v podstatě lidová hudba nebo hudba, která vychází z kořenů, je něco, co vlastně k lidem patřilo od nepaměti, co patří k naší tradici, podobně jako třeba víra. A ono vlastně i v tom křesťanském prostředí se to často prolínalo, když se vezmeme, že nejslavnější moravský sběratel lidové hudby František Sušil byl kněz, například. Takže ty věci mají hodně společného a já si právě myslím, že ze všech různých hudebních žánrů právě ty, které vycházejí z těch lidových kořenů, mají k Proglasu nejblíž. Právě z těchto důvodů, toho spojení s tou dlouholetou tradicí a podobně a taky s tím, že je to vlastně něco, co může oslovit člověka i dnes, i když jsou to věci třeba inspirované něčím dávným a starým.
0: No já jsem si všiml, o víkendu jsme také byli na Tetíně ke svátku svaté Ludmily a tam vystupovala také kapela našim posluchačům známá Epidemie. Ono se to nezapisuje jako ta nakažlivá nemoc.
2: Ano, jsou tam, je tam Y.
0: No a ta hraje a zpívá jakou hudbu?
2: tak epidemie vyšla, řekněme, z klasického folkového prostředí a dneska už v podstatě hrává i na velkých festivalech, tím, že má bubeníka, tak už ji berou třeba posluchači nějací třeba popovější, rockovější, ale zase vychází z těch kořenů akustické hudby a vlastně je to všechno takový ten velký, já bych řekl, balík žánru, které nemusíme pojmenovávat a přímo rozlišovat, ale je to něco, co právě vyšlo třeba z té melodičnosti, zpěvnosti a co si myslím, že pořád může oslovovat generace posluchačů.
0: No a ty se z Bratislavě také setkal s ředitelem Slovenského rozhlasu, tedy té části RTVS.
2: Ano, je to tak, je to vlastně zajímavá věc, protože to je Petr Janků, našim posluchačům určitě velmi dobře známý písničkář, křesťanský písničkář, vím, že si o něj hodně píšou i do hitparády, občas ho zařazují. No a Petr prodělal takový celkem zajímavý životní osud. Původně to byl takový protestní písničkář, trošku ve stylu Karla Kryla třeba a pohyboval se vyloženě na té folkové písničkářské scéně. Potom prošel obrácením, začal psát písně vyloženě křesťansky, já bych řekl možná i konkrétně katolicky orientované, protože on si hodně zakládá právě na své katolické víře. Je autorem například slovenské hymny k jubilejnímu roku a různé, v podstatě je na té gospelové scéně slovenské dneska na špičce a on zároveň si prošel profesemi, byl ředitelem jednoho divadla v Bratislavě, prostě věnuje se dlouhodobě kultuře a v loňském roce se stal tedy ředitelem Slovenského rozhlasu. Neříkáme generálním, protože tam je generální ředitelka, která má rozhlas a televizi dohromady na starosti a on je tedy pod ní za ten rozhlas. Tam je zajímavé i to, že víme, jaká je situace politicky na Slovensku a nechci teď třeba do toho tady zabíhat, ale Petr je vlastně, se dlouhodobě angažoval v KDH, v Křesťansko-demokratickém hnutí, což je vlastně opoziční strana dneska. Takže i to je tam jako docela zajímavé, jo, že se vlastně dostal do takové funkce a já jsem s ním natáčel v pátek rozhovor, ten rozhovor byl tedy primárně o jeho novém hudebním albu, nicméně dotkli jsme se právě i té dvojrole písničkář nebo i křesťan versus právě ředitel takové instituce, jak nezacházíme do politických podrobností, ale spíš třeba do nějakých etických, do toho, jak ten člověk vlastně musí zvažovat, jak musí některé v podstatě jak tu svou roli vykonává jinak v té funkci toho ředitele, v té funkci toho písničkáře, ale zároveň je to jeden člověk, že, který má jeden mozek, jednu hlavu, jedny názory. Takže myslím, že je to zajímavé.
0: Mm-hmm. Kolik pořadu připravíš z takové jedné své návštěvy Bratislavy?
2: To já jsem si na sebe ušil, já totiž, když na takovéto akce jezdím, tak samozřejmě nejraději bych tam seděl, poslouchal koncerty, případně konverzoval, ale já to někdy dělám tak, že si dopředu domluvím rozhovory, tak pak už se nedá moc couvnout, i když se člověku moc do toho nechce. Takže já jsem těch rozhovorů do pořadu, jak se vám líbí, natočil 7 a z toho ten jeden, to byl právě ten houslista, o kterém jsem mluvil, z toho Olunu, čili slovenského Brolnu v uvozovkách, tak tam je to tak dlouhý materiál, že to vydá asi na 2 pořady.
0: Tak se máme 8. na co těšit. Milane, děkujeme a my s Jaroslavem se tady pustíme do dalších témat. Tak my jsme, Jardo, slyšeli tady od Milana, ty se zase zúčastnil i se svou paní dnu otevřených ateliérů Jižní Morava. Ano, co to je?
1: Tak dny otevřených ateliérů na Jižní Moravě jsou jedny z dní otevřených ateliérů průřezově, konají se na Vysočině, konají se v Jižních Čechách, konají se ale i třeba v Dolním Rakousku a všude ty ročníky jsou trošku jiné. První, kdo začínal, tak právě byly Jižní Čechy tady v republice a ty letos už slavili třeba 19. ročník. Nicméně je to tedy akce, která už je nějakým způsobem tradiční. Dá se říct, že kraj, třeba tady Jihomoravský kraj, už se ujal i organizace. Předtím vlastně to vedla Galerie Hodonín tady v Jižních, tady na Jižní Moravě. Nicméně každý rok se zúčastňuje trošku víc těch ateliérů. Letos to bylo asi kolem 141 otevřených ateliérů a to mluvím jenom teda o těch dnech otevřených ateliérů na Jižní Moravě. Samozřejmě pro ty výtvarníky Je to třeba cesta k tomu, že se potom jdou podívat do toho Rakouska, kdy třeba ty dny otevřených ateliérů v Dolním Rakousku se konají až za měsíc, 17. až 18. 10. A stejně tak kraj nebo výtvarníci potom pořádají i vlastně zájezdy a je to takové příhraniční, přeshraniční, takže mezinárodní. Je to moc pěkně podporovaný už vlastně festival a lidem to umožňuje nahlédnout do ateliérů, případně na nějaké výstavy, jako my třeba moje paní Lenka Vojtěchová, která zde v Proglasu, pokud jsme v dobré kondici, tak máme tady otevřenou galerii, teď ještě v dobré kondici tady na Pelikově nejsme, nemáme tu galerii, nicméně na Olomoucké několik let jsme zasáhli tou galerijní činností, tak vlastně má i tu schopnost té kurátorky, řekněme, takže Lenka je jako aktivní malíř, no a nenecháme nahlížet k nám do ateliéru, protože zrovna u nás je v kuchyni, tak je to trošku nepříjemné tam nechat nahlédnout, třeba v našem případě jsme měli teď o víkendu asi 150 hostů, kteří se přijeli podívat, takže nechcete úplně, aby vám 150 lidí prošlo za sobotu a neděli kuchyní, ale uspořádali jsme vlastně jakoby výstavu.
0: Tak kdyby bylo 150 koláčků, tak bych se tomu tak nebránil.
1: Myslím, že jsme měli koláčků dost, vzali jsme hodně burčáku a vařili jsme tam kávu, bylo to příjemné. Prostory nám tentokrát poskytla fara ve Zbraslavi, které moc děkujeme, nevím, jestli to někdo uslyší nebo neuslyší. Nicméně je to moc pěkné prostředí, je to moc pěkné zázemí a byť člověk, co by organizátor s tím má, nebo organizátor, účastník toho s tím má jako velké starosti, protože ono, počítali jsme to a bylo tam asi 52 obrazů v rámech a asi 50 obrazů jako volných listů a podobně, takže přes 100 děl, tak ono to jako převozit, instalovat, pak v neděli to zase odinstalovat a v pondělí být svěží v práci, není to jednoduché.
0: Jak dostat malířský štětec do rozhlasového vysílání?
1: No, je to tak, no. Je to tak pěkné.
0: Určitě jste tam měli i materiály pro glasu, že?
1: Byl bych špatným provozním ředitelem a personálním ředitelem, kdybych si tam neudělal propagaci pro glasu, ano, ale taky pravdou, že už to místo, ta fara, tak vlastně svádí to k tomu, že tam třeba po ranním šiv neděli, která začíná ve Zbraslavi v 11 hodin, tak vlastně my jsme měli otevřeno od 12, takže velké množství je potom prostě farníků přirozeně, kteří přijdou. My jsme i tentokrát to měli v ohláškách, tak to bylo také výborné a je pravdou, že nám i, nevím, jestli třeba paní starostka Valová poslouchá někdy Proglas, byla by to náhoda, nicméně i jí děkujeme za podporu jako obce, protože měli jsme to jak v našem občasníku Herald, tak jsme to měli v takových ohláškách tím rozhlasem naším tradičním, měli jsme to na stránkách obce, takže je znát ta podpora obce taky jako veliká vzhledem k tomu výtvarnému umění.
0: Takže díky za to. Já jsem byl v sobotu na Cyrilometodějském gymnáziu, které slavilo 30 let už od svého založení na Lerchově ulici a když jsem se potom díval na ty absolventy i na ty aktuální studenty, tak jsem si řekl, jak neuvěřitelné množství dobrých lidí je možno důvozovek, trošku to dám, vychovat k tomu, protože tam jsou i ty umělecké činnosti, vlastně zejména pro ty studenty, kteří se připravují pro práci s dětmi, takže opravdu i hudebka, výtvarka, dramatické umění a to všechno tam krásně prolínalo a ještě pan biskup Vojtěch Cikrle, který provázel celých 30 let vlastně tuto krásnou aktivitu škol CM, tak požehnal nové školce, která se jmenuje Hlaholka, takže v tom slyšíme i tu Hlaholici Konstantinovu Cyrilovu a je to tady nádherná budova, která stojí za gymnáziem, je propojená. a vytváří tam nádherné zázemí, teď nevím pro kolik dětí, ale je to tedy radost pohledět a věřím, že já teda, kdybych do takové školky mohl chodit, tak by mě z ní nemohli dostat domů.
1: Musíš, Martine, počkat na příště.
0: Na příště.
1: Tady v tom ohledu a třeba se to podaří. Já jenom k tomu poznamenám, že samozřejmě ty dary, které potom u těch dětí jako rozvíjíme, tak samozřejmě, ať se jedná tady o výtvarné umění nebo o hudební výchovu nebo o scouting, prostě ty věci buď do těch dětí jako vkládáme a pak nám vyrostou, a nebo nevkládáme a ty děti se nám někde tady poflakují jako po ulicích a podobně.
0: No, oni říkali, že už je to celé, jo, že to je pro mrňátka, pak základka, pak střední, odborná, střední gymnázium, tak jsem říkal, tady na té Rudišově máte ještě volnou stranu, tak tam by šlo ještě pořídit domov seniorů pro opotřebované kantory a tak jako je dítě mladé, tak senior je taky, může být malé, jako malé dítě, no tak to, abych se tam chodil hrát taky.
1: Ale univerzity třetího věku, které se věnují i tady takovým rozvojovým věcem, jsou samozřejmě hudební výchova, výtvarka, všechno existuje. Ano.
0: Tak vy jste možná, milí posluchači, zastihli v našem vysílání několik osobností, které se snažíme propagovat jako dobré lidi, velmi často také dobré křesťany a buď jako kandidáty do Senátu nebo do municipality, protože ty krajské budou tady volby, že obecní a pro někoho tedy asi zhruba třetina pro volby do Senátu. Doufám, že to i oceníte, protože ti lidé si našli ve svém velmi napěchovaném programu čas a snažili jsme se nasvítit jejich životy z jiné strany, než že bychom řešili obecné politické postoje a všechny ty věci, které se teď motají, ale snažíme se je představit jako lidi z masa a kostí, kteří v něčem vyrůstali, něco studovali, něco prožili a dneska to dávají v šanc. Jo? Já si pamatuju, jak biskup Pavel náš při mši svaté říkal, že jsou dvě moudrosti. Jedna je moudrost lidská, která vychází ze zkušenosti, z zašeného věku a z nabitých dovedností. A potom, že je boží moudrost a ta se nám vlévá jako schopnost cítit, co se vaří v boží kuchyni. Takže to je moc hezké vyjádření. Takže vlastně u těchto lidí, myslím, dost často cítíme právě tu ochotu ke službě, chuť posloužit, pomoci a aby se nám všem v naší krásné zemi žilo lépe. Takže doufáme, že to oceníte. Ještě teď do voleb bude těch pořadů odvysíláno několik. Po těch volbách už to vlastně moc smysl nemá, ale můžeme se na to takto soustředit jako velmi svobodné, neli nejsvobodnější médium v naší zemi. No a abychom byli úplně svobodní, tak tomu potřebujeme také provozní prostředky.
1: Tak samozřejmě opět naše výzva, pokud byste mohli nám věnovat nějaké finanční prostředky nad rámec těch běžných prostředků, budeme rádi. Nicméně ty spíš, Martine, myslíš nebo míříš tam, že připravujeme vlastně novou kampaň, kterou bychom rádi zahladili, řekněme, některé věci, které se nám staly v těch 31 letech minulých, s kterými jsme se různě potýkali a tak dál. Jsou to různé půjčky a úvěry a tak dál, které bychom rádi zahladili, aby se nám lépe jako dýchalo.
0: Bude se to jmenovat právě přibližně Proglas potřebuje nadechnout, kde konstatujeme dvě skutečnosti. Jedna je potěšující, a totiž, že naše příjmy a výnosy jsou zhruba vyrovnané, takže to pociťujeme už teďka s velkou vděčností skoro půl roku, ale, a ta druhá okolnost je méně příznivá, že si sebou vlečeme jakousi kouli na noze v podobě právě těch zvýšených výdajů na stěhování a druhé stěhování a energie a stále strmě stoupající platy v jiných sférách, které nestačíme sledovat mzdami u nás. Takže připravíme výzvu, zveřejníme všemi možnými kanály a počítejme s tím, že bychom rádi tohleto dohnali, abychom mohli říci, tak teď máme čistý stůl.
1: Ono už v tom jednoduchém principu, když to nasvítím skutečně jenom velmi rychle, nemáme už mnoho času, ale dvoje z těch stěhování během 6 let je prostě pro instituci, jako je Proglas, v rámci rozpočtu, to vlastně nasčítáte, já nevím...
0: 16.
1: No, 16 milionů, takže to je poloviční prostě rozpočet, co máme na rok, takže s tímto, když se má ta nezisková organizace, která žije z darů, tak jak žijeme my, když se s tím má srovnat během 6 let, a to jsem vyjmenoval jenom jeden z faktorů, samozřejmě pak byly inflace, inflační tlaky, všechny tyhle věci, energie a tak dál, ale to všechno asi zná.
0: A oběta stěhování byla nepřekročitelná, musela se uskutečnit. To nebyl žádný rozmar.
1: Jasně.
0: Tak, moc děkujeme za vaši přízeň, těšíme se na další pořad, ten nebude za týden, protože je svatého Václava, ale těšíme se na setkání na vlnách Proglasu za 14 dní. Loučí se
1: Jaroslav Vojtěch
0: a Martin Holík.
1: Děkujeme.

Bylo 21 hodin, vyladíte proglas a nyní je čas ke společné modlitbě. Nejdříve se pomodlíme večerní chvály a po nich bude následovat modlitba živého růžence.

0: Dnes je úterý 22. září a svátek, připomínáme si svátek svatého Mořice a druhů, je 25. týden v mezidobí. Texty budou z prvního týdne žaltáře ve starším vydání na straně 852 nebo v novějším vydání na straně 956. Ve starším vydání 852, v novějším vydání 956. Modlit se s vámi dnes bude Ondřej
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. Bůh stvořil nebe i zemi, i všechny jiné věci. On panuje nade všemi a o všechny má péči. On všechno svou božskou mocí, dokud chce, udržuje. Žádné svých tvorů pomoci k tomu nepotřebuje.

0: On je náš Pán Bůh jediný, činí skutky předivné a jemu všechny krajiny sloužití jsou povinné. K slovu jeho vše stvoření povstává a zas hyne, stojí, padá v okamžení, tak jak on jen pokyne.
1: Jeho vůle, skutek jeho, jsou jednostejné moci, neb co chce, to se od něho stane ve dne i v noci. Nic se v světě tak těžkého nemůže objeviti, co by jedno slovo jeho nemohlo učiniti.
0: Hospodin dal vítězství svému pomazanému.
1: Kéž tě vyslyší Hospodin v den tísně a ochrání tě jméno Jakubova Boha.
0: Kéž ti ze svatyně sešle pomoc a podporu ti poskytne ze Sionu.
1: Kéž se rozpomene na všechny tvé dary a tvá oběť jemu milá.
0: Kéž ti udělí, co si žádá tvé srdce a splní ti každý tvůj záměr.
1: Nad tvým vítězstvím zajásejme, korouhve styčme ve jménu svého Boha, kéž splní Hospodin všechna tvá přání.
0: Nyní vím, že Hospodin dal vítězství svému pomazanému. Vyslyšel ho ze svých svatých nebes, silnou svou pravicí, jež dává vítězství.
1: Síla jedněch je ve vozech, síla druhých v koních. Ale naše síla je ve jménu Hospodina, našeho Boha.
0: Tam ti se zhroutili a padli. My však stojíme a vytrváme.
1: Hospodine, dej vítězství králi, vyslyš nás, když k tobě voláme.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hospodin dal vítězství svému pomazanému.
0: Hospodine, tvou moc oslavíme zpěvem.
1: Hospodine, z tvé síly se raduje král, jak velice jásá na tvou pomocí.
0: Splnil si mu, po čem v srdci toužil, neodepřel, co jeho rty žádali.
1: Neboť si mu vyšel vstříc s hojným požehnáním, vsadil jsi mu na hlavu korunu z ryzího zlata.
0: Žádal od tebe život, dopřál jsi mu dlouhá léta na věčné časy.
1: Veliká je sláva jeho, protože jsi mu pomohl. Ozdobil jsi ho ctí a vznešeností.
0: Učinil jsi ho věčným požehnáním. Oblažil jsi ho radostí před svou tváří.
1: Neboť král doufá v Hospodina, z milosti Nejvyššího nezakolísá.
0: Povstaň, Hospodine, ve své síle, tvou moc oslavíme zpěvem.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodine, tvou moc oslavíme zpěvem.
0: Pane, vytvořil jsi z nás našemu Bohu království a kněze.
1: Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
0: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
1: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
0: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi, z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
1: A vytvořil si z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
0: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane, vytvořil jsi nás, našemu Bohu, království a kněze. Krátké čtení bude z prvního listu Janova. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až se Syn Boží ukáže, budeme mu podobní a proto ho budeme vidět tak, jak je.

0: Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý. Tvé slovo trvá na věky.
1: Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý. Tvé slovo trvá na věky.
0: Tvá věrnost je od pokolení do pokolení.
1: Tvé slovo trvá na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý. Tvé slovo trvá na věky. Můj duch jásá v Bohu mém spasiteli.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Chvalme Krista Pána, on žije mezi námi. Jsme lid, který mu patří jako vlastnictví. Prosme ho tedy. Pane, vyslyš nás ke své chvále.
1: Pane, králi a vládce lidstva, přispěj národům a všem, kdo jim vládnou.
0: Aby svorně usilovali o společné dobro podle tvého zákona.
1: Ty jsi nás vysvobodil ze zajetí hříchu.
0: Obnov ve svobodě synů božích bratry a sestry, kteří trpí pod mocí zla.
1: Ať naše mládež žije před tebou bez úhony.
0: A velkodušně naslouchá tvému volání.
1: Učiň, ať děti napodobují tvůj příklad.
0: A vždy prospívají v moudrosti a milosti.
1: Přijmi zemřelé do království věčného.
0: Kde, jak doufáme, budeme s tebou královat. A také chceme, Pane, dneska prosit za mír a politiky, kteří právě jednají na valném shromáždění OSN v New Yorku. Chceme také za všechny studenty, zejména ty, co jsou v nových školách, stále ještě probíhají různé adaptační kurzy, tak ať se jim daří. A za všechny zemřelé a jejich rodinu. A dnes bychom chtěli vzpomenout na rodinu mladé maminky Marušky, která měla dnes v Blansku pohřeb. Pane, vyslyš nás ke své chvále. Vyvrcholením naší společné modlitby, ať je modlitba Páně, v níž je obsaženo všechno, zač se máme modlit. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Děkujeme ti, všemohoucí Bože, že jsi nás po celý den chránil a pokorně tě prosíme. Shlédni se zalíbením na naši modlitbu a přijmi ji jako večerní oběť chvály. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

A po modlitbě večerních chval přišel čas na modlitbu živého růžence. Dneska se budeme modlit růženec bolestný. A protože je to živý růženec, takže se můžete zapojit i vy. Před každým desátkem můžete zavolat k nám do studia na telefonní číslo 739 850 345. Ještě jednou 739 850 345 a společně se můžeme ten desátek pomodlit živě společně ze studia.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, ve které můžete předložit Bohu své úmysly.

Do modlitby přikládám i všechny úmysly, které jste zaslali prostřednictvím SMSek nebo jste je volali do rádia. Máme je tady před sebou a nyní je předkládáme našemu Bohu. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Nyní nastává čas, kdy můžete zavolat k nám do studia, abychom se pomodlili první desátek bolestného růžence.

0: První volající je posluchačka Marie, která se s námi pomodlí tajemství Ježíš, který se pro nás krví potil. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Chtěla bych se pomodlit a poprosit o boží milosrdenství pro mé zesnulé příbuzné i pro mě, za mír a pokoj ve světě a za pokoj v našich srdcích a vztazích, také za všechny nemocné a trpící, za zaměstnance rádia Proglasa televize Noe, za všechny kněze, za duše v očisti, na které nikdo nepamatuje, za všechny lidi, na které myslím, a také za zlepšení mého zdraví a za pomoc v mých těžkostech a obtížích. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Tráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci, i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují, Královno míru a pokoje, oroduj za nás. Děkuji všem, kteří se se mnou modlili a přeji všem posluchačům i vám v Proglase požehnaný večer, dobrou noc a krásné požehnané klidné dny.
0: Moc vám děkujeme za zavolání, za společnou modlitbu a i vám přejeme požehnaný večer. S Pánem Bohem.
1: Pánem Bohem.

0: Druhý desátek Bolestného růžence, Ježíš, který byl pro nás bičován, se s námi pomodlí posluchačka Věrka, kterou tímto vítám ve studiu.
1: Chvála Krista, Pane Marii, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas a moc bych vás chtěla poprosit, abyste se se mnou pomodlili za uzdravení a obrácení dcery, za boží pomoc a ochranu pro všechny děti, za boží pomoc a ochranu pro rodiny, za duše v očistky, za které se nikdo nemodlí. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Svého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám všem děkuji, že jste se se mnou modlili. Přeju vám pěkný večer a požehnanou noc a vám, pane hlasateli, taky pěkný večer a požehnanou noc.
0: Moc vám děkuji, moc vám děkujeme za zavolání, za společnou modlitbu. Mějte se pěkně, požehnaný večer. S Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem, děkuji.

0: Ve vysílání vítám posluchačku Emílii, která se s námi pomodlí třetí desátek, Ježíš, který byl pro nás trním korunován. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a Paně Marii. Já bych vás prosila, abyste se se mnou pomodlili. Za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, svatého otce, celou církev, nová kněžská řeholní povolání, za náš národ, za prosby, které nosím v srdci již delší dobu a za šťastné narození 9. pravnoučka. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Ještě za mír ve světě. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Marie, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pánbu zaplať všem, kteří se se mnou modlili, dám proglase, děkuji za všechno a dobrou noc s Pánem Bohem.
0: Děkujeme za zavolání, za společnou modlitbu, přejeme vám klidný večer. S Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem.

0: Máme před sebou čtvrtý desátek bolestného ružence, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž, a já vítám na vlnách Proglasu posluchačku Rozálii. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Srdečně všechny zdravím. Tak to bude se mnou modlit a děkuju panu Bohu, že jsem se po dlouhé době mohla dovolat. Takže můžu začít.
0: Můžete začít a můžete i říct úmysl?
1: Na úmysl, tak bych chtěla poprosit první řadě poděkovat za moje zdraví, za mých 89 let. Dále bych chtěla za svoji živou a zemřelou rodinu, za svého manžela, který bude mít výročí, za svého přítele, který je v zahraničí, který má problémy, taky za všechny nemocné, za všechny opuštěné, za všechny lidi v RDNkách. A taky bych chtěla ještě na úmysl svatého otce a chtěla bych ještě poprosit, aby jsme se mohli pomodlit za všechny ty, kteří odpočívají na našem bolhovském hřbitově. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás je těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nese těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy.
0: Sláva.
1: Uchraň nás z pekelného ohně. Přiveď prosím do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Dobrý Bože, jsi stvořitel a dárce života. Děkujeme ti za život náš, životy našich příbuzných a přátel. S důvěrou ti svěřujeme naše zemřelé a prosíme, aby ti přijal do náruče své lásky, ukaží své milosrdenství a promiň tím jejich nedostatky. Velkorysé odměň za všechno, co v životě vykonali dobrého a z lásky. Naplň jejich víru a přijmi je mezi vyvolené v nebi. Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné a jim svítí, a odpočívají v svatém pokoji. Amen. Chtěla bych ještě poprosit, že tady tu modlitbu se věnovala nemocničním kaplanům Olomoucké fakultní nemocnice i všem duchovním, všem sestřičkám, lékařům a vám, provlase, přeji hodně Božího požehnání, pěknou službu a jste moc, moc celého světě děkuju všem, co jste se se mnou pomodlili a vám, provlase, hodně, hodně zdravíčka Božího požehnání. Děkuji.
0: Děkujeme. Děkujeme moc za modlitbu. Vyprošujeme vám Boží požehnání. Přejeme příjemný
1: děkuji,
0: večer.
1: Děkuji.
0: S Pánem Bohem. Dobrou noc. Prosím, dobrou noc.

0: Halo. Halo. Halo.
1: A
0: Halo. Halo.
1: máme před sebou poslední desátek Bolestného růžence. Já vítám ve vysílání posluchačku Josefku. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Chvála Kristu a Panně Marii. Tady Josefka z Jižní Moravy a prosím vás, abyste se se mnou pomodlili za moji živou a zemřelou rodinu, za svatého otce biskupy kněze Jáhny, za nová kněžská řeholní povolání, za pana prezidenta, za duše v očistí, na které nikdo nepamatuje, za dary Ducha svatého, za rádio Proglas a televizi Noe, za naši farnost, za našeho pana Paláře, za nemocné trpící opuštěné, za moje zdraví, za vyslyšení prosby, za ukončení válek a mír ve světě a za kamarádku Marušku. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcuj jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Bohu, Otci i Synu i Duchu svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravá Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto sazavém údolí. I protož, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, který je požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Pana Maria. Oroduj za nás, Královno posvátného růžence.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se, Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svatém růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují za svatého Otce. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán je s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Modleme se.

příležitost k modlitbě živého růžence bude ve čtvrtek večer. Na závěr znamení kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Dnes budeme ve čtení na pokračování naposledy otvírat knihu Sophie du Milheim, podepsána Charlotte. Knihu pro vás čte Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.

Chudák ženská, říká paní Serisejová, když odkládá noviny. Jaká jen pro ní musí být muka zjištění, že její syn je vrah. Ještě navíc, když to ani není její syn, poznamenává Konstancie, která šije vedle ní. Jaký je v tom rozdíl? Odpovídá matka. Ta žena dobře říká, že byl jako její vlastní syn. Dělala všechno, aby byl šťastný. Dala mu všechno. Emílie, která se také účastní šití kostýmu na představení živých jesliček, zvedá prudce hlavu. Vždyť to vysvětluje všechno, zvolá. Paní Serisejová s Konstancí k ní udiveně vzhlédly. O kom mluvíte? Ptá se jí její hostitelka. Promiňte, ale to, co jste právě řekla, mi připomnělo Elizabet z naděje. Paní Serisejová se usmála. Podaří se vám jednou zapomenout na sestry z naděje? Ptá se Emílie něžným hlasem. Dívka se

rozpačitě červená. Buďte ujištěna, říká rychle paní Serisejová, že nikdo po vás nechce, abyste na ně zapomněla. A nebudu to já, kdo by vám vyčítal, že jste se na ně tak upnula. Proč vám to, co maminka právě řekla, připomnělo Elizabet? Ptá se jí Konstancie, která začala být okamžitě zvědavá. Ta žena řekla, že přijala svého synovce v raném věku a že ho vychovávala jako vlastního syna. Ano, souhlasí Konstancie. A co dál? Pokud Elizabet přijala Agátu Barbierovou do svého siročince, pokračuje Emílie, je docela dobře možné, že k ní přilnula. Konstancie začíná rozumět, kam její přítelkyně míří. Je dost dobře možné, že ji vychovávala jako svou vlastní dceru, když neměla svoje děti, pokračuje Emílie. A než zemřela, předala jí, co jí bylo nejdražší. Dopisy a miniaturní portrét své zesnulé sestry Charlotte z Naděje spolu s ostatními předměty, které měla obzvlášť ráda. Paní Serisejová si odložila šití na klín a uznale zatleskala. Právě jste objevila část skládačky, která vám chyběla.

Je půlnoc. Zvony na věži katedrály vyzvánějí na celé město Lyon. Zvou křesťany k oslavě Ježíšova narození. Paní de Košetová přidala do kroku. Slíbila své dceři Emílii, že také přijde na půlnoční mši. Přichází se podívat na představení živých jesliček, které po dva týdny mobilizovalo veškerou energii její dcery. Už je to skoro věčnost, co paní de Košetová nevkročila do kostela. Když to bylo naposledy, musela být ve věku Emílie. Nenavštěvovala pobožnosti nijak zvlášť často, ale ráda chodila na mši spolu s celou rodinou. Později se seznámila se svým budoucím manželem, který jí dokázal, že jim Bůh nebude nijak zvlášť potřebný v jejich budoucím manželství. Paní de Košetová měla svého manžela ráda a věřila mu. Paní de Košetovou naplnil při vstupu do katedrály zaplavené světlem ze svíček na lustrech zvláštní pocit. Má dojem, jako by se po dlouhé době vrátila domů. Po velmi dlouhé době.

Emílie přišla na místo už dlouho předtím. Odešla brzo s paní Serisejovou a s Konstancií, aby společně připravili děti účinkující v představení živých jesliček. Ty teď rozechvěle čekají ve velké zákristí katedrály, až jim dají znamení a budou moci vstoupit do kostelní lodi. Všechny děti jsou zrůžovělé tím, jak si důkladně drhly tváře mýdlem, aby byly čisté a mohly hrát v představení Božího narození. Blonďaté dívence, která snila o zlatých šatech, se splnil její sen. Představuje anděla a její dlouhá bílá říza je lemovaná zlatou stuhou. Nejstarší z dětí nakonec nehrál roli svatého Josefa. Byl vybrán za hlavního pastýře. Svatého Josefa představuje jiný chlapec, který je trochu mladší a stojí po boku dívenky s dlouhými tmavými copy, jež je oblečena jako Panna Maria. Zkoušky byly četné, někdy dokonce příliš okázalé, ale výsledek je na úrovni očekávání paní Serisejové i obou dívek.

Velké katedrální varhany naplňují prostor svým mocným a radostným zvukem. Kněz a všichni ministranti, za nimiž jdou stydlivě malí herci, vycházejí ze zákristie. Zatímco celebrant a ministranti přistupují k oltáři, začíná shromáždění věřících zpívat jednohlasně vstupní zpěv. Přijď, božský spasiteli, dárci naděje a spásy. Emílie se vměstnala za Konstancí hned do první řady za dětmi. Celá rodina Serisejových je přítomna. Samozřejmě pan Serisej, ale také Honorý s manželem, Alfons, Timotej i Teofil. Mladý muž se na Emílii usmívá, když ji vidí přicházet. Je šťastný, že ji zase může spatřit. Emílie mu úsměv opětuje. Konstancí, která stojí hned vedle svého bratra, z této němé konverzace nic neuniklo. Beze slova se posouvá o jedno sedadlo stranou a vybízí svou přítelkyni, aby se posadila na její místo vedle bratra. Teofil podává Emílii misál a prstem jí ukazuje místo v textu, kde má číst, aby mohla sledovat bohoslužbu. Dívka se dnes poprvé účastní mše svaté. Emílie sklonila hlavu a začala číst v misálu, ale po chvíli se jí zamlžily oči. Velká slza jí stéká po tváři a padá na stránku knihy. Emílie je zaplavena vlnou emocí, kterou nedokáže zadržet. Ze zpěvu shromáždění věřících jí běhá mráz po zádech a cítí vroucí společenství, které je navzájem spojuje. Teofilova tak blízká přítomnost ji přivádí do rozpaků. Cítí, jak se jeho ruka lehce dotýká její a jak se něžný dotyk prodlužuje. Je také celá pryč z čistých hlásků dětí, stojících před ní a přidávajících se ke shromáždění a z jejich andělských tváří. Pokradmu si setřela konečky prstů slzy z očí a pohledem hledá svou matku. Paní Dekošetová není daleko. Dav lidí přivedl hodně dopředu katedrální lodě, takže také sedí v předních řadách. Když ji Emílie konečně našla, odpovídá jí šťastným úsměvem, který dívku znovu přivedl do rovnováhy. Vstupní zpěv skončil. Shromáždění věřících pokleká a Emílie napodobuje každé gesto podle Konstancie nebo jejího bratra. Paní Serisejová klečí vedle Teofila a noří ruku do maličké kabelky z béžové krajky. Vytahuje z ní růženec patřící její matce, obtáčí si ho kolem ruky a ztrácí se v modlitbě. Emílie ji skrytě pozoruje. Obdivuje její krásný profil, který se rýsuje pod závojíčkem, elegantní držení hlavy, vkusné oblečení, pěstěné ruce. Dívce náhle poskočilo srdce a krev jí rychle vstoupila do tváří. Teofil, který nedokáže od dívky otrhnout zrak, si hned povšiml, že se s ní něco děje. Děje se něco? Ptá se jí tiše a sklání se k jejímu uchu. Ano, šeptá Emílie. Ano, všechno je v pořádku, děkuji. Znovu obrací oči k rukám paní Serisejové a bedlivě je pozoruje. Paní Serisejová si ničeho nevšimla. Pokračuje zrníčko po zrníčku v modlitbě růžence. Ta zrníčka se podobají černým růžím a jeho křížek na konci je mírně zdeformovaný. Emílii se velmi intenzivně vybavují slova Charlotte z naděje. Má stejný růženec jako já, se zrníčky připomínajícími malinké černé růžičky. Jen kříž je jiný. Ten na mém růženci je mírně zdeformovaný. Když jsem ten růženec uviděla v rukou kněze, uvědomila jsem si, že ten můj je někde zakopán, kde ho nikdo do mého návratu nenajde. To tedy znamená, že Charlotte se vrátila a vykopala svůj růženec, přemýšlí Emílie s pohnutím. Potom ho svěřila své sestře. Sestry z naděje se tedy znovu setkaly. Charlotte během revoluce nezemřela. Emílii na radost je nezměrná.
Gloria in excelsis Deo, zanotuje shromáždění. Dívka se přidává k ostatním, zpočátku stydlivě, později už pevným hlasem. Ano, sláva Bohu. Sláva Bohu a díky za Teofilovu lásku. Sláva Bohu a díky za Charlotte, která vyvázla a přežila tu těžkou a smutnou dobu, kdy riskovala život pro Krista. Věřila a nestrácela naději. A měla pravdu.

0: Zámek Naděje 26. prosince 1886. Slečny. Matka Markéta Marie, naše představená, mě pověřila úkolem, abych vám napsala a tím vám sdělila další podrobnosti týkající se vašeho pátrání v záležitosti bývalých majitelek našeho ústavu. Matka představená vám nemohla dát všechny informace, jak by si byla přála, neboť je velmi zaneprázdněna. Ujala jsem se tedy hledání v našem archivu a mohu vám tak dnes sdělit následující. Sirotčinec Naděje byl založen v roce 1802 slečnou Charlotte z Naděje, dcerou Karla a Louise z Naděje, kteří oba dva zesnuli v roce 1790. Založení sirotčince je výsledkem slibu a jednoho setkání. Slibu, který učinila Charlotte z Naděje své sestře Elizabeth, že po skončení revoluce založí útulek pro osiřelé děti. U zrodu stálo rovněž setkání s osiřelou dívenkou původem z Rošfóru, která byla první chovankou ústavu a kterou slečna z Naděje okamžitě považovala za svou vlastní dceru. Dívenka se jmenovala Agáta Barbierová. Rok po otevření útulku se slečna z Naděje provdala za mladého muže lékaře. Jehož jméno bylo Tomáš Stertru. Jejich šťastné manželství zůstalo bohužel bez potomků. Paní Stertru zemřela v roce 1832, ani ne rok před svým manželem. Agáta Barbierová, jejich adoptivní dcera, se zřekla dědictví po svých adoptivních rodičích. Dala přednost tomu, aby zámek dále sloužil charitativnímu dílu, které započala a v němž trpělivě pokračovala paní Stertru. Tak připadl sirotčinec naší kongregaci. Agáta Barbierová si ponechala na paní Stertru jen drahou vzpomínku a několik osobních drobností. Slečny, doufám, že tyto doplňující informace ozřejmí vaše pátrání. Budete-li chtít vědět více, zůstávám vám plně k dispozici. Ať vás pán ochraňuje, sestra Marie Aneška. PS. O mladší sestře paní Stertru, Elizabeth z Naděje, nemáme žádné informace. Jen jedna prostá věta v ústavním deníku, kam paní Stertru pečlivě zaznamenávala i ty nejmenší události, se zmiňuje o jejím osudu.
1: Dnes ráno jsem dostala balíček od našich příbuzných Andriézových, kteří žijí v Anglii. Posílají mi v něm všechny mé dopisy adresované Elizabeth, které jsem jí psala během období, jež se teď nazývá revoluce. Elizabeth k ním nikdy nedorazila. Kde jenom může být, můj Bože?

0: Poslouchali jsme závěrečnou část z knihy Sophie de Milheim, podepsána Charlotte. Knihu pro vás četli Adriana Ružičková a Aneška Jakubcová. Vydalo ji nakladatelství Paulínky v Praze. Zítra poprvé otevřeme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Posloucháte podcast ze života Ostravsko-Opavské diecéze. Příběhy neobyčejných lidí, kteří v diecézi žijí, působí nebo jsou s ní nějak spojeni. Vítám vás u poslechu prvního dílu diecézního podcastu. Jmenuji se Monika Pustovková a budu vás tímto pořadem provázet. Chci vám nabídnout příběhy lidí od Jablunkova až po Bílou vodu. Někdy vám jejich jména možná tolik neřeknou, jindy už jste o nich určitě zaslechli. Jsou to ale lidé, kteří mají co říct a rozhodně nás můžou inspirovat. Mým prvním hostem je člověk, kterého znáte všichni. Sám o sobě řekl, že je v uvozovkách štramberské ucho. Začínal jako technik v Kopřivnické Tatře, odkud se postupně dostal až na biskupský stolec. Co je vlastně jeho náplň práce? Kdo mu v kanceláři kryje záda a kývil by na pozvání do pořadu Star Dance? To vše uslyšíte v dnešním díle podcastu. Jehož hostem není nikdo jiný než ostravsko-opavský biskup Martin David. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Je biskup obyčejný člověk?
1: Biskup je obyčejný člověk, kterému byly svěřeny neobyčejné věci. Ty, které svěřuje Bůh, to pastýřské poslání, být nástupcem apoštolů, biskupem, to vnímám jako nezasloužený dár, jako velkou neobyčejnou věc a velkou zodpovědnost taky.
0: Jak byste sám sebe popsal? Jaký jste člověk?
1: To je otázka, na kterou se dá odpovědět spoustou adjektiv. Mohl bych říct, že jsem člověk ne úplně vysoký, spíše malý. Mám čím dál tím méně vlasů. Brejlatej by řekl můj předchůdce, biskup František. Jsem člověk spíše introvertní, jsem člověk, který má rád přírodu, jsem člověk mírný, jsem člověk ne úplně sportovně, možná spíše kulturně založený.
0: Proč štramberské ucho?
1: Ve Štramberku jsem strávil velkou část svého dětství. Do Štramberka jsem chodil do školy, do náboženství, kde se mi věnovali takové osobnosti jako dominikán Česlav Plachý nebo salesián Václav Altrichter. A také ve Štramberku máme velkou část rodiny, tatínek nebo ta rodina Davidova pochází ze Štramberka, takže ještě předtím, než jsem začal chodit do školy, tak jsme jezdili už jako malí k dědovi a k babičce do Štramberka. Štramberk mi byl důvěrně známým.
0: Jaká byla ta vaše osobní cesta k víře a k Bohu?
1: Myslím si, že velice přirozená. Já jsem byl od šesti roků jsem byl ministrant, protože těch ministrantů v Ženklavě nebylo kdo ví kolik. Potom jsem taky chviličku zpíval ve schole. Nějak jsem prostě přirozeně v tom prostředí víry vyrůstal a tím prostředím víry byla i ta širší rodina, ve které bylo několik řeholních sester v té době totality, tajných, ale věděli jsme o nich, měli jsme možnost se s nimi setkat. A to všechno mě nějak jako přirozeně formovalo a vedlo k tomu, že jsem v té víře vyrostl a nějak jsem ji přijal za svou. Potom pochopitelně musí v té pubertě přijít to rozhodnutí, že ta víra je něco, co mi dává smysl a co z toho života nechci vymazat, vyškrtnout, ale co je důležitou součástí mého života.
0: Osobní zkušenost s Bohem vlastně.
1: Dá se to tak říct. U mě se to vlastně taky potkalo v těch 18-19 letech s revolucí a myslím sametovou revolucí a s tou svobodou náboženského života a s tím, že bylo možné najednou prostě jet na setkání mládeže, že se začaly dít věci, které už dneska bereme jako naprosto běžné, tak ty v té době byly nové a to byl pro mě jako naprosto zásadní impuls.
0: Vaše kroky po maturitě ale nevedly přímo do semináře, ale do Tatrovky?
1: Po maturitě, protože jsem se vyučil na středním odborném učilišti strojírenském v Kopřivnici a vyučil jsem se právě pro Tatru Kopřivnici a tam jsem pracoval nejdříve na údržbě slévárny a potom v technologii, takže v kanceláři, s nějakým přerušením pro základní vojenskou službu. Pak jsem se ještě na rok vrátil do Tatry, do Kopřivnice.
0: Kde vás Bůh povolal? V Tatrovce v Kopřivnici?
1: Myslím si, že takovým zásadním momentem bylo první setkání animátorů někdy v roce 91-92 v Olštýně u Čenstochové. Já jsem tenkrát byl opravdu mladíček, na setkání animátorů jsem jel a tam byl ten zásadní moment toho mého povolání.
0: Hodilo se vám někdy to technické vzdělání teď do vaší služby?
1: Spíš to technické myšlení, že si ty věci nějak dokážu rozfázovat, strukturovat, tak to je to, co je mi blízké.
0: Napadlo vás někdy, když jste se stal knězem, že byste mohl být biskupem?
1: Vůbec ne. Když přišel ten okamžik v roce 2008, kdy si mě biskup František zavolal a řekl, že potřebuje nového generálního vikáře, tak jsem si nejdřív myslel, že chce vzít někde nějakého kněze z farnosti a já bych měl jít na jeho místo a on si teda vezme toho kněze jako generálního vikáře. Až potom mi teda vysvětlil, že tím generálním vikářem novým myslí mě, tak to mi spadly brejle.

0: Martin David se v roce 2017 stal prvním pomocným biskupem v historii mladé diecéze. Biskup František Václav Lobkovic měl z jeho volby radost a prohlásil tehdy, že Martin David odpovídá kněžím třetího tisíciletí. Zároveň šlo o lehkou narážku na rok jeho kněžského svěcení v jubilejním roce 2000. V roce 2023 přišla z Vatikánu zpráva, že se papež František rozhodl otce Martina Davida jmenovat diecézním biskupem. Za své motto si zvolil úryvek z Janova evangelia. Slovo se stalo tělem. A co je vlastně náplní jeho práce?
1: To je dobrá otázka. Asi taky někdy říkám, co vlastně dělám. Biskup řídí diecézi, je pastýřem diecéze, je tím, který učí, to znamená, je zodpovědný za to předávání víry v diecézi. Potom je ten, který posvěcuje, říká se biskup je hlavním liturgem, jedním z těch úkolů je třeba udělování svátosti biřmování, biskup světí kněze, jáhny. Velký díl je právě to řízení. Máme 276 farností, máme tady 18 charitních zařízení, školy a za to všechno je biskup nějakým způsobem zodpovědný. Pochopitelně by tohle to všechno biskup nemohl dělat sám a potřebuje k tomu velký tým spolupracovníků, jsou to kněží ve farnostech, lidi v charitách, lidi v církevních školách a pochopitelně také ten tým lidí, který má biskup kolem sebe tady na biskupství.
0: Jak si biskup udržuje povědomí o tom, čím žijí jeho ovečky?
1: Setkáváním s lidmi. Mám kolem sebe velký tým spolupracovníků, to znamená lidí, kteří mají svoje rodiny. Pochopitelně mám taky lidi, se kterýma se rád setkávám, sdílím ten svůj život, když je k tomu prostor.
0: Máte sourozence s rodinami?
1: Mám dvě sestry, jednoho bratra. Všichni mají 4 děti, jedna sestra 5 dětí. A ti už zase někteří jsou ženatí či vdané. I když ta rodina se nesetkává zas až tak často, ale jsem rád za to, když se jako rodina ještě u rodičů setkáme.
0: Jednou jste řekl, že jste biskupem pro všechny lidi v diecézi, i pro ty, kteří do kostela nechodí. Jak?
1: Tak minimálně tím, že za celou diecézi, a to znamená i za ty, kteří do kostela nechodí, se modlím a každou neděli za ně slavím mši svatou. A potom prostě je vnímám jako svoje i v těch okamžicích, kdy se s těmi lidmi, kteří třeba do kostela nechodí, setkávám při různých příležitostech, při náhodných setkáních, tak nějak vnímám, že jsou to všechno moji diecézáni.
0: Všimla jsem si, že občas někam vyrazíte bez ohlášení. Je to náhoda anebo plán?
1: Je to nějaké moje momentální rozhodnutí v té chvíli. Zažívám určitě spoustu krásných návštěv ve farnostech, které jsou dlouho připravované. Tak je dobré někdy do té farnosti některé třeba přijet neohlášeně, aniž by tam bylo všecko prostě připraveno, nazdobeno a načančáno. Vidět, jak ti lidi reagují, většinou mají radost a užít si to prostě tak jako obyčejně v té farnosti, možná někdy bez všech těch oficialit a takových těch věcí.
0: Když se rozhlédnu po kanceláři biskupa, působí jako běžná pracovna. Za zády velkého stolu stojí velké skříně plné šanonů. Biskup Martin dodává, že většinu vybavení kanceláře vlastně zdědil.
1: Já jsem především rád, že tady mám za zády nahoře relikviáře. V těch prvních dvou z pravé strany je relikvie svatého Jana Boska a také svatého Jana Maria Vianney je patrona kněží.
0: Takže na vás to hlížejí.
1: Ano, ti na mě dohlížejí, ti mi takzvaně kryjou záda a zase, když sedím za stolem, tak před očima mám kříž, kolem něho jsou krásné perokresby dřevěných kostelů, které jsou vlastně nějakým bohatstvím naší diecéze. Myslím si, že jsme diecéze, která má těch dřevěných kostelů jednoznačně největší počet. A kouzelná je ta fotka, která je pod křížem, to je fotka z 31. srpna 1996, kdy byl biskup František uváděn do úřadu prvního diecézního biskupa. A já jsem tam za ním jako bohoslovec v té době nějakého třetího ročníku olomouckého semináře.
0: Když se přesuneme do pravého rohu kanceláře, tak je tady poměrně velká postavička, 30-40 cm.
1: Je to taková postavička bez hlavy, ale je to taková zmenšenina biskupské kleriky, kterou jsem dostal od katedrálních farníků právě, když jsem se stal pomocným biskupem v roce 2017, když mi přišli blahopřát.
0: Vedle je plyšový krteček.
1: Ten tady zůstal po biskupu Františkovi. Toho dostal dostal jako dárek už v těch posledních letech, když byl nemocný. Nakonec Krteček byl i ve vesmíru na nějaké orbitální stanici, tak proč by nemohl být v biskupské kanceláři? Intarzovaný znak diecéze, který jsem dostal od jednoho klučiny, který studuje varahanařinu. A tady to jsou všechno věci, které tady vlastně zůstaly po biskupu Františkovi, i tady ten krásný zvon, který dostal jako dárek.
0: S nápisem Monsignor František Lobkovic, rok 2004.
1: To, co jsem rád, že tady mám i obrázek svatého Jana Pavla II., to je papež, díky kterému si myslím, že jsem objevil své povolání.
0: Jaké rád dostáváte dárky? A teď pozor na odpověď, protože se vám to může vymstít.
1: Když jsem byl jmenován biskupem, tak jsem dostal 40 dnů modlitby, kdy se mladí lidé dali dohromady a 40 mladých, každý se za mě jeden den modlil. Udělá mi to radost, že se třeba mladí lidé chtějí modlit za svého biskupa. Tak to je dárek, který je zajímavý a který vyžaduje nějakou osobní angažovanost těch lidí. Potěší mě.
0: A nezaplní kancelář. Pak vím, že dostáváte dopisy od biřmovanců.
1: Kde se to hodí nějak v rámci přípravy na biřmování, tak kněží vybídnou biřmovance k tomu, aby mi napsali dopis, nějaké svoje kratičké osobní představení a především to, proč se rozhodli přijmout svátost biřmování a také to, jakého biřmovacího patrona si vybrali a proč. A je to pro mě před tím biřmováním takový obrázek o tom, koho mám před sebou. Většinou předvečer toho udělování, biřmování si ty dopisy projdu a třeba se na ně snažím i nějakým způsobem potom během té promluvy k biřmovancům reagovat.

0: Já když jsem se připravovala tady na ten rozhovor, tak jsem se nemohla vyhnout té ženské otázce, co se týče módy. Jaký je ten váš biskupský šatník, nebo v čem je specifický?
1: Tak jsou to ty nejviditelnější atributy biskupa, mitra a berla, ty mikulášské atributy biskupa, protože svatý Mikuláš byl taky biskup a stává se mi to, že někde, když mě zahlédne, zrovna teď se mi to stalo asi předevčírem, že mě zahlédlo nějaké malé dítě na bismu a říkal, je, Mikuláš, tak to jsou ty mikulášské atributy, nebo ty biskupské, mitra a berla. Berly mám dvě, tu, kterou jsem převzal při uvedení do úřadu. Je to ta stejná berla, kterou převzal biskup František 31. srpna 1996. Tak tu mi pan nuncius Okolo 31. srpna 2023 předával při uvedení do úřadu diecézního biskupa. A pak mám druhou berlu, takovou dřevěnou skládací, kterou vozím v autě právě, když jezdím po diecézi při nejrůznějších příležitostech, biřmováních. A kolik mám miter? Někde možná kolem 10-15.
0: Jak odpočíváte?
1: Pokud to jde, tak se snažím večer někam vyjít ven, více projít. K tomu si vezmu do ruky růženec a to je taky pro mě příležitost Bohu odevzdat všechny ty věci, které se člověku za ten den při všech těch setkáních, jednáních v hlavě nashromáždí. Potom si rád pustím nějakou hudbu podle nálady, to je pro mě relax.
0: Ideální dovolená?
1: Hory, protože člověk potřebuje trošku nějaké fyzické námahy a na druhou stranu to má v sobě taky ten rozměr toho, že když člověk vystoupá nahoru, tak se na ten svět dívá z nějakého nadhledu a to si myslím, že je v životě velice důležité. Byť ty hory to nabízí jakoby fyzicky, in natura, tak je to cosi, co nějak se jakoby přenáší do člověka i do toho pohledu potom v životě.
0: Ještě mě napadá, že by bylo dobré zmínit ještě jednu vaši zálibu a to jsou fotografie, člověk a víra.
1: Máte pocit, že to je moje záliba?
0: Já jsem slyšela, že si rád prohlížíte.
1: Především jsem velice vděčný za službu této party lidí, která se zabývá už vlastně několik let dokumentováním života církve. A jsou to lidé, kteří to dělají vlastně ve svém volném čase, s velkým nasazením, obětavě, často jsou ochotní přijet několik desítek kilometrů pro to, aby nafotili nějakou akci. A to je věc, za kterou bych chtěl především fotografům poděkovat, protože se vytváří takhle vlastně velice cenná databáze. A pro mě jako pro biskupa je to třeba taky zajímavé v tom, že se můžu podívat v té databázi, jak ta akce vypadala před rokem, jak vypadala před 2 lety. Je to pro mě zdrojem nějakého i poznání.

0: Letos v létě uplynou 3 roky od vašeho jmenování diecézním biskupem. Můžete zhodnotit, co se třeba v diecézi daří, podařilo?
1: Určitě je mnoho věcí, které se daří. To, z čeho žiju v poslední době, je třeba znovu otevření Frýdecké baziliky, která prostě pro mě byla takovým milým setkáním. Viděl jsem i to obrovské nasazení těch lidí, farníků ve Frýdku, a mám radost z toho, když se daří nejenom opravovat stavby, ale tvořit komunitu. A to je to, co si myslím, že se právě třeba daří ve Frýdku, ale nejenom ve Frýdku, na mnoha jiných místech. Daří se nám v některých farnostech budovat třeba komunitní centra, nějaké zázemí, kde se lidé mohou setkávat i mimo bohoslužbu, shodou okolností vlastně v sousední farnosti. V Místecké se teď buduje komunitní centrum. Postavili jsme komunitní centrum ve Staré Vsi nad Ondřenicí, je v úvaze komunitní centrum v Havířově a tak dále. Čili práce s těmi lidmi, kteří se chtějí zapojovat, s aktivními laiky, proběhlo, myslím si, velice zdařilý na podzim kurz Tvoříme farnost.
0: Co se naopak nedaří?
1: Co je takovou mou bolestí? Jsou povolání, to, že těch povolání třeba v této době není mnoho, i když mám na stole aktuálně 2 přihlášky do kněžského semináře, tak z toho mám radost. A potom také, co se nám nedaří dneska, a to je možná širší problém, jakým způsobem jako církev oslovujeme ty lidi v dnešní společnosti, v dnešním světě. To, jestli je vůbec umíme oslovovat a jestli jako církev jsme tam, kde máme být, nebo kde ti lidé dneska jsou a jestli jim nabízíme to, co nabízet máme a to, co ti lidi potřebují.
0: Čím si vysvětlujete ten nízký zájem o to stát se třeba knězem?
1: Myslím si, že se v mnohem proměnila ta doba, která je mnohem rychlejší a skýtá spoustu nabídek a možností. A především se proměnili mladí lidé, kteří se nerozhodují tak snadno k nějakému celoživotnímu závazku. Právě naopak si chtějí nechat otevřené dveře. Rozhodují se čím dál tím později, anebo se nerozhodnou vůbec a chtějí být takzvaně free, než se vázat k něčemu na celý život. Ale určitě ty důvody té krize povolání, která není, se netýká jenom naší země, i kolem nás v okolí, Slovensko, Polsko, že ty důvody mohou být určitě mnohem hlubší.
0: Lidé nemusí vstoupit do manželství, ale žijí spolu, jak si kdysi říkalo, na psí knížku, ale s kněžstvím to takhle vlastně nejde.
1: Tady se vyžaduje ten závazek. Chci Bohu sloužit a chci mu sloužit celoživotně. Na druhou stranu vidíme, že je dneska vlastně velký boom nebo jakýsi velký zájem o trvalé jáhenství. To znamená, jsou tady lidé, kteří chtějí v církvi sloužit, mají svoje rodiny a říkají, otče biskupe, já jsem už v životě něco dosáhl, mám dobrou rodinu, mám práci a teď bych chtěl nějak svoje síly a služby nabídnout církvi. I to je jakýsi trend té dnešní doby a je to věc, se kterou se snažíme pracovat. Aktuálně máme třeba ve formaci k trvalému jáhenství nějakých 13 kandidátů.
0: Líbí se mi, že se nebojíte do videa na sociální sítě zahrát na trubku. Nebo se projet na ruském kole. Jakou nejbláznivější věc jste udělal?
1: Jako do videa, jakou nejbláznivější?
0: No, nemusí to být do videa nutně. K čemu jste se třeba nechal přesvědčit?
1: To, k čemu jsem se nechal v posledních letech zlákat, je feratové lezení. Bláznivé bylo, že jsem si myslel, že se svojí kondičkou jako zvládnu nějakou obtížnost Dčkovou, byť je mi to písmenko díky mému příjmení jako blízké, tak jsem zjistil, že Dčko je už nad moje síly a byl jsem na té feratě, na které jsem lezl v takovém stavu, že jsem si myslel, jako že mě budou muset sundávat tím vrtulníkem, ale právě ta představa toho, že pro mě někde v Německu letí vrtulník a sundává mě z feraty, mě natolik jako vyburcovala, že jsem i to Dčko nějak zvládl. Ale jako feratové lezení mě baví, nevím, nakolik to je věc bláznivá, ale znám už díky té feratě svoje možnosti, takže se pouštím tam, kde jsou to nějaké takové lehčí feraty.
0: Já jsem slyšela historku o tom, že jste byl osloven na účast ve Stardance. Šel byste do toho?
1: To byla velmi překvapivá situace a tento moment překvapení se opravdu kolegovi Ondřejovi velice podařil a on to tak asi chtěl. Když tady přišel do kanceláře právě s tou otázkou, že volali z České televize, jestli by pan biskup přijal účast ve Stardance, a tak já jsem tady několik vteřin seděl jako opařený a říkal, to nemůžou myslet vážně. A on si ten kolega mě jako vychutnal a pak mi vysvětlil, že je to účast, respektive pozvání do toho Stardance Tour, které probíhalo v minulém roce a jehož jednou zastávkou byla taky Ostrava. A tak mě paní ředitelka České televize, tady ostravského regionálního studia, chtěla pozvat jako hosta, nikoliv jako tanečníka, tak to jsem si oddechl. Bohužel už to kolidovalo s nějakou jinou záležitostí. Ale kdyby to bylo možné, tak bych se na Stardance Tour určitě podívat šel.
0: Podívat.
1: Podívat, ano.
0: Diecéze slaví 30 let. Co byste jí popřál k narozeninám?
1: Kdybych měl něco diecézi popřát, tak především to, aby byla společenstvím, což v tom celku diecéze je asi obtížné, ale aby tam, kde žijí lidé věřící, aby tvořili nějaké společenství. A z těchto malých společenství se potom skládá ten velký celek společenství diecéze. A aby ta společenství byla živa, aby žila vírou, aby žila s Kristem, aby byla otevřená pro ty, kteří se o víru zajímají, které víra přitahuje, a to, že lidi víra přitahuje, to vidíme třeba i podle toho, že stále přicházejí dospělí lidé, kteří se chtějí nechat pokřtít. Takže abychom byli otevření pro ty, kteří hledají, kteří ve svém srdci poznají tu touhu po Bohu. A pochopitelně, aby to společenství bylo taky vycházející, tak jak k tomu vybízel papež František, abychom nebyli jenom těmi, kteří se sejdou za těmi zavřenými dveřmi kostela, ale abychom s tou vírou dokázali vyjít a aby to naše svědectví víry bylo viditelné v tomto světě.
0: Tímto bych ráda první díl našeho podcastu zakončila. Děkuji za váš čas, který jste s námi strávili, a už teď vás zvu k poslechu dalšího příběhu. Mějte se krásně.

Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

bude večer doma, to já vám budu přečítat.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

Stal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy. Přečti a jednou pak spolehni na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukáže

0: Na Rádiu Proglas je nyní čas na duchovní slovo, které je z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Další kapitolka ze série pojednávající o hlavních hříších má název Lenost, acédie, vlažnost. Řecké slovo akedia má širší význam než české lenost. Slovanští autoři je překládají výrazem uninie. Znamená všeobecný stav znechucenosti, unavenosti, nezájmu. Této neřesti říkají polední démon, který napadá mnicha za poledne, to je v době, když už pominula první chuť k práci. Obrazně to platí i o polední života, když přešlo nadšení mládí. Evagrius je přesvědčen, že je to démon nejnebezpečnější, protože člověk znechucený a lenošný nemá, čím by mu odporoval. De Pont vypočítává 9 projevů této duchovní lenosti. Jsou jimi neúměrný strach z obtíží, se kterými se setkáváme. Nechuť začít cokoliv, co stojí za námahu. Nedbalost v zachovávání přikázání, pořádku, pravidel. Nestálost v dobrém nedodržování předsevzetí. Dalšími projevy duchovní lenosti jsou neschopnost vzdorovat pokušení. Odpor k těm, kteří jsou horliví, kteří ho dráždí svou pracovitostí, zachováváním pořádku. Velká ztráta drahocenného času. Svoboda, kterou dává smyslům, zvědavosti, chuť bavit se a využívat všeho. Zanedbávání hlavních povinností stavu, zapomenutí na cíl života, opomenutí náboženských motivů v jednání. Podle svatého Bernarda je vlažnost stínem smrti. Vlažný se podobá neobdělané vinici, domu bez dveří a závor. Nedbalost připraví člověka o útěchu a o radost z duchovního života. Zvětšuje tedy námahu dne a umenšuje přitom zásluhy. Je to červ na kořeni. Užírá z vnitřku hlavní ctnosti, i když se navenek ještě pokračuje podle dřívějšího návyku. Lenošný zakopává své hřivny do země. Nechce být ani příliš dobrým, ani příliš zlým. Proto o něm platí slova zjevení. Znám tvé skutky, nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký. Tak to však, protože jsi vlažný, ani horký, ani studený, vyplivnu tě z úst. Kniha Zjevení, 3. kapitola.
0: Slyšeli jsme duchovní slovo kardinála Tomáše Špidlíka z knihy Prameny světla. Četl pro vás Martin Holík.

0: vysvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

cyklu Na stole je téma, který za malou chvíli uslyšíte, pohovořil Martin Holík s výraznou postavou veřejné sféry Janem Grolichem.

0: Milí posluchači, vítejte v cyklu pořadu Na stole je téma, dnes s Janem Grolichem. Dobrý den, Honzo.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Prosím tě, ty pocházíš z Veletic a pro nás Brno město a Brno venkov jsou vesnice okolo Veletic jako Pošukov, Pozořice, Šumice, Kovalovice. Není ti líto, že Veletice netvoří čtveřici, jako že by to bylo Pošukové?
1: To mě nenapadlo nikdy, ale myslím si, že ten Pošukov stačí a mezi náma a Pošukovem jsou ještě další dvě obce, takže my už jsme jako trošku, patříme tam do té oblasti, ale jsme trošku už jako vzdálenější. Ale mikroregion obcí, tak s těma třema obcema tvoříme.
0: Uh-huh. A jezera to je součást...
1: Pozořic.
0: Pozořic, jasně, jasně. No, ty jsi rozený v roce 84 a jsi stále životně ve své oblasti.
1: No, já tam žiju celý život, narodil jsem se ve Veleticích a celou dobu jsem tady bydlel, teď tam taky s rodinou bydlíme, takže počítám s tím, že to je v podstatě na celý život, no.
0: No, a takže základka tam?
1: My, co se týká základní školy, tak my máme Spádovou v sousední obci Mokrá Horákov, my už tam jako dlouho školu nemáme, takže jsem byl tam a po základní škole jsem šel na Bigy. Vlastně ještě v době, kdy vy jste byli taky na Bigy, tak jsme vlastně byli spolužáci, dá se říct.
0: My jsme se potkávali na chodbách, o přestávkách, ale my jsme se vám studentům snažili vždycky vyhnout a když jsme šli na oběd, tak jsme úplně přesně věděli, bacha, za 3 minuty bude zvonit, takže za 3 minuty už bude pozdě, protože půjde v podstatě o život, že v tom, jak to tam poběží k těm výdejním pultům, ano, tak jsme se tam potkávali. No teď je tam v tom zadním traktu, jsou tam školka. A myslím, jaké odborné učebny.
1: Tak, tak.
0: No, paráda. No a jaké bylo další tvoje směrování? Takhle střední a...
1: No, když jsem byl na střední, tak jsem potom chtěl jít na práva. Tam jsem se první rok nedostal, takže jsem rok studoval státní jazykovou školu angličtinu. Udělal jsem si nějakou zkoušku z angličtiny a potom už jsem studoval na právech a tím jsem to vlastně studium zakončil a od té doby jsem už nějakým způsobem v úvozovkách jenom pracoval. Už během studií a potom i krátce po studiích jsem dělal v advokátní kanceláři, takové větší, co měla pobočku tady v Brně a během toho se naskytly volby a já jsem kandidoval na starostu a z hodou okolností jsem se tím starostou dokonce stál hned v těch prvních volbách ve 26 letech, takže jsem ještě svou koncipientskou praxi dokončoval ještě jako starosta, potom jsem složil advokátní zkoušky během starostování a od té doby vlastně jsem, dá se říct, v té regionální politice. No.
0: Takže většina radních byla starších než jejich starosta?
1: No já si myslím, že asi všichni. Já si myslím, že všichni, možná jeden kluk tam byl o rok, o dva mladší než já. No,
0: a to dost drsný teda.
1: Jo, tak vtipný bylo a vždycky jsem říkal, že třeba můj jako největší opozicí byl můj otec zastupitelstvu, jo, protože vlastně kandidoval se mnou a teď nevím, jestli 2 nebo 3 volební období tam byl, kdy já jsem byl starosta a tam jsme řešili spoustu věcí potom ještě i doma nebo na nějakých jako setkáních. Já to říkám spíš jako s nadsázkou, protože jsme tam vždycky měli ty vztahy skoro celou dobu naprosto jako přátelský v rámci té vesnice a zastupitelství.
0: No ale jediný on mohl někde říct synu, tohle není dobrý nápad.
1: Ne, tak spíš tu zpětnou vazbu od toho otce berete trošku jinak, než od standardního zastupitele, takže to bylo takový jako ano. Spíš úsměvný. No.
0: Ano, ano, ano. A tvoje žena Magdalena má nádherný podnik, Picnic Box v Björnsonově sadu. My jsme říkali na vyhlídce, tam jsme chodívali s kočárkem, jsme tam chodívali a bez kočárku, to je naše oblast. Já pocházím z Kotlářské a tady ze Žabin úplně na začátku života. A tam teda je hrozně rádi tam chodíme, akorát, že tam jsou samý právníci, protože ti, když se vyhrnou z té budovy vedle, tak je tam dlouhá fronta.
1: No ono, podle mě je tam možná víc než právníků, tak je tam borců ze stavárny, protože když tu kavárnu se chtěli, nebo ty prostory, ono jsou to vlastně z kontejnerů poskládaná taková kavárna, tak když si to chtěli pronajmout, tak ten business plán, co jsme si kreslili na papír, tak bylo o tom, že právě studenti práv po cestě do školy nebo ze školy si budou chtít dát dobrý kafe a ono to nakonec živí víc studenti ze stavárny, kteří tam jdou na pivo. A určitě jsou to i právníci, ale hodně tam chodí i ze stavárny. kavárny a hodně tam chodí maminky s dětma přes den.
0: A je to teda krásné místo, ono vlastně ještě před 100 lety to bylo konec Brna a vím, že tam ten stavitel slavný, co postavil Konečného náměstí, to jsou ty domy.
1: Ty voly, vím, že tam je.
0: Ano, to jsou ty domy, které proslavili a tam právě byla velká výletní restaurace a odsud ti návštěvníci té restaurace, to bylo vlastně v dnešní právě té fakultě, to jsou ty veliké slavnostní domy, bylo vidět vlastně až na hády a bylo vlastně prázdno. A po revoluci, teda po první válce, tam vlastně byly ty lazaretní baráky, kde byly teda váleční invalidé, takže to bylo taky těžce zkoušené místo. Tivoli, teď to mě vypadlo, to bylo jedno z mála, my jsme si říkali, že to určitě nějaké sprosté slovo, které můžeme říkat Tivoli. Nádherné stavby. No a máte synka?
1: No, máme syna 8 let, teď nastupuje do druhé třídy, tak jsme rádi, že po prázdninách zase ženě trošku rozvolnili ruce, ale teď zrovna zase plánujeme, ona hlavně kroužky a je to v dnešní době trošku celkem jako náročný i s tím jako jedním dítětem, tak zrovna jsme se o tom bavili na jedné teďka debatě, kde jsem byl, že to rodičovství mě přijde teď jako mnohem víc náročný, že my jsme dřív byli vypuštěni z baráku a našli jsme za barák hrát fotbal a bylo to naprosto běžná věc, nebo když jsme začali hrát fotbal tady v sousední obci, tak jsme tam jezdili na kole a zase to byla úplně běžná věc a dnes je naopak naprosto běžný, že na všechny ty koníčky, zájmy, ty rodiče a jsou to často matky, ty děti vozí kvůli bezpečnosti a tak a je ten standard v tomhle někde úplně jinde a zabírá to strašnou spoustu času, no, takže velký respekt ke všem, co tohle zvládají. No.
0: Mm-hmm. No, já jsem se ptal, když se církev rozhodla stavět tu základní školu tady dole na Jánské Novobranské Brně, jak tam budou právě rodiče dovážet. A tak říkali mi hnedka, jo, to jsme domluvili s magistrátem, že by byla výjimka od 7:00 do 7:50 nebo tak nějak, že by tam mohli najíždět měnínskou bránou právě. No, je to náročnější.
1: No, tak ve městě určitě funguje městská hromadná, ale bavili jsme se taky s otcem biskupem, protože jsme se o tom projektu bavili a teď jsme na to schvalovali i nějakou dotaci na tu první etapu, tak víme, že tam určitě budou jezdit i ze širokého okolí, jako věřím, že o tu školu bude zájem. No.
0: Jezdíš Šalinou jak často?
1: Poměrně málo, já se přiznám na rovinu, že jezdím do práce z práce autem a já mám spoustu schůzek tady po Brně, jako v blízko centru, blízko Žerotinova náměstí, kde máme krajský úřad, takže tam chodím pěšky a občas jenom když nestíhám, tak jako jsem teďka nestíhal, tak se nechám hodit řidičem, ale třeba naspátek už se projdu, takže Šalinou jezdím, ale málo, párkrát do měsíce.
0: Mm-hmm. Co řekneš o městské hromadné dopravě města Brna a co o JMK?
1: Tak za mě jako městská hromadná doprava funguje dobře a teď tady jsme měli jednu známou, která u nás přespávala a bavili jsme se o tom, jak jako jednoduchý to kupování těch lízdenek tady vlastně je přes tu platební kartu, že když sem přijedou jako lidi z cizího města, tak jsou vlastně nervózní z toho, jestli si to vlastně koupili nebo ne, protože to přišlo strašně moc jako jednoduchý a mysleli si, že to ještě nedotáhli ty kroky, takže to si myslím, že jako opravdu na velice dobré úrovni, to se nám začíná postupně právě propisovat i do té krajské dopravy, že to taky jako zjednodušujeme a vždycky je co zlepšovat a každý rok řešíme s nějakými starosty nějaké lepší spojení do těch měst kolem Brna a ne vždycky jde víc stříc, protože to je celkem složitý to naplánovat, ale byli jsme vlastně první kraj, který takovouhle dopravu zavedl a postupně to přebírají ostatní kraje, třeba jižní Čechy to zaváděli až letos, jo, takže to, že tady takovýhle dobrý systém máme, jsme byli my jako Jihomoravský kraj a Standa Juránek, v tom jsme byli jako průkopníci, já jsem za to rád a ono často si na to občas lidi stěžují, že něco nepřijede autobus nebo jo, nebo že by měl být líp naplánovaný, ale když to srovnám kdekoliv se zahraničím, tak si myslím, že obecně jako Česká republika v tom jsme strašně moc daleko, ať už spolehlivost těch spojů, tak četnost těch spojů jako nesnese srovnání se světem a vůbec jako tady v Evropě. Městské hromadné dopravy jsou dobrý jako všude, ale ty meziměstské si myslím, že to máme jako dobře vychytaný. Ale je to vylepšovat pořád, to jako samozřejmě.
0: No, jako brněnský patriot jsem nadšen. Teďka jsme byli s kněžím na rekolekci na Brněnské přehradě, kdy jsme se pronajali parník. A tak to opravdu, my si tak zamáváme s panem kapitánem a známe se křestním jménem. A přijde nás pozdravit náčelník přístaviště. Jo, a je to takové, a paní, když jsem napsal mail, jestli mají na které palubě 230 voltů, nesl aparaturu, tak napsala, a my se také těšíme na vaší rekolekci. Máme zásuvky, ale jenom dole. Jo, a tak jsme to zvládli, takže já jsem patriot. My máme teda výhodu možná tou geografickou, že to krajské město leží uprostřed regionu, takže to může být jakoby hvězdice, že jo? Jasně. Což třeba na Vysočině nemají.
1: Jo, jo, jo, je to každý kraj má samozřejmě svoje, ale já to beru jako celek, jako v rámci České republiky, tak si myslím, že to máme jako nastavený tohle fakt dobře a že nám to řada zemí může závidět, přesto, že bychom si někde představovali jako ještě lepší to spojení. Já vím, že to není vychytaný do detailů úplně všude, tak si myslím, že to fakt je na velmi vysoké úrovni.
0: Co jsi četl za mladá?
1: Tak za mladá já jsem teďka synovi dočetl první díl Harryho Pottera, zrovna dneska máme naplánované, že si se stavíme do knihovny pro dvojku, takže toto jsem určitě četl a já bych řekl takové ty klasiky, jako Pán prstenů, Hobbit a tyhle věci jsem četl za mladá určitě několikrát a jsou to knížky, které musím zmínit jako na prvním místě. Teď mám třeba rozečtenou ale knihu Sudecký dům od spisovatele Javurka a to už čtu.
0: To je těžká věc.
1: Druhý díl. Jo, ale je to psaný velice dobrým jako způsobem a mě tady ta tématika je poměrně blízká a i vlastně vzhledem k tomu, co se dělo letos tady kolem sudetoněmeckého sjezdu, tak jsem si to chtěl načíst, i když je to román a není to jako podle jako nějaká jako popis skutečné události, taky mi to téma poměrně blízký a celkem mě to chytlo, takže to mám rozečtené teď.
0: A z češtiny na Bigi jste měli...
1: Jo, já si pamatuju paní profesorku Malou, Markétu Malou, která nás měla poslední 2 nebo 3 roky.
0: Čili což... i na literaturu. Tedy,
1: tak... Byla mladá hnedka po škole. To jsme taky zažili právě takovou zvláštní situaci, protože jak se chodí na praxe, tak ona u nás byla na praxi na týden a samozřejmě tak jako studentka, že jo, mladí kluci, tak jsme tam řekněme mírně řečeno jako zlobili, trošku provokovali, protože když byl supl, že jo, tak to jako, jo, tak jsme si to
0: volná hodina užili, vlastně, no. Že?
1: No a potom další rok ona přišla a oznamovala nás, že nás má jako kmenová, jako na češtinu literaturu a to jsme jako...
0: Zatuhli
1: trošku, no, ale byla výborná.
0: To je výborný. No, já jenom na okraj, jak jsi to zmínil, byl jsem minulý týden s přáteli z meetingu Brno v Mnichově, přebírali tam tu evropskou bavorskou medaili svobodného státu Bavorsko a tam teda jednak ten bavorský minister pro evropské záležitosti, ale také paralelně vlastně i spolkoví ministři, asi dva, prohlásili, že byli v Brně a že to byl pro ně zázrak, že to bylo pro ně něco, na co nikdy nezapomenou. A pamatuju si, že asi o 14 dní předtím také papež Lev zmínil město Brno jako město smíření a tak si myslím, že můžeme být oba na něco hrdí.
1: Mně se vlastně nelíbilo, jak se kolem toho rozvířila ta politická debata a spousta lidí to začalo odsuzovat a najednou 14 dní před akcí jako se přijímali jako nějaké usnesení na půdě sněmovny, jakože s tím nesouhlasí a podobně. Za mě teda, když opravdu s tím nesouhlasí jako političtí reprezentanti, tak se to musí řešit půl roku dopředu, kdy se ta akce dá odvolat a nebo jako upravit, ale 14 dní dopředu už opravdu ne. Ale díky tomu, že se tyhle kroky začaly dít, tak najednou se vzedmula strašná jako velká vlna podpory jako té akce jako takové. A protože vždycky tady je pochod smíření a různé ty akce v rámci meetingu Brno a musím říct, že vždycky jsem si říkal, jako na kterou tu akci jako ještě má smysl, nemá smysl, aby nám to ty lidi jako nevyčítali, protože to téma je velice citlivý, ale tenhle rok jsem věděl, že tam jako jednoznačně musí mít a že ty lidi vlastně chtějí, aby tam ty politici šli, ti, co o tom smýšlí, o tom tématu jako rozumně, takže jsem vlastně rád, že se to úplně otočilo, že i když ta vlna, která byla vlastně proti, tak zvednula obrovskou jako zase vlnu tu podporující. a do které já určitě patřím a byl jsem vlastně rád, že jsem cítil velkou podporu k tomu, aby se k tomu ti politici přihlásili, že jako je naprosto normální se k těmhle věcem hlásit a prostě to smíření tady podporovat. No.
0: Já moc děkuju, že jste se o to vy vlastně jako celek a ty jako jednotlivec vlastně k tomu vyjádřili ve smyslu podpory, stejně tak teda municipalita, magistrát, to bylo velmi významné. A potom jsem potkal jednou u Otmara Olivy, kdy se odlévalo naposledy možná v jeho životě, protože už má vysoký věk, tak tam asi o půl šesté ráno přijelo asi 5 senátorů a říkám, co tady děláš, břiťu? Jo. A on říkal, no my potom jedeme do Brna, jedeme podpořit ty mítingáče, víš. Jo, tak jsem si říkal, jo, tak to je dobře uchopený. No. On říkal právě ten ministr pro evropské záležitosti, že vlastně bylo by marné, kdyby byla ta česko-německá deklarace, která je svým způsobem jako vynikající a podepsána tenkrát jako velmi včas. Jo, je otázka, jak by to bylo, kdyby to bylo později. Ale říkal, no ale pokud by nebyla naplňována ze spodu aktivitou občanů, lidí, jo, tak k čemu by byla? Byla by prázdná. Jo? A toto je prostě vlastně to naplnění. Takže já jsem zažil také mnoho, protože jsme tak jako hodně při sobě s nimi, to jsou naši kamarádi, skoro všichni. Právě říkali, že čekali, kdo je ještě podpoří a kdo ne a že to někdy bylo zklamání, ale někdy ta vlna té podpory byla tak nevídaná, že to opravdu jako posílilo. Takže jsem rád, že se tady dějí dobré věci. No a nevím, byl jsi na blahořečení a na bulě Václava Trbovy?
1: Jo, byl jsem samozřejmě.
0: No, tak tam jako sam, když potom ty maminky chodili a říkali, je, oni tady mají tolik těch skákacích hradů a těch prolézaček pro děti, všecko to dělá Orel. My kdybychom to věděli, tak bychom ještě řekli našim, ať se nebojí a přijedou taky. Mě to připadalo jako neuvěřitelně neokázalé, krásné, slavnostní. Jo, dokonce bych řekl, že Michael Černý mluvil česky lépe než někteří naší politici.
1: Chápu to narážku. Za mě to byla naprosto výborně zorganizovaná akce, což vlastně ten člověk, když to bere jako samozřejmost, když tam přijde na to místo a všechno tam funguje, tak si to prostě v uvozovkách jenom užije, ale myslím si, že zorganizovat tak obrovskou akci jako není vůbec jednoduchý a já jsem rád, že se to našemu brněnskému biskupství a tomu týmu kolem jako povedlo tak dobře a myslím si, že to byla opravdu moc, moc pěkná akce a byla tam nádherná atmosféra. Prostě no, byla to nádherná atmosféra.
0: No to vlastně je věc celého kraje, celé diecéze. Jak vycházíte s diecézí, s jejím vedením, případně pokud je potřeba?
1: Jo, tak já si myslím, že vlastně s otcem biskupem nejde jako nevycházet v dobrým, ale se celým tím triumviátem Pavlů jsme se vlastně znali už předtím z nějakého působení, že s Pavlem Šenkyříkem pocházíme z jedné obce, takže jako tam cokoliv potřebujeme vyřešit, tak je naprosto bez problémů s hodou okolností. Zrovna v těchto dnech jako bude zase nějaký další jednání, protože my jako, teď zabrousím trošku do politiky, ale také praktické, my jako lidovci chceme vlastně převzít od brněnského biskupství systém donátor na výběr našich jako poplatků, protože to vlastně funguje u nás úplně stejně a znám ten systém, takže jsme se s Pavlem Kavkou domlouvali, že bychom to vlastně nějakým způsobem převzali a používali to, takže tam vlastně s hodou okolností tam řešíme úplně i takovýhle jako praktické věci a je to občas v obou straně výhodný, tu školu, kterou si zmiňoval, tak taky jsme samozřejmě o tom spolu jednali a protože se uvažuje o tom, že i naše Zuška, kde se učí jako varhaní hra, takže by se tam jako měla stěhovat do jednoho patra, takže pořád jsme jako v kontaktu kolem takových jako praktických věcí a to spolupráce je tam, bych řekl, za mě jako naprosto výborná. No. A jsem rád, že se občas máme jako možnost potkat i neformálně na některých jako akcích samozřejmě a jsem rád, že i vlastně s celým tím jako týmem, co je teďka tady na biskupství, se dá vždycky řešit ty věci i jako s nějakým nadhledem a Pavel Konzbult má výborný smysl pro humor, to já jsem říkal, že jsme vlastně měli spolu debatu v Čebíně, to bylo, jsme měli společnou debatu a tam jsem říkal, že jako je to na pováženou, když má jako biskup lepší smysl pro humor než já a je vtipnější než já, tak jako v tomto jako jsem za ně velice rád.
0: Proč tady máte toho Grolicha jako? No, to jako no, co? No, tady nemáte dost svýho starostu?
1: No. Já myslím, že tady to formát videa s kšiltovkou, už nevím vlastně, jaký to téma, ale natáčeli jsme tam taky, no, natáčeli jsme přímo v Čebíně.
0: No, to je jedno lepší než druhé. Hele, to já si taky trošku přihřeju svoji polívčičku, protože než se rozběhl donátor, tak za náma chodíval Pavel Kavka, další biskupský vikář, vlastně generální vikář, a právě my jsme mu ukazovali, jak to dělá Proglas 30 let, že máme vlastně ten klub přátel, který dneska má, když na to započítám i s těmi, kteří odešli do Boží náruče, tak je to třeba 80 tisíc lidí a z těch darů vlastně my žijeme, z těch 95%, takže dával hodně pozor a potom se mi ohromně líbilo, že on nejenom, že to sestavil, připasoval to na ty potřeby, ale že on opravdu asi za rok a půl snad objel úplně všechny kostely, kde je v neděli mše nebo farnosti prostě, takže nenechal nic náhodě.
1: Jo. Já si pamatuju tehdy taky ty schůzky, když to úplně začínalo, tak jsme měli ve Šlapanicích schůzku těch okolních farností, já jsem tam byl jako starosta nebo jako zástupce farní rady, už vlastně nevím, v jaké situace, jaké funkce, ale tehdy nám to vysvětloval, když to bylo úplně na začátku, a za mě je to skvělý systém, který přebírá celá Česká republika postupně a budeme to přebírat i my jako politická strana, úplně náhoda.
0: Krásný, no. Krásný. A vy jako rodina jezdíte do Šlapanic?
1: Nejvíc asi do Podolí, patříme pod Tvarožnou, ale časově nám to vyhovuje víc Podolí, do Šlapanic jezdím často. A já osobně navíc jako jsem tam jedu na nějakou poutní mši nebo jako hodovou mši, takže to mám ještě občas takový jako rozlítaný a přiznám se, že to mám rád, aby tam nebyl ten jako stereotyp, jako, ale mám rád, když navštěvuji nějaký ty cizí mše někde jinde a moc rád mám, když to vyjde, když jsou ty mše venku na nějakým úplně jako atypickým jako prostředí, tak to mám hodně rád. No.
0: My máme vlastně ty Žarošice asi jako jedno z nejstarších půdních míst vůbec v našem kraji a teďka jsou teda ta dvě krásná místa působení teda Jana Buly a Václava Drbuly. Tam jsem si dal závazek, že než proběhne blahořečení, že to tam navštívím, no ne, navštívil, ale na jednom, že je tam nějaká ta ze skla udělaná křížová cesta. No, krásné věci jsou to. Já bych do toho našeho mluvení možná zakomponoval, jestli bys souhlasil, jde po ulici Grolich.
1: Můžem, no.
0: Ale já nevím, jestli to existuje, nebo jestli je to pustit v originále asi.
1: Zrovna tahle písnička, kterou mi tam mě Pavel Helan jako složil do kampaně, tak on ji má na melodii písně, kterou normálně standardně má, která se jmenuje Reper, takže Repra, se pustit dá.
0: Dobře. No, a ty potom teda máš jako tu zkušenost u těch advokátů, ty advokátní zkoušky, co to přinese člověkovi, taková práce?
1: Tak já jsem v tom pracoval několik let a já to spíš teďka beru z té pozice, kde jsem, tak jsem se motal kolem veřejných zakázek a vůbec zpracovávání jako dost věcí pro různá ministerstva a podobně, tak jednak to dá tu zkušenost s tím, jak o těch problémech se dá právně přemýšlet, protože když to řeknu úplně zjednodušeně, stává se samozřejmě, že úředníci řeknou, tohle nejde a já jsem schopný vymyslet 2, 3, 4 varianty, jak si myslím, že by to šlo, někdy jsou to slepý cesty, ale vůbec, že jsem schopný o tom právně jako uvažovat. Člověk, který nemá právní vzdělání, tak to bere prostě jako hotovou věc. Právník řekl, že nejde to. Já mám v některých věcech jako prostor něco vymyslet, i když neříkám, že vždycky je to realizovatelný, ale prostě vůbec o tom přemýšlet, to je jedna věc. A za mě, co byla velká zkušenost, tak vzhledem k tomu, že jsem dělal v té poměrně velké advokátní kanceláři a poměrně mladý, tak jsem chodil na různá ta jednání, například na ministerstvo, dělali jsme tehdy hodně pro ministerstvo zemědělství, tak se jako vlastně dostal na jednání na nějaké vysoké úrovni a mohl tam jako navnímat tu atmosféru, navnímat, jací lidi tam pracují, kdo je v které situaci ten důležitý, kdo tam rozhoduje, protože taky jsem měl zážitky, že jednáte s nějakým ředitelem a je strašně důležitý na té schůzce a všechno rozhoduje, no a potom jdete na jednání s náměstkem a tam on už jde jako se skloněnou hlavou a pochopil jsem, jak ta hierarchie na těch ministerstvech funguje. A vidět to trošku jako spouzdálí jako z jiné strany, tak to pro mě určitá zkušenost do té práce, kterou dneska dělám, byla taky jako velice, velice důležitá.
0: Takže se člověk nemusí nechat opít rohlíkem, nebo oni aspoň cítí, že mají třeba partnera k jednání. To je určitě hodně důležité. Dobře, dejme si toho rapera.
1: Okay.
2: jde reper a má na krku kříž. Zastaví ho kněz, co to máš na krku, víš? Reper řekne, respekt kam, to znamená Ježíš. A jestli víš,

0: Martinem Holíkem a s Janem Grolichem posloucháte Na stole je téma s Janem Grolichem. Honzo, ty jsi hodně dlouho a známý také jako hejtman Jihomoravského kraje, takže když začnu zakládajícím, vynikajícím Standou Juránkem, který ještě také se zasloužil, aby se to nemenovalo Brněnský kraj, ale Jihomoravský, tak ty tak jako krásně navazuješ na ty věci. Co to stojí, takové hejtmanování?
1: No, hlavně spoustu času, spoustu energie a obecně tady ty jako funkce, které nejsou jenom práce na 8 hodin denně a jsou s nimi spojený jako strašná spousta toho času, které je po večerech a o víkendech, protože musíte chodit na ty společenské akce každý den bych mohl odbavovat spoustu pozvánek na různé akce, tak to je samozřejmě jako na úkor rodiny a toho soukromého času jako sám na sebe, na sport a na nějaký koníčky, tak to je v tomto je to jako tako hodně náročný. Mě to práce baví, jako nestěžuju si vůbec, ale na čas to náročný je.
0: A potřebuješ vlastně každý den novou košili, asi čistou.
1: No, tak občas si vezmu pomuchlanou nějakou a narychlo, ale jako spotřeba košil je poměrně velká, no.
0: Čili tvůj oděv slavnostní je vlastně, jsou takové montérky hejtmana.
1: Tak, já se snažím, jako já moc nechodím v obleku vyloženě, takže se snažím chodit trošku jako míň slavnostně oblečený, protože mám oblíbený botasky, vysloveně boty, botasky, tak se vždycky snažím podívat na ten program ten den, jestli musím mít oblek a kravat, ke kterým se to samozřejmě nehodí, anebo jestli můžu vzít jenom kalhoty, košily a nějaký sportovnější sako, abych mohl jít tak trošku víc nalehko, a to chodím jako většinu doby.
0: Mm-hmm. To byl takový slavný Jiránkův vtip kreslený. Posílají vás do prčic, jděte v botaskách. No, oni se obnovili teďka, jo? Jsou dražší a jsou výborní, jsou to ty pravé botasky. No a v tvém životopise nemůžeme vynechat roli stand-up komika. Jak se k takové roli přijde?
1: Tak já jsem vlastně s kamarádem, když se bavíme o, jsme zmiňovali Pavla Šenky, říká, že ze stejné obce, tak jeho nejmladší bratr je jako kamarád, s kterým jsme zakládali divadelní spolek a hráli jsme v sousedním divadle, potom jsme vlastně, dá se říct, spolu založili, on psal ty hry, režíroval nebo spolu režírovali jsme to, hráli jsme toho víc, takže jsem hodně dělal tady toho divadla a potom přes společný známý, zase jeden kamarád z Rosic, který se přidružil k takové skupině, která tady dělala pravidelně tady ty výstupy stand-upu, kdy ještě nebyli až tak jako známí, tak vlastně mě k tomu přitáhnul a postupně jsem se tam taky jako začlenil na nějakou dobu, ale už to delší dobu nedělám.
0: A ty divadelní věci, to byly autorské nebo převzaté?
1: Vlastně oboje, začali jsme s převzatými věcmi, ale potom právě ten kamarád, ten Honza Šenkyřík, tak ten napsal několik svých her a ty jsme hráli a v určitým období jsme toho odehráli opravdu spoustu, jezdili jsme po různých festivalech soutěžních a tak, to bylo jako hodně velká náplň toho našeho života, ale to mě vlastně přivedlo i k tomu starostování, protože my vedle toho, že jsme hráli divadlo, tak jsme tam dělali kulturní společenský akce, obnovili jsme takovou burčákovou slavnost po zahrádkářích, kteří tam zanikli a začali jsme dělat ples a myslím si, že celkem dobrý ples a i díky tady těm aktivitám, nebo hlavně díky těm aktivitám, které na té obci byly vidět, tak nás vlastně tu partu kolem toho divadla potom s poměrně velkou silou zvolili do zastupitelstva a já, protože jsem to lídroval, tak jsem se stal tím starostou, takže mě tam opravdu si myslím, že vytáhlo tady to ochotnické divadlo a ty aktivity kolem toho divadla.
0: Ty jo, no tak to je krásné. No a kde se uplatní stand-up komik? Jo, ty říkal jsi teda na nějakých veřejných vystoupeních, kdy asi na akci pozvou prostě zábavné chlapíky.
1: No my jsme to měli tak, že jsme měli tady stálý místo v Brně, když jsme se stěhovali, podle toho, jak se to rozšiřovalo to publikum, tak jsme vystupovali každý měsíc tady v Brně, kromě prázdnin a měli jsme to právě nastavené tak, že každý měsíc jsme mohli vystupovat jedním starým výstupem a jedním novým. Ti profesionální stand-up komici, co objíždí celou republiku, tak oni mají třeba 3-4 kousky nový do roka a proto apelujou to a objíždí celou Českou republiku. Proto, aby to pro ty naše diváky nebylo pořád stejný, tak jsme museli mít ty nový a nový věci a to je strašně náročný. Vymyslet jako 10 těch věcí do roka nebo 9-10, aby byly jako opravdu dobrý, to je náročný a já ve chvíli, kdy už jsem cítil, že už jako trpím spíš, že musím něco jako novýho vymyslet a necítil jsem se v tom jako už jako dobře, tak jsem s tím radši seknul a bylo to vlastně ještě dřív, než jsem začal hejtmanovat. Takže jsme pravidelně vystupovali v Brně a samozřejmě si nás zvali občas na nějaký firemní nebo kulturní společenský akce, kam jsme vyjížděli, ale vždycky to bylo pro mě forma nějaké zábavy, nebyl to, abych ani řekl, o přivýdělek, ty peníze, jako těch pár korun, co jsme to dostávali a těch vystoupení bylo tak málo, že to jako nikdy nebylo moje zaměstnání, jo. Spíš to byla vždycky zábava.
0: Mm-hmm. Stará pravda praví, že dělat legraci není žádná legrace.
1: Tak, tak. No. Ale ještě, myslím si, že ještě větší jako průprava na tu práci, co dělám teď, tak my jsme dělali ještě i improvizační divadlo s tou partou lidí, kterými jsme dělali to standardní divadlo, tak potom už jsme postupně se rozpadli a aby jsme se úplně jako nerozešli, protože nebyl tolik čas na zkoušení, jak jsme právě začali dělat improvizaci a tady z těch lidí se postupně vytříbila i z ostatních divadel taková skupinka, kde jsme taky vystupovali pravidelně každý měsíc v Brně a možná jsme s tou improvizací jezdili i na nějaké vystoupení víc než s tím stand-upem a to si myslím, že byla hodně dobrá průprava, protože tam člověk musí mít vytrénované to, že když chcete být pro diváka zajímavý, tak musíte být schopný zahodit první asociaci, druhou asociaci, jako reakci, která napadne úplně každýho, protože to potom není zajímavý. Takže vy strašně jako rychle v hlavě musíte ty asociace odhodit a říct něco, co ten divák nečeká a v tom je ta situace buď vtipná, nebo aspoň zajímavá a to si myslím, že je strašně důležité i v té politice. Zase, když tam chcete nějak jako vyniknout a říct něco zajímavého, tak člověk už tohle ten návyk mám, že automaticky odhodím v hlavě tu asociaci, kterou by řekl úplně každý a jsem schopný tam říct něco nového a překvapivého a vůbec to, že máte co říct, je taky jako velká průprava, protože v té improvizaci tam nemůžete najednou stát 5 minut mlčet, musíte to vystřelit hned, ať už je to cokoliv a to se v té politice samozřejmě taky hodí.
0: Ano, je to pravda, že někteří naši politici by měli začít mluvit až ve chvíli, kdy je něco napadne, že jo. No a potom, no. A myslíš, že se taková schopnost improvizace může projevit třeba na zasedání rady kraje?
1: No určitě to, ta rada bych řekl, není až tak jako zajímavá, protože to je interní jednání, jsme tam jenom my a je to spíš v té radě, už jsou předjednané, předchystané materiály a fakticky tam jenom formálně schválíme, takže tam nic zajímavého není, ale na zastupitelstvu určitě, protože zase je to tam o dotazech a když tomu člověk předsedá a zvlášť před volbami, když obhajuje ten post, tak jsem byl určitě terčem nějakých útoků od té opozice, takže tam člověk musí jako vážit slova a přiznám se, že jsem zažil vlastně jedno zastupitelstvo, asi to bylo před těmi posledními volbami, když se začaly blížit, tak to se jako hodně přiostřilo a že jsem potom sám ze sebe měl takový špatný pocit, že jsem vlastně na tu notu naskočil, že když oni utočili na mě, tak já jsem to jako vracel a pak jsem si uvědomil, já jako nechci přispívat k té negativní atmosféře na tom zastupitelstvu, protože ve sněmovně například ta atmosféra takhle přirozená je, ale vzhledem k tomu, že já tomu předsedám, na mě jsou primárně ty útoky jako na hejtmana, tak já vlastně do velké míry můžu ovlivnit to, jaká ta atmosféra toho jednání je. A proto jsem si říkal, hele, zatím to nechám po sobě jako stéct a budu odpovídat čistě věcně, nebudu si ty lidi dobírat, protože mě napadají samozřejmě nějaký narážky a myslím si, že jsem jako možná jako dobrý tady v té argumentaci a v tom nějakým protiútoku a je to z té improvizace, jo, ve mně jako, že mě napadají ty věci a říkal jsem si, radši to nedělej, protože já, když to vrátím, ten vtípek, tak oni zase se přihlásí do diskuze a potom se budeme pořád vracet. Mm-hmm. Tak jsem si řekl, nebudu z toho právě dělat žádný představení, budu odpovídat věcně a snažím se to držet co nejvíc v té věcné a stručné rovině, aby jsme tam zbytečně nerozmíchávali ty emoce, protože na rovinu to nesnímá televize, tam je pár novinářů, ale tohle je vlastně nezajímá, zajímají je až ty závěry, o čem my rozhodneme, a je to jenom o nás, o těch 65 lidí, co jsme zastupitelstvu, a je to úplně zbytečný, aby jsme tam do sebe jako kopali, takže to jsem si jako dost uvědomil a snažím se to od té doby jako držet se v tomto zkrátka.
0: No a tato výbava je, myslím, výtečná právě pro práci s médií, protože ty se tam logicky objevuješ čím dál častěji, nebo si prostě tvář, která je vidět více než kdy jindy. Je to jednak teda z tvé role předsedy strany lidovců a jednak také z toho, že bys rád byl senátorem, a je jasné, že dneska, kdo je v čele strany, takže potřebuje mít kontakt vlastně s tím děním, které je, a to senátní místo je takovým středním článkem, že mezi tou úplně výkonnou složkou a mezi tím vedením, takže to je dobré. Jak si myslíš, že tam bude ta práce jinačí? Když už ti teda jistá paní politička řekla, že tam budeš.
1: No, tak my jako lidi zvenku mají podle mě hodně představu o tom, jak funguje poslanecká sněmovna, protože ta je pod větším drobnohledem médií a z toho senátu vlastně vůbec nic nevidíme a často máme představu, že to tam funguje stejně. Ale ta kultura v tom senátu je úplně jiná. Jednak co se týče, jak jsem s tebe byl o nějakých útocích a podobně, tak to tam téměř není. Ta debata je tam opravdu kultivovaná a vůbec to, že jaký ten senát má jako program, jo, že senát teda méně často, protože tam jako se to projednává kratší čas, ale to mnohem organizovanější, že víte, kdy přicházíte do práce, kdy odcházíte z práce, což v té sněmovně nevíte. Jo. To teďka je pro mě úplně jako novum, že opravdu my přijedeme v úterý jako do Prahy a plánuje se ten týden a teď je tam porada, z které všech předsedů klubů a když tam Marián se vrátí z té porady, tak říká, no tak dneska tady budeme asi do 10, možná to zařídíme, takže skončíme už v 8, ale možná to bude až v 11, zítra se bude pokračovat zase do 10, to je úplně jako příšerný. To jako v tom se nedá normálně existovat a naprosto chápu, proč je to vlastně strašně složitý pro ženy, zvlášť s dětmi.
0: Pro
1: to,
0: maminky,
1: to,
0: jak,
1: to,
0: ano.
1: To je není možný ten jako reálný život jako v tomhle ukočírovat. Jo. To je příšerný a v tomto ten senát je mnohem víc organizovaný, prostě tam víte, do čeho jdete a ten čas se dá plánovat mnohem líp a jak už jsem říkal, zasedá vlastně mnohem méně často než sněmovna, takže tady já čekám, že to nezabere až tolik času, co se týče Prahy a je to spíš o té práci v tom regionu a tam je za mě celkem jedno, jestli tam zrovna řeším ten problém z pozice hejtmana nebo senátora, jenom mi to otevře nějaký nový dveře, dá mi to k dispozici víc kontaktů, který můžu zprostředkovat starostům a tak z toho mýho regionu.
0: Takže skloubit se to podle tebe dá?
1: Já si myslím, že jo, podle toho, tak jak jsem se bavil s nějakými kolegy, vůbec bych si to nedokázal představit právě s tou sněmovnou, i když někteří hejtmani jsou i ve sněmovně, nechápu, jak to dělají. Ten senát si myslím, že se skloubit dá, ale já na rovinu říkám, že to, že jsem vlastně se stal předsedou jako politické strany, tak je nějakým krokem do té celostátní politiky a prostě jednou přijde ten čas, kdy, no pokud tu celostátní politiku já teda dobře, taky nemusím, takže vlastně vstoupím do té celostátní politiky a jednou tím hitmanem přestanu být a kdy to bude, to je jako otázka času, ale pokud to budu dělat dobře, tu celostátní politiku, tak jednou jako hejtman prostě skončím. No.
0: Ano, jasně. Když to tedy jsou ty šestileté intervaly, my jsme tady dělali už rozhovory s několika tedy kandidáty na senátorství, tak nás bude potom těšit, jestli něco z toho klapne, třeba Jožka Bazala.
1: Jo, určitě. Jo.
0: A tak ta výbava komunálního politika, protože pořád je to asi víc komunál, než teda ta právničina vyplývající ze schvalování zákonů a jejich úprav. Jo? Někdo asi se někdy vyjádřil, a to ty víš, v tom smyslu, že on je výborný jako hejtman a věcný a praktický a rychlej a rozhodnej, ale tam nahoře to je něco úplně jiného.
1: Já si to tak úplně nemyslím, mám to jako nějak jako navnímaný a znám zase kolegy, kteří třeba byli přímo na ministerstvech a myslím, že to zvládali dobře, přestože tam šli vlastně s podobnou výbavou, jako mám já. Zmíním třeba Petra Hladíka tady z Brna. Tak já si myslím, že to není jako jiný. A ty lidi vlastně často mají jako představu, že my neděláme nic jiného, než že si u nás jako lobbysti podávají dveře. Ale já tady rád říkám jednu věc, co mi říkal jeden kamarád, a to jsem byl ještě starosta, tak protože on má jako podnikání, který navazuje jako kdyby subdodavatelem stavebních firm, a on říkal, podívej, mě stačí vědět, že mezi těma stavebníma firmama se prostě ví, za kterým starostou má smysl chodit a za kterým nemá smysl chodit. A mně stačí vědět, že o tobě se říká, že za tvou nemá smysl chodit. A ono si to v okolí to jako vlastně řekne a prostě za mnou žádný takovýhle lobbysti vlastně nechodí. A ono je to jedno, na které té pozici jste, protože oni jako ví, jestli to má smysl, nemá smysl, jakou člověk má pověst a ví se, jestli jako s nimi komunikuje nebo jde na ruku, nebo jak to nazvat. A tím pádem já to mám možná v tomhle jako jednodušší, protože se o mě ví, že za mnou jako smysl chodit nemá. No.
0: Mě někdy napadá, okolik by naše společnost byla bohatější a asi i spokojenější, kdybychom uměli být pravdiví a nepodvádět. A jo, protože to jsou takové úniky sil, energie a nakonec teda i peněz, jo, i když ty se vždycky nějak protočí.
1: No já teda zase na druhou stranu říkám, my jsme tak svázaní strašně pravidlama, ať už je to zadávání veřejných zakázek, jak se každý může odvolat, zdržet to na úřadu pro ochranu hospodářskou soutěž, že my tady těma procesama možná tolik proadministrujeme, že jako se to ani nikdy nenakradlo v těch zakázkách, jo? Protože ten, kdo jako chce krást, chce to ovlivnit, jo, to výběrové řízení, tak si vždycky tu jako skulinku najde, ale zase ty pravidla jsou tak strašně svazující, tak strašně dlouho to všechno trvá, že v mezičase se ty práce prodlouží, že mě by vlastně zajímalo jako co by se stalo, kdyby jsme to, a to se nikdy nestane samozřejmě, to vadí, že to vůbec říkám jako politik teďka do rády, já jsem si uvědomil, tak jako kdyby jsme všechny tyhle pravidla, co vlastně svazují ty politiky, zrušili, tak si myslím, že by se stavilo vlastně mnohem jako rychleji a já si vlastně nemyslím, že by se v tom systému ztratilo tolik peněz, jo, ale možná se pletu, no.
0: Ty jo, no jo, co obkoukat od jiných západních demokracií, aby nám bylo lépe.
1: No, ale tak ono je tohle jsou jako zase pravidla, které jsou na úrovni Evropské unie jako systematizovaný a za mě to jako dává jako smysl, aby to bylo všechen ten systém co nejtransparentnější a tak, ale když tam máte prostě výběrový řízení, který vám trvá work deal, tak si jenom řekněme, o kolik jako stoupnou ceny stavebních hmot a všeho za rok, jo.
0: No. To jo. No, ptám se možná víc na tu, teď na tu roli předsedy strany, protože tam teda opravdu asi je to fičák.
1: No, teď poslední dobou je, no. To jako je náročný a člověk jako, nemyslím si, že ani ze strany těch médií a tak, ale na to máme pořád ještě moc malou viditelnost. Ale že na mě útočí nějak ti politici a nebo naopak, že nechtějí s náma chodit do nějakých debat a podobně, tak to už se teďka zažívá i díky té kandidatuře do Senátu, tak je to jako umocněný samozřejmě, takže toto na tom zajímavý je.
0: Jaké má pěkné plány rozvoj Jihomoravského kraje? Když je teda svázán hodně mandatorními výdaji, teďka víme, že ty třetí a čtvrté třídy vozovek prostě budou chuděrky, jako co se dá dělat, i když něco se vždycky udělat dá. Co se rýsuje teď jako velká věc?
1: No, já musím říct, že teďka jsme to zrovna řešili i s opozičními předsedy jako klubů, který jsou z těch vládních stran, tak jsem jim to schválně říkal, že my jako možná máme před sebou období, kdy toho rozvoje nebude jako moc, protože jenom pro představu my třeba hospodaříme reálně s nějakými 12 miliardami a dáváme spoustu peněz do veřejné dopravy, jako doplácíme autobusy, vlaky, to je jako obrovská položka a spousta peněz jsou ty mandatorní výdaje, jak si uvedl, že s nimi vlastně nic moc neuděláme, ale pokud projde vlastně všechno, co je teďka na stole, tak my bychom ten příští rok mohli mít o 1 až 4 miliardy míň peněz, kvůli tomu, že se zvednou platy, my automaticky musíme doplatit, nedostaneme na to od státu a za tu veřejnou dopravu začneme platit DPH a stát nám to jako nijak asi nebude kompenzovat, tak jsme najednou, jako děláme furt to stejný a najednou máme o miliardu a čtvrt míň. To bude jako strašný zásah do toho rozpočtu a vlastně já vůbec nevím, jak ho budeme sestavovat na příští rok, protože v době, kdy my ho budeme sestavovat, tak teprve vláda bude rozhodovat, jestli to, co říkám, tak teda platí, neplatí, bude se to kompenzovat, nebude se to kompenzovat. A v takové situaci je to jako strašně náročný. Ale z čeho mám radost, co se povedlo zrovna tento týden, už se to uvedlo do praxe, tak máme tady nové sanatorium v Pasohlávkách, které už od tohoto týdne přijímá pacienty vyloženě. A to je pro lidi, kteří vlastně mají po mozkové mrtvici anebo utrpěli nějaký úraz míchy nebo mozku. A potřebují jako složitější, delší rehabilitaci, aby se vrátili do života, tak to je taková jako velká věc, co se povedla. A další věc, co my plánujeme, tak už jsme vlastně pořídili na Jihomoravském kraji nové vlaky a teď nás čeká ještě na trati směrem Veselí nad Moravou, tak teď právě rozjíždíme výběrové řízení na pořízení nových vlaků, to bude trvat 4 roky přibližně, jo, než se celý ten proces jako podaří a než se ty vlaky vyrobí, ale je to celkem zásadní rozhodnutí, aby jsme i tady měli nový vlaky, to si myslím, že lidi jako hodně oceňují jako ten projekt, který tady byl a tím pádem i tady toto by jako mohlo být jako velice dobře jako pozitivně vnímaný a dotkne se to poměrně hodně lidí a každodenního jejich fungování.
0: My když jsme jezdili s našimi na výlet v neděli odpoledne, tak jsme jezdili vlaky samozřejmě tenkrát s lokomotivami na uhlí a my jsme měli bílé košilky a maminka vždycky řekla, kluci, zavřete to v okno a my když jsme to neudělali hned, tak jsme měli černé saze na bílých košilkách, takže ty šly hnedka potom do pračky. A já jsem byl teďka asi před 2 měsíci s našimi broučky a mám 11 praneteří a prasinovců a sedli jsme do té elektriky, kde nejsou ty spojovací dveře, všechno je to krásné, čisté, voňavé. Teď ta akcelerace toho vozu, jo, já jsem na to úplně zíral víc než ty naše děti. A oni si taky sedli takhle na dálku a bylo málo lidí, tak jsme na sebe tam mávali a tak jsem byl naprosto nadšený a jeli jsme do Bílovic a do Babic a potom pěšky a tak. No.
1: Tak to jsem rád, protože to je jako věc, která mi dělá radost a vždycky, když ty jako nový vlaky potkám, tak to mi prostě dělá radost. No, že to
0: ono teda i v tom technické kvalitě to opravdu potom jako zrychlí a teď jsem viděl, jak se všude vlastně dostavují ta malá, aspoň malá parkovišťátka v každé obci, aby opravdu ten člověk, protože když se má táhnout z té strany, tak to tím autem nemá šanci být tak rychle jako tím vlakem.
1: A je to poznat i v těch číslech, že jak se zavedly ty nový vlaky, tak tam jako víc lidí začalo těma vlakama jezdit naprosto přirozeně a to byl hlavní ten účel, proč jsme to dělali.
0: A oni jsou to teda, to je majetek kraje a ano. Potom se to vždycky vysoutěží na nějakou dobu nějakému dopravci.
1: Tak jenom provozovatel, který tam dá v úvozovkách machine feeru, protože máme vlastně teď nevím, jestli na 20 nebo na 30, myslím dokonce, ale teď nevím, vlastně nasmlouvaný i servis těch vozidel, takže to je vlastně všechno naše smlouva a vlastně si pronajímáme nebo soutěžíme jenom lidi, kteří ty vlaky umí řídit.
0: Mm-hmm. A myslím, že kraj byl jeden z prvních, ne-li vůbec první, který řekl, obejdeme se bez průvodčí. Jak to dopadlo?
1: No, tam jako samozřejmě na začátku byla nějaká nevole, protože to není, že bychom se obešli bez průvodčích, ale my jsme to vlastně měli jako službu od Českých drah a to je strašně drahý a vlastně oni měli nastavený ten systém tak, že v městské hromadné dopravě to znáte, že prostě jako chvilku jezdím v téhle šalině, přestoupí si revizor a jde do druhé šaliny. Tady ty průvodčí byly čistě vázaní na ten vlak jako takovej a nemohli přestupovat, protože i vyprovázeli ten vlak, ale s těma dnešníma technologiema, to už vlastně vůbec není potřeba a proto jsme se rozhodli, že to budou přímo naši zaměstnanci a my jsme schopni dělat vlastně stejný kontroly, ty lidi můžou přesedat mezi vlakama, takže kontrolovat jednou na tomhle spoji, po druhý na tomhle spoji v průběhu dne a ušetříme na tom jako až 100 milionů nebo přes 100 milionů jako ročně, jako opravdu jako fakt velký peníze.
0: A už někdo opisuje? Nějaký kolega hejtman?
1: Přiznám se, že nemám tu zprávu, ale to jak jako samozřejmě, když se tahle služba jako rušila, ono měnila, tak proti tomu byla nevole od těch zaměstnanců, od rodin, těch lidí, co jako pracovali jako ty průvodčí, ale my jsme jim samozřejmě nabízeli možnost právě přestoupit na tu pozici k nám a obsadili jsme to a vlastně to funguje bez problému a jako nenastal tady vůbec žádný problém.
0: No, tak to je spousta dobrých zpráv a my se z nich těšíme a děkujeme za tuhletu službu. Přejeme taky hodně úspěchu, aby se podařilo teda jednak ty strašné kilometry v autě, a protože že tak, jak Pražák řekne, no já možná na jaře pojedu na tu Moravu. A my řekneme, no já to teďka odpoledne otočím Prahu a v noci zpátky a další den tam asi pojedu taky. Takže my na těch východních stepích jsme jako trošku vedle, ale přitom vůbec ne, jo, s takovými hejtmany a s takovými představiteli. Takže Jene, já ti moc děkuji za tuhletu výpověď. Moc držíme palce i tvojí paní, aby tvojí absenci velkoryse zvládala, protože není to na krátkou dobu, ale třeba taky není na doživotí, že jo? Takže člověk ve chvíli, kdy má síly a dává je ve prospěch druhých, tak je to výborná věc.
1: Přesně tak, já jsem říkal ženě, že do toho musí mít zavčas, abych jako včas taky mohl selhat a potom jsme si to jako trochu jako užili ten čas, protože ta politika není na doživotí a takže mě to je jasný, že když do ní člověk jako nastoupí, tak už se mu vlastně odečítá ten čas, kdy tam automaticky skončí, takže uvidíme, kdy to nastane.
0: Moc krát děkuju. Martin Holík hovořil s Janem Grolichem.
1: Díky moc za pozvání.

najednou mě napadlo, že všechny moje písně jsou příliš měkké. Proto jsem se rozhodl, že napíšu nějakou tvrdou. Doufám, že se vám to líbí, protože mě zatím moc ne.

Poslouchali jste tři klavírní kusy France Schuberta v podání Gerharda Opice. Nyní uslyšíte smyčcový kvartet číslo 11 E-dur od France Schuberta v podání Zemlínského kvarteta, které je ve sloužení František Souček a Petr Střížek na housle, Petr Holman na violu a Vladimír Fortin na violončelo.

Doznělo smyčcové kvarteto číslo 11 od France Schuberta v podání Zemlínského kvarteta ve složení František Souček, Petr Střížek, Petr Holman a Vladimír Fortin. Nyní zazní dětské scény od Roberta Schumana v podání Wilhelma Kempfa na klavír.